Lejte vinaři, kvůli pšenici a ječmeni. Zničena byla sklizeň na poli. Viná réva uschla, zvadlo fíkový, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly. Uvadlo samo lidské veselí. V této kapitole prorok zmiňuje takzvaný Hospodinův den. Ach ten den, Hospodinův den je blízko, zhouba od všemohoucího blíží se. Zde je popisován jako den hladu, sucha a spálené země. Přímo před našima očima se pokrm vytratil. Z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se zcvrklo pod hroudami. Spustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká, stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást. I stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě, širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce, širé pastviny spolkl oheň. Předpověď Hospodinova dne najdeme v celkem 8 prorockých knihách Bible. V Izajáši je popsán jako den, kdy bude pokořena lidská pýcha a který přinese boží hněv, pustošící zemi a vyhlazující hříšníky. Čteme. Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od všemohoucího blíží se. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela spustošil a vyhladil z ní hříšníky. Jeremiáš spojuje tento den s osudem Izraele. Tam čteme, běda, bude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení, bude z něj ale zachráněn. Prorok Ezechiel ale spojuje tento den soudu také s národy světa. Kvílejte, ach ten den, neboť je blízko onen den. Hospodinův den blíží se, den zahalený oblaky, přichází čas pro národy. Tady v Joelovi je tento den spojován s temnotou a útočící armádou. Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste. Všichni obyvatelé země ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den. Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem. Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky už nebude žádná podobná. Amos předpovídá, že to bude den temnoty. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku. Abdiáš pak tento den popisuje jako den soudu všech národů. Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě. Tvé činy se ti vrátí na hlavu. Sofoniáš pak tento den vidí jako čas božího hněvu, boje, skázy a tmy. Blízko je ten veliký Hospodinův den. Blízko je a rychle blíží se. Slyš, to je Hospodinův den. Hrdina zoufale volá do boje. Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den skázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění, den Hospodinova hněvu. A Malachiáš se připojuje k Izajáši a tento den také vidí jako den soudu nad pyšnými. Hle, už přichází ten den planoucí jako pec. Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště. A den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Předpovídaný den je tedy časem soudu jak pro Izrael, tak i pro národy světa. Bůh pomocí národů strestá Izrael a pak obrátí trest i na ty, kteří Izrael trestali. Bude to den, kterým Bůh potrestá lidskou pýchu jak v Izraeli, tak i v národech světa. Tento den bude přípravou na druhý příchod Krista.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly si můžete vyhledat v našem audioarchivu na webu www.radio7.cz nebo na podcastových platformách.

Přijď před Boha takový, jaký jsi. To je překlad názvu skladby Crowdera Come As You Are, která bude znít v následujících minutách.

Vyprávění Kristýny Janové, které pro Rádio 7 a pořad s Bohem natočila Kateřina Hodecová, si můžete poslechnout po písni Pre tvoju slávu kapely BCC Worship.

0: s Bohem na cestě životem.
1: Ahoj, tak já jsem dostala dneska možnost říct vám svoje svědectví. Vlastně je mi 30 a v církvi už jsem tak zhruba 9 let. A vlastně Bůh pro mě udělal v životě úplně obrovský zázrak, protože já nepocházím zrovna z nejlepší rodiny. Moje mamka často navštěvovala psychiatrickou léčebnu a si pamatuju, když jsem jako malá za ní jezdila na návštěvu, tak mi říkala, že si s tátou tam v jednom oddělení protancovali střevíce, takže naši se seznámili v psychiatrické léčebně. Moc ráda se tím nechlubím, protože to má pocit, že člověka trošku snižuje. Jako malé se mě ujala babička, vlastně byl to jediný člověk, u kterého jsem cítila tak, jako, že mě má někdo rád, když se moji rodiče rozváděli. A vlastně, i když jsem měla vlastně veškerou lásku od mojí babičky, tak stejně dobrý to doma nebylo, protože se ani jeden z rodičů ke mně hezky nechoval. Vlastně zažívala jsem i šikanu na základní škole a vlastně i brácha mě neměl rád, takže i násilí z domu. Takže vlastně jsem si to pak přebrala po svým, nevěděla jsem, jak tomu mám rozumět a vlastně začala jsem zlobit, začala jsem dělat průšvihy a vlastně vyvrcholilo to tím, že se mě zřekla i moje babička vlastně v 11 letech a vlastně byla jsem umístěna také do psychiatrické léčebny. No a babička na to krátce zemřela a vlastně teďka přišel s tím, že se nemá u nás jak postarat, tak pak začal takový ten kolotoč, dětský domov, diagnostický ústav, výchovné ústavy a tak dál. A vlastně, když moje babička zemřela, tak se vlastně celý můj život zlomil, protože to bylo, jako kdyby mi umřela vlastní máma. Jo, takže já už jsem neměla vlastně jakýkoliv smysl žít, začala jsem mít deprese. Vlastně i v těch mých pak 12 letech se přišlo vlastně na to, že jsem transsexuál. A vlastně rodiče to nějak neřešili, jenom prostě se k ním ta informace dostala po tolika letech, kdy já už jsem to dávno o sobě věděla, protože jsem od malinka se oblíkala jako kluk a šla jsem si tímhletím směrem. A vlastně v těch 12 letech už jsem měla naplánovaný, že vlastně do budoucna projdu tranzici a budu klukem. A vlastně naši s tím byli nějak jako srozuměni a od těch 12 let vlastně, co jsem zažívala tu šikanu na základní škole, tak to byla vlastně parta, ke které já jsem se pak postupně začala přidávat a našla jsem v ní rodinu. Nahradili mi vlastně rodinu, která nefungovala. Takže jsem s nima začala brát drogy, začala jsem s nima pít alkohol, dostala jsem se do hlubších propastí a daleko horších průserů a vlastně později jsem s nimi přidala i vlastně tvrdý drogy do svého seznamu a různý trestní činnosti a tak dál. Takže ono se to pak tak nějak stupňovalo vlastně v tom mém životě a vlastně, když jsem se pak vrátila v 18 letech domů konečně, když se mi podařilo dostat domů, protože už jsem byla svobodná, byla jsem plnoletá a i přesto, že doma nebyly dobrý podmínky, tak jsem tam chtěla jít a vlastně, když táta zjistil, že mám prostě všechny tady ty problémy a to, tak mě, když mi bylo 20 nebo 21 let, tak mě vyhodil z domu. A vlastně si pamatuju, že venku byla mráz, byla venku zima a vím, že na tom místě, kde jsem se snažila schovat, tak když jsem tam ležela, tak mi prostě běžel život jako nekonečný film před očima a já jsem věděla, že tam prostě umřu. Že je to prostě moje poslední chvíle na tomto světě. A i v tu dobu vlastně mě Bůh měl rád a myslel na mě a nedovolil prostě, abych tam umřela. Takže poslal vlastně kamaráda, šéfa té party, aby mi zavolal vlastně, co dělám a on pro mě přišel a vzal mě domů. Takže vlastně jsem tam nezůstala a skvělý bylo toho, že vlastně toho kamaráda byla rodina křesťanská, jsou to katolíci a vlastně tenkrát se snažili vlastně tomu kamarádovi pomoct a seznámili ho vlastně s lidma z kontaktního centra Teen Challenge. A já jsem nevěděla vůbec, co si na to mám myslet, protože prostě když s tím přišel, že je nadšený, že zná lidi, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží, jak jsem mu řekla, že spadl z višně a že je úplnej magor, protože prostě pro nás takový lidi neexistovali, pro nás lidi vlastně koukali skrze prsty. Já si pamatuju, když jsem byla vlastně na učňáku, tak vlastně ve druhém ročníku my jsme měli přednášku a vlastně tu přednášku měla žena z poradny pro ženy a dívky a vlastně Ta přednáška mě sice nezaujala, ale ta žena o sobě sama byla jako strašně zajímavá. Něco z ní vyzařovalo, byla úplně jiná, vlastně než jsme byli my všichni. A ona tenkrát rozdávala letáčky vlastně do poradny pro ženy a dívky, kdyby chtěl někdo prostě přijít a o něčem mluvit. A jsem věděla, že už tu dobu mám strašně moc problémů a že bych s ní chtěla strašně moc mluvit. A jakož jsem vlastně byla v té partě a brala jsem drogy, tak jsem se tam jako neodvážila jít. A vlastně, když přišel ten kamarád s tím, že nás mají někteří lidi rádi, tak jsem ještě netušila, že vlastně zatím stojí ta žena, kterou jsem potkala na té přednášce. A ten kamarád mi vlastně domluvil schůzku, tak jsem tam jednou za půl roku asi se zašla podívat do církve a vlastně potkala jsem tam tu ženu na té přednášce. Byla to Lída Bohanková, skvělá žena. A vlastně mohla jsem s nimi mluvit a tenkrát jsem přemýšlela, že nastoupím vlastně do střediska Teen Challenge a vlastně, když jsem jim řekla o své orientaci a že tohle prostě zatím nechci měnit a že prostě nejsem připravená to téma řešit, tak mě nepřijali a já jsem řešila, co dál prostě, protože jsem chtěla dělat něco se svým životem. A vlastně ten kamarád mezi tím ten program dokončil a já jsem mu volala a říkám, co mám dělat. Já chci prostě taky. Jo, a mi říká, víš co, tak jim všechno odkejvej a oni tě vezmou. Tak jsem jim to všechno teda odsouhlasila a oni mě vzali do střediska Teen Challenge. A vlastně, když program nemám dokončený, tak se tam stal ten největší zlom v mém životě, protože jsem dostala jako povinnou četbu knížku od Billyho Grahama, jak se znovu narodit. A dodnes je ta kapitola pro mě strašně živým slovem. Byla to vlastně Ježíš je. A pro mě se to tak stalo neskutečně živým slovem, když jsem to četla, že jsem vlastně v tu chvíli vydala svůj život Bohu. Už jsem si řekla prostě dost a já chci prostě žít s Bohem. Chci žít s Bohem naplno a vlastně v tu chvíli, když jsem se rozhodla, tak můj život se začal postupně měnit. Najednou jsem viděla, jak svět je kolem krásný, jak prostě nemusím žít v drogách a bez naději a že vlastně nevadí, že nemám rodinu, protože jsem ji našla v církvi a našla jsem ji vlastně u té ženy, co měla tu přednášku a ona se stala vlastně mojí náhradní rodinou, mojí náhradní mámou. A vlastně poznala jsem strašně moc přátel v církvi, mohla jsem se v církvi zapojovat a vlastně i když život není jednoduchý, prožívám spoustu těžkých věcí, tak jsem si s Bohem mohla splnit spoustu snů. Vlastně mám mnohem víc, než když jsem měla kdykoliv předtím. A jsem Bohu za to strašně moc vděčná. A vlastně i když jsem uvěřila, tak moje orientace se nezměnila. Já vím, že je to prostě boj asi na celý život, nebo Bůh má nějaký plán s mým životem, zatím nevím jaký. Pamatuju si v období, kdy vlastně jsem se vdala, měla jsem manžela vlastně a manžel se s tím trochu pral, že jsem takovej ten technický typ a že jsem takovej ten klučičí typ a někdy to úplně nezvládal, ale vlastně přesto nastal moment v manželství, kdy jsem našla nějaký e-shop, kde se mi začaly líbit holčičí věci. Já si pamatuju, že jsem tam utratila asi tenkrát 6 000 zaraz, jo. A druhý den, když jsem se vyspala, jsem z toho měla takovou jako neuvěřitelnou radost, že jsem si řekla, ty brďo, já jsem strašně ráda, že jsem tou tranzicí neprošla, že jsem žena a že jsem za to Bohu vděčná, že Bůh to prostě nedovolil a měla jsem z toho velkou radost. Takže to, že jsem byla vlastně transexuál, Bůh proměnil, ale zůstala vlastně mi homosexuální orientace, kterou se v církvi netajím, protože věřím, že si to Bůh může nějak použít. Já jsem dlouhý roky s tím bojovala jsem sama za sebou, nevěděla jsem, jak se vlastně vyrovnat s tím, že jsem vlastně křesťan a jsem homosexuál. A strašně se to ve mně pralo a přes mnohý poradenství, vymítání a já nevím, modlitby, nevím, co všechno možný, se ve mně vůbec nic nezměnilo. Pořád jsem prostě stejná a vlastně celou dobu jsem si přála, aby mě Bůh přijal takovou, jaká jsem, abych mohla být konečně šťastná. A věděla jsem, že jsem v církvi na to sama, že tam sice 55 členů, ale ani jeden mi nerozumí, protože se s tím nesetkal. A vlastně po čase jsem zjistila vlastně, že existují i jiní další lidé v církvi a pro mě to bylo strašně super, protože to byla pro mě obrovská motivace, že se můžu potkat s někým dalším. Trochu mě mrzí, že toto téma je v církvi tabu a že prostě se o tom moc lidé nebaví, spíš mi přijde, že se toho bojí a přála bych si, aby takový lidé mohli najít v církvi bezpečí, aby mohli najít přijetí a aby mohli svobodně přicházet.

0: Kristýno, ty jsi říkala, že jsi byla nebo jsi vdaná?
1: Ne, nejsem vdaná. My jsme se pak rozvedli, protože vlastně velkou míru vlastně měla ta orientace na naše manželství a můj muž to neustál a vlastně já jsem se s ním rozvedla a přesto prostě ono to trvalo nějak ta odluka nějak přes 2 roky, tak nějak, i když jsme byli jako v kontaktu, protože mám spolu krásného 5letého syna, i přes všechny vlastně těžkosti. Bývalý manžel si pak dořešil nějaké věci, já jsem si zase za ty 2 roky prošla něčím, no a nakonec jsme se setkali, takže se budeme brát znova. A on říkal, že už to prostě přijímá, že mě miluje takovou, jaká jsem a že prostě už se tím nechce zabývat a chce žít se mnou.
0: Jak tomu rozumíš ve vztahu k Bohu? Že máš orientaci, jakou máš, nějak přemýšlíš nějaká si a církev, jak jsi říkala, to téma spíše vytěsňuje nebo se k němu nevyjadřuje?
1: Je to tak, jakože když někomu zmíním, jako mám orientaci, tak jako slyším, že to je špatně, jako víš, že prostě to je proti Bohu, že Bůh s tím nesouhlasí a tak, tak jako pak s tím člověk, když to slyší jako celkem často, tak prostě s tím bojuje, nebo když slyší prostě jako modlitby nějaký proti západnímu směru. Já osobně bych jako přišla, tak pojďme se za ty lidi modlit, než se modlit nějak, jako že máme strach o naše děti, o naše nějaké společenství nebo takhle. Já bych se za ty lidi radši modlila prostě, aby Bůh je vedl, aby se jich Bůh dotýkal, ne jako něčeho, čeho se bojím.
0: A pro tebe to znamená co? Cítíš se jakoby nečistá v té církvi nebo v očích druhých lidí, nebo jak to vnímáš?
1: Někdy se cítím takovým jako kamenem úrazu. Jo, že prostě z toho společenství vyčnívám. A jak vlastně... Že tam jako úplně nezabarám, že nejsem stejná jako všichni ostatní v té církvi.
0: Jasně. A jak vlastně se tedy stavíš k tomu svým, a teď odpust, mám to říct, problému, nebo...
1: Jak se k tomu stavím? Dlouhý roky jsem to vnímala jako problém, že je to něco, co mi prostě brání svobodně žít, občas s tím ještě boju, ale slyšela jsem vlastně podcast jsem slyšela, kde vlastně bylo řečeno, celý život se můžu snažit být heterosexuálem, přijdu do nebe, kde se nežení a nevdává a řeknu, že hurá, to je super, já jsem heterosexuál a Bůh mu říká, a jako, co jsi dělal celou tu dobu, jako jo, že prostě mi to přijde řešit něco kolem sebe, jako soustředění se sám na sebe a přitom můžu dělat jako spousty zajímavých věcí okolo. Můžu podpořit nějaký církevní akce, nebo jet s dětskama na tábor jako zdravotník, že jsem zdravotnice, takže můžu dělat spousty jiných věcí okolo. A jestli má Bůh nějaký se mnou plán, tak já budu čekat s otevřenou náručí a až přijdeš, tak přijdi.
0: Ty jsi říkala, že pro tebe byl silný okamžik při čtení knížky Billyho Grahama, úplně k tobě mluvila jedna z těch kapitol a ty jsi říkala, vydala svůj život Bohu.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale co to znamenalo prakticky? Co se stalo v tu chvíli?
1: Já jsem se tenkrát naplno rozhodla, že prostě chci jít s Bohem. Že jako úplně odkládám svůj život, jakýkoliv prostě tohle bude po mým, nebo že já chci to, co máš ty. Prostě já chci poznat ten tvůj svět a chci tě poznat naplno. A vlastně ve chvíli, kdy já jsem se takto rozhodla, najednou prostě, kdyby mi spadly šupiny z očí, jsem prostě viděla, jak je najednou svět okolo mě krásný, barevný, prostě, jak se dá některýma věcma jinak přemýšlet. A vlastně, že když se člověk modlí, takže ty věci najednou jdou jednodušeji. Není to vždycky pravidlo, ale stává se to.
0: Že to nějakou dobu od tohoto rozhodnutí, je to pořád takhle čerstvé a silné?
1: Jo, je to pořád takhle živý. Vždycky, když si na ten moment vzpomenu, tak mám slzy v očích, protože pro mě to je nejkrásnější okamžik, který se v mém životě stal.
0: Do čeho tě Pán Bůh pozval? Vždycky, když mu dáváme svůj život, tak se před náma otvírá úplně nová kapitola, ale také nové věci, do kterých nás Pán Bůh zve. Najednou se možná, jak říkáš, padají ty šupiny z očí a člověk vidí jiné věci v jiných souvislostech. Tak co to znamená pro tebe?
1: Já nejsem jako úplně typ člověka, který by nějak naplno sloužil nebo prostě zakládal nějakou službu nebo takhle. Já se spíš někdy vždycky přidám prostě, jo, když je potřeba. A nebo mě baví organizovat věci. Takže to mám strašně moc ráda, když potřebuju bárce něco zorganizovat nebo tak, tak se k tomu ráda přidám. A
0: musíme doplnit, že bárka je název místního společenství.
1: No, místního komunitního společenství, tady u nás Zábřeze, takže když je nějaká možnost, tak se ráda přidám. Vlastně nedávno jsem si udělala kurz zdravotníka. Takže jsem byla vlastně už jako zdravotník na dvou táborech, nebo to úplně úmysl jako dělat zdravotníka, abych jezdila na tábory, protože mým přáním bylo ošetřovat lidi na ulici v rámci kavárny Team Challenge.
0: A sloužíš takhle?
1: Na ulici jsme chodili, teď je vlastně to taky složitější se služebníkama, ale pořád to mám jako na srdci. Teď tam přibude vlastně moje svědectví na nástěnce, ale ještě jsem nepotkala toho druhého zdravotníka nebo někoho, kdo by chodil se mnou na ty ulice.
0: Kristýno, ještě zpátky k tomu boji s tou vlastní orientací. Každý procházíme nějakými pokušeními, většinou v té nejcitlivější oblasti, kterou řešíme. Jak řešíš ty různá pokušení?
1: To mám vždycky tendenci si něco koupit.
0: Tak to přijde
1: takže,
0: draho.
1: Ano, mě to přichází docela dost draho. Martin mi říkal, že jsem strašně utrácivý člověk, takže prostě já, když si potřebuji naplnit svoje nějaké tužby nebo něco takového, tak si jdu prostě něco koupit. A většinou to nebývá levné.
0: Možná je důležité opravdu zjistit něco, byť je to tak jednoduchá věc, jako něco si pořídit, abychom věděli, jak sami na sebe. Myslíš, že ti to do života taky něco dalo? Nějaký postoj k životu, k Pánu Bohu?
1: Já si myslím, že mi to dalo vlastně tím, že jsem v církvi, a že jsem křesťan a že se to téma tam vlastně moc neprobírá a tak, tak si myslím, že kdyby někdo takový do církve přišel, tak že mám k němu porozumění, k tomu člověku, že vlastně dokážu se na tu situaci podívat možná jinak.
0: Co je vlastně nejtěžší pro člověka, který přemýšlí o tranzici? Co jsou ty jeho nejpalčivější otázky?
1: Možná to jako přijímá okolí. Jo, mě okolí celkem přijímalo dobře, takže já jsem takový jako boje s ním neměla. Spíš s čím se člověk jako hodně vyrovnává. Jo, já jsem měla okruh přátel, který mě docela brali, ale pak když člověk jde ze školy do školy a tak prostě spoustu cizích lidí, kteří se potřebují do někoho trefovat, tak vlastně to bylo ponižování, vlastně zesměšňování a tak dál, s čím jsem se potýkala jako celkem často.
0: Znáš někoho, kdo řeší stejné věci?
1: Já z těch lidí znám spoustu. Vlastně, když se vlastně stalo to období, že už jsem fakt řešila, že už dál nemůžu a že vlastně jsem na to úplně v církvi sama, když se mi mamka snaží porozumět, tak potřeba jsem najít vlastně stejný lidi, který si vlastně prochází něčím stejným. A vím, že Liduška tenkrát přišla nevím, že jestli to byl život víry nebo život v Kristu, ale že Kýfr Lučí, jestli to říkám správně, že tam měl svůj příspěvek. A jestli přiznám se, ten příspěvek jsem ho nečetla, jsem to jenom přelistovala a našla jsem tam telefonní číslo. A já jsem byla to těch emocí tak všeho plná a prostě všech těch těžkostí, že jsem mu zavolala a on to zvedl. A já jsem se mu fakt doslova vyvračela do toho telefonu. Konečně slyším někoho prostě, kdo prožívá něco stejného nebo si tím prošel. A rozumí mi. A vlastně skrze Kýfra jsem přišla na spoustu dalších lidí, vlastně, kteří si tím prochází a jsou v církevním prostředí. A bylo to strašně moc super, že prostě konečně člověk zjistil, já vlastně nejsem sám.
0: A to je to, co člověk potřebuje vědět, že není sám?
1: Jo, jo, že není sám, že vlastně tím, čím si prochází, není na to sám, že prostě má lidi, který mu rozumí a dokáže se s nima vypovídat, dokáže se s nima poradit, prostě slyší něco z té druhé stránky. Člověk, který za mě, já nejsem uzdravená a vlastně těžko se mi poslouchají svědectví o uzdravení. Jo, že je to něco, co si člověk přeje sám, ale nemá to.
0: A vyhlížíš to? Modlíš se za to?
1: Jo, modlím se. Jako vyhlížím to, ale jestli to někdy přijde, to říct nemůžu.
0: Co by si přála ve vztahu s Bohem?
1: Co bych si přála ve vztahu s Bohem? Vědět, co pro mě má připravený. To by mi bohatě stačilo.
0: A rozpoznáváš nějakou tu linku, kudy má tě vede v životě? Jaké dveře před tebou otevírá?
1: Tak trochu jo. Jsou vždycky těžké věci, které prožívám, ale pak přijde najednou něco takového krásného. Někdy si myslím, že prostě Bůh má smysl pro humor a někdy mě prostě fakt pobaví. Jo? Takže když vidím, že Bůh mluví ke mně tím, že vlastně v těžkostech mi přináší dobré věci, přináší mi pokoj a přináším to tím způsobem, že mi chce říct, mám tě rád. Jo.
0: A to někdy i skrze lidi.
1: I někdy jako, i skrze lidi.
0: Jako třeba skrze tu Lídu.
1: Přesně tak.
0: V čem pro tebe byla důležitá? Protože ona ti taky musela říct vlastně, že homosexualita je něco, co se Pánu Bohu nelíbí.
1: To byly dlouhé rozhovory. Jo, to byly dlouhé rozhovory, přinesly spoustu slz, ale prostě Lída je člověk vlastně, ke kterému mám úctu. A ona je taková jako moje druhá máma. Jo, já ji mám fakt strašně ráda, taková houževnatá žena. Takže vlastně vždycky, když jsme si s Lidou něco řekli, tak v tu chvíli jsem to nepřijala, ale v hloubi duše jsem věděla, že má pravdu. A já jsem strašně vděčná za takový lidi, kteří se nebojí říct pravdu, i když to druhého naštvou. Takový lidi si vážím.
0: Takže tě opakovaně naštvávala?
1: Ale opakovaně měla pravdu a za to jsem vděčná. Díky ní jsem vlastně ve spousta věcech mohla vyrůst a díky Bohu.

Premiéru pořadu S Bohem nabídneme ve vysílání Rádia 7 zítra v 11.15. Čeká nás životní příběh Evženie Čermákové. Další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy v pondělí v 8.30. Uslyšíme příběh Antonína Haspla.

Překročili jsme práh 3. hodiny. 8. říjnovou nocí vás ve vysílání Rádia 7 provází Kuba Lofítek. V následující hodině bude na programu kromě písní i relace Čtení na pokračování. Ve 15:45 znovu budeme listovat knihou Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Teď kapela Dór a píseň Zastav se ty.

Ve čtvrt na čtyři budeme listovat knihou Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Předtím stihneme ještě dvě písničky, tou první bude skladba Vůně Honzy Kubiše.

Ve čtení na pokračování opět otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka během bojů a hlavně během pětidenní bouře proběhla hluboká duchovní proměna posádky. Loď je v zuboženém stavu a posádka na pokraji sil. Do podpalubí vniká voda a mezi vyčerpanými námořníky propukají hádky o víře a smyslu utrpení. Tesař Jordan, zachvácený náboženským fanatismem, znovu napadá Žána a označuje ho za Jonáše, kterého je třeba hodit přes palubu, aby se Bůh utišil. V kritické chvíli se Žán postaví k patě hlavního stěžně a začne se upřímně modlit k Bohu za záchranu lodi a posádky. Před zraky úžaslých námořníků dojde k zázraku. Mraky se náhle protrhnou, bouře ustane a na obloze se objeví slunce.

Muži, včetně dvou žen, schromážděni na palubě mlčeli a čekali. Žánovi, který na sobě cítil jejich upřené pohledy, začínalo být jaksi trapně. Kdyby teď tak Mario zavelel do práce a všichni se rozutekli, ale to ne, takhle, aby se snažil nějak zmizet sám. Pane de Conti, přitočil se k němu ze strany de la Salle. Je vám doufám jasné, že všichni ti lidé, mne nevyjímaje, čekají na určité vysvětlení. Vysvětlení? Ale samozřejmě. V církevním semináři, který jsem, jak víte, navštěvoval, se sice hovořilo o svatých, jejichž prostřednictvím Bůh koná zázraky, ale snad byste mě za někoho takového nepovažoval. Zhrozil se Jean upřímně. Osobně ne, alespoň ne v tom slova smyslu, jak jsou svatí chápáni všeobecně, ale tihle, jak sám vidíte, by mohli dostat na něco podobného chuť. Jenom si vzpomeňte, jak dopadl apoštol Pavel se svým pomocníkem Barnabášem v Listře. I vás včera ještě málem kamenovali a měli pochybnosti, zda nejste Jonáš, a dnes by vám mohli začít prokazovat božskou úctu. Pokusím se. Nezvyklý klid a ticho doprovázelo téměř melodické vrzání, jak se jitřenka pohupovala v rytmu vln. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Přátelé,

emoci a dokonce smrt jednoho z nás. A teď se pokuste podívat každý sám do svého vlastního života. Nepřipadá vám, že je také takovou lodí bez plachet, kterou vítr žene neznámo kam? Nepochybuji, že všichni dobře víte, o čem teď mluvím. Vždyť bez Boží přítomnosti je lidský život pouhou hříčkou v rukou nelítostného osudu, stejně jako loď vydaná na pospas větru a vlnám. Utišení, po kterém lidé tolik touží, přichází ve chvíli, kdy začnou volat k Bohu a... Ještě dříve, než Jean dopověděl poslední větu, ozval se pláč. Jakoby přišel kdosi neviditelný a začal se procházet mezi shromážděnou skupinou. Jean bez dechu sledoval zvláštní scénu a měl přitom pocit, že nyní se stal svědkem daleko většího zázraku, než bylo utišení vichru a vln. Díval se, jak lord Gosnold objímá svou ženu. Zahlédl zamyšlenou tvář Bikarata, usmívajícího se Mária, a pak se pohledem zastavil u štíhlé dívčí postavy, stojící trochu stranou všech. Patricie. V tom však jeho oči bez děky zachytili zalesknutí se zlata. Reagoval okamžitě odskokem, takže Jordan, který se na něho vrhl, dopadl sprutka na zem. Pozor, Žáne! Vykřikl trochu pozdě Levasseur, který stejně jako všichni ostatní viděl, že se mladíkovi podařilo uskočit. Namísto toho, aby se tesař zvedl a zaútočil znovu, začal se na mokrých prknech svíjet jako had. Třeštil nepříčetně oči a z úst mu vycházel ostrý, syčivý zvuk. I tohle je výzva, pochopil konečně Jean Jordanovu nenávist. Ve jménu Ježíše Krista napřáhl ruku. Lodní tesař táhle zaskučel a pomalu se plazil k ustupujícímu mladíkovi. Už se zdálo, že se mu zakousne do lítka, ale v tom... Nedotýkejte se mě! Zaječel lodní tesař k bezmeznému údivu ostatních. Ve jménu Ježíše, opakoval Jean o mnoho pevnějším hlasem a postoupil o krok vpřed. Mlč! Sténal Jordan. Nevyslovuj to jméno! Choulil se, jakoby mučen bolestí do klubíčka. Pálí! Vyskočil náhle. Strašně mě pálí! V tom k šílícímu námořníkovi přiskočil z levé strany Levasseur a natáhl ruku po náušnici. Opovaž se! Chňapal po jeho ruce vyceněnými zuby Jordan. Jestli se jí dotkneš, zabijou tě! Kormidelník několikrát ucukl, až se mu konečně podařilo zachytit zlatý kruh dvěma prsty. Prudce škubl a rozmáchl se. Ne, to ne! Křičel Jordan zaletícím kouskem zlata, zatímco mu z ušního lalůčku crčel pramének krve. Náušnice se ještě jednou naposledy zatřpitila proti blankitu oblohy a zmizela pod vodní hladinou. Ty jsme... Zvedala se prudce Jordanovi hruď. Ty jsme... Šeptal a padl vysíleně zpět na palubu. Ta, kterou jsem nosil já, mě taky v jednu chvíli začala pálit. Sklonil se nad ním Levasseur. Možná míň a jinak než tebe. Ale to nic nemění na tom, že pálila. Jsou pryč. Otevřel Jordan oči. Pryč. Odešli. Usmál se, aniž by řekl kdo. Podívej, Levasseur. Zvedl prst k oblakům a všechny hlavy se jako na povel otočily tím směrem.
Vysoko mezi rozervanými

cáry plachet a opelichanými stěžni se vznášeli dva velcí bílí ptáci. Byli to albatrosy, kteří na svých dlouhých, mírně zahnutých křídlech přinášeli příslib blížící se pevniny.

14. kapitola. Srpen, léta páně, 1676, Intermezzo 2. To máte těžký, pane de la Salle. Žádnej z těch, kdo se kdy zabývali spiritismem nebo magií, ať už černou nebo bílou, vám nikdy neřekne úplně přesně, jak a kdy se k tomu vlastně dostal. Ve většině případů to začíná všelijakýma legráckama, co člověka dovedou pobavit a taky příjemně vzrušit. Nějakou dobu si s nimi tedy pohrává jako se zajímavou hračkou, až postupně zjistí, že v tom vězí po uši, aniž by věděl, kudy vede cesta zpátky. Lodní tesař usrkl labužnicky doušek vína, kterému první důstojník nabídl, a chvíli je s uspokojením převaloval na jazyku. Vynikající, mlaskl uznale. Žádnej pačoch, ale pití pro znalce. Šlechtic s úsměvem přijal Jordanovu poklonu a přitom se zastavil pohledem u malé ranky v jeho uchu. Jo tak, vás by asi zajímalo, uchopil lodní tesař dvěma prsty poraněný lalůček. Já byl, abych tak řekl, těžkej případ. Začal své vyprávění. Víte, nemyslím, že všichni, kdo si zahrávají s duchařinou, musí nutně dopadnout jako já, ale potíže, menší či větší, budou mít po určitý době zaručeně všichni. Ale abych nepředbíhal. Mně do všech možných okultních praktik zasvětil jeden Sicilián, co jsem se s ním skoro celý rok plavil Tichomořím. Několik z nás si tam pod jeho vedením tímhle způsobem krátilo nekonečně dlouhou a nudnou cestu. Tenkrát mi ještě připadalo, že objevuju úplně nový svět, a tak není divu, že jsem byl do všeho celý žhavej. Mé nadšení pro věc poněkud ochladlo, až když jsem se stal svědkem toho, jak jeden z našich kolegů při noční seanci zešílel a s děsivým jakotem se vrhl přes zábradlí přímo do moře. Kapitán, toť se ví, všechno zakázal, ale dá rozum, že jsme tajně pokračovali dál. To vás ta zkušenost neodradila? Zeptala se s úžasem Lady Gosnoldová, která rovněž společně se svým manželem Jordanovi naslouchala. Tady jsme právě u toho, co jsem zmínil na začátku, milost paní, vysvětloval ochotně tesař. Z těchto věcí nemůžete od jistýho okamžiku jen tak lehce vycouvat, a člověku se možná ani nechce. Je to něco jako hašiš, aspoň na začátku. Jistý je, že když začnete mít skutečně nahnáno a chcete ven, je pozdě. Ale k tomu se ještě dostanem. Samozřejmě, že jistý pochybnosti jsem měl a s nima jsem se taky svěřil tomu sicilianskému čaroději. Ten mě ovšem ihned uklidnil slovy, že podobné věci jako našeho přítele potkávají jenom slabý nátury, zatímco já mám prej síly, že bych mohl s klidem ukočírovat legii, teda démonů, abyste rozuměli. Taky mi poradil, že nejspolehlivější ochranou před všema mocnostma temnoty a zla je pořádná náušnice posvěcená knězem, co se v těchto věcech opravdu vyzná. Hlavně dbej na to, aby to byl kruh, povídá mi. Křížek sice pomáhá taky, ale magický kruh je o moc účinnější. Při nejbližší příležitosti jsem teda poslechnul moudrou radu svého nového učitele a nechal si propíchnout ucho. Nedovedu vysvětlit, jak tohle všechno funguje, ale fakt je, že jsem se s tím zlatým kruhem cítil daleko bezpečnější a moc jsem si na něm zakládal. Po nějakým čase se pro mě stal v podstatě božstvem. A pak přišla chvíle, kdy jsem začal slyšet hlasy. Cože? Hlasy? Nechápala Elizabeth Gosnoldová. No, duchy přece. Pozastavil se nad tou do nebe volající nevědomostí lodní tesař. Zpočátku mi byla jejich přítomnost docela příjemná. Slibovali mi samý krásný věci, lichotili, jaký jsem sekáč a co všecko s jejich pomocí dokážu. Taky mi našeptávali a prozradili spoustu věcí na druhý lidi. Co jsou zač, jaký mají nemoci a co je v životě čeká. Moc jich ke mně pak chodilo, abych jim věštil, a já se těšil z toho, jak na mě koukají s hubama do kořán.
Peníze se mi jen sypaly, takže jsem měl pocit, že jsem vyhrál v loterii. Jenomže pak nastaly nečekaně potíže. Ty hlasy ke mně najednou začaly mluvit, jak je napadlo. Vykřikovali jeden přes druhýho a plácali samý nesmysly. Dokonce mi vyhrožovali, že mě zabijou, když neudělám to, co mi přikazují. Nejhorší na tom bylo, že jsem od nich neměl chvilinku klidu, dokonce ani v noci. Kdo tohle nezažil, neví, o čem mluvím. Já se chvílema modlil ke všem svatým, aby to skončilo. A v zápětí mě zase popadal strach, co bude, jestli odejdou. K tomu se připojila dusivá úzkost, že se můžu pomátnout na rozumu. Toť se ví, bránil jsem se, jak se jen dalo. Několikrát jsem navštívil zaříkávače, z kterého ale povšem vylezlo, že je na tom podobně jako já. A faráři na mě vycákali tolik svěcený vody, že bych se v ní mohl koupat. Nic ale nepomáhalo. Nakonec mojí jedinou nadějí zůstala ta náušnice v uchu, kterou bych dobrovolně nesundal za nic na světě. De La Salle se skloněnou hlavou naslouchal Jordanovu vyprávění a přitom nemohl nevzpomenout na zlaté křížky a kroužky v ušních lalůčcích jezuitských misionářů vracejících se ze zámořských misií. Večer jim museli novicové v jejich pokojích zapalovat svíce a dbát, aby hořely celou noc. Zlaté náušnice se také klinkaly v uších cikánů, lidových léčitelů a skrývaly je i dlouhé napudrované paruky šlechty.

Proč jste vlastně tolik nenáviděl Contiho? Toho plavčíka? Podrbal se ve vlasech lodní tesař. Možná mi to nebudete věřit, ale já z něho měl od samého začátku děsně nahnáno. A ty hlasy mě otravovaly ještě víc. Nutili mě, abych proti němu štval lidi a nakonec mi přikázali, že ho mám zabít. Toho Jonáše jsem samozřejmě neměl taky sám ze sebe. Myslíte si, že byste je býval poslechl? Když do vás furt někdo hučí, uděláte často, co chce, jen proto, abyste od něho měl pokoj. Nemám pravdu. Takže byste ho zabil? Je to skutečně moc dobrý víno, pane de la Salle. Vyprázdnil Jordan zbytek poháru. Myslím, že jsem zatím lepší nepil. Ono mi teď ale všechno nějak víc chutná. Hodil si přes rameno tesařskou širočinu. Díky za občerstvení. A já vyrazím. Kdybych včera na vlastní oči neviděl, co se s ním dělo, sledoval zavírající se dveře Lord Gosnold. Řekl bych, že si ten chlap prach sprostě vymýšlí. I když v indiánských vigvamech je v tomto směru také ledaco skvidení, jenomže tamto člověk bere nějak jinak, jsou to přece jenom divoši. Já sice nevím, co se děje v indiánských chýších, připojil se de la Salle. Ale za to jsem se mohl s podobnými věcmi seznámit na nejrůznějších společenských večírcích, kde byly okultní praktiky provozovány jako běžná módní záležitost. Nahlas o tom ovšem nikdo nemluvil. Vy jste jako člen jezuitského řádu chodil mezi takové lidi? Nestačila se divit Alice Gosnoldová. Čistě ze studijních důvodů, madam. Víte, já jsem totiž velice zvídavý člověk. Ale teď vážně, byl jsem tehdy pověřen, abych zjistil určité skutečnosti kolem jednoho kněze, o němž šly pověsti, že ráno celebruje normální bohoslužby v kostele a večer vymění ornát za černou kápi při satanské mši v sakristii. A co jste zjistil? Pobízel šlechtice zvědavě Angličan. Nakonec toho duchovního nechali hodně rychle popravit, milorde, protože začal na mučidlech jmenovat lidi, kteří tyto obřady pravidelně navštěvovali. De la Salle se při té vzpomínce znechuceně ušklíbl a v mysli se mu vybavily všechny ty pověsti o maskovaných šlechtičnách, vyhledávající pařížské čarodějnice a praktikující věci, za které by neprivilegovaní lidé skončili na hranici. Viděl před sebou tmavé chodby královského Louvru či Versailles, o nichž vyděšené sluštičky tvrdili, že se v noci ozývají pláčem novorozeňat, přinášených jako oběti ďáblu při tajných obřadech. Slyšeli jste někdy o markýze de Brinvilliers? Zeptal se nahlas anglických manželů. Vracíme se z Ameriky, připomněla mu Lady Gosnoldová, ale mám takový pocit, že jsem znala jejího otce. V době, kdy jsem žila před svatbou v Paříži, dodala. Dcera tohoto šlechtice vyrostla v mimořádně krásnou ženu, informoval bývalý jezuita. Nejspíš by udělala hvězdnou kariéru u dvora, kdyby se nevydala jiným směrem. Nejprve se náruživě oddávala kontaktu s duchy, co by médium, jako náš milý Jordan, a pak ji začalo náramně vzrušovat, když viděla umírající lidi. Příležitostí k této morbidní zábavě by našla pochopitelně dost a dost při různých exekucích a popravách, ale ona přišla na způsob, jak tuto kratochvíli pěstovat se vším pohodlím, aniž by musela vytáhnout paty z domova. Napadlo jí totiž, že by mohla vyzkoušet působení nejrůznějších druhů jedů na svých blížních. Jako prvního si vzala na mušku vlastního otce, markýze de Brinvilliers, a po něm vytrávila téměř všechny nejbližší příbuzné. Bylo to pro ni nejen zábavné, ale i praktické. Dědila,
a tím pádem přibylo prostředků a možností věnovat se tomuto nezrovna nejlevnějšímu koníčku s ještě větším zaujetím. Když jí tedy došel pokusný materiál v rodině, začala navštěvovat pařížský špitál pro nuzáky, kde nemocným rozdávala koláče napuštěné vitriolem. Ctili ji tam jako velkou a zbožnou dobrotitelku, která nikdy nezapomněla žádného z obdarovaných poznamenat křížkem na čele. Vypájíte, hlesla nevěřícně Elizabet Gosnoldová. Kéž by, milejdy. Občas se mezi lidmi vyskytnou zrůdy, pokýval zasmušile hlavou lord Gosnold. Říkáte občas, milorde? Stáhl ústa do trpkého úsměšku Lasalle. Když markýzu de Brinvilliers zatkl na jejím útěku do Švýcarska jeden z nejlepších policistů Paříže, de Gré, a obvinil je z vraždy nejméně 40 lidí, poznamenala prý klidně: nevím, proč jste vyvíjel takové úsilí chytit zrovna mě, pane. V Paříži na podobné narážíte na každém kroku. Mohu vám na ně ukázat prstem. Travička de Brinvilliers byla popravena. Policie ale od té doby mlčela a tvářila se, že s ní ta aféra skončila. O rituálních vraždách, zaklínání, sodomii a pochopitelně i travičství na vysoké úrovni se od té doby už v pařížských ulicích a bulvárech pouze šeptalo. Hrozné. Všechno, co jste nám zde vyprávěl, však ještě nemusí být beze zbytku pravda, namítl lord Gosnold. Mnohé si lidé přibarví. Samozřejmě, nepředčí ale někdy skutečnost i nejbujnější fantazii? A pokud existují takoví našeptávači, jako měl Jordan? No, snad abychom se začali bavit o něčem veselejším, co říkáte? Souhlasím, usmál se mladý francouzský šlechtic. O malou chvíli později cosi žbluňklo do vody. Byl to docela tichý, nenápadný zvuk, jehož si na lodi zcela určitě nikdo nevšiml. I lord Gosnold totiž nosil talisman. Docela malý, kožený váček se srstí jakéhosi zvířete a několika psími tesáky. Daroval mu jej jeden indiánský medicinman a měl ho údajně chránit před... Urozený lord v duchu mávl rukou a pomyslel si, že teď už na tom pranic nezáleží.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy v roce 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najprt. Dnes ve 12.15 otevřeme knihu po 22.

Ze slovenštiny přejdeme pro změnu do polštiny. Čeká nás skladba Kuby Pěchníka a Šimona Čiževského s názvem Stvorženě. Kdo kráčel pod ně moře? Kdo určil, kam až sahá nebe? Kdo pozvedl nebeskou klenbu hvězd? Pán všeho.

0: Twe. Całym sobą pragnę wielbić Cię.
1: Ježíš řekl: Abba, Otče, Tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co Ty chceš. Marek 14:36.

0: Krátce po čtvrté hodině ladíte noční program Rádia 7 s datem 8. října. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Množství obrazovek kolem nás ovlivňuje naše přemýšlení a vnímání světa více, než si připouštíme. Boleslav Taska hovořil na X-Campu k mladým lidem, ale nejrůznější principy najdeme nejen v seriálech a filmech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Přátelé, mozek je plastelina. Když tady dneska před váma stojím, tak já tu dneska nejsem jako odborník, který závislost na obrazovce a displejích vědecky zkoumá a vyčetl ty poznatky o vlivu médií na tvarování našich názorů někde z nějakých chytrých knížek nebo studií. To tady jako nejsem, jo? Vidíte před sebou člověka, který je takový léčící se závislák. Dobrý den, to jsem já, jo? A já bych vám trošku chtěl představit moji minulost. Ono to začalo, když jsem začal chodit na základku na vlastně druhý stupeň. My jsme tehdy bydleli v Bystřici a když jsem měl 11, tak jsem se z rodiči stěhoval do Oldřichovic. Jenže ve škole jsem zůstal v Bystřici. A bylo takové zvláštní, protože v té Bystřici, tam, kde jsme bydleli, bydlel můj dědeček a babička a já vždycky po škole, nebo velice často, ne vždycky, ale často, místo toho, a hlavně na střední, abych se vracel domů, jsem jel přespat do domu prarodičů. V té době se mi vytvořil takový zvyk, taková rutina, jako stejná. Já vždycky, když jsem přišel, tak jsem udělal stejnou věc. Víte, co jsem udělal první, když jsem přišel domů? Já jsem nejdřív šel do ledničky. To je jedno, jestli je po obědě nebo ne. Lednička vždycky má něco vzácného v sobě, tak jsem ji otevřel a vzal jsem si klobásu, buček, jogurt, kyselou ogurku, čokoládu a k tomu vždycky litr krabicového mléka. Jako já jsem fakt, prostě mám pevné kosti, možná to má podíl na těch kostech, teď jsem dostal alergii na laktozu, ale to vůbec nevadí. Každopádně litr mlíka z krabice. A pak celé odpoledne a vlastně i večer jsem strávil naprosto většinou vždycky stejně. Víte jak? Zapnul jsem televizi, kde jsme měli 3 kanály. Nova, ČT1 a Prima. Nic víc neexistovalo. Jsme v dobách dinosaurů, kdy neexistuje internet, jo? Pozor na to. A mně stačily tyto 3 kanály, které mi vyplnily veškerý můj volný čas, který jsem tam strávil. Od toho, co skončila škola, až do pozdní hodin v noci. A tak to bylo každý den a pak jsem šel spát. To byl můj život ve volném čase, mimo povinnosti, spánek a školu. A teď, když se na to dívám zpátky na to období, tak si uvědomuju, nebo cítím takový divný hořký pocit, takový jsem naštvaný na sebe, jo? Že proč jako, proč jsem ten čas nevoužil jinak, třeba abych, já nevím, chodil, protože mě baví myslivost, víc prostě do lesa lovit, nebo proč jsem třeba se neučil, prostě neposiloval třeba, jo? Aby nabušený víc, nebo proč jsem seděl každý den a přišlo mi to jako strašně promarněný život. A kromě toho, že jsem promarnil jako stovky, reálně tisíce hodin, tím, že to bylo, chápete, druhá stupeň základky a střední, právě čuměním do té bedny, tak mě to i formovalo. Přesně tohle, co dělají tyhle seriály, filmy, a teďkom bych už mohl přidat, že sociální sítě je krátká videa, které sledujeme, které tvarují, formují náš mozek. A to mě formovalo. Víte, jak mi tehdy říkal strejda, který tam jsem tam přešel přes ten pokoj, mi vždycky řekl, stejně mě jako přivítal. Ahoj, televizní maniak! Jo, tak to jsem byl já. Tak. A teď je otázka. Jak to máš ty? Jak to máte vy? Možná je tu někdo, kdo vede podobný způsob života jako já kdysi. Že mimo ten čas, kdy máš nějakou povinnost, školu nebo spánek nebo něco, co musíš udělat, tak možná je tu někdo, možná že ne, ale možná je tu aspoň jeden člověk, kdy tvůj čas tvého života, kdy něco nemusíš, vyplní obrazovka, displej, sociální sítě, hry, počítač nebo seriály nebo filmy. Možná ti to přijde normální, protože to tak dělají všichni. Ale je to normální a je to v pohodě? A já chci říct jednu věc. Já vůbec, jestli někdo náhodou dneska tady takový je, já tě vůbec neodsuzuju. Vůbec. Já kdybych byl teďkom teenager, se úplně v pytli. To je šílená doba, ve které žijeme. Chápeš, máš to v kapse. Kdykoliv si to zapneš. Jak to ovládnout? Neodsuzuji tě. Ale chci říct, pokud takhle žiješ a tvůj volný čas z 90% nebo 6 hodin denně vyplní obrazovky a filmy a sledování, tak musím říct tu pravdu, kterou já bych potřeboval slyšet tehdy. Jsi v pasti. Jsi závislý. Tohle je závislost. Tohle není zdravé. Tohle není normální. A i když tak žijou všichni kámoši, tak prostě všichni kámoši jsou závislí. A neříkám to jako nějakou křesťanskou poučku. Tohle prostě je pohled dnešní vědy, neuroscience, prostě tečkom na to, co se děje. To není normální, asi svázaný. A ničíš a marníš svůj život. A já to vůbec neříkám jako odsouzení. Já bych to tehdy potřeboval slyšet. Víš proč? Protože já jsem to tehdy vůbec nevěděl. To byla jenom televize. Ale jsem to netušil, že něco není OK. Mně nepřišlo, že marním čas. Mně ani nenapadlo jinak prostě fungovat, než jsem přišel domů. A já ti dneska chci říct, pokud máš tenhle problém, chyť se za Boží ruku, vyhoď mobil, prodej ho, kup se tlačítkovi, prostě běž do lesa, posiluj, buď nejlepší sportovec, buď s kámošema, bojuj proti tomu jakýmkoliv způsobem, protože tohle zabíjí jak tvojeho mládí, potenciálu, tvoji duše. A nebo najdi si pár lidí, kteří to mají podobně a kteří chtějí podobně říct prostě ne, my jdeme proti tomu proudu a povzbuzujte se v tom. Jenže tenhle seminář o tom není, ale já jsem to musel říct, protože to jinak nejde. Není o tom, jak, dneska nebudu mluvit o tom, jak bojovat se s tou sebedestruktivní rutinou závislosti. Jen jedinou větu poslední k těmhle věcem, které s tím souvisí už se, je to, že pokud chceš nahradit nějaký zlozvyk nebo nějakou závislost, vymazat, nejde to udělat tak, že ji přestaneš dělat. Ty musíš tu závislost nahradit něčím jiným. Vyplnit ten prázdný dům něčím, aby 7 horších závislostí tam nepřišlo. Jo? Čili, jak říkám, já prostě na prvním místě, protože jste věřící lidi a toužíte po Kristu, pustit do svého života Krista a pak vytvořit rutiny a věci, které mají smysl, které tě baví, ať už je to sport, posilování, kreativita, malování, tvoření čehočeliv, přátelství, ale takhle nahradit ty závislosti, promyšleně, vědomě. OK, dost, jdeme k semináři. Teďko. Cíl tohle semináře, první, co mi napadlo, bylo, hele, já musím nějak přesvědčit ty moje kámoše, ty mladé lidi, ať se prostě vykašlou na seriály a filmy a nedívají se na to. A pak jsem si řekl, Bolek, že ty často sleduješ sci-fi? Tohle asi nepůjde. A tak jsem si řekl, tenhle cíl je ujetý, protože ani já vlastně to nedělám, já se rád dívám na sci-fi. A pak mi došlo, takže tohle to není cíl semináře, buďte v pohodě. Já bych chtěl stanovit trošku jiný cíl, a to je, abychom, když, mám 2 cíle dneska, jo? Když už se chceš podívat na film nebo seriál, tak dneska bych vás chtěl pozvat, abychom se na film, na dobrý film nebo na seriál dívali jinak. Jinak, než jak to dělají masy. A já ještě musím říct jednu věc. My dneska žijeme v době sociálních sítí, krátkých videí, které zapříčiní digitální demenci. Kdybych měl seminář na tohle téma, tak bych fakt řekl, prostě musíš to utéct. Krátká videa tě zabijou prostě. Vymážou ti mozek. To není film, seriál, jo? Ale to, o tom tenhle seminář není. Já teď musím se vrátit právě k těm filmům. Takže dívej se, pojďme se dívat jinak na filmy a seriály. A teďkom, jak s Ježíšem? Vem ho sebou, zapni počítač, zapni si Smart TV, posaď ho vedle sebe, řekni Ježíši, pojď se mnou a dívej se na ten film nebo na ten seriál s Ježíšem. A celý čas se dívej těma očima na ten film. Protože nejvíce nebezpečný způsob, jak je dívat se na film, kde fakt hrozí, že ti vyformátuje, přemáže prostě tvoji hlavu, brainwashing jak blázen je, když vypneš mysl a necháš se unášet entertainmentem, jo, tou zábavou. Tím se staneš takzvaným pasivním konzumentem. Víte, co to je pasivní konzument obsahu? To je podobné jako husa. Husa, která zažila ve svém životě krmení hus pro získání foie gras. Foie gras, přátelé, to jsou šťavnatá, tučná jatýrka hus. A získávají se tak, především ve Francii, že vezmete husu, která by se neměla jako moc pohybovat, a systematicky se tyhle ty husy cpou žrádlem, násilně, jsou takové trubky, nebo takhle to dělali kdysi. Ve Francii v některých místech zakopali dokonce tu husu do takového jemného písku nebo do popela, aby se nehybala při tom, jak ji krmí třeba těch několik měsíců, jenom trošku, třeba tak, protože víte, proč se nesmí hýbat? Aby ta jatýrka byla větší a tučnější. A tohle je pasivní konzument. Tohle si ty, když sedneš před seriál nebo film a vypneš mozek a necháš se unášet. Víte o tom, že když Evropská unie pomalu zakazuje tohle jídlo kvůli toho, že je to jedovaté? Protože ty játra obsahují mnoho toxinu, jelikož ta husa se nehybe, nemá jak vyplavovat ty špatné věci. A já v tom vidím úplně jako parádní obraz toho, co se děje, když se díváš na film nebo na obsah nebo na seriály pasivním způsobem. To tvaruje takhle tvůj mozek. Tvůj mozek stuční, otupí, neumí rozlišovat a přijímá a tuční a je tvarovaný do té podoby, jakou chce ten řezník, aby tě pak podřízl a sežral si ty šťavnatá, masná jatýrka tvoje a ten mozek a tak. Takže cílem našeho semináře, primárním cílem je dívat se, jako ode dneška, pojďme se, děcka, dívat na filmy, seriály jinak. Vem Ježíše do tvého pokoje, pojď se na to dívat s ním. A druhý cíl, o kterém ale nebudu víc mluvit, jenom teďkom jednou je, lidi, jestli aspoň trošku máte rádi sami sebe a trošku vám záleží jako na tom, jaký bude váš život, prosím, buďte chytří, pojďme si nastavit hranice. Řekni si, kolik chceš času denně věnovat, obětovat displej. Řekni si to předem. Prosím, udělej to. Nastav si hranice. Já nebudu říkat, co je prostě, co bych vám doporučoval, jo? Ale myslím všechno. Před mobilem jako zábava, kromě třeba telefonování, SMS-ek nebo vyřídíš věci do školy. Kromě toho, se týče zábavy, nastav si ten čas. Vy víte, jak je průměrný čas normálně od teenagera, že? Víte, co to dělá s mozkem? Můžete pozjišťovat. Nechci o tom mluvit moc, je to brutální. 4 až 8 hodin, jo? Teďko mluvím poznatky ne z oblasti křesťanství, ale zase z oblasti v dnešní době je hnutí mezi normálními lidmi, jako nevěřícíma, kteří jdou proti tomu, jo? A oni říkají, že maximální čas je 1 hodina, jo? Na displeji, kromě filmu, jo? Prostě, že na mobilu strávíš. A film třeba jednou za 3 dny, nebo jednou za týden jeden film, jo? Že to ti jako nepoškodí mozek. A teď jsem vůbec nemluvil o křesťanských věcech, čistě o tom, jak to funguje s naším tělem. Jo? Takže je to na tobě, o tom nebudu vyzmluvit, ale jenom tě chci povzbudit. Nastav si hranice, mluv s tím, s někým, třeba si máš kámoše, který to trošku řeší a má, vidí, že třeba je hecař, jo? Řekněte si to, nastavte si to. Jestli máš nějaký smartphone, oni to umí ukazovat, jo? Kolik si strávil času denně, průměrně za týden, tak podívejte se na to, no to člověka sice zdeptá, ale je to realita. Jdeme dál, jdeme do toho, jdeme do hloubky. Jedna věc, pokud nejsi křesťan, pokud jsou tady dneska lidé, kteří nejsou aktivním křesťanem, čili pokud nenásleduješ Krista ještě ve svém životě, tak možná trošku jako nepochopíš, a omlouvám se za to, ten hlavní point, jo? Jako nevíš, asi nebudeš vědět, o čem mluvím, když říkám, jakože pojď se dívat na film s Ježíšem. Ale když jsi nevěřící a jsi tady, tak je to super a rád bych tě jako pozval taky, aby se to nahledl, protože tam je hodně principů, které vycházejí právě z oblasti určitého seberozvoje nebo z určitého oblasti jakoby zdraví, které fakt pomáhají člověku, ale ten základ je postavený na Kristu. Otázka je, chceš to? Jste ochotní lidi pozvat Ježíše, aby se s vámi díval na sérii, seriálu, na kterém si ostříš zuby? Nebo na film? Seš ochotný? Protože když budeš mít odvahu vzít k obrazovce Krista, pak je dost možné, že objevíš najednou něco nového. Něco pozitivního, co je jako wow. Jo. A to je, že a díky Bohu on mě to učí. To se vám radost. A teď zase mluvím trošku z osobní zkušenosti. Když se dívám s Ježíšem na film a vezmu ho k obrazovce, pak najednou vidím nové věci. A teď bych chtěl vám ukázat jednu scénu, kterou možná ti z vás, kteří mají rádi Marvel stejně jako já, tak znají, a to je prostě ta poslední bitva, prostě Thanos, Iron Man. A v téhle scéně já vidím evangelium dětská. Tak, Andřej, jestli to pustíš. Tak, Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, tu touhu pomoci. Teďkon to bere a ten hřích, ta moc, po které jsme dychtili, prostě způsobila jednu věc. Obětoval se za nás a zemřel na kříži, prostě umírá. Protože vzal tu touhu po té moci, po té božské moci, která nás oddělila od Boha, ten náš hřích. Pak je pohřben, pod Golgotou klečí, poznali, že to je on, jo. Takže jestli vezmeš Ježíše k Ironmanovi nebo k Avengers, tak ho uvidíš v těchto filmech, jo? A to je strašně povzbudivé. Já mám strašně rád, a to ještě možná pak později zmíním jako Ready Player One, já jsem brečel u toho filmu. Já jsem tam prostě uviděl Boha, který se sestoupil k lidem a stal se s jedním z nás. Znáte někdo Ready Player One? Takové to, jak tam závodí a prostě ten typek, tak se na to podívejte. To si myslím celkem dobrý film. To je prostě o tom, jak lidi žijou v digitálním světě, kdy mají prostě okulusy všichni a prostě on bojuje, aby zachránil vlastně tu virtuální realitu, v které žije celý svět a ti zlí se snaží nějak zase získat prachy z toho a tak. To je úplně jedno. Každopádně trošku spoiler, ale zase tam viděl prostě v tom Boha, jo? Každopádně, když se díváš s Ježíšem na film, je to wow. Ale má to ještě druhý postranní efekt. Někdy se stane, že pokud ho pozveš, tak to budeš muset vypnout, protože ti to nedá. Protože si uvědomí, že na takový hnus, já nechci, aby Ježíš věděl, že já se dívám. To nejde. To je hnus, to je nemorální, to je prostě něco, co mi svádí fakt k sexuálním prostě věcem a nechci, nemůžu se na tohle dívat, je to hodně za hranou. Tak tohle způsobuje, když pozýváš Ježíše, aby se s tebou díval na filmy. Pojďme k další kapitole. Bible a filmy. Někdo by řekl, hele kámo, bolek, Bible, přece co to tady kecáš, Bible nic neříká o filmech a seriálech, takže je nezakazuje, takže se budeme dívat, jo. Já se teda ptám, co teda Bible mluví o filmech a seriálech? Musím se přiznat, že takhle, že by měla jako slovo film a seriál a Avengers a tak v sobě nemá, fakt je to pravda, v Bibli to není. Ale pozor, to neznamená, že Bible nic nemluví o filmech a seriálech, o sledování toho, přesně naopak. Bible o sledování filmu a seriálu a Bůh a Ježíš mluví moc hafověci a to na základě univerzálních směrovek a zásad pro celý náš život. A přesně o tom to je. Protože když následuješ Ježíše, držíš si jeho slova a fakt chceš vidět to, co vidí on, pak to uvidíš. Protože Duch tě bude vést i v téhle oblasti a je to vidět v jeho slově. Bůh nám dává ve svém slově směrovky, principy, zásady, které nás učí, jak přistupovat k televizi, filmům, seriálům, no a i k dalším věcem. A tady chci říct teďkom jednu challenge pro všechny. Lidi, když máte nějaké otázky v životě, a to bude možná jedna z nich, prostě Bože, co s tím, jak já trávím svůj volný čas? To je strašně důležitá o životní otázka. Děcka, přemýšlejte, prosím, prosím, přemýšlejte o tom v životě. Když se modlíte, ptejte se Boha, jak mám trávit volný čas. A volný čas neznamená čas, kdy nemáš co dělat. To není volný čas. Volný čas je, když nejsi ve škole a není zrovna jakoby hodina, když ti rodiče nedá jaký úkol, co musí udělat a když nespíš. To je volný čas. Čili máš nějaký kroužek, máš nějakou aktivitu dorost, díváš se na to, to je volný čas, jo? Protože mě hodně lidí na skupinkách říkalo, já nemám žádný volný čas. Máš, to je čas mimo povinnosti. A ptej se Boha, co si myslíš o tom, jak já využívám volný čas? A tady bych se chtěl podívat k směrovkám, které se týkají právě filmu a seriálu. Takže já dám jakoby

stát na skále a pane, já chci, abys ty formoval moji mysl, protože ty jsi můj stvořitel, můj pán. Ty víš prostě, proč můj mozek je, jaký je a jaký je smysl mojeho života. Římanům 12.2. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tady je v tom neskutečná výzva. Nenech se formovat, tvarovat mozek tímto světem, ale nech, aby Bůh obnovoval tvoji mysl. Další takový challenge, který přečteme, nedej se tím, na co se díváš, ovládnout, a to je zase 1. Korinským 6.12. 3.4. Všechno smím, budiš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. Nedej se tím ovládnout. Buď svobodný člověk. A jdeme na další princip. Dívej se na film s Ježíšem pro jeho slávu. Aby s tím, jak se díváš na film a seriál, chtěl prostě přinést Bohu slávu. Jde to. Jo? A takže pojďme se podívat na 1. Korinským 10 a vybral jsem dva verše 23 a 31. Všechno smím, budíš, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ne všechno pomáhá. Nuže, ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k Boží oslavě. Vidíte tam ty filmy a seriály? Kde to tam je? Ať už děláte cokoliv. Takže neplatí to pro filmy a seriály? Platí to pro filmy a seriály. Takže pokud jako chceš jako Boží dítě se dívat na film nebo seriál, tak to musíme dělat s ním, na jeho oslavu. Jinak utíkám před Bohem, se schovávám jako Adam po tom, co zřešil, jo? Pro sebou. Prostě dívejte se na to spolu. Tak to funguje. A já jsem už říkal o tom, že Ready Player One mě strašně oslovilo. Tam je z toho ten obrázek. A třeba pak jakoby Avatar 2, a o tom jsme mluvili ještě s jedním kamarádem. A teď je ten moment, kdy musím odhalit jednu tajnou věc. Prostě my jsme tenhle seminář připravovali dva. Ještě je tu Andrej a pak nakonec tady vyvolám, když bude nějaká děkovačka, protože on nechce být viděn, ale prostě jsem moc vděčný za něho. A on mi připomněl jednu super scénu nebo jednu super jako myšlenku z Avatara 2. Kdo viděl Avatara 2, jestli se můžete trošku přihlásit? Jo, vás tak malo polovina zhruba. Super. Takže Avatar 2, když jsme o tom jako mluvili s Andřejem, tak jsme zjistili, že je jediný film od roku 2020, takový z těch jako známých, kde je normální vzor rodiny. Neznám žádný jiný. Kde je táta, máma a děti, kde otec brání svoji rodinu. Neznám jiný film. Všude jinde jsou gejové, lesby, podvody, nevěra, samotné děti, rozvody. Jako, vyjmenujete mi nějaký jiný film od roku 2020, kde je normální vzor rodiny? Myslíte si, že to je náhoda, že to takhle jako není? K tomu se ještě později dostaneme, jo? Ale třeba právě, když jsem se díval na Avatar, říkám, jo, přesně, jo, Bože, díky, že takhle stvořil. Ale jako úplně paradox je, že nám tím chtějí jako říct, že hele, normální rodiny už mají jenom mimozemšťan, jo? Prostě na Zemi to není možné, jo? A hlavně ne v Hollywoodu, v Disney Plus a Netflixu. Už jako nejde. Prostě na Zemi už ne, tady už můžou být jenom gejové a lesby, ale prostě jo, ve vesmíru na mimozemské planetě tak možná ještě nějaká normální rodina existuje. Pojďme dál. Jak přesně filmy tvarují naše názory, myšlení a chování? To je teď jako velká otázka, další oblast, do které jdeme hlouběji, jdeme se tam dloubat v tom našem mozku. Otázka je, co z mojí myslí dělá to, co sleduju? A teď se nebudu bavit o struktuře, jo, to je taky zajímavé téma, že když člověk jede hlavně ty 30-sekundové reelsy, shorty a instagramové videa, tak to jako dokonce mění strukturu tvojeho mozku. A teďkom, já chci ukázat tři úrovně programování, jak filmy a seriály, teďkom nemluvím o internetu, sociálních sítích, filmy a seriály, tvarují náš mozek. A jsou tady tři oblasti. První je, že to, že se lidi jako díváme na filmy a seriály, tak to náhodně, jako, až jako nehoda, to ovlivní lidské názory a chování. Jo? Budou za chvilku příklady. Druhý způsob je nákaza. A to tak, že v tom filmu nebo seriálu ten film ukazuje trendy ve společnosti, které jsou jako reálné, jo? Třeba na západě, nebo nějaký problém, že někdo je diskriminovaný, nebo tak. A ty skrze to, že se na to díváš, aniž by to někdo plánoval, nějací tvůrci,

prostě, jakože by the way, vstřebáš ty její hodnoty těch lidí, které ten film ukazuje, třeba nevím, nějaké komunity, prostě nevím, satanistu nebo někoho, tak je vstřebáš a přijmeš a začneš k tomu cítit sympatie jako náhodou, by the way, nakazíš se tím, jenom protože to jakoby se vžiješ do toho, co tam ukazují, takže to je nákaza, nikdo to neplánoval, to se stalo tak jakože jako nehoda. A třetí způsob, který je brutální, a já se přiznám, že když jsme se připravovali na tenhle seminář, tak děcka, to je maras, jako když člověk to začne dloubat, jak cíleně některé prostě skupiny ovlivňují to, co je ve filmech, seriálech a v obsahu na internetu. To je brutál. Já nebudu mluvit všecko, protože mě to děsí a nechci úplně děsit všecky, ale také se k tomu dostaneme. A teďkom příklad z života. První oblast programování našeho mozku, jak jsem říkal, náhodně nehoda. Dvě takové případy, které známe. Nemo, Harry Potter. Když vyšel film Nemo, tak, pak vědci z nějakého, prostě pan doktor Sinclair a blablabla, já nebudu říkat ty studie, vás to zde nezajímá, zjistili, že v určitém místě v oceánu, na bariérovém útesu, velkém bariérovém útesu, vznikl dramatický pokles populace těchto rybiček. Oni fakt existují, jmenují se clown, jo? V roce, od roku uvedení filmu v roce 2003. Až o 70% a v některých místech skoro až vyhynuli. Víte proč? Byla to náhoda, nehoda. Nikdo to nechtěl. Protože lidi chtěli mít Nema doma v akvárku. Chápete to? Tak byla obrovská poptávka ve zverimexech po těchto rybách. No a když je poptávka, tak se tvoří nabídka, takže podnikatelé začali vylovovat tyhle ty ryby a prostě skoro je až vyhubili. Jo? A paradox je, že celý ten příběh Nema je přesně, víte asi o čem je Nemo, ne, tak nemusím vysvětlovat. A teďko se podívejte na Harryho Pottera, on má na ruce krásnou sovu. A to je úplně jiný případ. Po tom, jak se uvolnil Harry Potter a tyhle ty scény s tou jeho sovou, tak v Anglii vznikla obrovská poptávka po bílých sovách. Fakt je koupili, ale žádnou populaci to neohrozilo. Ale co se stalo? Několik měsíců potom, jak to jakoby ten šílené nákupy těch sov vznikly, se všechny záchranná centra pro zvířata naplnila těmihle bílými sovama. Víte proč? Protože lidi, když viděli Harryho Pottera, chtěli být jako Harry Potter, tak si koupili bílou sovu. Jenže pak zjistili, že starat se o bílou sovu není stejné jako starat se o papouška. Protože to je dravec, potřebuje lítat, lovit a prostě strašně křičí, řve, klove a bije křídlama. No tak po pár měsících řekli, no tak aha, no tak chyba, tak to vrátili do záchranné stanice a proto prostě způsobili, že teďkom jsou někde v Anglii stovky těchto bílých sov v záchranných stanicích a nikdo je nechce, jo? Tohle je jakoby příklad toho, jak filmy a seriály úplně jako by the way, prostě nehoda, dokážou jako tvarovat naše názory nebo to, co chceme, nebo co bychom, jak bychom chtěli žít. Teďko musím říct jednu vsuvku, jednu věc, kterou fakt potřebujeme do života a to je to, k čemu nás Bůh povzbuzuje. Když se podíváme do Bible, tak v Efeským v 5. kapitole, v 10. verši, Pán Bůh říká každému z nás, lidi, rozlišujte, co se líbí Pánu. Efeským 5:10. To je to, co potřebuju. Naučit se rozlišovat. Čili když vezmu Ježíše k dívání se na ten film, tak teďko mi je dobré jako umět jako to hodnotit, co tam vidím. Proč tam jsou ty věci, které tam jsou? Co mi to vlastně říká? Mění mě to nějak názory? Tvaruje mě to nějak? Nevím, jestli znáte z psychologie halo efekt. To je moment, kdy se poprvé v životě setkáš s nějakým názorem, o kterém si nikdy předtím nepřemýšlel. A náš mozek funguje tak, podle psychologů, že pokud ty uslyšíš nějaký sugestivní názor, o kterém si nikdy předtím nepřemýšlel, tak ho přijmeš za své a velice hluboce se ti zakoření. Takže když si nikdy nepřemýšlel třeba o, já nevím, jaké oblasti, třeba o satanismu nebo něčemu, jaký je k tomu postoj, a nejenom vidíš nějaký strhující příběh, dramatický, emoční, tak to buduje pozitivní tvůj přístup k téhle oblasti. To je šílené, ale tak to funguje jako náš mozek. Rozlišujte, co se líbí Pánu. A pak je třeba o těch oblastech přemýšlet. Ježíš, jak to vidíš ty? Co o tom říkáš ty ve tvém slově? Dokážeš tohle, když se díváš na filmy? Jako já nevím, jestli jsem to dokázal, když jsem měl 15 nebo 16, ale díky Bohu, on mi dal milost neskutečnou, že mě zachránil, že vůbec se neodpadl od víry, jakože, že mě pořád drží, to za tomu strašně děkuju. Ale učme se to. Jsme plastelína, náš mozek je plastelína. Tenhle druhý verš, ten jsme už četli na počátku. Sledování filmu, seriálu nás formuje, tvaruje naše myšlení a tvoří naše hodnoty, touhy a buduje naše názory. Když
Bůh měl ustanovit něco, co bude předávat Boží názory nám, koho k tomu povolal? Komu dal za úkol, aby budoval Boží hodnoty v nás? Jeho záměr pro náš život. Aby nám ukázal, jak máme žít. Koho povolal? Tak víme, že Pána Ježíše. Komu to Pán Ježíš předal? Učedníkům. Komu to učedníci předali? A jak fungovala církev? Kazatele, učitele, pastory. Někdo, kdo prostě vypráví příběhy z Božího slova. To je způsob, jak Bůh se rozhodl, že předá svoje hodnoty, pravdy a způsob života jeho následovníkům. Skrze kazatele, pastory, učitele, kteří předávají, učí, předávají ty Boží hodnoty dál. Dává to smysl? A teďkom druhá otázka. Jak to dělá svět? Jak svět předává globální hodnoty, to, jak bychom se měli chovat? Kdo je kazatelem, pastorem a učitelem toho světa, který předává příběh lidem? Kdo to je? Učitel ve školách? Možná. Jo, nechci to znižovat, jo? Ale je tu někdo, kdo to umí mnohem lépe. Upřímně. Filmy, seriály, sociální sítě, youtubeři. Tohle jsou evangelisté, pastoři a kazatelé světa. A ty názory, které oni hlásají, skrze příběhy, filmy a seriály, skrze příběhy, podobenství, otevírají se nám trošku oči, začínáte to chápat? Jsou to, co tvaruje naše názory, rozhodování, hodnoty, to, jak budeme žít, jak chceme žít a jak žijeme. A o tom to je. A používají k tomu emoce a schopnost naší psychickou, které se říká empatie. Slyšeli jste slovo empatie? To je vcítit se. To je to, že když se dívám na film nebo na seriál, tak já se takzvaně identifikuji s tou hlavní postavou nebo s nějakou postavou v tom filmu. Najednou jako vcítíš se do té postavy a identifikuješ se s ní a pak v tenhle moment, jo, když se v tom, jak se spojíš, tak nějak jako vnitřně s tou hlavní postavou, tak přichází moment, kdy tě to neuvěřitelně tvaruje to, co on říká, dělá. A třeba takový, my jsme přemýšleli nějakým příkladem a je jich jako milion, no, ale třeba jeden je Deadpool, jo? Že já jsem si jako uvědomil, že mi se takový líbí strašně ten jeho jako hnusný humor zprostej. Pak mi jako fakt po tom sledování toho filmu jako vyskakovaly v některých situacích úplně ty hlášky, nebo chtěl jsem si jako zavtipkovat jako on třeba někdy, nebo použít nějako takové zrnité, sprosté slovo, jo. To není záměr toho filmu, to bylo to by the way, jako to nikdo asi neplánoval, že to lidi má tvarovat takhle, to byla ta nehoda, náhoda, ale takhle mi to tvarovalo. A teďkom bychom mohli pokračovat milion příkladů, jak to dělá. Ale my jdeme dál, takže to je to by the way. A teď jdeme na oblast nákaza, čili film ukazuje současné trendy ve společnosti a inspiruje k těmto trendům další lidi, kteří film sledují. Tak, není to ve smyslu, že by tady byla nějaká mocnost, která chce, nebo nějaká organizace, která by chtěla svoje hodnoty předat nám. Prostě se to stalo, protože oni ukazují v tom seriálu něco, co nějak lidi žijou v Americe a já to pak chci taky. A teď přichází příklad z mého života. Friends, když jsem byl na střední, tak to byl jediný asi z několika seriálů, který hrál. Pro mě to byl jediný seriál. Takže s dnešními seriály asi trošku nuda. Pro mě žádné brutální vraždy, střeva, hektolity krve, žádný sex, intimita, žádné akce ve formě okultismu, mystiky, kouzel tam není. Nic moc, jako spíš takové light to je. Jenže v té době nebyl jiný seriál, tak jsem se na to díval a nějakým způsobem já jsem si to pak jako uvědomil, mi v hlavě udělal jako díru. V tom smyslu, že já jsem vyrůstal v křesťanské rodině. Vyrůstal jsem v církvi, viděl jsem úžasný vzor rodiny, milující táta, milující máma, 4 sourozenci, jako super rodina. Babička s dědou, byli si věrní, prostě skvěle, jako úžasné vzory, chápete, měl jsem, díky Bohu za ten dar, to výjimečné. Ale díky tomu, že jsem se díval často na tohle, jsem pak zjistil, když jsem byl později jako v tomhle období romantických problémů, že já mám v hlavě názor, díru, že je lepší žít na hromadce, že je příjemnější, jako racionálně, jakoby, teď trošku schýza, jo? Že jedna část hlavy mi říkala, jasně, správná je rodina, děti, manželství, věrnost a tak dále. Ale něco druhého, ta díra v té hlavě bylo, že jsem říkal, hej ty vogo, to je možná lepší, jako mít holku, neřešit to, prostě pak to vystřídat a tak dále.
A já jsem si v tom určitě období života šel s Bohem jako řešit, prostě jak je to možné, že jak se mi to tam od té hlavy dostalo, jo? To není možné přece. A pak mi došlo, že je to taky díky tomuhle seriálu. Tak to znáte, no? Funguje jako různě ty vztahy. Pak mi to stalo strašně moc bojů prolomit tyhle emoci a znova uvěřit Pánu, že tohle je svět, ale tohle utrpení. A teďkom, až zpětně, když už mě to ani nebaví se dívat na Friends, protože já mám hodně Friends, kteří žijou jako Friends, jsme teďkom, chápete? Takže tyhle příběhy znám z první ruky a ne z televize. Vidím, že tohle je brutálně utrpení. Jako to tam neuvidíte, ale nevěra, nejistota ve vztahu, že ten kluk neví, jestli prostě můžeš důvěřovat, že s tebou zůstane, že prostě ta holka jestli je s tebou jen kvůli prachu, to je brutál, co děje v reálném životě. Jo? Ti Friends reální jsou úplně jiná liga, ale Bůh má pro nás nádherný záměr. Tak to jsem teď chtěl ukázat, jak mi to naformatovalo moji hlavu. To není jenom o tom špatném filmu. To zlo je ve mně. To zlo je v tobě. My jsme totiž zároveň v pořád hříšní. My jsme ospravedlněni, pokud si přijal Pana Ježíše jako svého krále a zachránce, pak si ospravedlněný hříšník. Ospravedlněný svatý hříšník. A ta stará přirozenost je tam pořád někde v nás, pořád vylezává, svádí nás k tomu zlému, jestli mě chápeš. Takže, když se díváš na film a je tam ta temnota, ta světskost, tak prostě najednou to v tebe začne rezonovat. Jo? Je to tam v nás. A kdyby neexistovaly obrazovky a displeje a místo toho bys pásil někde ovečky, kde jinde bys cítil svoji temnou duši nahotou, nemanželským sexem, brutálním násilím, nevěrou, romantickými románkami o manželství. S příchodem televize, obrazovek je tu něco, a teďkom pozor, co tu posledních 6000 let nebylo, a nebo kdo věří v nějakou jiné staří země, tak chápete to? Že my jsme první století v historii planety Země a celého vesmíru asi, kdy se někdo věnuje tolik hodin času, že se čumí do obrazovky. To nikdy nebylo. A dost pravděpodobně to bude mít vliv na náš mozek. A je to tak. A lidi z tohohle světa jsou někdy mnohem chytřejší než věřící lidi, se začínají uvědomovat, začínají něco s tím dělat. A já chci povzbudit, nebuď pasivní konzument jako husa, kterou chce někdo vykrmit a stučnit játra. Pozví Ježíše, zapni mozek, dej si hranice, buď s Kristem. Že tohle to jako Friends je teď už asi jako light, že my jsme teď v době, a teď je to jenom vsuvka, sociálních sítí, kdy jsme dospěli jako k tomu, že z mnoha mladých lidí, především holek, se stávají digitální prostitutky. A asi takové nejznámější je OnlyFans, nebo jak se to jmenuje, jo? Kdy holky prodávají svoje tělo na videa točí a házejí na internet a pak vznikají digitální nevěstince, čili bordely, slušně řečeno, kde konzumenti, čili kluci nebo nějaké holky, přicházejí a platí za to, aby měli virtuální sex s těma lidma, kteří prodávají svoje těla pro tohle sto. A to je mnohem horší než porno, protože tenhle ten digitální nevěstinec je už jako to už jako satan podle mě si říká, ty vogo, tak to lidi vymysleli něco horšího než já, jo? Jakože, jako fakt, protože to je naprosto brutál a já si říkám, jako jak člověk, jako mladý člověk, má šanci v tomhle světě obstát, nestat se závislý, přežít, aby ho to nevymazal, aby si pak byl schopný najít reálnou holku. Teď on bude navždy prostě závislý na pornu a OnlyFans. Teď ti lidi nikdy oni budou fakt mít ty okulusy, nebo jak se to říká, virtuálně na hlavě a budou prostě jenom žít v tom. Prostě jak někdo zachrání prostě tu generaci, která teď vyrůstá. A já vím, že ta naděje je, protože tohle si vždycky myslel generace před námi. Ta naděje je fakt v Kristu. A je v tom, že se ho držíš a řekneš ne. A budeš bojovat a když spadneš, znova se necháš pozvednout a postavíš svůj život na Ježíši. On je tvůj počátek a konec. Já klidně umřu aj pro tebe Ježíši, ale prosím, veď mi, já chci být tvůj. Pojďme dál. Druhá příklad nákazy je z Mongolska. Všimněte si něco divného na té jurtě. Co tam leží, takové kulatého vedle těch oranžových dveří? Satelit! A co vidíte v té jurtě? Televize nebo obrazovka, počítače a solární panel, protože tam nemají elektřinu, že? Tohle to děcka způsobilo Esmeralda. Lidi v jurtách se dívali na telenovely a když viděli, že ve městě jsou prachy, ženské a tak, tak ti Mongolové, to mi řekli oni, to jsem nevěděl,
se začali prodávat svoje stáda, oni jsou nomádi, oni se fakt živili pastevectvím, prodali svoji jurtu, vydělali třeba v přepočtu 200 tisíc a mysleli si, že přijdou do města, do Ulaanbaatáru, protože to je jediné velké město tam v okolí, a že zbohatnou a budou jak Esmeralda a prostě, že se holky provdají a budou mít prince a budou jezdit na bílém koni, nebo oni mají všichni koně, tak radši na bílém Royal Ferrari nebo něco. A najednou přišli do města a zjistili, že 200 tisíc je strašně málo. Že za to jako tak maximálně si koupí na půl roku, budou mít jídlo. A víte, co to způsobilo? Mongolsko má největší vývoz bílého masa do celého světa. A bílým masem nemyslím ryby, ale holky. Protože oni jako nemají co dělat. Takže tam jsou pak takoví jakoby predatoři, kteří jim nabídnou práci, oni jdou dělat do strip klubu a pak je vyvážejí do Číny, do brutálních bordelů, kde jsou sexuálními otrokyněmi, strašně trpí, a ty, které mají štěstí, ty vyváží do Koreje a prodávají jako manželky na zákazku. To je realita mongolská, to je realita Esmeraldy v každé jurtě. A víte, co dělají kluci? Kluci nemají co dělat, protože byli pasteři a tam je pasteřů milion. Čili máte nějaké město, ty paneláky, a pak začíná slam, ale jako v realitě to jsou jako miliony lidí, kteří byli v těchto budkách, jo? A chlapí chodí ilegálně těžit uhlí, protože tam Čína a Rusko jsou proti oficiální těžbě uhlí, tak oni normálně, jako nekecám, tam máte místa, kde začnou kopat díru do země, tam je strašně hafo uhlí a třeba po jako vytěží uhlí a tam není odvod jedovatých plynů, nemají žádné vzpruhy, protože v Mongolsku nejsou skoro stromy, takže tam zářve neskutečné množství kluků, jako jste vy, protože oni nemají co dělat, nemají prachy. A příčina, původ, satelit, filmy, seriály. To je brutál, jo? To je jako nákaza, která jim jako naučila, že když budeš mít tohle, pak budeš, jo? Tohle nakecal svět. To nebyl cíl, to tvůrci Esmeraldy určitě nechtěli, aby tam zničili nomádskou kulturu v Mongolsku, ale to se stalo. Nákaza, nehoda. Pojďme na poslední, nejbrutálnější oblast, kterou jsem nazval vymývání mozku, čili propaganda. Brainwashing. Ve světě předávají hodnoty celebrity, filmy, seriály. Propaganda. Co to je? Definice. Propagandou se rozumí informace, zejména neobjektivní nebo zavádějící povahy, používaná k propagaci nebo zveřejnění určitých politických věcí nebo názorů. Čili, jinými slovy, prostě chceš přesvědčit lidi o něčem, co úplně není tak pravda, je to spíš jenom něco, co chceš, aby si mysleli, tak do toho dáš psychologii, moudrost, prachy, reklamu a dáš to lidem do hlavy a ti, jelikož jsou jako husy, nějaký foie gras, tak to sežerou i s navijákem. Propaganda, tuhle používali Němci, čili fašisti, Hitler, používali to Američané, Mr. nebo Uncle Sam, I want you, zakladatelé, prodejci, prostě kouření, cigaret a všeho možného. Tak stejně to používá feministické hnutí v Americe a dnes především komunita LGBTQFSETUVZZY. Tak, přesně, a teďko vám si jako ukázat trošku důkazy, že to tak je, úplně šílené souvislosti, ale které jsou možná trošku konspirace, že strýček zakladatele Netflixu byl fakticky člověk, který byl hlavní postavou propagandy v Americe, když byla válka, aby povzbudil k válce. Jo? A jeho strýček byl Sigmund Freud, který založil psychoanalýzu a vymývání mozku ještě předtím. Čili možná jo, možná ne, nevím. Ale teď jdeme k realitě. Přímo příklady konkrétní. A první příklad dnešní propagandy je agenda LGBTQ+. Tak, já věřím, že mnoho lidí z vás má pozitivní přístup k téhle oblasti. A to zase nekritizuju, naprosto to chápu, protože to je jako silný tlak na dnešní naše myšlení a dnešní naše mozky. Mnoho studií, sítí a streamovacích platform přijalo už dneska směrnice nebo iniciativu, protože oni chtějí podpořit sexuální diverzitu, rozmanitost ve svém obsahu, který tvoří. Tyto iniciativy těchto společností, těch, co tvoří ty filmy, seriály a blablabla, vycházejí z jejich interních zásad, tak to jako je takové jejich krédo, co jako chtějí dělat. A díky tomu, že existují organizace, a teď řeknu jaké, můžete se dohledat na internetu, které prostě k tomu tlačí a povzbuzují, tak oni to přijali za své a pak, když se díváš třeba na nějaký seriál na Netflixu,
nebo na Disney+, tak proto tam jsou ty kvóty, kolik tam má být černochu, kolik tam má být queeru, kolik to tam má být, jo? Protože to není náhoda, to není jako nákaza, ale to je propaganda, tako cíleně, proto to tam je, aby člověk k tomu zaujal pozitivní vztah. Co mi jako dostalo je hnutí, které se jmenuje GLAAD, čo je Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Každopádně, téhle organizaci GLAAD se podařilo ovlivnit populární média, aby zahrnovala přesnější a pozitivnější zobrazení LGBTQ postav a dějů. A teďkom tady jsou studia, možná vám něco budu říkat, které úzce spolupracují s hnutím GLAAD. Ty hlavní, co dělají filmy a seriály, mají přímo jako kontakt s tímhle hnutím, které považují za pozitivní, a proto tam v tom je propaganda, cílené tvarování nás, abychom řekli, aha, to je krásné. Pojďme se podívat, jak se to dělá hezky od kočárku až kolky. Tak se podíváme na Coco Melon Lane, která se snaží naučit malé děti, aby byly queer, geové a lesby, a je to úplně OK. Tohle děcka je brutální propaganda. Hitler, když chtěl, aby mohl legálně vyvražďovat Židy, tak natočil, a co se nám, to mi štve, nepodařil dohledat ten film, který mám někde uložený na disku, jsem před 10 lety našel. On natočil film, aby legálně mohl vyvražovat Židy. Ale on nenatočil film o vyvražďování Židů. On natočil film o tom, jak jeden pán má manželku, která umírá hroznou nemocí a má brutální bolesti. A měl kamaráda doktora, který za ním přišel a říkal, tak co, píchneme jí tu injekci, aby už se netrápila a umřela. A oni úplně brečí, ne, nemůžeme to udělat, nemůžeme zabít. Ale ona už nebude žít. A takové ty emoce, jakože fakt, to točil Hitler v rámci své propagandy, aby mohl vylazovat Židy. A pak ji jako píchnou tu injekci a tak spokojně umře. A někdo mi řekne, cože, co to blbost. Fakt je to hezký film. Ale jak se mu to podařilo v lidech udělat, že pak vyvražďoval osvětimi Židy? Protože dokázal lidem jednu věc, že existuje život, který už nestojí za to Židy dá. Nejdřív smrtelně bolestivě umírající lidé, pak postižené děti, postižení lidé, pak nižší rasa. Postupně, pomaličku, propaganda. A myslíte si, že rodiče to kontrolují, když se děcka na to dívají? Já se děsím toho, co bude za 20 let v téhle oblasti, v církvi. Jako. Je to určitým způsobem domluvené s GLAADem, aby vnášeli tyhle z té hodnoty do těch snímků, a to, co to způsobí, není racionalita. Tam nebude někdo dělat přednášku. Hele, tohle je dobře, dělejte to takhle. Ale je to prostě příběh plný emocí, který ti dokáže, že to je v pohodě a že jim to přeješ. Tak to dělal Hitler, tak to dělá současná propaganda, ale nejenom v téhle oblasti. Já teďko, děcka, já vůbec nemluvím o našem přístupu k lidem, kteří bojují v téhle oblasti. Vůbec, jo? Já nechci teďko ani do toho trošku vstoupit. Já mluvím čistě o hodnotách, které se dneska tlačí nám jako lidem. Oblast sebevraždy. To jako já vůbec nechápu, ale nevím, jestli znáte 13 důvodů, 13 reasons why. To je prostě propaganda k sebevraždě. Jo? Vlastně ospravedlňování lidí, kteří mají ty sklony a určitým způsobem povzbuzování nebo takové, bych řekl, jako empatie vůči tomu, prostě to třeba jako udělat. Jo? Tohle to jako fakt nedoporučuji se na to dívat. Prosím, ej, ne, protože to tě fakt přesvědčí. Ty získáš empatické díky tvoji schopnost se vcítit do té postavy, identifikovat se s tou postavou, pozitivní přístup nebo vnitřně podvědomě, že to zase není tak špatné. Brutal. A jdeme na třetí, co jako vůbec nechápu. A to je propaganda satanismu. To jsem jako předtím vůbec, já jsem úplně slepý v té oblasti a mě to úplně jako šoklo. Já nebudu mluvit nic. Podívejte se na seznam Netflixových prostě pořadů, které jsou propaganda satanismu. Třeba jeden člověk, nebudu jmenovat, je to teolog, když jsem mu o tom říkal, já se na to dívám na Lucifera. To je v pohodě. On je takový hodný, on šel z pekla, našel si nějakou holku, detektivku, a normálně, když on se do ní zamiloval, ten Lucifer, čili Satan, tak vlastně potom je zranitelný, že ho střelí nějaká kulka, tak au, tak už není nesmrtelný, jo? Že ta láska způsobuje tu zranitelnost. A já říkám, super, ale je tam ještě jedna oblast propagandy. Satanismus! Že prostě Satan je v pohodě. A to dokážou tyhle ty seriály, protože když prožiješ
se Satanem, super, sérii filmu a on je hlavní postava, ty se úplně do něho vcítíš. Pak máš pozitivní přístup k satanismu a okultismu. A tady je seznam prostě různých Netflixových seriálů, které do toho fičí, ale co mě úplně zabilo, His Dark Materials, což je seriál, je to propaganda pro děti satanismu a okultismu. A teďkom, kdybychom se na to dívali, vsaďte se, že se do toho zamilujete, že budete na straně satana a jeho andělů. To je normálně regulérní seriál pro dětská. To je propaganda satanismu. Já nejsem zastánce konspirací, kteří tvrdí, že tyhle ty, jako Disney+, Netflix a Hollywood ovládla nějaká satanistická organizace. To si nemyslím, já to říkám. Ale vím jednu věc a teďkom bych mohl pouštět videa a videa, kdy herci nebo tvůrci se otevřeně hlásí k satanismu. Oni ne, že by to tam organizovali takhle, ale když je nějaký křesťanský tvůrce, tak tvoří obsah s nádechem té víry. Chápeš? Ale když je satanista tvůrce, tak tvoří obsah s jasnými hodnotami. A já vás chci povzbudit, nebuďte jak ta husa, která nechá do sebe spát bezmyšlenkovitě cokoliv, jako rozlišuj, nenech se formovat tímto světem, proměň se obnovou své mysli, vzepři se tomu proudu, je to brutál. A kdybych vzal jeden biblický text, protože pak ještě je milion filmů, seriálu, který vlastně v nás tvaruje pozitivní přístup k okultismu. Jo? A třeba já nechci, já bych nikomu nezakazoval, jako nemám sílu někomu ani říkat, že nedívej se třeba na Harry Pottera, jo? To je pohádka, ale to je úplně jako light, ale ve skutečnosti, když se podívám zpátky třeba na to, jak byl kdysi vyobražen jako čaroděj nebo čarodějnice, tak si vzpomenu na Mrazíka, nebo na Jeníčka a Mařenku. Jo, taková čarodějnice. Ale když vidím Harryho Pottera, tak jako já se fakt do něho vcítím, jo. Nebo The Warrior's Tale, kreslená pohádka pro děti. Na konci tam mají přijít k nejmocnější čarodějnici. Já jsem čekal nějakou, jo. Najednou tam vyjde animák. Krásná blondýnka, takové šatičky. A to je ta nejmocnější čarodějnice, která vždycky pohodě, ting, a všechno je vyřešené, jo. A jsem říkal, aha, a já jsem najednou uviděl tu propagandu v té pohádce. Nenechte se formovat tímto světem. To, co mluví Bůh o čarodějích, o okultistech, Deuteronomium 18. kapitolu, kvůli tomu, že lidé se tomu reálně začali věnovat, okultismu, čarodějnictví, magii, blablabla, byla brutální genocida v Kanánu, kterou Bůh nařídil. Protože to vedlo k horším věcem, než je smrt. Kvůli čarodějnictví, jasnovidectví, hádačství, zaříkavactví, vyvolávání duchu. A teď si přečte 12. verš. Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání, protože to, co dělali oni, bylo horší než smrt. Oni pálili svoje děti v ohni, aby vzývali Molocha. Brutality, pojďme dál, tohle už nechci vlastně jako ničit. Zopakujme si tři úrovně programování našeho mozku. První byla náhodná, druhá je nákaza, čili nezáměrná, reflektující trendy ve společnosti a třetí je propaganda. A teďkom jeden princip. Já mám rád nože, mám rád ostré nože a když k nám přijde návštěva a není zvyklá na ostré nože, tak teče krev, protože si nevšimne, že máme doma ostré nože. Víte, jak nejlépe můžete otupit rychle nůž? Vezmete brousek a místo toho, abyste brousili tenhle nůž takhle, tak dáte takhle a takhle budete řezat ten brousek, jo? Když řežeš zeleninu na talíři, tak otupíš nůž. Děcka, nekrájejte zeleninu na talíři. Message, challenge z tohohle slova dneska, jo? Protože otupíš nůž. A mimochodem, víte o tom, že dřevěné dýnko svojí strukturou zabíjí bakterie a v plastovém dýnku díky porům, které vznikají v řezání, bakterie zůstávají? Používejte dřevěná dýnka. Co je otupění? Otupit můžeš ostrý nůž, když řežeš, co nemáš, a my můžeme otupit taky, jak, že se necháme ty kameny, aby nám bombardovali naši mysl bezmyslenkovitě podle úhlu, jak stanoví oni. Prostě řežeme tou hlavou do těch seriálů, filmu, nemyslíš, zaplatíš, je to
tam. Efeským 4.17, pojďme si přečíst aspoň tři veršičky, jak už nic. Naléhávě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Když jsem byl malý a v televize byla pusa, že dva lidi si dali pusu, tak babička, víte, co vždycky dělala, tak zakrývala oči i ruku očima. Lidi, víte, co dělá pusu, jo? A já jsem se fakt styděl, jako když jsem viděl pusu v televizi. Teď se nestydím. Otupil jsem. A ještě jeden příběh s babičkou, to by se jako nezapomenu, ona mi vyprávila, jak v 60. letech poprvé ve vesnici někdo měl televizi černobílou. A ona se šla podívat tehdy na první film v životě. A hned to byl horor, aby se neřeklo. A byl to film o upírech. A ona říkala, že tehdy, jak toho upíra uviděla v té televizi, ona byla asi takhle velká, jo, černobílá, ještě zrnitá, chápete, první televize v 60. nebo... Ona se tak vylekala, že chtěla utéct a pak několik nocí potom se zdálo o těch upírech. Jako když jsem se díval na záběry upírů z těch 60. let, tak upřímně moc mě to neděsí. Nevím, myslím, že dneska některé holky, které se nalíčí, tak trošku víc zajímavě, mě vyděsí víc, ale... Dobře, jdeme dál. Takže tohle je otupění, dejte si bacha na to, aby jsme fakticky, když do toho vstupujeme, vstupovali do toho s Ježíšem. Abychom nebyli jako ta husa, ale mohli být Božími dětmi, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu. Závěr, končíme. A pak bude nějaké otázky, diskuze, pokud budou. Když v sobotu večer přijdeš z X-Campu a budeš přemýšlet, co dneska večer budu dělat a napadne tě, hele, pustím si něco, pak tě chci hecnout, pozvi Ježíše, aby se díval na ten film s tebou. Když jsem tohle řekl jednomu kamarádovi, tenhle challenge, že to chci říct dneska tady, tak on řekl, to ne, to by bylo trapné ho v tom pozvat. Jenže, víte, co je realita? I když ho tam nepozveš, on tam je. Pokud jsi znovu zrozený křesťan, máš Krista, následuješ ho, Římanům 8:9, pojďme si přečíst, kdo je v nás, pokud máš Krista? 3:4. Přebývá-li však ve vás Boží duch, pak nežijte v těle, ale v duchu. Kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Pokud nemáš ducha, nejsi jeho, ale on je v tobě. Efeským 4:30, pojďme, střelme tam hned další. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Prostě je v nás. Jsme označeni jeho pečetí, Kristův duch, když si ho přijalo svého srdce. Pokud jsi znovu zrazený křesťan, opakuju. Pak když si sedneš za displej, vytáhneš mobil, on cítí to, co ty. On vidí to, co ty. On slyší to, co ty. Když jsi sám a trápíš se a máš pocit, že tě všichni opustili, on cítí to, co ty. On vidí to, co ty. On prožívá to, co ty. Jediný rozdíl, co nám strašně pomáhá, je žít v přítomnosti Ducha Svatého. A to není o tom, že ho musíš pozvat. On tam je, ale musíš otevřít oči a otevřít svůj mysl, své srdce na jeho působení a dívat se s Ježíšem na ten film. Úplně nejbrutálnější pro znovu zrozeného křesťana je oddělit tuhle oblast od Ježíše. Volný čas. Když si ho necháš pro sebe, tak jdeš dolů, jdeš po široké cestě. Lidi, to je to právě, co nám Bůh svěřil. Abychom s tím využili. Protože v tomhle čase jedině můžeš duchovně růst. Ve škole, když spíš trošku, ale když máš právě ten čas, který můžeš využít. Využij ho na kreativitu, sport, posilování, být s lidma, dělat věci, prostě makat, nebo něco, co tě baví, hudba, cokoliv. Ale prosím, tvoř pro Ježíše na jeho slavu. A když už si jdeš pustit film, popřemýšlej jaký. Když už si dáš pustit seriál, přečti si předtím trošku ty hodnoty nebo trošku si to zhodnoť a dívej se na to s Ježíšem. Zapni víru, aktivuj modlitbu. Pane, jdeme na to. A to je výzva pro každého z nás. Díky moc za vaši pozornost.

Ze čtvrtku 8. října uplynulo již 5 hodin. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Kuba Lofítek. Naše mysl a chování je ovlivněno filmy a seriály, náhodně, nákazou nebo cílenou propagandou. Společně s pořadem Akademie jsme mohli přemýšlet o tom, co sledujeme. Zvěme Ježíše do našeho volného času. Snad vám seminář Boleslava Tasky, který zazněl na X-Campu, pomohl uvidět, v jakém nebezpečí se nacházíme, když sledujeme množství filmů a seriálů. Ještě jednu reprízu tohoto vydání Akademie nabídneme v pátek v 17 hodin, premiérový díl pak v neděli v 19 hodin. Aktuální 60-minutovka, která se před námi otevřela, nabídne kromě hudby dva pořady. V 5.30 to bude relace Uši k duši a právě teď Kaleidoskop. Před týdnem vyprávěl církevní historik František Holeček o závěru života Františka z Assisi. Zemřel 3. října před 800 lety. Dnes se vydává do jeho myšlenek.

minulých pořadech jsme se, drazí přátelé, setkali s jednou z osobností, které vnesly do 13. století světlo boží lásky, s Františkem z Assisi. Jistě nás nezajímají ani tolik jenom významná data, kterými se zapsal do evropských dějin. Ony mezníky, které určují dráhu jeho života, ale především to, co přináší poselství boží lásky, to, čím překypuje jeho srdce. Chtěli bychom poznat jeho zbožnost, zaposlouchat se do jeho hlasu. Podívejme se na prvním místě na chválu ctností, ve které shrnuje celé jádro svého duchovního poselství. Buď pozdravena královno moudrosti, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou čistotou, říká zde. Jaké to poselství i pro dnešek. Moudrost, skutečná moudrost, které máme zapotřebí a která se tak liší od lstivosti, vychytralosti, hledání cest, jakými by šlo vyzrát na lidi a na svět, je darována člověku Bohem jedině, jestliže jí v něm chrání svatá, čistá prostota srdce. Paní svatá chudobo, pokračuje František, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou pokorou. Paní svatá lásko, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou poslušností. Jak by bylo možné být pokorným? Pokorným tváří v tvář velikosti stvoření. Pokorným tváří v tvář vší kráse, ale také poslání, které do svých tvorů vložil stvořitel, živý Bůh. Kdybychom nebyli chudí. Starověká církev byla zmítána velikou otázkou, kterou s takovou naléhavostí sděloval věřícím Ambrož Milánský ve svých kázáních Quis dives salvetur, kdo z bohatých by se vůbec mohl spasit, jestliže se sebou něco neudělá. Jestliže z přebytku, kterého se mu dostává, se nepostará o své potřebné bližní. Dnes si takovou otázku už tak silně neklademe. Ale duchovní chudoba, pozor, to je něco úplně jiného než pauperismus, gleichschaltace, tak jak nás té všeobecné chudobě a zbídačení naučili totalitní systémy, je základní podmínkou k tomu, aby v našem srdci mohla rozkvést láska, o které hovořil v následujících verších. Láska je možná, jestliže jí chrání její sestra poslušnost. Poslušnost na prvním místě vůči živému Bohu a božím přikázáním, ale také vůči autoritě, kterou Bůh ve světě ustanovuje. Vy všechny přesvaté ctnosti, říká František, ochraňuj vás Pán, od kterého vycházíte a přicházíte. Nepřicházejí tedy jenom z nějakých ctností civilních, jak nás tomu učilo osvícenství a francouzská revoluce, které s chudobou, pokorou, prostotou a láskou měly jenom velmi málo společného, ale od Boha. To je Bůh, který je daruje člověku čistého srdce. Není na celém světě člověka, říká, který by mohl mít jedinou z vás, dokud by neodumřel sám sobě. Kdo má jednu z vás a druhé neuráží, má všechny. A kdo jedinou urazí, nemá žádnou. A uráží všecky. A každá z nich zahání neřesti a hříchy. Když jsem se ve Vsetíně setkal s jedním z evangelických bratří, který mi říkal, víte, když Kristus vstoupil do mého srdce, tak to bylo, jako kdyby někdo rozkopl spuchřelé dveře staré stodoly plné takových těch jedovatých výparů a vevalilo se do ní světlo. A já jsem mu říkal, bratře, modlete se za mě, tohle bych tolik potřeboval. Taky cítíte, že sedíte stále přes běžící léta na dvou židlích, jak to říká svatý Pavel? Taky cítíte, že je třeba něco dělat s našimi neřestmi a hříchy? Ale pak je třeba, abychom neuráželi tyto ctnosti, chudobu, pokoru, lásku, abychom objevili pravou moudrost. A tu František říká, svatá moudrost zahání satana se vší jeho zlobou. Čistá svatá prostota
odhání všechnu moudrost tohoto světa a schytralost těla. Svatá chudoba zahlazuje všecku žádostivost, lakotu a starosti tohoto světa. Svatá pokora zapuzuje pýchu, všechny syny světa a vše, co je z tohoto světa. A svatá láska utišuje všechna ďábelská a tělesná pokušení a všechen tělesný strach. Takže vždycky slyším Jana Pavla II. To je přece základní výzva celého dlouhého pontifikátu. Nebojte se. Nebojte se. Bojíme se často otevřít se Bohu. Bojíme se svých bratří, o tom bychom jako katolíci a evangelici mohli napsat celé romány. Bojí se nás velmi často jako lidí věřících, naši bezkonfesní spoluobčané, a my se bojíme často jich. Prostě jsme lidi, kteří žijí za zavřenými dveřmi. Jenom si vzpomeňme na učedníky v Jeruzalémě. A Ježíš prostupuje se svou zvěstí pokoje až do samého středu našich úzkostí. A to je to, co nám František chce říci. Svatá poslušnost odráží všechny tělesné a hmotné touhy a udržuje tělo umrtvené, aby poslouchal ducha i svého bratra. A vede člověka, aby byl podán všem lidem na tomto světě, a nejen lidem, ale i všem nerozumným a divokým zvířatům, aby s ním mohli dělat, co chtějí, pokud jim to bude dáno z hůry od Pána. To je ta podivuhodná cesta, na kterou do 13. století nikdo nechtěl slyšet, a někteří z nás to dokázali až do konce století 20. Přitom Ježíš v evangelích jednoznačně říká, když tě někdo udeří do levé tváře, nastav mu i pravou. Když od tebe bude chtít plášť, dej mu ho. Když od tebe bude chtít, aby si s ním šel jednu míli, jdi dvě nebo tři. Ukazuje, že cesta proměny světa se neděje jenom prostřednictvím vzpoury, odmítnutí, hájení práv, svých zájmů, ale především je to cesta pokorné bratrské služby, schopnosti brát selhání druhých, na svá bedra nést jedním břemena druhých, tak jak nás tomu naučil Spasitel. Tážete-li se po tajemství úspěchu františkánské spirituality, po tajemství hřejivého dotyku světla Boží lásky, které skutečně vnesla do tohoto často neláskou skřehlého světa, je právě tady, v tomto nasazení. V pochopení, že třeba začít na prvním místě u sebe, s nesmírnou trpělivostí přijímat bratry, odporovat zlému vlastně jiným způsobem, než jenom tím násilným, že nepřijímat zlé, ale mít neuvěřitelný soucit s hříšníky a dávat jim poznat to, o čem nikdy netušili, jak je to úžasné, Boží lásku.

Sedmidílný seriál v Kaleidoskopu o osobnosti Františka z Assisi bude pokračovat v pátek v 9:30.

Even When It's Grey, to je název skladby Claudie Isaky, která je připravena, zpívá v ní. Není to díky mé síle, že se držím vzpřímeně. Po příliš mnoha dlouhých nocích vyhýbání se životu se dnes s chutí chopím dne.

pátou hodinou 30. minutou se o slovo přihlásí relace Uši k duši. Před námi je první díl ze seriálu o vyhoření, a to o stresu. Ještě předtím spojení kapely Třetí deň a hudebníků Andres a Hristina.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, přeje taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohém příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kdeco. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marku, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření. Budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré, co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě.
2: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně. Jo. Zaprvé to vyhoření přichází tehdy, když stres je příliš dlouhý, příliš nekončící a člověk nemá a nedá si prostor se dát do pořádku, nějakým způsobem se vrátit do nějakého svého normálu a načerpat energii, odpočinout si. Úplně no, normálně řečeno, že vyhoření je takový jako extrém, takové to zlomení ze stresu. Ale to, na co ty se ptáš, tak je vlastně vztah výkonu, který podáváme a toho, v jakých situacích se nacházíme. Oni psychologové přišli s takovým jednoduchým vzorečkem k tomu, nebo vzorečkem, znázorněním spíš, které ukazuje to, že když my podáváme výkon, nebo máme nároky, jsou na nás kladeny, když jsme v situaci, kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem, nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám, vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tam to je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků a vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše činnosti, ať už pracovní nebo volnočasové, kreativní, právě na téhle hraně, protože pod touhle hranicí tak máme situaci, kde děláme něco, co je příliš jednoduché. Pokud z nějakého důvodu v životě se nepouštíme do věcí, které jsou dost náročné, tak zažíváme nudu. A nuda je rozkladný prvek sám o sobě, pokud je příliš dlouhá. Jo? Někdy je dobrý se umět na chvilku nudit, ale pokud jakoby systematicky jsem vystavován jako věcem, který mě nudí, člověk začne hnít. Jedna moje známá teď má dost problém si najít práci v zahraničí, protože všude jí říkají, že je příliš kvalifikovaná. Možná jde právě o tohle, že oni jako tuší, že by to pro ně bylo příliš snadné a že vlastně by to nefungovalo, protože by pro ně bylo těžké tam být plně přítomná, protože by to byla nuda na nějaké úrovni. Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně, a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, anebo až příliš dlouho. Protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? Nebo nějak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní, takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní, začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak jakoby člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takovej stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc, anebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupují negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mi něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimálního výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jakoby, že ten tlak může být i trošku nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví sám, anebo je jí vystaven, protože asi ty reakce v obou případech jsou taky rozdílné, ne?
2: To je vlastně velmi dobrá poznámka, protože to, pokud člověk, když má dobré sebevědomí, stabilní a nějaké jako přiléhavé, tak je vlastně přirozený pro člověka jako vzít výzvu. Je pro nás přirozený jako vzít trošku něco, co tušíme, že budeme muset zabojovat a uvidíme, zda nám to tam jde, protože my jsme motivovaní kompetencí. Jedna z lidských motivací je chtít vědět, že na něco mám a zda na něco mám. Takže proto nás zajímají činnosti, které jsou tak jako na hraně našich možností a baví nás tam zjišťovat, že aha, tohle ještě jde. A když nemám příliš křehký sebevědomí, tak mi nevadí, že občas narazím na to, že něco mi nejde, protože se na tom něco učím a moc mi to jako neponičí, co se týče nějakého jako sebehodnoty. Pokud jsem v tomhle křehký, tak je s tím problém. Potom lidi jako volí spíš jednodušší aktivity, ale vlastně se nerozvíjejí a časem to začnou cítit, pak se stydí a tak dál. Ale když jsem v situacích, ve kterých jsem nedostal já možnost volby, i pokud něco jsem vlastně musel začít dělat třeba v práci, jsem nedostal prostor jakoby to nějak strávit a přijmout za své, tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres. Protože není to moje a v tu chvíli je těžký jakoby podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo proto, že to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně je daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval. A abych se hůř soustředil, protože mysl mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se proto rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali. Jo, prostě člověk není stotožněn s tou činností, není motivován vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když tě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat, umět si říct, jak ty věci jsou, jakoby říct si, tady jsem, taková je situace, tohle na mě doléhá, jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
2: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám z dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem ztotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to je jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, anebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře mluvit, nevím, zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázena tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Jo, že když už se do něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk jako nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, protože je takový ten přirozený stres těch situací a potom ještě stres navíc, kterými si uděláme kolem toho, tím, že strašníme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově a v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct, tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor. Vlastně se to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatrii nebo za psychologem nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost k tomu, aby trochu porostli, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektujou, když je to dožene.
1: Mnohokrát už tu zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
2: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Jo. Je to tehdy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně. Člověk je připraven jakoby jednat, ale když zažíváte už nejenom tu motivaci jednat, ale už stres jako takový, že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek, tak jakoby už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo, nebo zaútočit, jo, jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli, anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresu, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že utečeme anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům a tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit, nebo to zastavit, něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17/18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby vám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Jo? Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivován, tak máte daleko blíž k tomu v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo? Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní. Jo? Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
1: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá, je to tak?
2: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě jako zažívám stres, anebo už jako jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud jako žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžejší. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouhotrvajícím stresem trvat čím dál tím víc, jako než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se dostaneme ještě později. Jo. Ono totiž nastupuje ještě jako mezifáze takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo. A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující. A ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit. Takový mezistupeň na cestě k tomu vyhoření. A přitom v těle se pořád plýtvá energií. To tělo pořád spaluje, jo? To auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo, ale člověk už tam jakoby je pod tím. lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů v současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný, tendence k nemocím, nejrůznějším, k revmatickým potížím, k autoimunitním onemocněním, k alergiím, rakovina se u nich projevuje daleko víc. A prostě jako ty civilizační jako...
1: Somatizují problémy, je to ono?
2: V podstatě jo, to tělo se postaví samo proti sobě. Mm-hmm. Jo, to tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože že je třeba v západní společnosti, tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít. Jo. Takže se zvyšují různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Mm-hmm. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako v neklidu, pořád se vám blbě spí třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k vyhoření.
1: Marku, moc děkuju. Děkuju za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
2: A Marek Macák.

O druzích stresu bude další díl relace Uši k duši. Premiéru odvysíláme zítra v 8 hodin 30 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Míříme k 6. hodině a to znamená, že noční program Rádia 7 se co nevidět přechýlí do toho raního. S poděkováním za společně prožitý čas se od mikrofonu loučí Kuba Lofítek. Přeji vám boží blízkost a dobrý vstup do nového dne.

0: keď si nebol so mnou.
1: S námi nejste sami. Rádio 7.
2: Šestou hodinou ranní ve čtvrtek 8. října otevíráme čas na Rádiu 7, který vás bude provázet Pavel Kol. Za chviličku si projdeme pořady a co nás čekají v následujících hodinách, například tichý čas, kdy se ponoříme do Bible, nebo biblické zamýšlení, ale představíme si je po písni. Teď posílám skupinu 100% USB, 100% uchvácení svatým Bohem, který je stále stejný od věků až na věky.

0: Tichý čas na Rádiu 7 nám otevře vysílání ve čtvrt na 7 s modlitbou a biblickým textem. Jak moudře žít náš život? Tuto praktickou otázku si klade David Novák. Jestli budou i jeho odpovědi stejně praktické, můžete posoudit po 7:15. Po 7. hodině je tu pravidelný magazín s událostmi a zajímavostmi z křesťanského dění. O jednom spolku, který sdružuje otce a jejich rodiny, bude řeč v ranním telefonátu v 7:30. V další části Bible Guide prorok Joel varuje před dnem Hospodinovým a vyzývá lidi k upřímnému návratu k Bohu. Více uslyšíte od 8. hodiny. Intimita, vášeň, oddanost, tři komponenty lásky. V rámci relace Nejen chlebem se kazatel Jaroslav Pokorný zaměří od 8:30 na prostřední z nich, tedy vášeň. Před rokem a kousek se objevila studie, podle které ve Velké Británii překvapivě vzrostl podíl mladých dospělých navštěvujících církve a kostely a zájem o modlitbu a Bibli. Důvod? Digitální přehlcenost a nejistota. Jak se negativní věci odráží v našem zájmu o důležité věci, promýšlí v aktuální glose Lubo Hlavačka. Poslouchejte od 9:30. Kolikrát člověka zaškatulkujeme jen podle toho, co zrovna zvládá nebo nezvládá? Fornsteinova metoda instrumentálního obohacování dokazuje, že rozvíjet myšlení lze v každém věku. O lidském potenciálu boření nálepek a reálné možnosti změny se v 10 hodin v pořadu Rozmarína bude ptát Andrea Audová, Venduly Jaškové, ředitelky pracoviště Otevř mysl a mezinárodní trenérky metody FIE. Štafeta přináší pokračování minisérie o zakládání dětského oddílu. Ve 11:45 se zaměříme na propagaci, nábor dětí a přípravu první schůzky. Skautský vedoucí a kazatel církve bratrské Jakub Mrázek sdílí v rozhovoru se Sárou Zončovou praktické tipy, jak oslovit rodiče i děti, vytvořit dlouhodobý plán a udržet oddíl funkční. Ve 12:15 otevíráme knížku manželů Dolejších Plavčík Žán. Zažíváme velkou bouři a také velké zázraky. Řeka života ve 13 hodin představí život Chucka Colsona a další pořady si představíme zase později. Tolik dopolední a krátce odpolední vysílání Rádia 7 a za chviličku vstoupíme do tichého času.
1: Tolik milosti, tolik bolesti.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Bůh se nás dotýká a my potřebujeme se k němu přibližovat v různých ohledech a také čerpat od něj sílu. Vydejme mu svůj život a po písni se zaměříme na tichý čas a proroka Jeremiáše.

Otevírám proroka Jeremiáše 29. kapitolu a čtu jeden z božích výroků od 4. verše. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Občas nás Bůh přesadí na nějaké jiné místo, anebo vymění lidi na nejrůznějších postech a tak zakoušíme určité změny. A jeden z mála veršů, které možná říkají něco do politické situace, je tento z Jeremiáše, respektive Bůh říká, abychom usilovali o pokoj místa, ve kterém žijeme. Modleme se za něj, modleme se za lidi, kteří ho spravují a sami buďme aktivní v tom, jak to místo bude vypadat. Bude zanesené, anebo bude oplývat barvami. Přemýšlejme o věcech, které jsou kolem nás a nebojíme se ozvat, když některé nefungují. I nám se bude žít lépe a možná i pro ostatní. To může být svědectví a prostor otevřít se evangeliu. Pojďme využít čas k modlitbě. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že nás stavíš na nejrůznější místa, že nám v nich dáváš růst a můžeme vnímat ten svět kolem sebe, můžeme do něj zasahovat a zvelebovat ho, dávat mu nový rozměr. A tak prosím i za ten čas voleb, který je před námi, aby za tímhle veršem mohli být lidé, kteří budou usilovat o pokoj těch míst, ve kterých budou, ať můžou rozvíjet to své místo kolem sebe. A prosím za nás, za to, abychom mohli být, abychom se nebáli být aktivní. I v tom dění kolem nás, v tom veřejném prostoru, aby i církev mohla nést to evangelium, možná na nová místa. Děkuju za tvoje možnosti, za tvoji milost i za ten čas, ve kterém žijeme. Amen.

0: Shiloh Ben-Hod a píseň o tom, že nás Bůh neodmítá. I když jsme utekli daleko, pozval nás opět domů. Pokaždé nám odpouští, když k němu přicházíme, a stále znovu a znovu nás miluje.
1: Hodieni derach zuelech, kielecha, kiasa

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: to by svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než ztratím.

0: Bůh na nás vylévá svého ducha a ať se děje jeho vůle. Hledej mi na kolenou, znělo od Sáry Liberman.
1: Aby se stalo

Jana Zibalová a píseň Oheň z neba. Za chviličku je tu zamýšlení Davida Nováka o tom, jak moudře žít.

0: Milí přátelé, já bych se společně s vámi chtěl podívat na fenomén zábavy a nudy. Předpokládám, že vaším problémem není nuda, ale možná lepší pochopíte děti, které vychováváte, a možná pochopíte i některé lidi, s kterými se setkáváte. No a otázka zábavy si myslím, že je něco, s čím se všichni setkáváme. Zřejmě žádná doba neměla tolik možností bavit se. A zároveň nikdy tolik lidí nepociťovala nudu. To je zvláštní paradox, ne? Na jednu stranu je tolik možností se bavit a na druhou stranu se tolik hovoří o nudě. Všimněte si, že jedni z nejlépe honorovaných lidí na této planetě jsou baviči. Mám na mysli zpěváky, herce a sportovce. Prosím vás, rozumějte mi, absolutně nemám nic proti zpěvákům, hercům a sportovcům. Jenom je zajímavé, že zrovna tito lidé berou někdy horentní sumy a další lidé, kteří dělají skutečně užitečné věci, tak na ně někdy peníze nejsou. Mám na mysli třeba učitele, vědce a tak dále. Když se díváme na baviče, tak jsou to lidé, kteří můžou být morální, charakterní, na druhou stranu nevyrábí hodnoty, které by byly nutné k přežití lidstva. A zároveň většinou se nejedná o žádné nositele jakéhosi mravního poselství. Opět říkám, nejedná se o lidi nutně nemravné nebo pokleslé, jedná se o lidi především žádané. Proč? No protože naše společnost se chce bavit. A dokonce je ochotná si za to i zaplatit. Kdo si fenomén zábavy přirovnal k náboženství 21. století? Přečtěme si jeden citát. Obětní rituály jsou nahrazeny sportovními utkáními, při kterých nesoupeří nábožensky personifikované zlo a dobro, ale soupeří dva oddíly. Z nichž jeden je démonizován a druhý zboštěn. Zároveň ale vidíme, že zábava nepřichází proto, aby v člověku odstranila prázdnotu duše, naopak někdy prázdnotu vytváří. A tak paradoxně někdy mnozí současní lidé utrácí nejvíce peněz za prázdnotu duší. Já to ještě vysvětlím, nicméně položím jednu otázku, kterou takto formuloval náš známý ekonom Sedláček, který položil otázku, jak nasytit sytého. Pointa je v tom, že jako společnost netrpíme nedostatkem či hladem. Ale klademe si otázku, jak nasytit sytého. Jak obdarovat toho, kdo má všechno. Jak ošatit člověka, kterému přetéká šatník. Jak zabavit toho, kdo všechno viděl. Jak zabavit toho, kdo všechno zažil. Možná namítnete, že přeháním, že všechno ještě nemáte, že jste nebyli na cestě kolem světa, že vám šatník nepřetéká, že jste všechno neviděli a všechno nezažili. Určitě máte pravdu. Nicméně přesto asi budete souhlasit, že máte mnohem víc, než potřebujete. A že podobně jsou na tom i vaši přátelé a známí. Několikrát jsem slyšel povzdech rodičů, kteří mi říkali, já už nevím, co dát svému dítěti pod stromeček. Prostě se máme dobře a přesto nám něco chybí. A nejenom to, mnozí z nás dokonce pociťují určitou prázdnotu, nudu, úzkost, osamělost, stres a mnohé další negativní emoce. Proč? Přece život je na první pohled tak krásný. Přece máme 50 programů v televizi, můžeme se dívat na stovky stránek na webu. Je tolik možností, jak se rozptýlit. Proč tolik úzkosti, osamělosti, stresu? Jedna z nejčastěji opakovaných frází, kterou dnes slyším, zní nemám čas. Včera jsem volal jednomu kamarádovi s tím, že mi nezdvihl telefon a pak mi napsal SMSku, Davide, nemám čas. Mnozí z nás chronicky nestíhají. Náš život připomíná strunu od kytary nebo houslí, která se neustále natahuje a natahuje a natahuje, až jednou praskne. Když někdo řekne, mám čas, jsem spokojený, prožívám pokoj, pak vypadá, že skoro nepatří do tohoto světa, nebo že se fláká, jak může mít čas, to přece nejde. A tak zvyšujeme výkon, chceme více zažít, více vidět, více poznat, více stihnout, abychom nakonec konstatovali s knihou Kazatel, že oko se nenasytí viděním a ucho slyšením. V této souvislosti Zmíním zkušenost s četbou autorů takzvané filozofie existence nebo existencialismu. Stručně řečeno, v jejich spisech příliš optimismu nenajdete. Spíše se setkáte s pocity, jako je úzkost, opuštěnost, nesmyslnost a tak dále. Když pročítáte jejich díla, mám na mysli jména, jako je Sartre, Camus a tak dále, tak potom byste spíše čekali, že je vytvořili lidé, kteří prožili Gulag, Osvětim, Terezín, druhou světovou válku nebo jiná pekla. Proč ale takto pesimistickou filozofii tvořili lidé, kteří se měli hmotně velmi dobře? Zřejmě proto, že buď oni sami, nebo společnost kolem nich prožívala jistou krizi. A byla to jiná krize než krize materiální. Prožívali krizi smyslu. Kdo si se v této souvislosti provokativně zeptal, k čemu je schopnost prodloužit lidský život, když mu neumíme dát smysl? Tak žijeme dneska 70-80 let, ale jako bychom si někdy nevěděli rady, co s životem. Vším tím, co jsem teďka popsal, jsem chtěl ukázat na důležitý fenomén, se kterým jako společnost bojujeme. Oním fenoménem je krize smyslu, kterou přebíjíme mnoha nejrůznějšími náhražkami. Když pozorně čteme Bibli, Boží slovo, potom je někdy až nápadně v uvozovkách neduchovní. Často se tam slaví svátky. Jeden den v týdnu mělo být volno, což již filozof Seneca vyčítal židům s tím, že prý promarní sedminu života. Celá jedna kniha Bible je věnována radosti z lásky a dokonce ze sexu. Ježíš proměňuje vodu ve víno a víno kvalitní, místo aby učinil opak, aby jim skřípl tipec a udělal z vína vodu. Ano, v písmu čteme o utrpení, ale zároveň o schopnosti žít a dokonce života moudře užívat. Jak to souvisí s tím, co jsem doposud řekl? Neprotiřečím si? Problém je někdy v tom, že nedokážeme rozpoznat, co je správné a co správné není. Jen málo která činnost je sama o sobě špatná. Špatné není chodit na fotbal, špatné není běhat, špatné není číst, špatné není v podstatě cokoliv, ale špatnou se činnost stane, když začne nahrazovat Pána Boha. Jak to poznám? Možná podle toho, jak reaguji, když se moje děti nedostanou na vysněnou školu, když nejsem dostatečně oceněn. Jak reaguji na to, když mi něco nevyjde. Ukazatelem může být, zda v mém životě neexistuje nějaká závislost, nebo možná, jestli dokážu odpočívat. Možná to poznám i podle toho, zda mám svobodu nezanedbatelnou část svého příjmu darovat na Boží dílo. Dalším ukazatelem může být i to, zda dokážu být sám, zda příliš často nepropadám pocitům nesmyslnosti a prázdnoty, zda mohu spolu s žalmistou vyznat, mně je v Boží přítomnosti dobře. To je možná dobrý text pro všechny workoholiky. Poslední otázkou by mohlo být, pro co vlastně v životě žiju. Zda neutíkám sám před sebou. Zda příliš často neprožívám ve svém životě pocit prázdnoty nebo nudy. Ano, vím, že na tyto věci se nesnadno odpovídá. O to více ale potřebuji nějakého blízkého člověka, který mi dokáže nastavit zrcadlo. I já sám někdy propadám určitým pocitům pesimismu, smutku, nesmyslnosti. A nebo naopak přepracovanosti. Ano, přiznám si, že se mi někdy stává, že mě příliš naplňuje práce, služba, sport a mnoho dalších oblastí. A někdy si s tím úplně nevím rady. A tak se mi stalo v minulosti, že jsem prožil určitý zásadní zlom a to bylo, když jsem četl Augustína. Tento muž popisoval svoje obrácení a jeden z impulzů, na základě kterého se obrátil, byla tato otázka. Proč lidé, dle jeho slov lidé nevzdělaní, prožívají takovou radost z Boha a on se svojí vzdělaností je v koncích? Augustína to vedlo dál, až nakonec uvěřil. A já tady vůbec nechci hodnotit, kdo je vzdělaný a kdo není. V mém případě jsem si i vlivem Augustínovy zpovědi kladl otázku, proč já, v uvozovkách náboženský profesionál, jsem tedy kazatel, tak neprožívám větší radost z Bible. Proč prožívám větší radost, když mi vyjde nějaká kniha nebo z úspěšné akce, kterou jsem zorganizoval, než z Pána Boha? Proč lidé, kteří nejsou náboženskými profesionály, mnohokrát prožívají Boží blízkost a já nikoliv? Několikrát jsem si navíc všiml, že když někdo v církevních kruzích, odkud jsem, což je církev bratrská, začal hovořit o boží lásce, moci, o prožívání Boha, byl podezříván z únikových emocí, charismatických manýrů a tak dále. Možná tito lidé nechtěně provokovali tím, že obnažovali to, co druhým, a třeba říci i mě, scházelo. Tyto a asi i další vlivy mě dost změnily. Dál se snažím využívat čas, dál usiluji o mnohé věci, dál s časem zápasím, nicméně si mnohokrát říkám, nikdy si z ničeho neudělej životní cíl. Proč? Protože řečeno s Augustínem, nepokojné je naše, tedy i moje srdce, dokud nespočine v tobě, myslí se v Pánu Bohu.
1: Biblické zamyšlení můžete hledat v našem vysílání každý všední den v 6:45. Zítra budeme s Martinem Moldánem přemýšlet o křesťanech a starostech. Blížíme se k 7. hodině, v ní nás čeká magazín.

0: Na Rádiu 7 otevíráme 7. hodinu ranní ve čtvrtek 8. října. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl, který vás zve k poslechům magazínu. A nejen jej. Vítejte u poslechu magazínu, který dnes nabídne pohled na další ročník Temple Festu a přinese také nové informace o pronásledovaných křesťanech. Díky, že jste s námi. Během uplynulého víkendu odstartoval v Ostravě už 13. ročník Temple Festu. Do zákulisí festivalu se nyní podíváme společně s jeho organizátorem Tomášem Bartoncem.
1: Ten festival, který nazýváme festivalem židovsko-křesťanského dialogu a kultury, se vyvinul z lásky nebo řekněme obdivu inspirací židovskou kulturou, svatou zemí, obecně vztahem k židovství, připomínání židovských kořenů křesťanství nebo židovsko-křesťanské kultury. A samozřejmě, že se svým způsobem vyvíjel, na festivalu se začala objevovat obecnější témata než typicky židovská, ale tohle to bylo na našem festivalu vždycky a každý ten ročník je trošku jiný také tím složením řečníků nebo složením toho, co vlastně prezentujeme. Takže možná se vyvíjí nějakým obecnějším směrem k některým tématům, která by třeba člověk nečekal na festivalu, který má nějaký podtext židovské kultury, ale myslím si, že stále se držíme té myšlenky, byť se to obměňuje každý ročník trošku jinak.
2: Festival staví na takzvaných komponovaných večerech slova a hudby. Proč volíte právě toto propojování mluveného slova a živé hudby?
1: Osvědčilo se nám to. Samozřejmě není to jenom tohleto, máme i jeden třeba jenom koncert, který není komponovaným večerem. Nicméně jsme zjistili, že publikum v téhleté rychlé době není třeba schopné ustát nebo usedět. Třeba jeden velký koncert, třeba 50-minutový a potom 50-minutovou přednášku a potom další koncert. A že ten mix třeba dvouhodinového pořadu, kde se střídá mluvené slovo s hudbou, tak dokáže být pro spoustu lidí zajímavější, možná, že i jakoby rychlejší v určitém smyslu, že dokáží udržet tu pozornost a tenhle ten typ pořadu se získávat možná větší popularitu než jenom koncert nebo jenom přednáška.
2: Jedním z hlavních bodů letošního programu byl komponovaný večer s profesorem Tomášem Halíkem na téma Zůstává naděje. Tomáši, čím program tohoto večera oslovil vás osobně?
1: Mě oslovil vůbec jako osobností pana profesora Halíka, protože 13 let nám vlastně trvalo, než si pan profesor udělal na nás čas a jsme za to velice vděční, protože pan profesor patří k lidem, kteří jsou velice vzácní. A co se týká jeho slov, tak mě osobně zaujala ta myšlenka, protože ten večer byl věnován naději a zaujalo mě to, že máme být otevření vůči tomu, co přináší naděje. Zmiňoval věci budoucí, které známe z Evangelia, kdy Ježíš mluví o tom, kdo bude v tom Božím království a říká těm lidem, vy jste mi oblékli, vy jste mi nasytili. On říká, no, kde jsme tě nasytili? No, protože jste se věnovali těm nejmenším. A tihle ti lidé budou v konečném důsledku v Božím království a že ta naděje znamená překvapení, že to bylo pro ně překvapující a že pro nás ta naděje může být velkým překvapením, máme být otevřeni vůči Bohu, vůči tomu, co přijde, protože to nám může dát sílu a bude to nakonec překvapením a my to nevíme, že skutečně ta naděje v sobě skrývá taky velké tajemství a taková výzva k tomu, že se nemáme bát. Závěrečná výzva, kdy připomenul třeba teďka ty 90. narozeniny Václava Havla, kdy skutečně máme pečovat o naši demokracii, máme pečovat o tuhletu společnost, máme skutečně pracovat na tom, jak tahle ta společnost má vypadat. To byla možná i taková výzva i pro náš festival, že máme pokračovat, že tím malým dílem oslovovat veřejnost, že má to smysl.
2: Dnes od 15 hodin zazní v ostravském kostele v parku osobní vyprávění Františka Bondry s názvem Vertikála východného vetra. Můžete nastínit, o co přesně půjde?
1: Je to zvláštní název. To vysvětlení dostanou lidé přímo na přednášce, proč zrovna tenhle ten název. Můžu prozradit, že tenhle ten název té přednášky je taky názvem našeho partnerského festivalu, který vlastně pořádáme, nebo část našeho občanského sdružení nebo spolku pořádáme na východním Slovensku, ve Staré Lobovni. A je to příběh Františka Bondry, našeho přítele, kolegy, s kterým pořádáme Templefest. Je to příběh jeho rodiny, kdy vlastně při patrání po své rodinné historii narazil na příběh svých prarodičů, kteří za druhé světové války v okolí Staré Lobovny zachránili jednu židovskou rodinu, a na příběh určitého, můžeme říct, až zázraku, který se při této události stal, na který ti přeživší vzpomínali, a je to příběh i velkého setkání po mnoha letech rodin zachránců, potomků rodin zachránců a rodin zachráněných. Myslím si, že je to něco, co si každý může poslechnout. Je to velice inspirativní příběh.
2: Prozraďte nám, prosím, jaká další setkání v rámci letošního ročníku Templefestu chystáte?
1: Bude to například koncert tady ostravských hudebníků, docenta Tomáše Novotného s jeho klezmerovým triem, anebo v listopadu 23.11. v Domě kultury Poklad komponovaný večer zase slova a hudby se známým hercem, režisérem, ředitelem divadla na Vinohradech Tomášem Tepfrem, který bude moderovat náš místní ostravský herec, náš přítel Vladimír Polák. Je to večer s názvem Šálom Alejchem.
2: Festival jako takový propojuje hlubší filozofická témata s uměním. Pro jaké publikum je festival určen? Je potřeba mít nějaké předchozí znalosti nebo je program otevřen širší veřejnosti?
1: Snažíme se, aby byl otevřen širší veřejnosti. Samozřejmě osobnosti, které u nás přednáší nebo vystupují, jsou to vzdělaní lidé, ale mnohokrát právě vzdělaní lidé se dokáží vyjadřovat velice jednoduše a velice jednoznačně a snažíme se právě, aby každý, kdo přišel, čili ta široká veřejnost, aby si z toho něco odnesli. Takže snažíme se vyhýbat věcem, které jsou nesrozumitelné. Na druhou stranu neponižujeme inteligenci našich diváků, takže to, že někdo přijde na nějakou přednášku nebo něco takového na první dobrou neporozumí třeba tomu, co se tam povídá, tak možná právě to bude pro ně inspirací, aby se tématem zabýval třeba i dále. Každopádně myslím si, že my mixujeme i za ty poslední roky kulturu, hudbu nebo také třeba divadlo, což jsou prostředky pro předávání myšlenek a emocí, kdy nepotřebujete mít nějaký vědecký background nebo znát nějaké názvosloví. Ale každopádně snažíme se i třeba u těch přednášejících žádáme, aby byli srozumitelní, protože skutečně na náš festival chodí nejrůznější lidé, tak jak jsme si teďka uvěřili třeba v případě plného sálu, kdy přednášel profesor Tomáš Halík a lidé, kteří třeba neporozuměli na první dobrou tomu, co pan profesor chce vyjádřit, tak se zaposlouchali do tónu krásné hudby a myslím si, že každý byl spokojen.
2: Mohl byste ještě na závěr zmínit, kde najdou případní zájemci podrobnější informace o letošním ročníku Templefestu?
1: Na stránkách templefest.cz.
0: Za organizační tým shrnuje Tomáš Bartonec. Podrobnější informace jsou k dispozici na zmíněných webových stránkách.
3: Já tě znovu najdu, i když se zdá,

hledám tě ve všech slabikách a zdá se mi,

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Alžírsko. Křesťané v západním Alžírsku byli zadrženi a hrozí jim obvinění. Podle naší partnerské organizace Middle East Concern žádají křesťané v Alžírsku o modlitby za 12 křesťanů, žen i mužů, kteří byli zadrženi a vyslýcháni policií a kterým pravděpodobně hrozí obvinění. Dne 4. září 2026 provedla speciální policejní jednotka razii v humanitárním středisku přibližně 25 kilometrů východně od Oranu, kde se křesťané dříve scházeli. Součástí komplexu několika budov je kaple, kde se skupina dříve scházela. Ta však byla v létě roku 2021 na základě soudního příkazu zapečetěna. Od té doby se skupina scházela v přilehlé soukromé budově. Policie měla k dispozici příkaz k domovní prohlídce a zabavila účastníkům identifikační doklady, osobní telefony a veškerou křesťanskou literaturu nalezenou v prostorách. Tyto věci jim doposud nebyly vráceny. Muži byli zadrženi na policejní stanici až do časných ranních hodin následujícího dne a byli intenzivně vyslýcháni. Ženám bylo povoleno vrátit se domů s tím, že se mají druhý den dostavit k výslechu. Bylo jim sděleno, že budou čelit obviněním a stanou před soudem. Na základě podobných případů by mohla být obvinění znesena podle nařízení číslo 0603, které upravuje bohoslužby nemuslimů. Mohla by zahrnovat konání nemuslimských bohoslužeb bez povolení a konání bohoslužeb na nepovoleném místě. Křesťanská literatura by rovněž mohla posloužit jako podklad pro obvinění ze znejišťování nebo otřásání víry muslimů. V případě odsouzení by obviněným hrozilo odnětí svobody na 2 až 5 let a vysoké pokuty. Systematická kampaň namířena proti protestantským křesťanům a církvím v Alžírsku, která začala na konci roku 2017, se stále zintenzivňuje. Všech 47 protestantských církví sdružených v organizaci EPA, organizace zastupující většinu protestantských církví v Alžírsku, s výjimkou jedné bylo buď zapečeněno úřady nebo donuceno k uzavření. Více než 50 křesťanů, zejména církevních představitelů, čelilo trestnímu stíhání na základě obvinění souvisejících s náboženstvím a muselo uzavřít své kostely kvůli výhruškám a zastrašování. Laos, vdova vyhnána bez jakýchkoliv prostředků k životu. Skupina věřících pečuje o vdovu, kterou její rodina zavrhla kvůli její víře v Krista. Tun Simom, 73 let, je vdova z laoské menšiny a následuje Krista již 5 let. Od smrti svého manžela v roce 2006 žila se svou jedinou dcerou Ton. Ton nesouhlasí s křesťanskou vírou své matky, slovně ji urážela, vyhrožovala, že ji otráví a rozstříhala jí veškeré oblečení, aby ji vyhnala z domu. 22. dubna 2026 se Tun přestěhovala do zahradní chaty, patřící nedalekému pastorovi. Ten uvádí, že žena má jen málo jídla a nemá přístup k elektřině. Křesťané z různých částí světa pomáhají zajišťovat Tuniny nejnaléhavější potřeby. Spolupracovníci Hlasu mučedníků prosí o modlitby za Tun, aby v této situaci vytrvala. 60% Laosanů se hlásí k buddhismu, ale většina praktikuje synkretistickou verzi buddhismu spojenou s kmenovým animismem. 4% jsou křesťané. Komunistická vláda ve spojení s buddhistickými mnichy pronásleduje křesťany. Chudoba, nedostatečná infrastruktura a hornatý terén činí evangelizační činnost nesmírně náročnou. Díky odvážným evangelistům se křesťanské sbory navzdory rostoucímu pronásledování stále rozrůstají. Někteří obyvatelé Laosu, zejména ti, kteří stojí v čele vlády, považují křesťanství za cizí náboženství a nástroj, který Západ používá k podkopávání komunistického laoského režimu. V zemi existuje mnoho domácích církví a několik církevních budov, ale naprostá většina z nich nemá vyškoleného pastora. Laoské úřady někdy zatýkají křesťany a zadržují je až na 1 týden ve snaze kontrolovat křesťanské aktivity. Křesťanům je běžně odepírána lékařská péče a také vzdělání a další sociální služby. Hlas mučedníků distribuje Bible, tiskne křesťanskou literaturu a poskytuje audiozařízení obsahující písmo a studijní materiály pro křesťanské vyučování. Hlas mučedníků také reaguje na případy pronásledování tím, že přesídluje rodiny uvnitř Laosu a poskytuje jim potraviny a další potřeby. Pákistán. Evangelistovi vypálili dům. Pákistánský evangelista, jeho manželka a dvě malé děti zůstali bez domova poté, co místní muslimové rozhořčení jeho křesťanskou službou zapálili jeho dům. Evangelista Salim Chaudhry pravidelně cestoval po okolí své rodné vesnice, aby šířil evangelium. Na pozemku, který vlastnil, také postavil malý kostel. Když na střechu budovy umístil kříž, členové místní komunity proti tomu protestovali a začali jeho rodinu zastrašovat, přičemž je pravidelně uráželi hanlivými nadávkami. 5. července 2026 někdo zapálil dům této rodiny. Zatímco byli na bohoslužbě a zničil vše, co se uvnitř nacházelo. Rodina nyní bydlí u příbuzných a děti se bojí vyjít ven. Náš dům zapálili fanatici, protože jsme křesťané a uctíváme Boha v kostele, abychom oslavovali jeho jméno, řekl Salim. Nyní jsme bez domova a naše malé děti jsou traumatizovány poté, co viděli náš dům zničený. Prosím, modlete se, aby nás Bůh zahrnul svým pokojem. Přibližně 98% Pákistánců jsou suničtí a sufíští muslimové. Pákistán

0: aby křesťanskou mládež náležitě připravili, povzbudili a vzdělali. Někteří křesťané odvážně sdílejí evangelium a boží slovo v radikálních muslimských čtvrtích a městech. Tato města bývají v některých případech domovem islámských extremistických skupin, jako je Talibán. S většinou křesťanů se zachází jako s občany druhé kategorie a jsou nuceni pracovat dlouhé hodiny v náročných zaměstnáních. Zároveň jsou utlačovány dluhovými systémy, které je udržují v otroctví jejich zaměstnavatelů. Otče, modlíme se za 12 křesťanů z Alžírska, kteří jsou zadrženi. Prosíme, aby byli naplněni tvým pokojem a odvahou během výslechu. Prosíme, aby proti nim nebyla vznesena žádná nespravedlivá obvinění a aby jsi, Pane, nad nimi měl slitování. Prosíme také, aby se křesťané nenechali zastrašit věcmi, které se dějí, ale aby měli moudrost, jak vést své sbory a aby i nadále měli možnost se svobodně shromažďovat. Prosíme tě za Tun Simom, ženu z Laosu, která zůstala bez své rodiny. Pane, prosíme, ochraňuj ji a dej ji, aby byla v bezpečí, aby měla bezpečné místo k životu a aby si zabezpečil její základní potřeby, aby měla dostatek jídla, elektřinu a všeho dalšího, co potřebuje pro každodenní život. Děkuji ti za křesťany, kteří jí pomáhají a také za pastora, který jí poskytl místo k životu. Prosíme za její dceru Ton, aby se s Pane dotkl jejího srdce, aby mohla poznat pravdu o tobě a aby se mohla usmířit se svou matkou. Prosíme také za Salima a celou jeho rodinu z Pákistánu. Prosíme, aby už byli v bezpečí a v pokoji a aby celá rodina, hlavně děti, mohly být uzdraveni z tohoto traumatu. Aby, Pane, tato zkušenost pro ně nebyla něčím, co jim bude celý život nahánět strach, ale aby si ty, Pane, byl oslavený i v této situaci, aby jejich svědectví mohlo přinášet tvé světlo lidem kolem nich. Prosíme, aby našli nový domov, aby si dával Salimovi moudrost pro jeho další službu a pro to, jak pokračovat v šíření evangelia. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedniku.cz. Tolik přinesl dnešní magazín. Odpoledne se můžete těšit na zprávy z Prahy s Vilémem Šedivým. Naslyšenou.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: KOPR neboli Klub otců pro rodinu. Sdružení, které zaštiťuje Církev bratrská v Ostravě a které propojuje otce a jejich rodiny při společných aktivitách. Jak KOPR funguje a čemu se věnuje, přiblíží Stanislav Čepelák. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
5: Dobré ráno vám i posluchačům.
4: Co vás vedlo k tomu spolek založit a jaká byla původní myšlenka?
5: To je zajímavá, dobrá otázka, protože my k tomu máme dokonce i prvotní fotku, kdy jsme s kamarádem šli lesem a já si úplně uvědomuju, jak jsme vymýšleli různé akce pro naše děti a pak jsme si řekli, no jo, ale my bychom do toho chtěli zatáhnout i ostatní děti. Bylo by super, kdybychom dělali společné akce s více rodičemi, s více dětmi. Takže to byl přesně ten okamžik, který si dneska připomínám, nebo na který si vzpomínám a základní takovou myšlenkou bylo budovat vztah s našimi dětmi v rámci nějakých smysluplných aktivit, ale zároveň, abychom u toho nebyli jenom my, ale aby tam byli i jiní rodiče, respektive otcové a jejich děti.
4: A když bychom si chtěli KOPR přiblížit, jak vypadá to jeho fungování v praxi? Jaké třeba aktivity pořádáte nebo jak naplňuje ten čas setkání?
5: Klub otců pro rodinu dělá zhruba tak 8 až 10 akcí za rok. Jsou to takové jednorázové akce, nemáme žádnou pravidelnou aktivitu, že bychom se třeba co 14 dní scházeli při kytaře nebo něco, to nemáme, ale máme jednorázové akce. Z nich, když bych chtěl vypíchnout nějaké ty větší, tak určitě tábor. Ten tábor se snažíme řešit tak, aby to bylo bez mobilu, bez vymoženosti dnešní společnosti, tak skautsky. A to je jedna akce. Určitě druhá, pořádáme Den pro rodinu ve spolupráci mládeží z Ostravy a s různými jinými ještě spolky, tak to je taková větší akce celoodpolední. To je také na to srdečně zvu. A potom je to mnoho takových drobnějších aktivit, jako jsou různé výlety nebo laser game, třeba, že jdeme společně si zastřílet. Potom máme také, že si pronajmeme stadion zimní a je to jenom pro nás. Máme tam různé hry u toho, občerstvení a podobně. A jinak to je hodně zaměřené na ty děti a snažíme se zaměřovat i aktivity na rodiny, tak tam děláme Valentína, kde máme takový společný večer, vždycky s nějakým zamyšlením, s úvahou a se společnou slavnostní večeří. Tak to je asi takové průřez těch aktivit.
4: Pro koho jste tady především? Je to jenom pro tatínky, případně děti, anebo se zapojí celé rodiny?
5: Původní ta myšlenka byla především pro tatínky a ty jejich děti, ale postupně, jak nám začaly odrůstat ty naše děti, tak jsme začali více dělat ty aktivity více pro celou rodinu. Takže v dnešní době je to možná půl na půl, každý si tam něco vybere a zároveň si uvědomujeme i poslední dobou, že bychom se chtěli znovu vracet k té myšlence budovat ty vztahy mezi těmi našimi dětmi a námi. Sice moje děti už, ty nejstarší, mají 25 a 24 roku, takže oni jsou jakoby už jsou staré na to, ale zároveň chceme podporovat tu myšlenku u ostatních otců. Ale když bych to měl shrnout, určitě jsou to pro celé rodiny i pro manželky, samozřejmě.
4: Když zmiňujete, že děti odrůstají, jak dlouho už se takhle jako klub otců pro rodinu scházíte nebo pořádáte akce?
5: Tak první ty zárodky těch akcí byly v roce 2011 a takže od toho roku. Ale jako zapsaný spolek, protože aktuálně Klub otců pro rodinu je zapsaným spolkem, tak zapsaný spolek je to asi 3-4 roky.
4: Když už jste zmínil ty maminky a manželky, tak co třeba pro ně jako aktivity máte?
5: Jako největší aktivitu, nebo my jsme si to tak definovali jako tatínkové nebo tatíci, že největší ta aktivita pro ty naše manželky by mohlo být to, že nás třeba celý ten víkend nevidí. Jo, že od nás mají pokoj a ví, že jejich děti jsou v pořádku, že jsou, mohou si odpočinout od celé té rodiny, mohou mít nějaký prostor pro své koníčky, pro nějaké své věci, co by chtěli dělat. Tak to jsme vnímali jako ten největší přínos úplně na začátku, s tím, že teďka v poslední dobu se snažíme dělat i pro rodinu jako takhle, více těch akcí, takže určitě pro maminky, den pro rodinu. Maminky nám také chodí samozřejmě na to bruslení, na výlety s náma jezdí. Takže všechny tyhle ty aktivity.
4: Prostor rodinný nebo budování vztahů, to už jsme zmínili, ale jak se možná odráží to setkávání mužů s ostatními muži nebo otci?
5: Pro mě osobně je to určitě obohacující, protože za prvé člověk má možnost vystoupit z té svojí nějaké bubliny společenské a vidět i třeba problémy ostatních lidí nebo co se děje i vedle. Někdy jsou tam samozřejmě, někdy se známe velmi dobře s některými, ale někdy se stane, že přijde na tuto akci i člověk, kterého neznáme, takže to je pro nás určitě obohacující, to je jeden rozměr. Druhý rozměr je ten, že člověk, když třeba jsme na těch výletech, tak tam je prostor i na to nějak reflektovat své osobní životy a možnost to prodiskutovat. Nakonec zjistíme, že častokrát řešíme podobné problémy a třeba někdo má nějakou radu, jak to vyřešil ve svém osobním životě, a to já potom můžu taky vyzkoušet. Takže pro mě je to určitě přínosné a inspirativní z důvodu těch lidí ostatních, kteří tam jsou.
4: Co vás čeká v nejbližší době? Máte nějakou aktivitu nebo setkání, na co byste třeba pozval i posluchače?
5: Určitě mohu pozvat na dvě akce, které teďka máme. Jednu máme společný výlet na celý víkend na Kyčeru. My to nazýváme tyhle ty výlety bez signálu, protože tam opravdu není signál, takže mobily klidně můžou rodiče i děti nechat doma, minimálně teda na té chatě, si to někde schovat, tam jsou nepoužitelné. Nás to zároveň i trošku odlehčí, takže na tuto akci a potom plánujeme v listopadu další akci. To bychom měli jet pod vedením profesionálního speleologa, prozkoumávat části jeskyní, kde standardní návštěvník nemá přístup, tak na to se strašně moc těším. A možná ještě bych pozval na jednu akci, která je ještě úplně v plenkách, ale chtěli bychom udělat takové sportovní odpoledne, kde bude možnost si zahrát různé hry, jako je squash, badminton, ping-pong, hru jengu a podobně, zalézt si na těch chytech. Takže určitě na to. A strávit společné odpoledne. Dále samozřejmě na ten další rok budou naše oblíbené akce, jako je tábor nebo den pro rodinu a podobně. Takže takhle.
4: Pokud by se někdo k vám chtěl přidat, co pro to udělat, kde třeba najde více informací?
5: Asi nejlépe je najít si nás na webových stránkách www.cb.cz/Ostrava/Koper, anebo stačí zadat do vyhledavače Klubocu pro rodinu a tam nás najdete a tam je asi 5 lidí vyjmenovaných, kteří nejvíce pořádají ty akce, tak se nám určitě ozvěte, kdo by chtěl třeba přijít na akci určitě, a kdyby někoho zaujmula ta myšlenka, tak určitě budeme rádi, když se k nám přidá a pomůže nám s organizacemi těchto akcí a užije si je spolu s námi.
4: Děkujeme za pozvání, snad to tatínky a možná i některé maminky zaujalo a třeba využijí čas a prostor, jak budovat vztahy. Hostem ranního telefonátu byl Stanislav Čepelák ze Sdružení Klubu otců pro rodinu. Děkujeme.
5: Já děkuju. Naslyšenou.

Filip Mana nám představil Ježíše jako svého zachránce. Ježíš nás miluje, zachraňuje, i když nás zná, ví, jací jsme, co děláme, jak se chováme. Stále nás miluje. Skupina Souznění.

Do 8 hodiny nás doprovodí skupina Efod a po 8 už začneme biblické nahlížení. Koukneme se do proroka Joele s Jiřím Zdráhalem a pořadem Bible Guide nebo s Jaroslavem Pokorným. Budeme zkoumat život v hojnosti. Teď je Sion. Zamíříme na Sion a necháme se inspirovat textem z Izajáše 51. kapitoly.

0: Znělka Rádia 17 převedla přes 8. hodinu ranní a to bude prostor pro biblické nahlížení a studium. V prvních minutách pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala a s pořadem Nejen chlebem a Jaroslavem Pokorným budeme zakoušet druhou komponentu lásky, totiž vášeň. Počkejme si na ní na 8:30. Od mikrofonu je vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavel Kol.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.

Joel, 2. kapitola. V této kapitole prorok předpovídá Hospodinův den, který je zhoubou od Všemohoucího. Tento den přinese hlad a také nepřátelskou armádu. O té čteme. Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste. Všichni obyvatelé země ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den. Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem. Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky už nebude žádná podobná. Popis této armády je téměř nadpřirozený. Pálí vše před sebou i za sebou, pohybuje se v dokonalé formaci, létá nad pohořími, obnovuje rychle své řady a dokáže vniknout kam chce. Čteme. Před nimi zžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi spustošená pustina. Uniknout není kam. Na pohled se podobají koním, řítí se vpřed jak ořivá leční, rachotí jako jízda z vozy, skáčou před horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby, směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Popis této až nelidsky děsivé armády možná pozornému čtenáři Bible připomene zvláštní armádu z knihy Zjevení. Jan viděl armádu podivných kobylek. O té čteme. Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měli vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měli pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Jestli se ale jedná o stejnou armádu, to nevíme. Předpovězený Hospodinův den bude také doba, kdy se slunce a měsíc zatmí. Před nimi země třese se, i samo nebe se musí chvět, slunce i měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Podobný popis Hospodinova dne nalezneme také ve 13. kapitole knihy Izajáš. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela spustošil a vyhladil z ní hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit. Slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit. A tak mluvil o událostech spojených s jeho druhým příchodem i Ježíš. Hned po soužení o něch dnů slunce zatmí se a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Joel ale píše, že svou připravenou armádu má také Bůh. Hospodin sám pak burácí v čele své armády. Jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, v skutku hrozný je Hospodinův den, kdo jej může snést? Lidé jsou pak tváří v tvář těmto pohromám Hospodinova dne vyzváni k pokání a obrácení se k Bohu. Proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením. Roztrhněte svá srdce a ne pláště své. Když to udělají, tak je zbaví nejen hladu, ale i nepřátelské armády. Hospodin svému lidu odpoví, hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti. Severní vojsko od vás vyženo. Když Izrael pozná svého Boha, tak se naplní Abrahamovo zaslíbení o Bohu a jeho lidu. O tom zde Joel píše. Můj lid už navěky nedojde potupy. A tehdy poznáte, že já jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem já, Hospodin a žádný jiný není. Můj lid už navěky nedojde potupy. Výrazy armáda, jaká už navěky nebude, a můj lid už navěky nedojde potupy, ukazují na to, že prorok zde mluví o posledních časech, které teprve přijdou. Pravděpodobně,
je to popis toho, co apoštol Pavel popsal jako spasení celého Izraele.

S pastorem církve ICF v Brně Jiřím Zdráhalem procházíme postupně celou Biblii. Pomalu se blížíme k závěru Starého zákona. Teď jsme v malých prorocích a ještě chvíli u nich zůstaneme, ale všechny předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Pokračovat s prorokem Joelem budeme zítra v 8 či 18 hodin.

Bůh otevírá dveře našeho vězení. Zajatce osvobozuje. Síla, která zvítězila nad smrtí, teď žije v nás. Zpíval Matthew West.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 6. a 7. verš.

0: Před námi je ještě krtička písnička KSP Music, která připomíná, že u Boha jsme v bezpečí. A poté už Jaroslav Pokorný otevírá pořad nejen chlebem. Láska je velikým božím darem, ale na každém z nás spočívá spolu zodpovědnost za lásky plné vztahy. I o tom bude řeč v pořadu nejen chlebem už po písni.
1: Ty jsi síla má, pojďme vyznat.

těchto týdnech se zabýváme třemi komponenty lásky. Minule byla řeč o intimitě či důvěrnosti, která je klíčová pro vytváření přátelského vztahu, ať už je to v manželství nebo v jiných blízkých vztazích. V příběhu, kterým jsem celé téma začínal, tuto komponentu představovala Ingrid, se kterou si princ hledající svou nevěstu mohl dlouho povídat, vzájemně se poznávat a otevírat srdce. To bylo princi velmi sympatické a příjemné. Byla tam ale i její starší sestra Vanda, která byla krásná, plná emocí a někdy bláznivých nápadů, a ta v princi probouzela cosi, co jej velmi lákalo. Tady jsme u druhé komponenty lásky, kterou je vášeň. Vášeň představuje emoční a motivační stranu lásky, její romantický rozměr. Často přináší touhu po tělesných projevech, počínaje dotykem nebo obětím. V biblické starozákonní knize Píseň písní v první kapitole 15. a 16. verši takto navzájem dva zamilovaní opěvují krásu toho druhého. Ach, jak si krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky. Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný. Právě krása je něčím, co Bůh vložil do svého stvoření, aby to ukazovalo na něho samotného, od něhož všechna krása pochází. A boží krása, z níž něco vidíme v milovaném člověku, nás k tomu člověku přitahuje, láká a probouzí vášeň. Ve stejné biblické knize Píseň písní ve 4. kapitole 9. verši říká dokonce Šalomoun své milé: Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Stupeň vášně, kterou Šalomoun u sebe vnímá, vyjadřuje termínem zajaté srdce, což by se dalo přiložit i slovy být připraven o rozum a smysly. Autor textu říká, že se to stalo jediným pohledem, to znamená, že to šlo přes smysly. Právě naše smysly, hlavně zrak, ale i sluch a další, jsou klíčovou branou, kterou můžeme vnímat krásu. Vášeň je tou komponentou lásky, která se v mezilidských vztazích má v plné míře projevovat jen v manželství a je spojena se sexualitou. V dnešní době je svět zaplaven erotikou a sexem, jak to vidíme v mnohých reklamách, filmech, časopisech i na internetu. To vše útočí na naši mysl, která je nakonec tím nejdůležitějším zdrojem sexu. Právě tam se rodí představy, které nás sexuálně vzrušují, ať už to zůstane v rámci naší fantazie, nebo to vede k vyhledávání dalších podnětů, či případně i k fyzické realizaci. Často všechny tyto věci, a v mnohých případech oprávněně, považujeme jako křesťané za zlé, hříšné. Připomeňme si však, že sex samotný je skvělý stvořitelův vynález, o čemž třeba svědčí i biblická kniha Píseň písní, ze které jsme citovali minule i dnes. I když v této knize můžeme vidět v duchovní rovině popis vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, je zapotřebí neminout přirozenou rovinu výkladu, kdy jde o erotickou milostnou báseň, zachycující intenzivní vztah zamilovanosti a lásky mezi mužem a ženou. Věřím, že ten nejdůležitější rozdíl v přístupu k sexu ve světě a u Boha je tento. V dnešní západní kultuře je obvykle sex vnímán jako zdroj potěšení, který často nemá souvislost s nějakým dlouhodobým vztahem. Nějaká dvojice lidí se potká, poslouží si navzájem v úvozovkách hezkou chvilkou a každý pokračuje dříve či později svou cestou. V sexu je pak vlastně druhý člověk jen nástrojem k mému vlastnímu potěšení, jde o sebestřednou techniku. Stvořitel Bůh však zamýšlel sex jako důležitou součást dlouhodobého jedinečného vztahu v manželství. Sex může a má rozvíjet a prohlubovat tento vztah. Známý kazatel a autor knih Timothy Keller říká, že manželé mají být zároveň přáteli, o tom byla řeč v minulém zamyšlení,
a zároveň milenci. Na základě Božího slova bych chtěl ještě zmínit dvě skutečnosti, které jsou pro tento rozměr manželské lásky významné. Za prvé, manželství slouží i vzájemnému potěšení manželů. Přečtěme si ze starozákonní biblické knihy Přísloví z 5. kapitoly verše 15 až 19. Pij vodu z vlastní nádrže, vodu příštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice, mají se náměstím hřinout řeky tvé. Tobě ať patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj. Ta milostná láň, ta přelíbezná srna, jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj. Tento text povzbuzuje k radosti z manželského vztahu, k uspokojení, dokonce k opojení. Zjevný důraz je na tělesnou stránku, zde konkrétně ženy, protože výrok oslovuje muže. A ta opojná radost, ke které biblický autor vybízí, má být dlouhodobá, dokonce trvalá. Někdy se ve světských romantických filmech opakuje fráze následuj své srdce. Ale Bible nás učí, že nemáme své srdce následovat, ale vést jej. A v tomto případě jej vést k novému potěšení a zalíbení z manželského partnera. Dnešní běžný pohled v našem světě soudí, že je pouze otázkou času, kdy se fyzická přitažlivost a vzrušení v dlouhodobém vztahu vytratí. Nicméně na základě biblického poselství tvrdíme, že i na sexuálním vztahu je možné pracovat a je třeba pracovat, například snahou o zvýšení citové intimity. K tomu může posloužit více kvalitního společného času, vyčištění případných nevyřešených věcí ve vztahu a podobně. A tato práce na sexuálním vztahu opět díky Boží milosti přinese návrat fyzické přitažlivosti. Druhá důležitá skutečnost týkající se vášně a sexuality v manželství je fakt, že jde o rozměr vztahu opravdu podstatný. Sexuálními projevy a zvláště pohlavním stykem se tělesně realizuje podstata manželství, prohlubuje se propojení jednoho těla, o kterém mluví Bible od počátku, od stvoření prvního lidského páru. Když v Novém zákoně v prvním listu do Korintu píše apoštol Pavel o manželství, zmiňuje tam také v 7. kapitole verši 3 a 4 toto. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Doslova se zde píše, že muž i žena vládnou tělem toho druhého. Pohlavní styk má být vrcholným tělesným projevem vzájemného darování se muže a ženy v manželství. Na rozdíl od sebestřednosti sexu v pojetí dnešní západní kultury, sex zamýšlený jeho tvůrcem Bohem je o dávání sebe sama, o vycházení si naproti. A to vyžaduje splnit určité podmínky. Například, aby žena mohla dát sebe samu, musí se cítit v bezpečí, milovaná, výjimečná. K tomu může výrazně přispět, když muž jí projevuje něžnost. Milí přátelé, i když byla dnes v souvislosti s vášní řeč hlavně o manželství, emoční stránku lásky můžeme a máme rozvíjet i v dalších vztazích. Přijměte pár tipů. Za prvé, učme se naplňovat emocionální potřeby toho druhého podle toho, co on zejména potřebuje a co způsobuje, že se cítí milovaný. K tomu může dobře posloužit rozpoznání jeho takzvaných jazyků lásky. Doporučuji známý bestseller Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Tam je řeč o pěti základních způsobech, kterými lidé vnímají lásku od druhých a také ji druhým projevují. Jde o slova uznání, promyšlené dárky, tělesné doteky, kvalitní společný čas a praktickou pomoc. Každý z lidí má různou citlivost na způsoby projevování lásky a právě ten způsob, na který je nejvíce vnímavý, to je ten jeho jazyk lásky,
který vůči němu potřebujeme používat, aby se cítil milovaný. Za druhé, uskutečňujme a rozvíjejme v našem vztahu společné projekty, ať už je to v oblasti zábavy, práce, služby, zážitků a podobně. Za třetí, a to už se týká specificky manželství, vpusťme do vztahu více romantiky, zejména tím, že budeme záměrně opouštět naše stereotypy. A konkrétní úkol v této oblasti, zkuste nějakou takovou romantickou věc, která druhého mile překvapí, vymyslet a realizovat. Slůvko závěrem, láska je velikým božím darem, ale na každém z nás spočívá spoluzodpovědnost za naše vztahy. Já i ty jsme povoláni do našich vztahů investovat a na nich pracovat. K tomu, ať nám Bůh žehná.

Pořad Nejen chlebem naladíte znovu v pondělí v 19.45 a za týden si vytáhneme třetí komponentu lásky, totiž oddanost. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Bůh je láska. Lucy Grimble připomínala ve své písni He is Love velké tajemství o tom, že z utrpení vzešla sláva, z Ježíšovy bolesti vzešla sláva. On je láska.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: 9. hodině na Rádiu 7 začneme evangeliem, tedy dobrou zprávou o Ježíši Kristu, o jeho životě, smrti i vzkříšení. Zpívá Ben Drápal a v této hodince se dostaneme také ke glose Lubo Hlavačky či do kalendáře Kalendária. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kol.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenáviděl.

chtěl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Už nechci jen přežívat, nechci být sám, potřebuji tě, Bože, aby si rozluštil, co je v mém nitru. S touto prosbou, modlitbou zněla píseň Coryho Asburyho, pokračují Nad čarou.

8. října mají svátek nositelky krásného nadějného jména Věra. Toto jméno je slovanského původu a je možné, že je zkráceninou jména Věroslava. Věra znamená víra, je považována za obdobu řeckého slova pistis. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. Dnešek je také Mezinárodní den boje proti popálení. A nahlédneme-li do kalendária, tak roku 1990 vzniká česká biblická společnost. Roku 1927, 8. října, se narodil Jim Elliot, americký misionář, mučedník. Jim studoval polytechniku a na škole se vyznačoval velmi dobrými řečnickými schopnostmi. Učitelé ho podporovali v tom, aby své umění rozvíjel a dále se mu věnoval. V roce 1945 nastoupil na Wheaton College. Po prvním roce studia se mu dostala do rukou statistika, která mu změnila život. Na jednoho křesťanského pracovníka připadá v cizině 50 000 lidí, zatímco ve Spojených státech je to 500. To rozhodlo, Jim odjel do Mexika, aby se učil španělsky. Zde pocítil volání k misii v Jižní Americe. Volba padla na Ekvádor a působení u indiánského kmene Huaroni. Spolu se svým přítelem Petem Flemingem se připravovali na práci mezi indiány přímo v Ekvádoru. Přidali se také další přátelé a s manželkami. Po prvních přátelských kontaktech s indiány se misionáři rozhodli navštívit domorodce v jejich vesnici. Netušili ovšem, že jeden z indiánů, který se byli v kontaktu už dříve, je ve vesnici pomlouvá. Když skupina 5 misionářů dorazila na místo, byli zabiti jako nepřátelé. Jejich smrt vyvolala vlnu konverzí ke křesťanství mezi příslušníky indiánských kmenů v Ekvádoru. Jimova manželka s dcerou Valerií v Ekvádoru zůstala a dále působila misijně mezi indiány. Dodnes si křesťané po celém světě připomínají Jimovo prohlášení. Není to žádná oběť, když dáváme to, co nemůžeme zachovat, abychom získali to, co nemůžeme ztratit. Zemřel v lednu 1956. Americká gospelová zpěvačka Cece Winans dnes slaví své narozeniny. Narodila se roku 1964. Vlastním jménem Priscilla Winans Law, držitelka mnoha cen Grammy. A připomínáme si také 3 úmrtí. Vítězslava Hálka, českého básníka, prozaika a publicisty, spolu s Janem Nerudou bývá označován za zakladatele moderní české poezie. Zemřel roku 1874. O 100 let později, roku 1978, umírá Jacques Brel, slavný belgický písničkář. A český spisovatel František Nepil se zemřel roku 1995. Byl autorem fejetonů a také řady scénářů a televizních pohádek plných laskavého a moudrého humoru. Vzpomeňme si namátkou povídkové knihy Střevíce zlíčí, Dobré a ještě lepší jitro či Malý atlas mého srdce. Tolik z dnešního kalendáře s datem 8. října.

Kdo jsem já? Otázka, na kterou přemýšlela skupina Need to Breathe. Za chviličku je tu glosa Lubo Hlavačky, dostaneme se na místo zvané Marmite a tiché probuzení.

Oblíbil jsem si Marmite, a to už před léty. Pokud se ptáte, co to Marmite je, tak je to populární britská slaná pomazánka vyrobená z kvasnicového extraktu, kterou si člověk v tenoučké vrstvě maže ráno na toast. Její konzistence, byť popsána některými jako lepkavá či lepivá, je podle mého názoru nepopsatelná. Ale jak sami obyvatelé britských ostrovů říkají, když je řeč o Marmite, love it or hate it. Napadá mě mnoho dalších spojovacích bodů kontaktu s britskou kulturou. Můj oblíbený Yorkshire tea s mlékem, moji britští přátelé, dva oddělené kohoutky v koupelně a dilema, jak s tím naložit, biografie polního maršála Montgomeryho, hrdiny druhé světové války a syna misionáře, nebo také příběh lodi Endurance, polárního badatele Ernsta Shackletona. A ten seznam by, myslím, mohl pokračovat dlouho a dlouho. V souvislosti s tou současnou Británií stojí za to zmínit takzvané tiché probuzení. V dubnu minulého roku zveřejnila biblická společnost rozsáhlou studii nazvanou The Quiet Revival, podle které překvapivě vzrostl počet mladých dospělých navštěvujících církve a kostely. To je důvod, proč se v britských médiích začalo mluvit o tichém probuzení. Mluví se o větším zájmu o modlitbu a Bibli, rostoucím počtu mladých hledajících komunitu jako reakci na digitální přehlcenost a nejistotu. A to nejen nejistotu po pandemii. Zejména část generace Z projevuje větší otevřenost vůči křesťanství, církvi a Bibli. Větší, než se očekávalo před 10 lety. Statistiky pouze potvrzují něco, co pastoři a církevní vedoucí zaznamenávají už nějakou dobu. Více mladých na bohoslužbách, více zájmu o kurzy alfa a více dotazů na křesťanskou víru. V mém britském seznamu nemůže chybět návštěva města Coventry v roce 1999 a dvě překvapení, které tam na mě tehdy čekala. V roce 1999 jsem s britským kamarádem navštívil katedrálu v Coventry. Vlastně, abych byl přesný, navštívil jsem katedrály dvě, tu starou i tu novou. Bombardování města Coventry patří k nejničivějším německým náletům na Británii během druhé světové války. V listopadu 1940 zaútočilo na město Coventry během jedné noci téměř 500 bombardérů německé Luftwaffe. Nálet trval 11 hodin a proměnil velkou část města v trosky. V Coventry zahynulo více než 500 lidí a tisíce domů byly poškozeny nebo zničeny. Byla zničena i středověká katedrála svatého Michaela a její ruiny byly po válce ponechány jako památník. Vedle nich byla postavena nová katedrála. Po prohlídce ruin staré katedrály jsem vešel do vedle postavené nové katedrály svatého Michaela, dokončené v roce 1962. Tady mne hned po vstupu do katedrály čekala ta dvě překvapení. Prvním byla přednáška Johna Stotta, která právě začínala a o které jsme ani já, ani můj britský kamarád nevěděli. Název Stottovy přednášky byl Ježíš je pán, výzva k radikálnímu učednictví. John Stott žil v letech 1921 až 2011. Byl britským anglikánským kazatelem, teologem, evangelistou a jedním z nejvlivnějších představitelů světového evangelikálního hnutí. Napsal více než 50 knih, mezi něž patří i v Čechách známé Základy křesťanství či kniha Kristův kříž. Byl také s jedním z otců zakladatelů světového lozánského hnutí. Pro Johna Stotta slovo radikální neznamená extrémní v dnešním běžném smyslu. Vysvětluje, že slovo radikální pochází z latinského radix, což znamená kořen. Chápe proto křesťanské učednictví jako něco, co zasahuje celé naše lidské bytí
a proměňuje člověka v samých kořenech našeho lidství. Jinými slovy, Ježíšovo panství se nemá týkat pouze nedělní bohoslužby, ale celého života. Přednáška v katedrále svatého Michaela mnou zarezonovala a rezonuje dodnes. Vyznání Ježíš je pán má důsledky pro naše myšlení, charakter, práci, vztahy, společenskou angažovanost i poslání ve světě. Druhým překvapením v nové katedrále svatého Michaela byl takzvaný český kříž. Velký dřevěný vyřezávaný kříž s Kristem, hned kousek od vstupních dveří. Tento vyřezávaný dřevěný kříž byl darem pražského umělce Jindřicha Severy a byl v katedrále instalován v památném roce 1968 spolu s tabulkou, která obsahovala tuto prosbu. Modlete se prosím za lidi Československu. Je to jeden z méně známých, ale pro nás Čechy a Slováky myslím významných předmětů v této katedrále. Vzpomínka na návštěvu katedrály v Coventry mi dodnes připomíná tu výzvu k radikálnímu, ke kořenům jdoucímu následování Krista a také český kříž a modlitbu za lidi v Československu, prosbu, aby to britské tiché probuzení zažila a zažívala i mladá generace na Slovensku a také v Čechách.

0: Před nedávnem začal školní rok a mnozí nastoupili do školy, začali se rozvíjet. Ale Ježíš nás vybízí k tomu, abychom rostli i po duchovní stránce. A na jedno takové pozvání, možná k duchovnímu růstu, je tu se mnou i Katka Hodecová. Ahoj, Katko.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Na co tedy můžeme pozvat? Kde můžeme vyrůst v tom duchovním směru?
1: Já jsem tady s tradiční pozvánkou na klíčové slovo, sobotní klíčové slovo. A líbí se mi, jak se to uvedl, protože myslím, že opravdu v tom tématu, které bude teď v sobotu, je potřeba růst. Totiž budu si s Pepou Knoflíčkem, což je letitý důstojník armády spásy a tudíž pracovník z terénu. Pracovník, který se věnuje mnoha lidem, z obrovské šíře sociálních vrstev, tak právě s ním si budu povídat o duchovních darech. Duchovní dary jsou zaslíbeny všem věřícím lidem, ale myslím, že ne všichni jsme si jich úplně vědomi, které konkrétně máme nebo které nemáme, i když bychom je rádi měli. Ještě další kapitola je používání a využívání duchovních darů a je cíl toho používání. Opravdu celým srdcem věřím tomu, že duchovní dary dostáváme lidem k užitku a Pánu Bohu ke slávě. A naučit se je používat tímhle směrem, o tom všem bych si s Pepou chtěla povídat.
0: Ona je tam ta šíře, o které mluvíš. Jedna věc o nich vědět, jak je používat, přesně mít tak. Možná nějakého mentora, nějakého učitele, který nás v nich rozvíjí a zároveň vidět tu zpětnou vazbu, když je používáme, tak i skrze to rosteme. A myslím si, že Pepa má v tomto velké zkušenosti, že zažíval různé příběhy, různé setkání i s tím duchovním světem a rozvíjením duchovních darů.
1: To jednak, ale jednak on jako možná jeden z mála má také schopnost o tom jednoduše mluvit. Nedělat z duchovních darů a celé téhle tématiky velkou vědu, skutečně mluví tak a je schopen mluvit tak, že se chytneme všichni. Že v tom najdeme nějaké praktické vodítko i pro sebe, jak pojmenovat to svoje konkrétní obdarování a jakou cestou se vydat, abychom to tady uměli používat. Ono už v názvu duchovní dary, ten duch, je jasné, že se v prvé řadě musíme učit primárně naslouchat Duchu Svatému. A to zase není žádná věda. To je něco, co je velmi praktické a já věřím, že Pepa Knoflíček to bude umět pojmenovat tak, abychom se v tom dostali do té praktické roviny. Abychom nežili z vlastních sil, abychom věci pořád nedřeli vlastním úsilím, ale abychom zažili tu svobodu a volnost Božího ducha, když si nás opravdu v nějaké oblasti směrem k druhým používá.
0: Těch duchovních darů máme popsaných spoustu a zároveň klademe důraz mnohdy jenom na některé. Známe ty evangelisty a možná modlitebníky, ale ona ta šíře je mnohem pestřejší. Můžeš jenom tak nahlédnout, co všechno se může skrývat za duchovními dary?
1: No, to už bych se dostávala úplně do detailu, které vlastně nechci nechat na tom Pepovi Knoflíčkovi, ale ono v Biblii je několik seznamů duchovních darů a i z toho vyplývá, oni se ne zcela kryjí, vlastně zmiňují různé věci, že ten seznam není úplný ve smyslu, je to jenom těchhle x. Těch darů může být určitě daleko víc, ale je to vlastně celé o tom to skutečně pojmenovat a rozpoznat pro sebe. My budeme vycházet z prvního listu do Korintu, kde je ten seznam duchovních darů před tou úžasnou kapitolou o Boží lásce. A i tahle propojka je velmi zajímavá, protože za tím vším obdarováváním je Boží láska k nám a naší odpovědí by právě mělo být užívání těch duchovních darů, z čehož zase zpětně Pánu Bohu opravdu vzchází sláva.
0: Nahlédnout tedy do duchovních darů, možná v celé té šíři a rozměrech, které Bible nabízí a které můžeme zakoušet, tak nabízí pořad Klíčové slovo, ke kterému jste zváni v sobotu v 8 hodin ráno. Děkujeme za pozvání.
1: Moc ráda, těším se na to rozhlasové setkání s Pepou Knoflíčkem i s vámi.
0: A já jenom doplním, pokud byste nestihli premiéru pořadu, tak můžete najít na webu Rádia 7 a po odvysílání, anebo v pondělí ve 13 hodin, ve středu v 10 hodin, anebo ve čtvrtek v 21 hodin.

Není větší lásky než té, která přišla s Ježíšem, která říká mrtvým, aby už dál nespali. Pouhým zvukem Ježíšova hlasu se lámou řemeny. Ve Ježíšově jménu je svoboda. Znělo od skupiny Mercy Me a s touto písní se s vámi pomalu od mikrofonu loučí Pavel Kol. V 10 hodin už je připravena Rozmarína s Andreou Audovou a Vendulou Jaškovou. Když věříme v možnost změny, tak o změnách přemýšlení jste zváni k 10. hodině. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásný den vám přeje Pavel Kol.

0: Známá znělka ohlásila Rozmarínu, pořad o rodině a o vztazích. Myslím, že ve vztazích máme mnozí z nás tendenci sklouznout k takovému rychlému soudu. Podíváme se na druhého člověka a máme jasno. Izraelský psycholog Rowan Fornstein, psycholog 20. a přelomu 21. století, se celý život věnoval tomu, jak člověk poznává, jak přemýšlí, jak si osvojuje nové poznatky a rozhodně odmítal škatulkování a nálepkování a takové předčasné uzavírání. No a na jeho myšlenkách vznikla metoda nazvaná Fornsteinovo instrumentální obohacování, která dnes pomáhá dětem i dospělým po celém světě. Já už teď vítám ve studiu mezinárodní trenérku metody FIE a také spoluzakladatelku a ředitelku školy Otevř mysl Vendulu Jaškovou. Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý poslech také přeje Andrea Audová. Vendulo, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vendulo, já jsem přemýšlela, jak tě posluchačům nějak stručně představit a napadla mě jedna jediná věta a to, že jsi žena činu. Zvládáš neskutečné množství aktivit, výzev, rolí, funkcí a nevím čeho všeho ještě. A zvládáš to s takovou lehkostí, s nadhledem, s takovým pro mě až nakažlivým nadšením. Myslíš si, že se na tomto tvém životním nadšení nebo životním postoji FIE nějak podepisuje?
1: Domnívám se říct, že ano, protože já vlastně s metodou pracuji už více než 20 let a než jsem se s metodou potkala, tak jsem byla taková rychlejší, než jsem teď, což většinu lidí zaráží, ale co mi FIE dalo je to, že jsem se jako vnitřně uklidnila a ta metoda mi dala základ, takový ten filozofický, takový ty základní kameny, o který se můžu opřít jak ve svém životě, tak v životě školy, tak ve školení, tak v tom, co vlastně dělá, mi to dává jako smysl. A to, že jsi říkala, že dělám hodně věcí, ono to tak je, ale všechno je to tak navzájem propojené, protože žádná z těch oblastí neexistuje sama a jak je život propojený, tak i to, co dělám, se navzájem propojuje.
0: Říkáš 20 let, že se té metodě věnuješ. Vzpomeneš si na úplně první setkání s ní, co tě tenkrát oslovilo, co tě chytlo?
1: Ano, pamatuju si, že když jsem začínala jako učitelka na základní škole, tak jsem měla ve třídě chlapce, který měl těžké poruchy učení a u nás v poradně v Třebíči dvě speciální pedagožky s metodou pracovaly a jako paní učitelku mě pozvali, se jdu podívat, jak se s dítětem dá pracovat a oni měli skupinovou práci, kde vlastně kladli dětem otázky a přemýšleli nad daným úkoly a dělali uspořádání bodu. A já už po čtvrt hodině jsem věděla, že to je metoda, které se chci věnovat, protože mi to dávalo obrovský smysl. Takže to bylo moje první setkání s metodou a pak už jsem jenom čekala, kdy budu moct jít na kurz, protože v té době školila pouze paní docentka Pokorná, která metodu do tady našich končin České republiky donesla, přeložila a vlastně adaptovala to tady na naše podmínky a vlastně všechny kurzy, co já mám, ty základní, tak jsem dělala pod jejím vedením. Takže to byla žena, která tady zanechala velký odkaz, co se týče práce s dětmi s nějakým handicapem. No a mě ta metoda dala opravdu smysl a říkala jsem si, to je vlastně něco, co já celý život hledám. Přestože jsem byla jako mladá začínající pedagožka, tak mi to dalo opravdu ten základ v tom, že ty jednotlivé kroky a to, jak pracuji s dětmi, s dospělými, tak vím, proč to dělám. A v momentě, kdy jedinec ví, proč dělá ve svém životě určité věci, tak potom to jeho působení je takový za mě lepší, jo? Protože hodně věcí děláme intuitivně, ale úplně nevíme, proč to děláme. A v momentě, kdy to máme o něco jako opřeno, tak je to pro nás hmatatelnější a uvěřitelnější, takhle bych to řekla. A člověk je potom mnohem víc autentický, protože to na něčem stojí, asi takhle.
0: Pojďme teď ještě na chvíli k muži, který za tou metodou stojí. Už jsme zmínili, že Rowan Fornstein byl významný vývojový a kognitivní psycholog. Věnoval se tedy tomu, jak člověk přemýšlí, jak se učí, jak rozvíjí své schopnosti. Kdo to byl ale jako člověk?
1: Tak za mě pan profesor Feuerstein byl člověk, který měl velký životní optimismus, byl to workoholik a byl to člověk na svém místě, protože byl výborným diagnostikem. Za celou svou životní praxi, když pracoval s lidmi, ať už to byly děti, dospělí, seniori, tak vlastně když diagnostikoval a nastavoval potom tu práci, tak nebyl nikdo, komu by řekl, že je to ztracený případ. Vždycky hledal cestu a vlastně tím žil. To, že tím žil, tak a vlastně dělal to dobro pro ty ostatní lidi, tak za to může ten jeho život, protože on, když byl jako dítě, tak slíbil u smrtelné postele jednoho svého blízkého člověka, který mu vlastně říkal, aby v tom životě pomáhal lidem, tak on to vlastně ve své podstatě naplnil. On už v 8 letech vykazoval velmi velké pedagogické schopnosti, protože v té vesnici, ve které bydleli, tak jednoho pána, který byl analfabet, vlastně naučil číst, psát a pak za ním chodili i další děti a dospělí, kteří měli problém. Takže on už od útlého věku byl vlastně rozený pedagog a později se z něj stal i psycholog a byl to člověk, který vycházel z životních zkušeností. Ten program, ta metoda FIE nám tady nevznikla jenom tak, ta metoda vznikla, protože vznikla z potřeby.
0: On se tedy věnoval dětem, mladistvím, lidem, kteří přežili holokaust. Myslíš, že se to nějak propsalo potom teda do té jeho práce?
1: Domnívám se, že do jeho práce se propsalo hodně. On, jak říká, tak vlastně tvrdí, že konstrukt zkušenosti zprostředkovaného učení, což je to, jak my s jedinci pracujeme, to je vlastně možnost i pro rodiče, pedagogy, sourozence, babičky, dědečky a jak předávat a rozvíjet vlastně jejich potomky nebo ty lidi, který mají kolem sebe, tak tvrdil, že to nevymyslel, že to vlastně převzal od své maminky a jenom to jakoby popsal. Takže to si myslím, že mělo na něj jako velký, jak bych to řekla, velký ne dopad, ale byla to vlastně příčina toho, že on se tomu začal věnovat.
0: Tak představme si dítě, které přijde po válce z úplně jiného kulturního prostředí do nové země, nezná jazyky, nezná způsoby, nezná metody, jak pracují v té škole a dostane klasický nějaký inteligenční nebo nějaký jiný test. Co v něm dopadne špatně a co nám vlastně ten výsledek vlastně říká?
1: Co se týče toho testování, tak Feuerstein část svého života strávil ve Švýcarsku na začátku pod taktovkou Piageta a oni vlastně dělali statické testování dětí právě sirotků a přeživších po holokaustu. A v tom statickém testování, to je takové to klasické, kdy jako člověk, který testuje, tak máme dány otázky, přesně postup, přesně čas, který mu můžeme věnovat. Vůbec to nereflektuje individuální rozdíly u těch jedinců, se kterými pracujeme. A vlastně vyjde nám z toho nějaké číslo, nějaká suma, která zjišťuje teď ten aktuální stav. A tyto děti, které měly velkou sociální deprivaci, tak vlastně většina z nich, téměř 95-90%, dopadlo v těch inteligenčních testech a tady v té statické diagnostice velice špatně. To znamená, že kdybychom si to jako měli nějak představit, tak většina těch dětí by byla vhodná, aby se vzdělávali v nějakých v té době pomocných školách a nebo školách speciálních, protože vůbec nevykazovali nějaké jako rozumové schopnosti. Ale na druhou stranu, když za nimi Feuerstein jezdil, tak si, jak on říkal, vozil kufr plný různých věcí, které ty děti vymysleli, nakreslili, měl tam poznámky. A vlastně to, co on s nimi dělal, jak ty děti fungovaly, tak se vůbec nepropisovalo do těch testů. Čímž pádem on si položil otázku, kdo za to může. A on vždycky hledal chybu na jeho straně, to znamená, že si říkal, že za to může on sám. A on potom přestal spolupracovat s Piagetem a začal spolupracovat s Rejem a společně vlastně modifikovali ty klasické testy do té dynamické podoby, kde nám z toho vychází schopnost jedince se učit. V kontextu Feuersteina to má zkrátku LPAD a výsledkem toho není číslo, ale výsledkem toho je v podstatě návod, jakým můžeme s jedincem pracovat a díky tomu potom vznikly i instrumenty, což jsou pracovní listy FIE, tak, aby právě opravovali tu část, která není funkční.
0: Feuerstein se tedy nechtěl smířit s tím výsledkem testu a on vlastně celé to zatím je, on se ptal, neptal se na to, co umíš, ale ptal se na to, co se stane, když tě budu učit, když tebou budu pracovat.
1: Ano, on tam šlo vlastně hlavně o tu fázi toho učení se, která je tam vlastně na rozdíl od toho statického testování, to znamená, že my sledujeme schopnost jedince měnit vlastně ten potenciál. Jo, to znamená, že sledujeme jeho schopnost učit se.
0: Feuerstein byl Žid a také silně věřící člověk, člověk plný naděje, člověk zároveň velmi proaktivní a činorodý. Vnímáš, že se jeho víra nějak propsala i do toho, jak se díval na člověka a na jeho možnosti?
1: Já se domnívám, že to celé stojí vlastně na židovské víře ve smyslu i toho, jak vlastně funguje předávání vědomostí v rámci té víry, protože společné diskuze jsou nedílnou součástí vlastně výchovy především židovských chlapců. A sama jsem zažila, kdy vlastně syn pana profesora Rafi Feuerstein, který v současné době vede institut, tak s jeho kolegou měli vášnivou diskuzi, kdy jsme něco potřebovali řešit a oni na čtvrt hodiny začali mluvit hebrejsky a říkali mi, vůbec si toho nevšimej, my potřebujeme něco jako si spolu vyříkat a bylo to jako hlasitý rozhovor a tak. A tak já jsem si říkala, sedí jsme v restauraci, teďka někteří lidé se na nás otáčeli, já jsem vůbec nerozuměla. A oni se pak jako sklidnili ten hlas a říkali, jo, takže to uděláme tak, tak, tak. Takže si myslím, že určité věci právě, ta zásadní věc jedna, z které my vycházíme, a to je to, že se sdílíme a nahlas diskutujeme a přemýšlíme nad tím, jak vlastně myslíme, tak to si myslím, že je i z toho způsobu výchovy v té židovské kultuře.
0: Já tam trošku vnímám takové napětí, protože my vlastně chceme na jednu stranu přijmout člověka takového, jaký je. Nechceme vlastně stotožňovat ten jeho výkon s tím, s tou jeho hodnotou, ale zároveň nerezignujeme na jeho růst a očekáváme vlastně změnu. Dá se to nějak vybalancovat?
1: Dá se to vybalancovat, protože Feuerstein vlastně celé to jeho učení nebo filozofie právě vychází nebo stojí na té víře, na té víře v tu změnu. On už v roce 1953 řekl myšlenku, že mozek je modifikovatelný. On nám tady zanechal pojem strukturálně kognitivní modifikovatelnost, což je schopnost mozku měnit se. A v současné době my jedem jako společnost hodně na neuroplasticitě mozku, na neuropsychologii, kognitivní psychologii a všechno už máme opřeno o vlastně zobrazovací metody, které vidí, když to řeknu laicky, do mozku. A naštěstí se pan profesor Feuerstein dožil té doby, kdy to jeho tvrzení, ta jeho víra byla potvrzená, protože on zemřel až v 21. století, takže se setkal s tím, že opravdu lidé, kteří prošli jeho rukama, byli nástrojem zkoumání právě v té neuropsychologii.
0: Vendolo, měla bys nějaký příběh člověka, kterého okolí odepsalo, ale Feuerstein ne?
1: A na jedné konferenci jsem se setkala s mladým mužem, který tam chodil ohulce, mluvil anglicky a my jsme se s ním bavili. A z něj pak vyšlo, že to je jeden z chlapců, o kterým Feuerstein vykládá ve své knize If you love me, don't accept me as I am. Pokud mě máš rád, pokud mě miluješ, neber mě takového, jaký seš, ve smyslu tom, že si tam nenastavujeme ten limit. A tento chlapec, když byl malý, tak měl těžkou epilepsii a musel dojít k tomu, že mu odoperovali polovinu mozku. Což operace se podařila a maminka pak seděla s neuroložkou a říkala, no dobře, takže mám dítě, které přežilo, ale vlastně neumí chodit, neumí mluvit, co s ním mám dělat. A neuroložka řekla, no tak jeden zázrak jste zažila, tak to už je teďka na vás. A ta maminka, žili v Anglii, ale shodou okolností byla Češka. A našla vlastně Feuersteinův institut v Izraeli a s chlapcem tam odjeli. A v rámci kognitivní rehabilitace ho, když bych tak řekla, nastartovali. Znovu udělali mu nové spoje mezi neurony v mozku a jediná hmatatelná věc, kterou vidíme, je, že ten člověk napadá mírně na jednu nohu, chodí s hůlkou, ale on tam vykládal o svém životním příběhu, jak Feuersteinovo instrumentální obohacování je vlastně jeho životní cesta, která mu zachránila ten jeho život. A on v současné době v Anglii vlastně pomocí této metody pomáhá dalším lidem, je vlastně terapeut této metody a pomáhá rozvíjet ten potenciál těch ostatních lidí.
0: Já myslím, že můžeme teď tuto naději nechat v sobě doznít a po písničce se podíváme už konkrétněji na to, jak metoda FIE funguje a co se při ní vlastně děje.

0: Posloucháte Rozmarínu. Dnes s Vendulou Jaškovou, mezinárodní trenérkou metody FIE a ředitelkou školy Otevř mysl. Od mikrofonu vás zdraví také Andrea Audová. Před písničkou jsme se zastavili u Rovena Fornsteina, významného izraelského psychologa, který se celý život zabýval tím, jak se člověk učí, jak přemýšlí a jak se mohou jeho schopnosti dále rozvíjet. Člověka, který vyvinul metodu Fornsteinova instrumentálního obohacování. Pojďme si teď představit metodu FIE, už konkrétněji. Když máme říct někomu, kdo o FIE nikdy neslyšel, co to tedy vlastně je?
1: No, to je vždycky taková náročná otázka a pro mě ještě náročnější odpověď, protože kurzy, které vedeme v našem centru Cogito, tak jsou vlastně sebezkušenostní. To znamená, že zprostředkovatel, který potom poskytuje podporu dětem, dospělým, seniorům, lidem vlastně na celém spektru, tak tu metodu vlastně pochopí tím, že si ji prožije sám. Zvenčí ta metoda vypadá tak, že my máme vlastně k té práci takovou podporu a to jsou instrumenty, což jsou pracovní listy, které Raven Feuerstein udělal tak, aby rozvíjeli právě dílčí oblasti, které v tom mozku nejsou úplně vyvinuté u toho jedince natolik, aby se o ně mohl opřít. Takže ta metoda funguje buď jako oprava mozku, který má nějaký deficit, nebo ta metoda funguje jako akcelerace, to znamená, že čím dřívěji my začneme s jedincem pracovat, tak tím ten mozek bude plastičtější a flexibilnější. S metodou se totiž dá začít už s dětmi v předškolním věku, dá se pracovat s dětmi klidně od 3 let. A v podstatě ta metoda funguje tak, že my buď pracujeme individuálně nebo ve skupinkách, ty skupinky můžou být menší, větší, záleží podle toho, jaká je potřeba. Mohou být homogenní, heterogenní, to znamená, může být skupinka, i kde budou rodiče děti, prarodiče děti, nebo jenom děti, nebo jenom seniori. A my máme vlastně téma dané, nebo takové to ukotvení pomocí pracovního listu. Ten pracovní list si představte jako opravdu stránku, kdybyste si vzali jakýkoliv pracovní sešit, když to přeženu, ale pro nás není cíl tu stránku vyplnit, ale pro nás v rámci té metody je důležitý ten myšlenkový proces. To znamená, že my jdeme s dětmi, s dospělými, seniory,

0: Protože když rozumíme tomu, jak ten myšlenkový proces funguje, jaká je naše schopnost se učit, tak teprve potom zase je ten rozvoj toho mozku efektivnější.
1: Vendulo, jak se to pozná, že se tedy nemění jen výkon, ale že se mění ten samotný princip nebo postup přemýšlení?
0: Už to samotné jednání toho jedince, hodně máme zkušenosti s dětmi, který mají poruchu pozornosti a těch lidí bude díky digitálním technologiím neustále přibývat, protože naše mozky jsou přehlcené, obzvláště na tom zrakovém kanálu. A my tady u té metody pozorujeme celkové sklidnění těch jedinců. Když se s nimi pravidelně pracuje, tak vlastně děti, které mají překotné myšlení nebo překotnou řeč, to znamená, že dělají dřív, než si to promyslí, se nám začnou postupně jako sklidňovat a než něco udělají, tak je to takové, kdyby se si představili, že se vždycky říká napočítej do 3, tak ti naši klienti si napočítají do 15-20, to znamená, že si dají tu chvilku. Protože základním motem celého konstruktu FIE je moto nechte mě chvilku, já si to rozmyslím, která pracuje právě s časem. To znamená, že ten jedinec je zodpovědný za to, že když mu dám chvíli na přemýšlení, tak on bude tu chvíli přemýšlet. Na začátku úplně ten jedinec nemusí vědět, co to je to přemýšlet, jak to může udělat. A od toho je tam právě ten zprostředkovatel, který mu pomáhá, aby našel tu cestu, aby přemýšlel tím správným směrem.
1: Je to tedy tak, že ten mediátor nebo zprostředkovatel vlastně udělá z toho pracovního listu tu metodu, to, co tam zatím chceme?
0: Ano, tak jak já říkám vždycky na kurzech, tak ten pracovní list, když to řekneme obrazně a nadneseně, tak je v podstatě jenom nástroj. To znamená, je to, kdybychom to řekli, kladivo, pila, vařečka, prostě cokoliv. A ožívá to v rukou právě toho zprostředkovatele. Proto s instrumenty jako zprostředkovatel nemůže pracovat nikdo, kdo není proškolený, protože pak by ten dopad na toho jedince neměl tu efektivitu, jakou my potřebujeme.
1: Zkusme si představit nějaký instrument.
0: Tak my máme nejradši instrument uspořádání bodů a ten je takový, jak bych řekla, transformační pro všechny zúčastněné. Instrument uspořádání bodů je vlastně plná stránka bodů, které jsou tam nějak rozsypány v jednotlivých rámečcích a my v podstatě děláme s lidmi to, že spojeme čtverce, trojúhelníky nebo složité geometrické tvary. Když se na to podívá někdo zvenčí nebo někdo, kdo má dobrou prostorovou představivost, tak to může mít hotový za 2 minuty, tu stránku. Ale pro nás není cíl ta strana, pro nás je důležité ten proces, který nad ní proběhne. To znamená, pro nás je důležité, abychom chápali, co je čtverec, co je trojúhelník a pomocí těchto geometrických tvarů si vlastně zprostředkováváme svět. To znamená, že se bavíme třeba o tom, když bychom vzali čtverec, kde ve společnosti by pro nás bylo třeba výhodnější, aby někteří lidé nebo některé věci spolu měli rovnoběžný vztah, to znamená, že se to nepotká. Když to vezmeme v chemii, tak víme, že z některých látek může být velký výbuch, ale když bychom dali v zoologické 2 zvířata, která spolu nepatří do jedné klace, tak by asi jedno z nich taky nepřežilo. Ale je to i v těch lidských vztazích, že někdy možná, kdyby se ti 2 lidé nepotkali, tak by nedošlo k tomu konfliktu. Nebo zas na druhou stranu, tím, že vedlejší strany ve čtverci mají spolu kolmici, to znamená, že se někde potkají, tak se můžeme bavit o tom, jak vlastně to, že se setkáme s někým nebo s něčím, nás může obohatit, v čem nás to může posunout dál a v čem je to pro nás výhodné. A jeden z principů je i vyhledávání optimistických alternativ, to znamená, že vedeme ty lidi k tomu, aby se zaměřovali v tom svém životě hlavně na ty dobré věci.
1: Takže jestli to dobře chápu, tak zásadní je právě přenášet tedy tu zkušenost z toho pracovního listu do běžného života a bez tohoto přenosu vlastně by to byl jenom obyčejný pracovní list.
0: Přesně tak. V momentě, kdy my uděláme ten přenos, kterému Feuerstein říká,

0: přemostění neboli anglicky bridging, tak se nám vlastně vytváří v hlavě pomocí synapsí, to jsou vlastně nejdřív elektronické výboje, pak už jsou hmatatelné mezi neurony, tak se nám tam začnou vytvářet nové cesty, o které my se potom můžeme opřít. V momentě, kdy my ten jedinec, se kterým pracujeme, začne dávat příklady z dalších a z dalších oblastí, tak my si vlastně můžeme být jistý tím, že on pochopil ten princip toho, jak to funguje.
1: Vendulo, pojďme z druhé strany. Co FIE určitě není? Co od FIE čekat nemůžeme?
0: Od FIE nemůžeme čekat to, že to bude rychlé a že to bude hned teď. To znamená, že když si rodiče vyberou, seženou si odborníka, který je proškolen v metodě, tak nemůžou čekat zázraky na počkání, jelikož je to vlastně práce se strukturou mozku, která není z hodiny na hodinu, ale je to systematická práce, která potřebuje čas.
1: Čím víc mluvíme o metodě FIE, tím stále víc mám pocit, že tady nejde jenom o metodu práce s úlohami a nějak dobře to nastavit, ale jde o celkové nastavení a celkový pohled na člověka, že věříme, že ten jeho způsob myšlení se může měnit a musíme být hodně opatrný v tom, než si uděláme tedy definitivní obrázek.
0: No, Feuerstein totiž říká jednu věc, že gen nebo chromozom nemá poslední slovo. To znamená, že my to můžeme chápat tak, že každý jedinec má nějakou výchozí pozici, ale je to jenom ta výchozí pozice. Feuerstein nikdy nikomu neřekl, že bude mít někde strop. Feuerstein vždycky se dívá tam, že máme krok, kam můžeme jít dál. A já když školím pedagogy, tak jim vždycky říkám, že dobrý pedagog je ten, který vlastně nikdy není spokojený s tím, kde ten jedinec, na kterého působí je, protože víme, že v momentě, kdy dosáhneme nějakého pomyslného cíle, tak se pro nás cíl zase stává dalším odrazovým můstkem a je to vlastně pro nás znova startovní pozice a takhle to vlastně v tom rozvoji by mělo být. V momentě, kdy my předáme jedinci tu víru v tu změnu v něj samotného, tak vlastně zapálíme tu vnitřní motivaci a ten jedinec bude chtít zažívat to, že se posouvá, že už mu teďka jde něco víc, než mu šlo předtím. A k tomu je častokrát potřeba energie od toho zprostředkovatele, protože se nám dostávají do rukou lidé, kteří si tolik nevěří, protože prostě žili v nějakém prostředí, který nebylo tolik zprostředkující. A my jako zprostředkovatelé častokrát jak kdyby zažehneme tu jiskru, protože, a to je vždycky, já se nad tím zamýšlím ještě v širším kontextu a to vlastně příjmení Feuerstein znamená křesadlo a pro mě je to jako obrazně to, že nám tady Feuerstein zanechal nějakou metodu, která způsobuje to, že my zažehneme naději u těch lidí, se kterými pracujeme.
1: Vendulo, vzpomeneš si na nějaký příklad člověka, u kterého si zažehla naději, kdy okolí už říkalo, tady je strop, už to dál nepůjde.
0: No, já vždycky vzpomínám na jedno z dětí, se kterými jsem pracovala na začátku své praxe, kdy nejenom jako učitelka, ale věnuju FIE i mimo učení v rámci soukromých lekcí, tak jsem měla jedno dítě, kdy mi volala maminka, že dítě má těžkou poruchu pozornosti, že ve školce nevydrží sedět a že je prostě nezvladatelné. A tak jsem si říkala, no tak musím věřit v tu metodu, bylo to fakt na začátku. A chlapec začal teda chodit do skupinky, kde byly další děti. První 2-3 hodiny to bylo tak, že on říkal, že neví, neumí, nebude, bude chodit na záchod a tak. Postupně se ten čas jeho prodlužoval, maminka vždycky chodila s ním a jenom tam seděla a četla si knihu. A to bylo ještě v době, kdy nebyly ty chytré telefony, kdy se můžou natáčet videa, protože říkala, to by mi paní učitelky ve školce nevěřily, že on tady 60 minut sedí a pracuje. A pak s ním máme jednu takovou příhodu, kdy po roce a půl práce jednou týdně tak seděl takhle s dětmi a ty ostatní děti byly takové roztěkané ten den. Nebyly schopné zaměřit pozornost a dítě s poruchou, s těžkou poruchou pozornosti řeklo těm ostatním dětem, seďte a soustřiďte se na detaily. Takže to jsou takové ty okamžiky, kdy si člověk řekne, ano, má to smysl a modifikovatelnost neboli měnitelnost toho mozku tady opravdu je.

0: Posloucháte Rozmarínu. Dnes si s Vendulou Jaškovou povídáme o metodě FIE. Teď bychom se rádi přesunuli od metody jako takové k tomu, jak ty její principy vypadají v každodenní praxi. Vendulo, tentokrát tě představím jako ředitelku a spoluzakladatelku základní školy Otevř mysl v Třebíči. Od mikrofonu zdraví také Andrea Audová. Pojďme teďka tedy přímo do vaší školy. Jak Otevř mysl funguje a v čem se liší od běžné školy?
1: Tak Otevř mysl funguje klasicky od 8 do 4 jako běžná škola, ale jiné je to v tom, že u nás vlastně všichni, kdo pracují ve škole, tak jsou proškoleni minimálně v jednom kurzu FIE a je to kvůli tomu, aby ti lidé, kteří již to tam pracují s dětmi, aby měli zvnitřněnou filozofii té metody, protože my vycházíme z 12 principů Feuersteinova instrumentálního obohacování a díky tomu, že jsou vlastně všichni proškolení, tak já potom nemusím jim už vysvětlovat, co bych si představovala, jak bych si to představovala, ale už je tam nějaké povědomí. Samozřejmě, že každý pedagog to dělá trošku jinak, což je v pořádku, protože jsme každý jinačí, ale ten základ vychází právě z té víry ve změnu, v to, že dítě je náš partner, my si s dětmi tykáme ve škole, je pro nás vlastně primární bezpečí těch dětí, to znamená, že nám jde hlavně o vztahy. V momentě, kdy cítíme, že je tam nějaký problém, nebo se účastníme toho, že tam je nějaká potyčka nebo cokoliv, nebo za náma přijde dítě, že se něco stalo, tak to vlastně ošetřujeme. Jakože děláme prevenci už tu sekundární, ale děláme i to, že předcházíme právě tomu negativnímu klimatu ve třídě a k tomu používáme právě Feuersteinovo instrumentální obohacování, protože v každém ročníku mají děti minimálně dvakrát týdně práci s instrumenty. Tu práci s instrumenty my na to nemáme speciální předmět, protože vlastně pokaždé to učí učitel s jinou aprobací. Vlastně to potřebujeme dát jim do těch hodin tak, jak je potřeba. Takže my to FIE vlastně používáme, nebo jsme schopni v tom přesahu dát do jakéhokoliv předmětu.
0: Tedy nemáte běžný předmět FIE, jako je na jiných základních školách. Když se podíváme na to, třeba v obyčejné češtině nebo v matematice, jak to vypadá, že to tam promítáte?
1: U nás vlastně vycházíme z toho principu nebo z toho konstruktu, z metody zkušenost zprostředkovaného učení, což je způsob práce takový, že nedáváme dětem hotové informace a pracujeme takzvaně kognitivním neboli poznávacím způsobem. To znamená, že pomocí otázek a odpovědí těch dětí docházíme k tomu jádru, které potřebujeme. Takže to není tak, že bychom přišli do třídy a řekli dětem, tak dneska budeme dělat tohle, tohle, tohle a děti takhle to je, takhle si to zapište, uděláme na to cvičení a jedeme dál. Ale s těmi dětmi to společně vyvozujeme, vycházíme vlastně z toho, co mají v té hlavě. Já třeba v současné době učím už jenom angličtinu, ale i v té angličtině vím, že ty děti se s tou angličtinou někde setkají, vím, že mají nějaké zkušenosti a když otevíráme nové téma, tak to nejsem já, kdo říká ta slova, ale nechávám ty děti říct, co oni vědí, abych vlastně věděla, jak na tom jsou a k tomu potom přidáváme to další, co tam není. Ale to hledáme společně, používáme slovníky, používáme písničky, básničky tak, aby si to ty děti vlastně z toho prostředí uměli vytahovat sami.
0: Učitelé tedy by měli být proškolení. Jak je to se speciálními potřebami? Jak s tím pracujete?
1: Tím, že my máme vlastně ve škole děti, jak bych řekla, z celé Gaussovy křivky, to znamená, máme děti ve škole běžné, pak máme děti nadané, pak máme děti s nějakými poruchami učení, poruchami pozornosti, máme tam i děti s mentálním postižením, s Downovým syndromem. Nejsme speciální škola, jsme běžná základní škola, která je otevřená inkluzi. To znamená, že v každé třídě Je někdo, kdo potřebuje nějaký speciální přístup, zase kdybych to řekla obráceně, co je to normální, takže kdybychom si my všichni na celém světě udělali diagnostiku, tak budeme mít každý nějaký deficit. A my ke každému dítěti, a je to úplně jedno, jestli má nějaké potřeby speciální, přistupujeme opravdu individualizovaně, takže se snažíme o každém dítěti vědět, co jsou jeho zájmy, co jsou jeho silné a co jsou jeho slabé stránky, hlavně v tom kontextu, aby to vědělo to dítě samo. A my mu potom vlastně jako zprostředkovatelé jsme schopní nabídnout ten růst.
0: A pracujete tedy nějak s tou diagnózou nebo s tou nálepkou, řekněme i?
1: No, když k nám přichází dítě, protože v současné době už to máme tak, že vlastně kapacita v těch ročnících není, že by nám někdo přišel a rodiče mi volají, že chtějí k nám do školy, ale bohužel kapacitu máme naplněnou, jak já říkám, postropidně, že by děti seděly v druhém patře někde ve třídě, ale nemáme prostor. Takže pro nás ta diagnoza jako taková není nějaký limit. Je to spíš to uvědomit si, že dobře, tak mám dítě, který má řečovou obtíž, takže mu budu muset dát ještě větší čas, budu mu muset víc vystavovat tu slovní zásobu. Ale vlastně tím, že ho vystavuju tomu dítěti, tak tím můžu obohacovat i ty ostatní děti. Co se týče těch ostatních dětí a toho, že tam máme děti v celém spektru, tak je to strašně přínosné, protože ty naše děti netrpí takzvanou sociální lhostejností. Oni to berou jako součást společnosti, jsou otevření v tom nabízet pomoc někomu a nežijí s těmi předsudky.
0: Jaké jsou ty vaše děti?
1: No, naše děti jsou takové otevřené. To znamená, že pokud je něco, co potřebují řešit, tak si stojí za sebou, ale nejsou drzé. To znamená, že umí argumentovat tak, že to člověku nepřijde, jako že jsou drzí a že neví, jak mají s člověkem komunikovat. Mají to, jak bych řekla, v hlavách srovnané v tom, že vidí častokrát ty souvislosti ještě někde úplně jinde, než my dospělí. Takže v podstatě každá hodina u nás ve škole je vzájemným obohacováním, protože Feuerstein hovoří v tom svém konstruktu o vzájemnosti a hovoří o tom, že my obohacujeme někoho a on obohacuje nás. Takže máme, každý den jsme obohaceni a ty děti nám vlastně rostou před očima. A náš cíl není za těch 9 let z nich udělat z holčiček Mařenky a z chlapců Pepíčky, ale náš cíl je držet ten jejich potenciál, hledat, kde mohou růst a nechat je tím, kým oni byli, když tam přicházeli. Takže se snažíme opravdu o velkou individualizaci těch žáků. A co se týče středoškolského vzdělávání, tak děti nesměřujeme vůbec k maturitním oborům, pokud oni mají zájem v tom, že chtějí dělat něco úplně jinačího, ale jde nám o to, aby hlavně šli dělat něco, co jim bude dávat smysl a byli v tom šťastní.
0: A napadá tě nějaký příběh dítěte, který bys mohla sdílet z vaší školy?
1: No, takových příběhů máme poměrně dost, protože k nám v průběhu let, teďka už opravdu není ta kapacita, ale dostávali se k nám děti, máme jich tam ne jedno, dvě, ale trošku víc, kteří byli v běžných školách a tam to nefungovalo, byly to děti s nálepkou, že jsou nezvladatelní a nerespektují a tak. A ona, ta změna, nenastává hnedka a pro nás je důležitý, aby jsme opravdu věřili v tu změnu, protože častokrát to dítě provází z té předchozí školy takovýto, no to se máte na co těšit a vy slyšíte šustění rukou ještě později v tom smyslu, že oni jsou rádi, že se jich zbavili. Ale jeden rok se nám stalo to, že přicházeli do té třídy 2 chlapci. A my jsme potom já jsem potom zjistila, že oni jsou z té samé třídy, oni o sobě nevěděli a jeden odcházel kvůli tomu druhému a druhý kvůli tomu prvnímu. A my jsme se to jako dozvěděli, mě to rodiče řekli, ty těch dětí, co už byly ve třídě, říkali mi, koho jsi to tam zase vzala do té školy, to bude prostě, to jsou děti nezvladatelné a my máme známý v té třídě a co to jako bude. A to byli opravdu chlapci, kteří spolu na předchozí škole měli konflikty a řešilo se to tam od rána až do večera. A u nás samozřejmě ke konfliktu došlo. Já jsem si je pak oba dva vzala, a protože jsem byla v té době jejich třídní, a tak jsme spolu seděli a rozebírali jsme to a bavili jsme se o tom. A ti chlapci mi řekli, že poprvé za 5 let, řekl nám, přestoupili do 5. třídy, tak poprvé za 4 nebo za 5 let zažili to, že je někdo poslouchá, že řeší to, co udělali, jak to udělali, proč to udělali. A tito dva chlapci, potom, když jsme dělali nějaký výzdoby na okna, tak byli spolu 2 hodiny v jedné místnosti, malé, stísněné, mohli tam být jenom oni, protože to okno bylo v takovém kumbálu a oni ty 2 hodiny normálně přežili a bavili se spolu. Takže to, co nás všichni strašili v tom, že to bude hrozné, tak potom v průběhu následujících 5 let se z nich stali, nechci říct úplně kamarádi, ale byli schopni vedle sebe žít v tom respektu.
0: Vendolo, kdyby nás teď poslouchal učitel z nějaké úplně běžné školy, který nemá výcvik FIE, mohl by se něčím inspirovat? Mohl by už zítra něco dělat jinak?
1: No, za mě jedna z hlavních věcí je opravdu práce s tím časem. Obecně máme z výzkumu to, že běžný pedagog v běžné škole dává možnost na přemýšlení 3 sekundy. My víme, že reakční doba mozku je mnohem delší a vlastně nepřeklápíme ty poznatky z neuropsychologie do běžné školy nebo do škol. To znamená za mě, když dá učitel otázku, tak ať si napočítá aspoň do 20 a nechá ty děti přemýšlet. Další, co si může učitel vzít, je to, že každá odpověď toho žáka, protože ji nějak vymyslel, je nebo si zaslouží, aby jsme nad ní přemýšleli. Takže nezatracovat, byť na první pohled jako špatné odpovědi, protože my to vlastně vůbec nevíme, proč nám ten žák to vymyslel. A potom nedávat si jako očekávání v tom, že já se jich něco ptám a očekávám od těch dětí nějakou odpověď. Protože tím si vlastně já sám v sobě nastavím to, že ty děti musí myslet jak já a to jako úplně není potřeba. A další věc je to, že my naším působením jako pedagogové máme obrovskou moc ty děti buď vést k tomu pozitivnímu, anebo k tomu negativnímu. A vždycky je lepší to zaměřit do toho dobrýho. A i když mám pocit, že to dítě je strašný a nedá se s ním pracovat, tak bychom si měli opravdu vzít nějakou jednu malinkatou věc, která v ten den byla dobrá a tu si sami zvědomit a tu posilovat, protože když začneme mít s tím dítětem nějaký pozitivní zkušenosti, tak se to vlastně začne přetavovat do toho, že to půjde.
0: Náš čas se pomalu blíží k závěru. Mám už jen závěrečnou otázku a to, když se podíváš na děti, které Otevř myslí prošly nebo ji právě procházejí, tak podle čeho ty sama poznáš, že to celé má smysl?
1: Já vidím, že jsou spokojeny. Vrací se k nám, když teďka máme už 2 roky vlastně absolventů, protože my jedeme 11. rok a ty děcka se k nám chodí k nám na návštěvu, nejsou v rámci střední školy, napíšou si omluvenku, rodinné důvody a jdou nás navštívit do školy a vlastně uvědomujou si sami, že jsme jim něco zanechali. A když já pak mluvím s těma dětma, který prošli tou školou, jsou na střední škole, setkávají se tam s různě nastavenýma učitelama, s různě nastavenými spolužáky, tak ale na nich vidím, že oni mají jasno, že ví, proč tam jsou, co si odsud odnesou, takže asi takhle.
0: Vendolo, moc děkuji za rozhovor a těmito slovy se loučíme. Končí Rozmarína. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová. Mým dnešním hostem byla Vendula Jašková.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Přátelé, krásné pohodové dopoledne. Máme krátce po 11. hodině a ve čtvrtek 8. října ladíte Křesťanské rádio 7. Před námi je dopolední část vysílání, kterou vás bude provázet Aneta Lofítková. Ještě jednou pěkné pokojné dopoledne. Pojďme se podívat, co všechno je kromě hudby před námi. Štafeta přináší pokračování minisérie o zakládání dětského oddílu. Ve čtvrt na 12 se zaměříme na propagaci, nábor dětí a přípravu první schůzky. Skautský vedoucí a kazatel církve bratrské Jakub Mrázek sdílí v rozhovoru se Sárou Zončovou praktické tipy, jak oslovit rodiče i děti, vytvořit dlouhodobý plán a udržet oddíl funkční. Ve čtení na pokračování ve 12 hodin 15 minut opět otevřeme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Žán svou vírou v Boha ovlivnil celou posádku na lodi Jitřenka. A když se modlil v bouři a rázem bouře utichla, získal si ještě větší respekt. Bůh dál jednal s celou posádkou. Všichni se teď upínají ke zdárnému konci plavby. Z týmu amerického prezidenta přes aféru Watergate a vězení až do týmu úplně jiného krále. V pořadu Řeka života nás Jarek Pleva provede životem i myšlenkami amerického právníka, politika, zakladatele vězenského společenství a významného křesťanského představitele Chucka Colsona. Poslouchejte od 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14. do 15. hodiny. Tolik z přehledu pořadů pro dnešní dopoledne. Jsme rádi, že jste s námi a přeju vám, ať i dnešní vysílání vám přinese radost, pokoj i třeba naději do dalších dní.

Českou kapelu Late Mayday vystřídala německá kapela Outbreak Band s chválou Freude für immer, v překladu radost navždy. V první sloce jsme mohli slyšet tohle vyznání. Nedělám si starosti, co přinese zítřek. Bůh je se mnou. To odkazuje na vědomí, že Bůh pevně drží celý svět ve svých rukou a vládne nad ním. Chvála je také o radosti v Pánu Ježíši, jak z názvu vyplývá. O radosti ze života s ním. Tak tu radost takhle na dálku posílám vám všem, kteří se cítíte třeba osamělí, smutní. A přeju vám, abyste i v těžkostech nacházeli radost v Ježíši, protože on je ten důvod k radosti, ať už prožíváme cokoliv.

Před námi je ještě jedna chvála a po ní už je tady štafeta, kde probíráme, jak založit skautský oddíl. Dnes si ukážeme praktický postup.

0: Jak založit křesťanský klub či skautský oddíl na Zelené louce? K tomu vám dnes poskytneme návod. O prvních krocích jsme se už bavili v minulém díle této série a najdete ho na všech podcastových platformách pod názvem Štafeta. Teď už se podíváme na to, jak si pro oddíl získat děti a jejich rodiče, jak může proběhnout první schůzka a jak se dlouhodobě udržet. O tom všem si dnes povídám s Jakubem Mrázkem, skautským vedoucím a kazatelem sboru CB Trojka Ostrava. Kuba ve své církvi založil oddíl Osmu. Tomu ale nestačilo a založil pak další oddíl pro světlušky a vlčata Rosu. Je tedy v zakládání nových oddílů už úplně zběhlý. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, Sáro.
0: Na úvod se tě zeptám, abychom tě lépe poznali. Odkud čerpáš? Máš nějaké místo v přírodě nebo nějaký svůj zdroj, odkud bereš sílu a inspiraci?
1: Mám své oblíbená místa v přírodě, kam se vracím a mám pocit, že vždycky je svět pořádku, když se tam odstnu, že mám tak nějak jako v pohodě ten svůj život. A protože žiju v Ostravě, tak by si možná řekla, že kde to tak asi jako může být, ale já žiju kousek pod Landekem, takový krásný kopec se starým lesem u Odry a třeba kolem Odry mám svou oblíbenou trasu, kde když si jdu projít nebo i do toho lesa, ve kterém jsem prakticky vyrostl, tak je to pro mě vždycky takové občerstvení a dobití baterek.
0: Děkuju. A teď, když už se podíváme na to zakládání oddílu, tak jsme se bavili o tom, že je dobré s tím začít v lednu, o tom, co konkrétně byste měli dělat, se dozvíte v tom prvním díle. A teďka už jsme dorazili v našem časovém harmonogramu do, dejme tomu, června. A je zapotřebí začít nějakou propagaci, aby lidi věděli, že zakládáme úžasný klub a oddíl a že by se tam určitě měli přijít podívat. Jak správně propagovat jeho vznik?
1: To si dobře řekla, že jsme v červnu a to je opravdu ten nejvyšší čas začít s propagací, rozhodně to nenechávat na září, protože v září už rodiče a děti plánují všechny své ostatní kroužky a zušky a aktivity, takže je dobré už v tom červnu mít připravené letáčky, mít připravené webové stránky a vlastně tu informaci šířit mezi děti a rodiče, tak aby oni mohli už potom v tom září, když ten školní rok se rozbíhá, mít v hlavě to, aha, je tady nějaký nový oddíl, to určitě musíme zkusit, tak si pohlídáme, ať na to máme čas. Myslím, že taky dobré si uvědomit, že vlastně to téma není jenom pro děti, ale je dost hodně pro rodiče. Jim záleží na tom, kam vlastně děti chodí a co jim to přinese. Tak proto je dobré taky těm rodičům dostat všechny ty skvělé výhody toho, když jejich dítě bude chodit právě do tvého oddílu, protože oddíl skautský a třeba i ten skautský může posilovat odolnost toho dítěte, jako samostatnost, spolupráci, naučí se tam děti poradit si v nejrůznějších životních situacích. A to jsou věci, které se ve škole ani na sociálních sítích úplně tak nenaučí. Takže tohle dostat těm rodičům je skvělý způsob, jak propagovat vznik takového oddílu.
0: A abychom teda tuhle informaci dostali k těm rodičům i dětem, tak jaké kanály komunikace jsou nejefektivnější?
1: Tak já myslím, že ten první kanál je ten osobní kanál. Můžeš začít ve sboru, v tom společenství, do kterého chodíš a jdeš ten oddíl založit. A už jsme se bavili v minulém díle o tom, že je potřeba udělat nějakou analýzu, vést nějaký rozhovor s lidmi, získat je pro ně. Tak to je vlastně už první fáze, kdy získávám rodiče, aby si řekli, wow, tak tohle chci, aby moje dítě zažilo, aby bylo součástí takového nově vznikajícího se oddílu. A pokud ty rodiče tak to získáme, tak oni určitě rádi své děti pozbudí, aby byli toho součástí. A to je výborný začátek. Když získáme děti v tom našem společenství nějaké, tak je úplně přirozené, že ten další okruh jsou jejich kamarádi. Jejich kamarádi, spolužáci. Mít takto otevřený oddíl si myslím, že jako velmi zdravé. Nám se třeba podařilo, že jsme měli třeba 2-3 děti z jiné třídy nebo z jiné školy. A dá se potom na takové škole udělat jako nábor a je mnohem snazší zase získat další zájemce do toho oddílu, pokud už tam jeden, dva členové toho oddílu jsou nebo ti, kteří o tom uvažují. A i když se to třeba nemusí povést hned, tak věřím tomu, že pokud ten oddíl bude fungovat dobře, tak po roce se to stejně rozkřikne a nabalí se to jako sněhová koule a ty děti přijdou.
0: Když takhle komunikujeme a oslovujeme s lidmi, tak je dobré, abychom je mohli odkázat na jedno místo, které jsou často webové stránky, kde máme nějaké informace o našem oddíle. Tak co všechno by měl takový dobrý web obsahovat?
1: Já myslím, že úplně nejdůležitější je si uvědomit, kdo je čtenářem takového webu. Určitě to nebudou vedoucí oddílu, dokonce to ani nebudou děti, ale budou to právě rodiče. Takže vžít se do kůže těch rodičů, že když se na ten web podívají, tak si řeknou, jo, tam chci, aby moje dítě chodilo. A neměl by tam asi být milion různých drobností, ale to důležité by tam mělo být. Název oddílu, jaká je vlastně činnost toho oddílu. Napsat, že jsme křesťanský oddíl, ne drobným písmem jde na konci, ale to měla by být jedna z prvních věcí, která tam je srozumitelně a jasně napsaná. Kde se oddíl schází, adresa, mapa a kdo oddíl vede. Já se vždycky strašně rád dívám na našem webu na ty medailonky vedoucích a rádců, krásné fotky a třeba je tam i napsáno, co dělají rádi. Takže když si rodič klikne na ty webové stránky, tak vlastně má nějakou představu o tom, jak si lidi potom s tím dítětem jsou v tom oddíle. Důležité je, aby tam byl kalendář akcí, ať můžou rodiče plánovat, třeba i letní prázdniny, takže hodně dopředu. Je dobré tam mít informaci, kolik to stojí chodit do oddílu. Výborné, když jsou tam nějaké fotky z akcí, dobré fotky dělají dobrou reklamu, špatné fotky špatnou reklamu, takže si dát záležet, aby to byly fotky, které opravdu vystihnou ten oddíl a tu atmosféru, kterou máme v tom oddíle. A je taky praktické tam mít nějaký odkaz na přihlášku, třeba formou Google Forms stačí.
0: Taky už jsi zmínil, že u vás v oddíle děláte nábor ve škole, že tam přijdete. Tak jak takový nábor vypadá, jak si ty děti opravdu získáte a upoutáte tu jejich pozornost?
1: My se zaměřujeme na školy, kam už nějaké děti chodí, které jsou součástí oddílu. Ale možná, že ještě ten oddíl nemáte, nebo nejsou takové děti, ale máte třeba ve sboru někoho, kdo učí na nějaké škole. Je to vždycky výhoda, když na té škole je někdo, kdo vlastně může jako potvrdit nebo potrhnout nějakou vaši důvěryhodnost. Takže bych úplně nechodil po školách plošně, ale vybral si to, kde to dává nějaký jako větší smysl se zaměřit na tu školu. V červnu je dobré si domluvit s vedením školy, jak by takový nábor mohl vypadat. Může se ti stát, že na té škole třeba chodí nějaký jiný oddíl na nábor, tak úplně v rámci zájmu dobrých vztahů asi nemá smysl někde vytvářet nějakou konkurenci, ale pokud na to ta škola kývne, tak už v červnu můžeme hodit na tu školu nějak letáčky na nástěnku nebo se můžou rozdat ve třídě. Samozřejmě potřeba být už hotový ten web s tou přihláškou. A když to škola umožní, tak nejlépe v prvním týdnu v září navštívit školu. Buď vám umožní ředitel projít jednotlivé třídy, nebo třeba je svolat do tělocvičny, ale mít tam krátký, několikaminutový, zajímavý, zábavný, rychlý, dynamický program s nějakou hrou, kvízem, kde můžete představit, jak to v tom oddíle vypadá, co tam můžete zažít, co ti to může dát a vzít sebou letáčky a rozdat mezi dětmi. Ještě co je super, vzít sebou nějakou

0: letí. Ideálně na celý školní rok, protože energie většinou během školního roku nepřibývá a ubývá. A zvláště té druhé půlce ti udělá velkou radost všechno, co už máš připravené. A dobrý plán ti pomůže udržet drive a směr.
1: Jak si tedy takový dobrý plán můžeme vytvořit konkrétně?
0: Plán vždycky by měl vycházet z toho, jaké cíle si stanovila na začátku. Jo? To je na té výchozí analýze. Vždycky by měly být první cíle a potom plán, ne naopak, protože pak nevíme vlastně, čeho chceme dosáhnout. Takže je dobré si říct, co chci v tom daném pololetí nebo tom daném školním roce, aby se děti naučili, jaké principy, jaké znalosti, aby se dozvěděli, jaké dovednosti se naučili, co chci třeba, aby se stalo ve vztazích mezi těmi dětmi. A velkým pomocníkem třeba pro nás jako v rámci té skautské výchovné metody jsou nováček a stezka, kde je spousta úkolů a zajímavých podnětů, na čem se dá s dětmi pracovat. Takže vím, co chci je naučit. Potom, jak k tomu použijí formu a aktivity, to znamená nějaký plán výprav, schůzek, budeme dělat tábor, nebudeme dělat tábor, chceme používat hry, divadlo, nějaké výtvarné činnosti, můžeme třeba naplánovat nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, třeba tříkrálovou sbírku nebo Uklidíme Česko, což jsou výborné jako nástroje, které se děti hodně naučí. Je dobré si taky vlastně říct, jak bude vypadat schůzka. No, co by na ní nemělo chybět. Od zahajovacího rituálu až po úklid, to je taky dobrý rituál, úklid po schůzce. A mít plán, jak se často bude setkávat rada a třeba taky to, jak vlastně se vzdělávají rádci a vedoucí. Je dobré, když ten člověk, ten plán mám hotový, tak se pak podívat zase na tu třeba skautskou výchovnou metodu a podívat se, aha, tohle mi chybí, tedy by mohl přidat, ubrat, ať to vám pěkně vyvážené.
1: To znamená, že si vlastně můžeme vytvořit takovou tabulku s jednotlivými daty a ke každému datu schůzky, co nás bude čekat, jaké máme téma na tu schůzku a kdy jsou i rady třeba.
0: Je dobré, když té tabulce je třeba to nějaká hlavní myšlenka nebo nějaký princip, který chci přidat těm dětem, protože to je vlastně jako to nejdůležitější. To je vlastně zase nějaký cíl té konkrétní schůzky a potom teda ty hry, které by měly vlastně podporovat jako dosažení toho cíle. I písničky můžou k tomu třeba sloužit.
1: Je právě fajn činou takové propojené v nějakém takovém symbolickém rámci a i možná na nějakou delší dobu a právě občas si můžeme udělat i třeba téma, stanovit si na nějaké období nějaké téma, tak máš nějaké třeba tipy na témata, které si můžeme dát na třeba více měsíců, ve kterém duchu se potáhnou ty schůzky?
0: Když jsme začínali s oddílem prvním i tím druhým, tak nám vlastně strašně hodně pomohly ta témata, která jsou vlastně obsažena ve skautském slibu. Potažmo ve skautském zákoně. Skauti mají svůj slib, i světlušky mají svůj slib a my jsme postupně vlastně mluvili o jednotlivých těch frázích, o jednotlivých těch bodech toho slibu a to bylo samozřejmě doplněno vhodnými aktivitami a hrami a byl to pro nás takový výborný pomocník, který nás vedl v tom prvním pololetí. Hodně proto může pomoct taky nováček nebo stezka. Ale dají se samozřejmě volit i témata, jako mimo tady tyhle skautské rámce. Mně přijde do začátku dobré, když chci dělat křesťanský oddíl, třeba Ježíšova podobenství, které jsou velmi krásně stvárnitelné a mají v sobě jako silnou zprávu, kterou v sobě nesou. Nebo třeba to můžou být písničky. Může každá zkuska být věnovaná nějaké písničce, která v sobě skrývá taky nějaký příběh nebo nějaké ponaučení, nějaké podobenství a to nejenom křesťanské písně, ale i sekulární. A samozřejmě, když jsou Vánoce, tak využijeme toho, že jsou Vánoce, nebo třeba, když je nějaký svátek, třeba 17. listopadu, taky se dá využít jako téma a vlastně reagovat na to, co se žije tady a teď.

0: Dnes se skautským vedoucím a kazatelem Jakubem Mrázkem bavíme o tom, jak založit klub nebo oddíl od nuly. Teď už se blížíme do závěrečné fáze plánu. Jak vypadá první schůzka? Kubo, co je cílem první schůzky a jak toho můžeme dosáhnout?
1: No, první schůzka je především vždycky velmi napínavá. Kdy čekáte, jestli teda vůbec někdo přijde. To už asi v tu chvíli neovlivníš, jako jestli někdo přijde nebo ne, ale ovlivníš to, jestli přijde i po druhé. Takže cílem první schůzky je, aby to dítě se tam cítilo tak dobře a bylo tak nadšené, že přijde po druhé znovu. Proto je potřeba první schůzce věnovat fakt velkou pozornost a nebát se jako fakt vytáhnout ty nejsilnější zbraně, které máte, ty nejlepší hry, nejzábavnější činnosti a písničky a vlastně udělat program, který bude mít drive, který bude mít spát a který si ty děti jako budou pamatovat, protože pravděpodobně to pro ně bude opravdu zkuska, která se jim vtiskne hodně do paměti.
0: Myslíš, že má smysl na první schůzku zvat i rodiče?
1: Já myslím, že určitě, že rodiče jsou součástí té práce jako s oddílem. A myslím, že i když toho možná ne všichni využijí, tak minimálně tím komunikujeme, že jsme otevření, že vlastně je ten oddíl transparentní a oni tam přístup mají. Takže pokud chceme být důvěryhodní, tak si myslím, že to je dobrý nápad. Jako říct, přijďte se podívat, první schůzka, ať víte, kam to vaše dítě chodí. A rodiče budou jako se koukat. Myslím, že nutné je nějak jako zapojovat do toho, to si myslím, že by je mohlo vyděsit. Oni si spíš popovídají mezi sebou a po očku budou sledovat, jak to ty děti baví a nejvíc se budou dívat na to, jaká je ta reakce, když ty děti jako pak odchází a co říkají a jak se usmívají nebo neusmívají.
0: A jak můžeme vytvořit atmosféru přijetí a nadšení?
1: Nadšení způsobí asi hry, ale myslím si, že opravdu je fakt důležité to, na co se ptala první, a to je to přijetí. Myslím, že je důležité, abych jsme opravdu vnímali, že jde o ty děti a nejde o ten program. To znamená, že ty děti vnímali, měli oni osobní zájem. Všimnout si třeba toho, že nějaké dítě zůstává někde bokem. Zeptat se na jméno. Pamatovat si jména, oslovovat jménem, seznamovat třeba děti mezi sebou navzájem. Tomu se dají taky použít dobré hry, které jsou na seznamování, na pamatování jmén. A myslím, že jako výborné třeba zvláště tu první schůzku končit něčím, jak je takový cliffhangerem, jo? Že ty děti vlastně na konci už se rozvíjí a příště budeme, až přijdete, tak budeme mít velkou výpravu a budeme hledat táborový odznak třeba. Jo, tak my jsme takhle měli jako velkou hru a děti hledali, nevěděli, co hledají, ale našli jsme tam naši oddílovou lucernu a oddílové šátky a já si taky na to pamatuju do teďka a děti taky, takže to je potom motivuje přijít na další schůzku.
0: A co, když se dostaneme do situace, kdy na první schůzku přijde méně dětí, než jsme čekali?
1: No tak záleží, jaké máš očekávání. Já si myslím, že třeba 6 dětí už je počet, s kterým se dá pracovat. Je taková jako malá družina, která může mít jako pěknou dynamiku společně s vedoucím, s rádcem. Ale může se stát, že třeba nemám ani těch 6 dětí. A možná je dobré se jako vrátit na začátek toho procesu, jestli jsme nepřehledli nějaké důležité signály, které jsme nezohlednili a proto jsme začali něco, co třeba ještě není proto ten správný čas. Je potřeba využít ten další rok a modlit se, vyhlížet, přemýšlet, vést ty rozhovory. Myslím si, že může taky být třeba to příležitost zamyslet se, jestli nemáme oslovit mladší děti. Ono je obecně snazší získat do oddělu mladší děti než starší. Pokud začneš se světluškama a vlčatama, tak se ti asi ten oddíl relativně snadno jako naplní. A to může být cesta. A pokud to nejde ani tak, tak já jsem zažil v podstatě věci, které má akce, které si myslím, že v konečném důsledku pomohly i vzniku jako toho našeho oddílu Osma a potažmu Rosa. A jedna z nich byla to, že jsme dělali nějaké třeba jednodenní výlety nebo třeba i víkendovky jako celá rodina. A domluvili se dvě rodiny a pozvali jsme každý jeden, dvě další rodiny z našich přátel a najednou nás bylo jako 20, 25 dospělí děti různých věkových kategorií. Ale zažili jsme spolu jako skvělý čas a vznikaly tam přátelství, kolem kterých se později dalo jako poměrně snadno nabalovat oddíl. Takže když budeme otevření nejenom pro tu naší konkrétní věkovou skupinu, ale pro všechny generace, tak můžeme získat lepší podmínky pro takový začátek.
0: Tak dejme tomu, že první schůzka byla úspěšná, máme spoustu dětí a chceme teďka nějak dlouhodobě fungovat a daří se nám to. Po nějaké době dojdeme do bodu, kdy je dobré udělat nějakou reflexi, kterou jsi i zmínil v tom vlastně návodu, jak vytvořit díl, tak k čemu je taková reflexe dobrá?
1: My se snažíme si dělat takovou krátkou reflexi po každé schůzce, což je jako skvělé, protože je jednoduché udělat schůzku a pak se jako nepoučit z toho, co se nám povedlo. A vždycky, když se něco povede, tak je důvod to oslovit, pojmenovat, poděkovat, pochválit toho, kdo co udělal dobrého. Je to velké pozbuzení, díky kterému rostou vedoucí i rádci. Ale taky samozřejmě si třeba říct, hele, příště potřebujeme třeba do něčeho dát víc energie, nebo tohle se nám nepovedlo, proč, co byla příčina, jak ji můžeme změnit, jak si můžeme dát více podpory pro to, aby jsme v tom, jak děláme ty schůzky, v tom, jak pracujeme s dětmi, rostli a nestagnovali, protože stagnace vlastně neexistuje, to je pak vždycky úpadek. Takže reflexe nám pomáhá vlastně udržet kvalitu, drive a taky nám umožňuje jako růst.
0: Tak určitě nám pomáhají tyhle průběžné reflexe po každé schůzce, ale asi je taky fajn po nějaké době vlastně zkontrolovat, jestli jsme naplnili ty původní cíle, že jo? Tak jak může takové ohlednutí a kontrola vlastně vypadat, jak se můžeme sejít jako tým?
1: Já myslím, že pokud začínáš jako s novým oddílem, tak je dobré už třeba, začneme v září, tak třeba po Vánocích, nebo možná i před Vánocemi už si sednout, máme za sebou 3, 3,5 měsíce a vlastně položit si jako klíčové otázky a zhodnotit teda to, co se stalo za tu dobu s takovým jako určitým nadhledem, jestli ty cíle, které jsme si na začátku dali, jestli se nám je daří naplňovat, jestli se členové týmu cítí dobře v té roli, jestli jako tým fungujeme tak, jak se nám líbí, jestli není třeba někdo přetížený a naopak třeba někdo neplní své úkoly, jestli nás to baví. A je taky dobré si položit otázku, my jsme třeba v tom našem prvním oddíle rádcům řekli, hele, zkuste to do Vánoc, a pak se můžete rozhodnout, aby to nebylo pro ně takové velké břemeno. A tam byla ta otázka, tak chceš pokračovat, chceš prodloužit ten svůj zavázek, dokdy jako jsi ochoten nebo se můžeš zavázat, tak je dobré taky revidovat tady tyhle závazky vzájemné. Můžeme se bavit o tom dalším období, nějak upřesnit naše plány, taky je dobré získat nějakou zpětnou vazbu od dětí a od rodičů a ta nám poskytne taky jako skvělou příležitost k tomu se radovat z toho, co se povedlo a směle pokračovat dál.
0: V tenhle moment, když si takhle společně sedneme, tak jsme vlastně zjistili, že jsme úspěšně založili oddíl a že už to všechno funguje, snad teda. Tak pojďme se podívat opět na zhrnutí toho celého procesu, který nás čeká.
1: Začít je třeba v lednu, v únoru. Je potřeba si s vedením sboru ujasnit to, jestli opravdu chceme založit klub nebo skautský oddíl. A že to chceme udělat už tenhle školní rok nebo to nadcházející září. Získat si podporu, komunikovat s vedoucími ostatních služeb, které ve sboru pracují s dětmi a s mládeží. Seznámit s celou tou myšlenkou společenství, sbor, rodiče a kontaktovat Dorostovou unii, navázat spolupráci s mentorem, který nám pomůže.
0: V březnu bude zapotřebí sestavit tým a začít pracovat jako oddílová rada. Taky je dobré se rozhodnout, jestli půjdeme skautskou cestou a přihlásit vedoucí na vedoucák, což je školení pro to, jak být vedoucím, takové zážitkové.
1: No a v dubnu je první část vedoucáku, to je online, takže to je pěkně v teple z domova, ale chce to nějaký čas, že jo, 2 dny asi zhruba.
0: V květnu je potom dobré najít klubovnu a přihlásit poboční spolek u Dorostové unie.
1: No a v červnu je ta lepší část vedoucáku, praktická v přírodě. Jeden víkend tady tomu potřebujeme vyhradit. Je dobré taky už si stanovit den a čas schůzek, rozjet web, nebo mít už hotový letáček, plakát a propagovat, kde se dá.
0: V srpnu potom rádce čeká jejich zážitkové školení Hrásovská, tak je dobré si stanovit cíl pro první rok a připravit konkrétní plán na první pololetí a zveřejnit data víkendových akcí a taky naplánovat případný nábor a první schůzky.
1: No a v září, hned první týden, udělat nábor na škole, pokud jsme se rozhodli, že potřebujeme takhle oslovit další děti a odstartovat činnost nového oddílu první oddílovou schůzkou.
0: V prosinci nebo lednu potom už stačí zhodnotit první pololetí, současný stav, stanovit cíle pro další pololetí a obnovit závazek vedoucích a rádců.
1: No a pokud náhodou plánujete dělat letní tábor stanovit, tak v únoru už byste měli vědět, že do toho jdete, mít termín, místo, rozjet přípravy tábora.
0: Když se na to člověk takhle dívá, je jasné, že ho na této cestě čeká spoustu dobrodružství, ale taky práce. Tak Kubo, jaký v tom vidíš ty smysl?
1: Já v tom vidím velký smysl, protože je to společná cesta a není to pro mě jenom cesta jako těch dětí a jako my a oni, ale naše společná. Všichni v tom rosteme, i já v tom rostu. I já díky tomu rostu zažíváme zkušenosti s Bohem. Je to pro mě jako když postavím loď a vydám se na širé moře. Tohle udělá jenom člověk, který touží po dálkách, ale jenom na širém moři může člověk zažít ty zkušenosti, kdy je závislý na Pánu Bohu, kdy vidí jeho velké věci, které dělá. Jenom tam prostě můžu zažít to, co v přístavě nezažiješ. A protože skrze zkušenosti rosteme, tak mi to dává veliký smysl.
0: Děkuji za zkušenosti Jakuba Mrázka, které dneska tady s námi sdílel. A od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.
1: Mějte se pěkně, ať se vám daří.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto dílu naladíte například v pondělí v 18.30. A za týden se na vás opět bude těšit tato série Jak založit skautský oddíl. Tentokrát to bude příběh Tomáše a oddílu Poutníci.

Francesca Battistelli ve své písni vyznala, proto vzývám jeho mocné jméno a spočívám v jeho zachraňující milosti. Je jen jeden, který dokáže utišit bouři a bude věrný i teď. Stejně jako byl věrný už dřív. Pohne každou horou, rozdělí každé moře, vběhne přímo do bitvy a bude bojovat za mě. Právě teď potřebuji záchranu od Boha, který stále zachraňuje. Nevím, jak to udělá, ale vím, že to udělá. Mně se strašně na téhle chvále líbí, jak zpěvačka Francesca v ní vyznává tu důvěru Bohu. Jak i nás tím inspiruje, ať Bohu opravdu důvěřujeme, ať už si procházíme i jakýmikoliv bouřemi, těžkostmi, slabostmi. Tak věřím tomu, že i tenhle text vás mohl pozbudit k tomu, že ať už si zkrátka procházíme čímkoliv, tak Bůh je s námi, drží nás a bojuje za nás. Teď se přesuneme opět na českou hudební scénu, pouštím kapelu Lift Up a jejich novou písničku Díky tvé lásce.

Přivítali jsme polovinu dne, bylo 12 hodin a vyladíte Rádio 7, kterým vás ve čtvrtek 8. října provází Aneta Lofítková. 12. hodina je čas modlitby, čas vyhrazený proto, abychom volali k Bohu a stišili se před ním. Zvu vás tedy ke společné modlitbě. Drahý Pane Ježíši, moc ti děkuju za dar tohoto dne, za to, že jsi nás do něj uvedl a že jsi s námi, že nás držíš, podpíráš. Děkuji ti za to, že jsi uprostřed každé naší bouře, uprostřed každé naší těžkosti, ale i radosti. A tak se chceme i v dnešní den radovat ze života s tebou. Radovat se, že ti patříme, radovat se z toho, že jsi naším zachráncem, spasitelem. A tak se modlím za ty, kteří třeba teď poslouchají a tebe ještě v srdci nemají. Přemýšlí nad tebou, nebo tě třeba vůbec neznají a teprve tě poznávají. Tak se jim dávej, prosím tě, poznat. Otevírají jim oči i srdce, aby mohli poznat lásku, kterou ty nabízíš. Já jsem, Pane Ježíši, moc vděčná za to, že tě mám. Děkuji ti za to, že jsi i za mě položil svůj život, že jsem tě i já nedokonala, chybující, za to všechno stála. Tak si neumím představit, jaké to pro tebe muselo být utrpení. A měli jsme na tom tvém místě stát my hříšní lidé. Děkuji ti za to, že jsi to všechno, všechny ty špatnosti vzal na sebe. Tak jsem ti za to moc vděčná, za to, že teď můžu i nést titul Boží dcery a můžu patřit mezi nejšťastnější lidi na tomhle světě. No tak bych si přála, aby i skrze rádio mohli lidé více poznávat tebe, být ti blíž, hlouběji tě poznávat, zkoumat, co pro ně máš připravené, jaké plány pro ně máš. Tak se modlím za každého, kdo teď poslouchá, kdo třeba se cítí sám, smutný, zraněný, plný bolesti. Prosím tě, dotýkej se jejich srdcí. Modlím se za to, aby mohli poznat tvoji lásku, tvé obětí, to, že u tebe mohou najít ten úkryt, to bezpečí. Děkuji ti za to, že v dobrém i ve zlém si s námi, stojíš při nás, že se nás nevzdáš, ale že bojuješ za nás. Tak se modlím i za dnešní den, za zbytek tohoto dne, abys nás ním provedl, aby jsme dělali to, co se tobě líbí, to, z čeho máš ty radost, a abychom tak mohli dnešní den prožít ve tvé blízkosti, ve tvé náručí. Amen.

Kvůli tvé lásce můžu s tebou zůstat navždy, v přítomnosti svého spasitele, živý a svobodný. Není krásnějšího jména a nic nás nemůže oddělit od tvé veliké lásky, se zpívalo v této písni Because of Your Love od Chrise Quilaly. Nás teď čeká další písnička, ve které autor vzpomíná na to, kdy poznal Pána Ježíše, kdy ho přijal do srdce. A já věřím tomu, že každý, kdo jsme přijali Pána Ježíše do svého života, do svého srdce, tak rádi vzpomínáme na ten moment, kdy nastalo to obrácení, kdy jsme se rozhodli pro život s Ježíšem. Tak věřím tomu, že i třeba si můžeme zavzpomínat na ten moment, na tu chvíli i v téhle písničce.

Máme 12.15 a to svůj prostor dostane čtení na pokračování. V minulém dílu čtení z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán jsme byli svědky vyslyšené modlitby. Uprostřed bouře se Plavčík Žán na lodi Jitřenka modlil a bouře utichla. Udivené posádce potom vysvětloval, co se stalo. To vzbudí nenávistnou reakci jednoho námořníka. Ukáže se, že muž je zapleten do okultních praktik. Nakonec si také Lord Gosnold uvědomí, že i on u sebe tajně nosí pohanský talisman od indiánského šamana. Nyní už ale ví, že to pro něj nic neznamená.

Strašně se těším na chvíli, až zase uvidíme zemi. Zasnil se Jean. Trávu, stromy. Už ani nevím, jak vypadají. Brzy se dočkáte. Ukázala Patricie prstem na několik bílých ptáků s černou hlavou a rudými zobáky, sedících na opršelých ránech. Rybáci, obyvatelé přímořských skalisek. De La Salle říká, že nás bouře zahnala někam k pobřeží Nového Skotska. Francouzi tomu místu říkají, tuším, Akádie. Podle toho, co jsem četla, je tenhle kus země divokým a opuštěným krajem, který pravidelně navštěvují pouze lovci tresek. Těm tolik nevadí, že se zde špatně hledá vhodné místo k přistání. No, momentálně si moc vybírat nemůžeme. Loď je prakticky neovladatelná a jediné, co na ní ještě jakž takž funguje, je kormidlo. Konečně, mně je úplně jedno, kam se s tímhle vrakem trefíme, hlavně když tam budete vy. Hejno rybáků zatřepetalo bělostnými křídly a vzneslo se lehce k modrému blankitu. Odlétají, sledoval Jean jejich vzdušnou pouť. Určitě se zase vrátí, nebo se přiletí podívat jiní. Odhodila si Patricie z čela pramen dlouhých vlasů. Ze zvědavosti, víte? Vysvětlovala. Ptáci a zvířata jsou vůbec strašně zvědavá stvoření. Jednou jsem ležela sama na pláži, když připlulo stádo lachtanů. Nejméně hodinu mě okukovali a nejodvážnější z nich se mě dokonce snažili ochutnat tím, že mě začali olizovat. To jste neměla strach? Vůbec ne. Lachtani jsou přece míru milovná zvířata. Jste doopravdy zvláštní, usmíval se pobaveně mladík. Trochu rusálka, pak zase mořská víla. Jsem zvědav, čím mě ještě v budoucnu překvapíte. Když už jste začal s těmi zvláštnostmi, vážený pane hrabě, rozesmála se Patricie. Nemyslete si, že vy nedovedete člověka také ledasčím zaskočit? Neříkejte. Zrovna dnes ráno jsem o vás přemýšlela a hádejte, k čemu jsem došla. Hořím zvědavostí. Že nedovedu pochopit, jak můžete být ve skutečnosti někdo jiný než pouhý plavčík. Vůbec si vás neumím představit v sametovém kabátci, kalhotách s mašlemi a bílých punčochách ke kolenům. Pro mne zase není jednoduché představit si vás, jak sedíte s ušmudlanými tvářemi u indiánského ohně. Jak můžete vědět, že jsem měla ušmudlané tváře? Nasadila uražený výraz Patricie. Odhaduji to, zasmál se Jean. Bílí ptáci s černými hlavami zmizeli v dálce a jitřenka se pomalu, neochotně kolébala směrem, jímž odlétli. Máte nějakou představu o tom, co budete dělat, až přistaneme, Žáne? Jistě, ožením se s nejkrásnější ženou na světě. Mluvím naprosto vážně. A vy myslíte, že já snad ne? Podařilo se mi zachránit z hořícího zámku nějaké rodinné cennosti. Vrátil se k dívčině otázce Jean. Není toho sice mnoho, ale myslím, že na dům a kus země okolo to bude stačit. Počítám s tím, že se usadím. Zatím však, abych pravdu řekl, je pro mne život na novém kontinentu velkou neznámou a nedovedu si ho dost dobře představit. A vaše rozhodnutí týkající se pobytu na anglickém území se zatím nezměnilo? Víte, Žáne, z Puritány není vždy jednoduché pořízení. Představila si dívka vážné, přísné tváře se studenými pohledy. Jsou netolerantní a krom indiánů nesnášejí i Francouze. Vlastně mezi sebe nedovedou přijmout nikoho, kdo se svým způsobem života od nich odlišuje. Snad to zvládnu vyjít s nimi v dobrém. Nezapomeňte, že jsem poloviční Francouzka, Žáne.
Pro mne by opravdu nebyl žádný problém žít třeba v Quebecu nebo Montrealu. Pokud tedy chcete zůstat v anglických koloniích, pouze s ohledem na mne. Mám dobré důvody k tomu, abych se mezi Francouzi příliš neukazoval. Jak myslíte, ale varovala jsem vás. Jsem vám vděčen za vaši starostlivost, ale nesmím zapomenout, že ve Francii mě hledá policie. Baron de Vernet mě na to důrazně upozornil a doporučil mi být několik let krajně opatrný. Pařížský prefekt de la Reigny má prý své muže všude, Kanadu nevyjímaje. Měl jste snad s policií už nějaké potíže? Ne, pouze v La Rochelle, těsně předtím, než jsme vypluli. Tenkrát se to tam policajty jenom hemžilo a já měl v určitém okamžiku nepříjemný pocit, že mě jeden z nich poznal. Takový vytáhlý, šlachovitý chlapík a celé dva dny jsem se pak klepal strachy, kdy zaťuká na dveře mého pokoje. Nová Francie je ale nepředstavitelně obrovské území, namítla Jeanovi Patricie. Upřímně řečeno, nemám chuť schovávat se někde za falešným jménem, jako to dělávají v Americe ti, kdo mají ke skrývání se skutečné důvody. Nejsem žádný dobrodruh. V Montreji, kde jsme s otcem zakládali sady a vinice, jsem rád chodil dlouhými řadami stromů, díval se, jak kvetou a plodí ovoce. Možná bych se o něco podobného pokusil i ve svém novém domově. Váš otec mi říkal, že v okolí Salemu je mimořádně úrodná půda. To není tak úplně špatný nápad, souhlasila dívka. Nehledě na to, že čerstvé ovoce by byl zcela jistě dobrý obchodní artikl. Sama bych v této chvíli dala za vybarvené šťavnaté jablko jmění. Takže se vám můj návrh líbí? Proč ne? Já bych zase strašně ráda vybudovala nemocnici, svěřila se Patricie. Cože? Nedovedete si představit, kolik ročně umírá v koloniích lidí. A žel ve většině případů naprosto zbytečně. Jak tomu mám rozumět? Zbytečně. Především chybí jakákoliv odborná péče. Pustila se zaujetím do vysvětlování dívka. Používané způsoby léčení jsou plné předsudků, pověr a šarlatánství. Už několikrát jsem prosila otce, aby s něčím podobným začal, ale nechtěl o tom ani slyšet. Proč? Je přesvědčen, že by to byla naprosto zbytečná investice, protože puritáni jsou tvrdohlaví i co se týče otázky jejich zdraví. Prostě prý nestojí o žádné novoty. Jenomže já si myslím, že by si nakonec zvykli a po čase by takové zařízení jenom uvítali. U nás ve Francii se doktor také volá společně s farářem či pastorem a pod slovem nemocnice si lidé představují místo pro chudáky, kteří nemají kde umřít. Tohle je právě ten obrovský omyl, rozhorlila se Patricie. Moje nemocnice by měla dvojí význam. Lidé by se v ní jednak léčili a zároveň učili, jak důležité jsou v jejich životě některé návyky, například hygiena. Osadníci ji považují za naprosto zbytečnou a přitom

šikovným úsměvem. Vy si teď o mně patrně myslíte, že jsem potrhlá Američanka s hlavou plnou bláznivých nápadů. Jenomže já pouze nevysedávala na pláži a nepočítala delfíny, jak by se mohlo zdát. Otec mi nechal dovážet z Evropy nejrůznější lékařské knihy a vzhledem k tomu, že netrpím onou nesmyslnou koloniální nadřazeností, naučila jsem se spoustu věcí od indiánů. Mimochodem, jejich způsoby léčení některých nemocí jsou na mimořádně vysoké úrovni. A kdyby přistěhovalci rudochy tolik neopovrhovali, mohl se leckterý z nich dodnes prohánět živ a zdráv po lese. Na urozenou anglickou lady máte opravdu velice zvláštní názory. Neodpustil si mladík. Vadí vám to snad? Naprosto ne. Pouze bych vás označil za, myslíte, revoluční? Možná, i když ve Francii bychom spíš řekli pokrokovou a většina mužů by se přitom tvářila, jako když poliká hada. Vy sám se mezi takové muže počítáte, pane de Conti? Ale Patricie, mně se líbí vaše zapálení pro věc. Pokud vám vydrží, nepochybuji, že jednou dosáhnete svého. A pomůžete mi v tom alespoň trochu. Proč ne? Když vy mi budete na oplátku pomáhat s mými jablky? Z oblohy ozdobené několika nadýchanými mráčky se ozvaly drsné chraplavé skřeky. Jean zaklonil hlavu a zaclonil si oči proti slunci. Měla jste pravdu. Vrátili se. Ukázal na hejno ptáků snášející se na loď. Jsem moc šťastná, že se k ním vracím. Rybáků stále přibývalo, až obsypali ráhna jako drobné chomáčky bělostné vaty. Jsem šťastná, opakovala Patricie. Šťastná, protože se k ním vracím s vámi.

tuhle skleničku vezmeš slečně Gosnoldový, nařizoval Bertránovi Felipe. Je v ní rebarborová zavařenina, moc dobrá proti kurdějím. Je jediná, která vydržela, takže dávej prosím tě pozor, ať tu vzácnost nerozbiješ. Starý Bask něco nesrozumitelného zavrčel a bez velkého spěchu se chystal splnit svou každodenní povinnost, kterou převzal po Žánově odchodu z kuchyně, roznést jídlo do důstojnických kajut. Už jsem přemýšlel o tom, že zastřelím několik těch okřídlenců, co nám lítají nad hlavama, sděloval kuchař, zatímco Bertrand chrastil nádobím. Jenomže ty potvory smrdějí rybinou až hanba, takže se při nejlepší vůli nedají jíst. Chtělo by to pár tresek nebo tuňáka. Dalo se čekat, že po té bouřce se nakazí všechno plesnivinou a to věčný solený vepřový už leze lidem krkem. Ke břehu není daleko a těch několik dnů už přežijem. Naložil si Bertrand na tác hromádku cínových talířů. Na pořádnou rybu mi chybí návnada. Zahučel a protáhl se i se svým nákladem úzkými dveřmi. Zvláštní, uvažoval Felipe, když ve svém království osaměl. Každá plavba končí vlastně úplně stejně. V jídle samý svinstvo, voda není k pití, člověk páchne hůř než zvíře a sebe menší ranka na těle se mění v ošklivé boláky. Panstvo si ještě ve svých kajutách dopřeje občas přepich očistné koupele, ale prostý námořník si o něčem podobném může nechat tak leda zdát. Jsou sice takoví, kterým to nevadí. Felipe si ovšem na čistotu potrpěl a proto se mu před očima vynořil bublající potůček plný průzračné vody. Potopí se do něho až po krk a pak si bude alespoň hodinu drhnout tělo jemňoučkým pískem.

O čem přemýšlíš, tlustěchu? Nakoukla dovnitř Máriova hlava. Tvůj sladký úsměv sice ledacos napovídá, ale hádat bych se neodvážil. Stejně by to bylo marný. Vrátil se z říše snů kuchař. Cítím vonět pevnou zemi. Nejsi sám. Bikarat s Dela Salem prorokujou dva na nejvejš tři dny. Já ale z toho zvlášť odvázanej nejsem. Ty se netěšíš, že tahle plavba skončí? Zaprvé nekončí, poučil kuchaře lodník. Protože jen co nám Angláni v Sejlemu pomůžou opravit loď, jedem dál. A za druhý, tobě zřejmě zatím nedošlo, že Conti zůstane na pevnině. No co má bejt? Divil se Felipe. Ty bys na jeho místě udělal něco jinýho? Já mu náhodou slečnu Gosnoldovou ze srdce přeju. No pověz sám, viděl jsi někdy pěknější ženskou? Viděl, zamumlal Mario neochotně. Tím ovšem nechci říct, že by to nebyla šťabajzna. Poslechni, Mario, ty snad žárlíš. Z čeho mě to, prosím tě, podezříváš? Bránil se lodník. Já si jen říkám, co bude, až Žán zmizí. Scházet mi bude taky, přiznal Felipe. To teda jo. Ale jinak dělá moc dobře. Jak myslíš, že se příkladně zařídím já, jestli tahle cesta dobře skončí? Abys věděl, najdu si pěkný místečko na pevný zemi. Já taky, uzemnil kuchaře Mario. Řekl jsem Bikaratovi, že se mnou může počítat tak akorát do Quebecu. A slyšel jsem, že i Levasseur má zaječí úmysly. Levasseur by mohl v jistým směru Žána nahradit, uvažoval Felipe. Naučil se číst a je to rozvážný chlap, co má hlavu na pravým místě. Snad, ale v každém případě, to hrabátko mi bude scházet. Kolikrát si říkám, že kdyby nepřišel na palubu a neměl odvahu bejt jinej než my, zůstala by mi dodnes jenom ta láhev rumu. No jo, celý náš život se změnil. Život je furt stejnej, abys věděl, opravil kuchaře Mario. To my jsme se změnili. Podobně mluvil i Poďobanej, než ho vzala vlna. Vzpomínal Felipe. Stejně to byl správný chlap, i když měl v obličej jak naklíčenou bramboru. Pěknej prevít, usmál se Mario. Jednou večer za mnou přišel a z ničeho nic mi vrazil do ruky 15 luidorů. Vracím ti jich pro jistotu o něco víc, povídá a šklebí se na mě přitom od ucha k uchu. Protože když jsem ti je tahal z kapsy, zapomněl jsem si spočítat, kolik jich bylo. Že mám ale citlivý nářadí, co? Strčil by pod nos ty svoje dlouhý kostnatý prsty. Vsadím se, že jsi vůbec netušil, kdo a kdy ti je šlohnul. Odpočítal jsem mu tehdy z těch 15 9, co mi právoplatně patřili, a poplácal ho po rameni. V době, kdy jsem ještě dělal řemeslo u zlodějského odborníka lampaře, by si u mě ani neškrt. A pak jsme se oba chechtali jak dva blázni, aniž bychom pořádně věděli čemu. Mě zase předevčírem navštívil v kuchyni Bižu. Však víš, ten, co mu říkají kobylí hlava. Neřekl ani A, ani B, jen přede mě mlčky vyložil několik láhví rumu, který se mi ztráceli už od samého začátku plavby. Dokonce jsem jeden čas podezříval Bertrána, že s nima kšeftuje. Když teda Bižu viděl, že na něj dost nechápavě civím, pokrčil rameny a řekl, že ty další žel už vrátit nemůže, ale pokud na tom budu trvat, zaplatí je ze žoldu. To je teda něco, přisvědčil Mario. Umíš si představit, že bys někdy věřil podobnému vyprávění? Drsoni, který mají hlavy plný myšlenek o Bohu a chodějí poslouchat v době odpočinku předčítání z Bible. Všiml jsem si, že to zajímá i Flaubera. Jo, taky jsem koukal, že měl dveře do kořán a rozhodně nemyslím, že by jenom větral.
Tak jsem zpátky. Vsunula se do místnosti hubená Bertránova postava s prázdným tácem v ruce. Rovnou ti řeknu, že si nikdo jídlo nějak extra nechválil, oznamoval. Jenom slečinka nechá pěkně děkovat za tu zavařeninu. A hrnul se na své oblíbené místo. Hele, staříku, houkl k němu Mario, řekni nám, co o tom všem soudíš ty. Já? A o čem? Nedělej, že nevíš. Bask chvíli přeskakoval svým bazilištím pohledem z lodníka na kuchaře a nakonec se zašklebil. Já jsem na takový věci už moc starý, mládenci. Starý nebo mladý, na tom přece vůbec nezáleží. Jsou věci, které se týkají každýho. Podle toho, jak se na to kdo dívá. Já jsem například neměl nikdy nic dočinění s Olonézem. Jako každý správný bask jsem miloval pouze moře a panenku Marii. Co jsi jako tím chtěl říct? Naježil se trochu Felipe. Jenom to, že jsem se přece jenom rozhodl políčit na toho tuňáka, takže se potřebuju vyspat. Takže ti všichni můžou vlíst na záda. Bertrán souhlasně přikývl a za chvíli už oba muži slyšeli jeho pravidelné oddechování.

Zase plesnivý suchary. Zuřil žres a mrštil talířem do kouta. Ten kuchyňský bachroň se zřejmě rozhodl nás zprovodit ze světa dřív, než se k tomu rozhoupe bykarat. Jseš nenapravitelný vsteklou, Jerezy, ukousl ze svého přídělu klidně Cartier. A pamatuj si, že vsteklouni se většinou nedožijou příliš vysokýho věku. Kdybys tak držel hubu, loupl zdravým okem Pozrskovi Jerez. Myslíš, že mě baví poslouchat od rána do večera ty tvoje slabomyslný výlevy? No dovol, urazil se Cartier. Nenadělám řečí víc než leklá ryba. A k tomu ještě na rozdíl od tebe přemýšlím. Jo tak, pán Cartier přemýšlí, vybuchl smích jeho společník v nouzi. Všechna čest přemýšlení ti jde teda náramně. Troubo, ono je totiž čemu se smát, víš? S tou holkou Gosnoldovic si to teda vymyslel jedna báseň. Je snad moje vina, že všechno nevyšlo tak, jak jsem to měl spočítaný, bránil se Cartier. Čí, když ne tvoje? Ty podělaný bouřky, abys věděl. Hlavně, že se máš na co vymluvit, nechat se udělat od takovýho kluka. Nezapomeň, že tam byl taky Flaubert, připomněl navstekaně Zrzek. No, plácnul ti pořádnou, přeměřil si výsměšně jednooký námořník obrovskou modřinu na Cartierově tváři. Víš co, nechme toho, Jerezy. Po boji je vždycky každý generál a hádání nás jenom oslabuje. To jo, už jsme tak slabí, že nám může pomoct leda zázrak, souhlasil podrážděně Jerez. Škoda, že my hříšníci s něčím podobným nemůžeme počítat. Souhlasí, takže si musíme pomoct bez něho. Že by byl opět na cestě nějaký další velkolepej plán? Ovšem, vemem roha. Votať? Nevíš, že při troše štěstí se dá utíct odevšad? Že si teda s něčím podobným nepřišel už dřív? Na to jsme byli chlapče moc daleko od pevniny. A čím dál od ní, tím větší riziko, že se k ní nikdy nedostanem. Jenomže teď už je slyšet třetí den křik ptáků, chápeš? Jak to chceš provést? Spozornil Jerez, když si všiml, že Cartier mluví docela vážně. Máme dvě možnosti. Světlíkem nebo oddělat chlapa, co nám sem nosí večeři. V obojí je podle mě nesmysl. Nahoru nevylezem a jeho budou schánět. Možná. Jenže pořád je lepší něco zkusit a třeba přitom i zaklepat bačkorama, než sedět s rukama v klíně a čekat na smrt. No tak povídej. Stačí, když jeden z nás bude předstírat, že je v posledním tažení. Potom svinstvu, kterým nás krmějí, se dá něco takového docela dobře předpokládat. Pokud se nám podaří přimět toho chlápka, aby sem strčil hlavu. No, dejme tomu, že by to vyšlo. Loď přece známe jako svý boty. Noční hlídku drží dva chlapy a jeden je u kormidla. Když budeme trpěliví a počkáme si na dobu těsně před svítáním. Je to krkolomný a ke všemu, i kdyby nám to všechno vyšlo, jsme nahraný, protože se nám za nic na světě nepodaří spustit záchranný člun. Jednak je to práce pro pět chlapů a pak to nadělá spoustu kraválu. Jestli jsi dobře všimnul, jsou na palubě takový tři malí plaváčky. Šílíš? První trochu větší vlna nás otočí dnem nahoru. Tak se nech přibít ke stěžni, já mizím. A neřekl jsem, že to nemůžem zkusit, couval Jerez. I když já mám prostě rád jistý věci. Řekni mi, co máš v životě doopravdy jistýho. Zubatou, zasmál se Jerez. Tu má teda tutově jistou každej. Jedna věc by mi ovšem vadila. Kdyby se nám to proti všem předpokladům povedlo, neměl bych čas podříznout toho tesařskýho zmetka, který mě dluží v oko. Člověk nemůže mít všechno.
Já bych si příkladně taky rád schladil žáhu na tom plavčíkovi. Ale kdo ví, třeba život zinscenuje nějakou náhodu. Bejt tebou, kartiére, tak se Contimu vyhejbám na stonu. Dej na mě, že před tímhle klukem je třeba mít se na pozoru. Že by tě taky ovlivnili ty jeho svatý řečičky. A víš stejně dobře jako já, že u něho o nějaký řečičky nejde. Ho, ano, vytvořil se Zrzek. Zapomněl jsem na kouzlo osobnosti. No, ty tomu nebudeš rozumět, protože nevíš, co je to charakter. Ale já si tohle mládence svým způsobem vážím. Hele, nechceš náhodou zkusit činit pokání? Možná by tě vážený pan bejvalej plavčík pustil ven i bez toho, že bys musel někoho odkráglovat. Poslej, kartiére, jestli se nám podaří dostat se ve zdraví ke břehu, pak se my dva rozejdeme, ty nalevo a já napravo, nebo úplně naopak, souhlasíš? Neříkám, že by mi to bylo proti srsti. Takže domluveno. Otočil se na bok Žerés a pak už mezi oběma kumpány zavládlo ticho, ve kterém čekali na blížící se večer a noc.

Řekl bych, že nám o něco zesílil vítr. Nasál nespokojeně nosem vzduch bykarat a zvedl starostlivě oči k rudnoucímu kotouči slunce. Pokud se ten fukeř neuklidní, může kránu zvednout parádní vlny. Hlídka ve strážním koši prozatím žádné známky pevniny nezaznamenala a loď pluje velice pomalu. Bude jenom dobře, když nám vítr trochu pomůže. Také jsem dal příkaz, aby byla měřena každou půl hodinu hloubka. Informoval de la Salle, na něhož dnes vyšla první hlídka u kormidla. Kapitán se zahleděl do lanoví. Ty hadry, co tam chlapi rozvěsili, dejte raději na noc svinout, nařídil ještě. Nebylo by dobré, kdybychom moc zrychlili. Mám takový pocit, že se už do nás spustili pobřežní proudy. Kdyby něco, kavelíre, i hned mě vzbuďte. Nedělejte si starosti, kapitáne, a dobrou noc. Kapitán, který cítí břeh, si musí vždycky dělat starosti. A navíc tohle už není loď, ale vor. Brumlal si bykarat na odchodu. De la Salle na velitelském můstku osaměl. Za 4 hodiny jej vystřídá Mario. Zaposlouchal se do ticha, jestli neuslyší vzdálené dunění příboje, ale jeho sluch nezaznamenal nic neobvyklého.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka.

Nahlédněme spolu teď do kalendáře. Dneska tam najdeme jméno Věra. Toto jméno je slovanského původu a je možné, že je zkráceninou jména Věroslava. Věra znamená víra a je považována za obdobu řeckého slova pistis. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. Dnes si také připomínáme Mezinárodní den boje proti popálení. A abych to trošku odlehčila, tak taky si dnes připomínají v některých zemích Světový den pyrohů.

Tvá dobrota, tvá sláva, tvá velikost je větší než má budoucnost, mé touhy, mé odpovědi. Ty jsi větší než všechno, po čem jsem kdy toužil. Radujte se v něm.

0: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Je právě 13 hodin, máme čtvrtek 8. října a svůj čas trávíte s Rádiem 7. U mikrofonu s vámi Aneta Lofítková. A rovnou pozvu k poslechu dalšího pořadu, kterým je Řeka života. Pěkný poslech.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Tak tohle je odvážné tvrzení, rozhodně je to tvrzení, které zaujme a také je to tvrzení, které prozkoumáme v hodině před námi. Do života Charlesa Colsona nás vezme Jarek Pleva. Jarku, vítej.
1: Děkuji za pozvání, těším se.
0: A příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Charles Wendell Colson byl americký právník, byl politik, také osobnost s dalšími charakteristikami, ale zatím zůstaňme u toho politika, jak se k politice dostal a v které době se vlastně pohybujeme.
1: Charles Colson, většinou známý jako Chuck, se narodil v říjnu 1931. To znamená, možná, že někteří z našich rodičů byli jeho současníci. On pochází původně z Bostonu a absolvoval klasické vzdělání, vystudoval historii a potom vystudoval práva. V tom jeho životě je zajímavé, že už od mládí byl nesmírně ambiciózní. A když mu bylo nabídnuto stipendium na Harvard University, tak on řekl, že žádná privilegie nechce a nastoupil na jinou univerzitu, aby nebyl jako privilegované dítě v uvozovkách. Takže s vynikajícím prospěchem vystudoval práva a potom sloužil u armády. Jako důstojník námořní pěchoty tak prošel několika funkcemi a tím si zapsal, když řeknu v uvozovkách, velmi dobrý a důležitý bod do svého životopisu v americké politice. Když se vrátil z vojny, začal budovat svoji vlastní právní praxi a sám o sobě říká, že byl nesmírně ambiciózní, že toužil potom proniknout, vyšplhat se nahoru, mít úspěch, mít vliv. Tak takový byl Charles Chuck Colson.
0: Ambiciózní mladík skutečně udělal kariéru, rychlou kariéru. Už v 38 letech byl jmenován zvláštním poradcem prezidenta Richarda Nixona. Jaká to pro něj byla doba?
1: Tím, že se ocitl jako poradce prezidenta, tak se ocitl v Bílém domě na samém vrcholku americké politické moci. A to bylo prostředí konkurence, nekompromisního boje, kde bylo potřeba ostré lokty a vlastně určitý druh bezohlednosti. On se skutečně stal jedním z nejodhodlanějších pomocníků prezidenta a sám o sobě říká, že byl tak opojen mocí, že byl ochotný jednat naprosto nemilosrdně. Říkalo se, že aby dosáhl svého, to znamená, on bojoval tenkrát za znovu zvolení prezidenta Nixona, takže aby dosáhl svého, je ochoten obětovat i vlastní babičku. Novináři ho nazývali Nixonův sekerník, anebo také Nixonův zlý muž. On vlastně byl takový muž, který zajišťoval kontakt s lobbysty a získání podpory různých vlivových skupin. Vlastně to byla taková prezidentova komunikační spojka s veterány, zemědělci, ochránci přírody, průmyslovými organizacemi, občanskými skupiny a vlastně jakoukoliv lobbystickou skupinou. Kromě tohohle ještě on plnil pro prezidenta zvláštní úkoly. Jo, navrhoval seznamy pro návštěvníky Bílého domu a tak dále.
0: A pak přišla aféra Watergate, která otřásla celou Amerikou. Než se podíváme na Colsona a Watergate, tak pojďme přiblížit, co to byla aféra Watergate.
1: To slovo Watergate, přehrada, byl název hotelového komplexu, kde měla své sídlo Demokratická strana. A v roce 1972 kdy prezident Nixon byl ve funkci, ale už bojoval o své znovuzvolení, tak se uskutečnila taková akce, že se několik mužů vloupalo do kanceláří demokratické strany v tom komplexu hotelovém Watergate ve Washingtonu. A měli tam nainstalovat odposlechy, aby získali informace, které by samozřejmě diskreditovaly demokraty a pomohly Nixonovi ke znovuzvolení. Původně ti lidé tam byli lapeni, oni se tvářili jako instalatéři, ale když se provalilo jejich spojení s prezidentem Nixonem, tak z toho vznikla vlastně největší aféra americké politiky. Nixon byl sice v roce 72 zvolen, ale jako následky této aféry byl nakonec donucen rezignovat, aby se vyhnul tomu impeachmentu, to znamená násilnému zbavení úřadu. Prý to je jediný prezident, který rezignoval ze své funkce. Takže to byla aféra Watergate.
0: Ještě dodejme, že reakce Nixona a jeho týmu nejdříve bylo tajit a ovlivnit vyšetřování a díky práci novinářů se to nepodařilo. Jak tento politický otřes prožíval Colson?
1: Samozřejmě, že každý průšvih je potřeba tajit, že to je známé pravidlo politiky. A přestože Colson přímo v této akci nebyl zaangažován a za to ani potom nebyl odsouzen, tak on byl obžalován z maření vyšetřování, protože se snažil zametat stopy a byla tam ještě jedna aféra, kde byl tedy aktivně, se účastnil nějaké difamační pomlouvačné kampaně a právníci našli cestu, jak se z toho vykroutit. Jenomže mezi tím se Chuck Colson obrátil k Bohu. Jeho přítel Thomas Phillips mu dal kopii knížky C.S. Lewise K jádru křesťanství. On si ji přečetl, říká, že už předtím měl takové hluboké otázky o smyslu toho, co dělá, proč to dělá a smyslu života. A obrátil se a vydal svůj život Ježíši. To byl zásadní obrat. Samozřejmě, že novináři a noviny
0: přesně tak.
1: Tak to naprosto schodili. A řekli, jo, on se chce vyhnout odsouzení, tak ty tady najednou předstírá pámbičkáře z božního muže a je to jenom zastírací manévr. Ale Chuck Colson říká, já jsem se obrátil předtím, než došlo k tomu soudu. A abych se vrátil zpět k tomu soudu, právníci mu navrhovali nějaké kličky, ale on se rozhodl, že na sebe chce vzít trest za to, v čem se cítil vinen. Protože byl obžalován z věcí, kde říkal tam, já jsem nic z toho neudělal. Takže nakonec přiznal vinu za maření vyšetřování a byl na to odsouzen. Dostal trest 1-3 roky, nakonec ale pro dobré chování tak ve vězení zůstal jenom 7 měsíců.
0: Tento rozhovor jsme začali větou, že aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Můžeš přiblížit, co to znamená v případě Colsona?
1: To je velmi zajímavá poznámka. Já jsem ještě nikdy neslyšel takovýhle argument pro potvrzení pravosti vzkříšení Ježíše Krista. No, Colson říká, jestliže 12 mužů, myslí tím učedníky, dosvědčilo, že viděli Ježíše vzkříšeného z mrtvých a tuto pravdu pak hlásali po celých 40 let, aniž by ji jedinkrát popřeli. Každý z nich byl bit, mučen, kamenován, uvězněn. To by nevydrželi, kdyby to nebyla pravda. Aféra Watergate zapletla 12 nejmocnějších mužů na světě a ti nedokázali udržet lež ani 3 týdny. Chcete mi říct, že 12 apoštolů by dokázalo udržet lež 40 let? To je naprosto nemožné. Proto je to pro něj potvrzení, že Ježíš skutečně byl vzkříšen.

0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Jsme v roce 1974, proběhl ostře sledovaný soudní proces. Coulson pak tedy nastupuje pobyt za mřížemi. Jak tento pobyt prožíval? A kde vlastně?
1: Coulson, když odcházel ze soudní síně, tak řekl: odevzdal jsem svůj život Ježíši Kristu a ve vězení pro něj mohu pracovat stejně jako venku. Byl převezen do federální věznice v Alabamě a, jak už jsem řekl, strávil tam 7 měsíců. Dovedete si představit, že to pro něj byl obrovský kulturní šok. Člověk zaprvé vzdělaný, zvyklý pohybovat se ve vybrané společnosti politiků, právníků, inteligentních lidí, dobře zabezpečený, a najednou se ocitne ve vězení. To, co si tam uvědomil, už to vnímal jako věřící člověk, že způsob, jakým vězení funguje, tak vlastně selhává ve svém úkolu lidi napravit. Systematicky ničí lidskou identitu a namísto, aby lidi nějakým způsobem proměnil k lepšímu, tak je proměnil k horšímu. Vyvolává v nich opovržení zákonem a dokonce i ti, kteří tam byli oprávněně, tak pohrdali společností, která je tam zavřela. A on říká, že si uvědomil, že vězně je potřeba brát nejenom jako čísla nebo statistiky, ale jako lidské bytosti. A v té věznici přímo založil modlitební skupinu a prožil takové boží povolání, že by měl zbytek svého života zasvětit duchovní péči a pomoci těmto nejpřehlíženějším.
0: Něco jiného je rozčarování z fungování systému a něco jiného je pak impuls k činu něco změnit. Ten impuls u Coulsona už nějaký přišel. Zažil ještě nějaký další impuls, nějaké potvrzení?
1: On říká, že velmi zásadní byl pro něj jeden velmi emotivní rozhovor těsně před odchodem na svobodu. Bylo to na začátku roku 1975, když se blížil termín propuštění, tak on už se těšil jenom na jednu věc, aby měl klid, aby měl pokoj, aby mohl žít s rodinou a žít tichý, pokojný život stranou jakékoliv politické nebo jiné angažovanosti. Těsně před odchodem ho zastavil jeden potetovaný vězeňský veterán jménem Archie. Hej, Coulsone, křikl na něj, brzy budeš odsud venku, co pro nás uděláš? V místnosti zavládlo hrobové ticho, všechny oči se na něj upřely. Nějak vám pomůžu, na tohle smradlavé místo ani na vás nikdy nezapomenu, odpověděl Coulson. Na to se Archie jen cynicky ušklíbl. To říkají všichni tihle velcí páni. Pak se dostanou ven a na nás rychle zapomenou. Nikomu na nás nezáleží, nikomu. Ovšem, Coulsona tahle ta slova hluboce zasáhla. A rozhodl se, že Archie nebude mít pravdu. A že on musí splnit svůj slib. A tak v roce 76 založil organizaci Prison Fellowship. To byla organizace, která si dala na štít, prostě rozhodla se přinášet evangelium přímo do věznic. To znamená nepečovat o ty vězně, až když vyjdou, ale starat se o nich už tam. Vzdělávat vězně, pomáhat jim po propuštění, podporovat jejich rodiny, jo, vychovávat z nich vlastně učedníky. To byl
0: Prison
1: jeho cíl.
0: Fellowship. Prison Fellowship v překladu vězeňské společenství. Tato aktivita se rychle rozšířila. A do jaké organizace?
1: No, ona se rozšířila jednak ve spoustě desítkách vězení ve Spojených státech, ale o 3 roky později už vznikla Prison Fellowship International. To znamená mezinárodní organizace, která se pokusila stejné principy přinášení evangelia do věznic pomáhat aplikovat také v jiných zemích. I v České republice je organizace zvaná Mezinárodní vězeňské společenství, které vzniklo právě na podnět toho Prison Fellowship a který je také členem Prison Fellowship International.
0: To, co Colson zažil ve vězení, stalo se impulzem pro založení takovéto organizace s tak velkým silným dosahem, ale své zkušenosti a životní příběh také otiskl i do knižní podoby. Můžeme zmínit Born Again, to vyšlo i u nás jako Znovu zrození, nebo také kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království. Jaké je hlavní téma této knihy?
1: Ta kniha Znovuzrození popisuje jeho osobní zkušenosti, popisuje tam svoji politickou dráhu, svoji službu v administrativě prezidenta i svoje obrácení. Ta druhá kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království, tak ta se zabývá vztahem mezi křesťanskou vírou a politickou mocí. A on má za to, že tu situaci vystihuje teologická doktrína, které se říká učení o dvou královstvích. To znamená na jedné straně Boží království, které je charakterizováno duchovní vládou, dokonalou spravedlností a věčnou pravdou. Ale to ještě neprožíváme. Takže na druhé straně jsou tu pozemská království. To znamená lidské vlády, lidské politické instituce, které se starají o momentální dočasný pořádek. Ale jejich nedostatek je v tom, že ze své podstaty jsou hříšné a nedokonalé. Jo? Jako křesťané, říká Colson, máme dvojí občanství. Musíme respektovat pozemské zákony, ale naše nejvyšší loajalita musí patřit Bohu. Jeho velkým tématem je nebezpečí, že církev ztratí svoji morální autoritu. A říká, když se církev spojila s politickou mocí, tak skorumpovala své duchovní poslání. Vlastně je vtažena do hodnotového systému světa. To znamená, velkou roli tam hraje sláva, úspěch, hmotný dostatek a oslava celebrit. My jako křesťané, podívejme se do zrcadla, se inspirujeme podle známých zborů, věhlasných jmen, známých kazatelů. Chceme je napodobovat, chceme napodobovat i úspěšné církve a obdivujeme ty, kdo postavili velké kostely nebo dneska spíš společenská centra. To je to, k čemu my se upínáme. A zaměření na tyhle hodnoty tak zkresluje poselství církve.
0: Dobrá, církev nemusí vtahovat svět do sebe, ale může zůstat v rovině nějaké tolerance. Neměla by církev být vůči okolnímu světu a společnosti tolerantní?
1: Colson říká takovou pěknou větu. Posedlost naší společnosti tolerancí vede k netoleranci. A vysvětluje, že dneska už jenom ta skutečnost, že člověk je křesťan, je považována za něco vlastně hanebného nebo za urážku vlastně multikulturní společnosti. Jo? V dnešní době můžete na veřejnosti zesměšňovat náboženství, říká Colson, a dokonce na to získáte finanční granty. Ale jakmile na veřejnosti projevujete úctu k náboženství, tak riskujete, že budete zažalován a poženou vás k soudu. Tolerance kdysi znamenala, že jsme mohli používat svůj rozum a v otevřené debatě rozlišovat dobro a zlo. Dnes se tolerance používá k tomu, aby se dobro nazývalo zlem a zlo dobrem, říká Colson.
0: V čem tedy tolerance spočívá?
1: Colson říká, skutečná tolerance není naprostý nedostatek úsudku. Znamená rozeznávat, co je správné tolerovat a odmítat tolerovat to, co je nesprávné a co by se tolerovat nemělo. A dál říká, když přijde na otázku kultury, neexistuje nic takového jako mírová koexistence. Pokud nebudeme bránit pravdu a ve všech oblastech bojovat za křesťanské hodnoty, pravda bude obětována na oltáři mainstreamového sekularismu. Kostner říká, že věří, že povinností křesťanů je usilovat nejen o záchranu jednotlivých duší, ale také o kulturní obnovu celé společnosti.
0: Teď by se mi líbilo si s ním sednout na kafe a zeptat se Kolsna, co tím myslí kulturní obnovou celé společnosti. Je to i obnova vůči pravdě? Přemýšlím, jestli je to obnova vůči nestrannosti, obnova nestrannosti, ale nejsem si jistá.
1: No, je to určitě obnova vůči pravdě. Řeknu takový příklad. Když se Kolsen obrátil, tak ty v úvozovkách nestranné a objektivní sdělovací prostředky, tis a všichni, tak mluvili

úsudek, že Ježíš byl Kristus. A my musíme být objektivní, protože to nevíme. Takže tohle ho velice zlobilo. Colson napsal asi 30 knih, které byly velmi populární, cestoval, přednášel a stal se jedním z nejvýznamnějších evangelikálních představitelů své doby ve Spojených státech a prakticky i na světě.

0: Posloucháte rozhovor, ke kterému pozvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Povídáme si o životním příběhu a myšlenkách Chucka Colsona.
1: Dovedu si představit, že za své výroky čelil kritice, ale on čelil i kritice z řad křesťanů. Kvůli čemu?
2: No přesně tak. Jeho aktivity, které bychom mohli nazvat v úvozovkách ekumenické, ale to slovo dneska taky nemá úplně nejlepší zvuk. Jemu šlo o to, aby křesťané, kteří vyznávají Ježíše Krista, chtějí stát za pravdu a určitými morálními hodnotami, tak aby spolupracovali. Bez ohledu na to, jestli jsou

0: evangelici, katolíci nebo kdo, ale aby spolupracovali. A tak byl jedním z iniciátorů dokumentu Evangelikálové a katolíci společně, který se právě v otázce morálních hodnot snažil najít spolupráci mezi evangeliky a katolíky. Tam vůbec nešlo o teologii, tam nešlo o otázku vyznání nebo já nevím čeho, ale šlo o to křesťanskou morálku hájit společně v jedné frontě. Proti němu se postavili i někteří významní evangelikální teologové, kteří namítali, že oslabuje evangelikály. A že vlastně, když se bude takhle kamarádit s katolíky, tak to naznačuje, že reformace byl jen takový omyl a že vlastně jsme všichni zajedno. Ale on na to argumentuje, že nejde o teologii, jde o to hájit proti světu pravdu Kristova evangelia. Byl přesvědčen tedy, že v sekularizovaném, zesvětštělém světě tak zájmy rodiny a morálky bychom jako křesťané měli hájit společně bez ohledu na vyznání, jakou máme teologii.
1: Vespod těchto slov, vespod těchto myšlenek je domněnka, že společnost upadá.
0: To byl přesně jeho názor a také jeho varování, ať už v přednáškách, anebo v jeho knihách. Bůh je mrtvý ne proto, že neexistuje, ale proto, že jednáme, bavíme se, rozmnožujeme se, žijeme a umíráme, jako by vůbec neexistoval. On říká, že Amerika upadá a tenhle úpadek, že nahrává nepříteli. Pokud tolerujeme brak v televizi, dovolujeme pornografii, aby přes internet pronikala do našich domovů, dáváme tím prostor pro radikální proudy, které to odmítají. A není přehnané říci, říká Colson, že církev selhala ve výchově mládeže, ve výchově vlastních mladých lidí, když jim nedokáže vysvětlit, že víra a rozum nestojí proti sobě. Že naopak, pokud jde o ateismus, tak ten rozhodně nestojí na straně rozumu. Mnoho dětí, které vyrůstají v chráněném křesťanském prostředí, tak když přijdou na univerzitu, tak jsou naprosto nepřipraveny bránit racionalitu křesťanské víry proti racionalistickému, ateistickému názoru, o kterém víme, že na univerzitách převládá. Takže to byla součást jeho kritiky dovnitř církve.
1: Jako třicátník se stal známou osobností týmu Richarda Nixona. Později se stal známou osobností úplně jiného týmu, týmu Ježíše Krista. Pojďme shrnout nějaké mety, kterými prošel, možná kterých dosáhl, aniž usiloval o slávu.
0: Chuck Colson se vyjadřoval k nejrůznějším otázkám z pohledu evangelikála. Například psal sloupky do časopisů, kde vystupoval proti manželství osob stejného pohlaví a tvrdil, že darwinismus je využíván k útokům proti křesťanství. Také vystupoval proti evoluci a podporoval teorii, takzvanou teorie inteligentního designu. To znamená, že když nechceme používat slovo Bůh, tak přeci jenom racionální člověk uznává, že tento svět byl stvořen, že nevznikl sám o sebe, ale že za vším, co kolem sebe vidíme, je vidět obrovská inteligence a obrovská kreativita nějaké vyšší bytosti. To je ta teorie inteligentního designu. Byl také velkým kritikem postmodernismu. Říkal, že to, co se prohlašuje za kulturní světonázor dneska, tak je neslučitelné s křesťanskou tradicí. Zapojil se ke hnutí křesťanské péče o stvoření. To znamená, když je obrana nebo záchrana životního prostředí vedená snahou udržovat to, co Pán Bůh vytvořil a co nám svěřil. Byl také členem organizace The Family, kterou významní evangelikální křesťané označovali za jednou z nejlépe zorganizovaných fundamentalistických organizací ve Spojených státech. Když se ve spojení s Colsonem použije slovo fundamentalismus, které už také nemá tak úplně dobrý zvuk, pokud se nevysvětlí, tak já tím rozumím, že považoval Bibli, Boží slovo, za skutečnou Boží zvěst, za jeho poselství a zvěst o Ježíši Kristu, za zásadní věc pro každého člověka. Takhle nějak bych asi vyložil pojem fundamentalismus u Charlesa Colstona. No, on byl potom velice populární, byl zván na nejrůznější přednášky a co je také důležité zmínit, že on veškerý profit ze svých knížek a z přednášek a vyznamenání tak věnoval na činnost toho prison fellowship, té vězenské služby. Nic z toho si nenechával. Colson také dostal takzvanou Templetonovu cenu. To je cena udílená za pokrok v náboženství, největší peněžní dar na světě, přes $1 000 000, který je každoročně poskytován jediné osobě na světě, která udělala nejvíc pro prosazování věci náboženství. A on tuhle tu cenu, stejně jako, jak jsem říkal, všechny řečnické poplatky, honoráře, věnoval na podporu práce toho vězeňského společenství. Byl vyznamenán také prezidentem Bushem, který vlastně mu dal medaili, která se dává jednotlivcům za práci pro společnost, kteří ji udělali, aniž by očekávali jakýkoliv osobní prospěch. Tak to je zajímavá definice a ukazuje to, že jeho práce, jeho služba byla opravdu veřejně oceňovaná.
1: Chuck Colson zemřel 21. dubna roku 2012 ve věku 80 let. Kdybychom měli za Colsonovým příběhem udělat takové ohlédnutí, kdybychom měli podtrhnout klíčové myšlenky, které by to byly?
0: Mně se velmi líbí věta nebo odstaveček, který říká o svém životě, ale vůbec je to, myslím, platné obecně i pro každého z nás. On říká, nezáleží na tom, co děláme my, ale na tom, co se svrchovaný Bůh rozhodne činit skrze nás. Bůh nechce náš úspěch, chce nás samotné. Nežádá naše zásluhy, žádá naši poslušnost. Boží království je královstvím paradoxů, kde prostřednictvím hanebné porážky na kříži je svatý Bůh nakonec zcela oslaven. Vítězství přichází skrze porážku, uzdravení skrze zlomenost. Nalezení sebe sama tím, že sami sebe ztratíme. Při vzpomínkovém shromáždění na děkovné bohoslužbě za jeho život, tak zazněla tato věta. Colson byl baptista, ale měl vášeň pro křesťanskou jednotu, která sahala daleko za jeho vlastní denominaci.
1: Už si to naťuknul, ale přeci jen se zeptám, co tobě osobně přijde na Colsonovi jako inspirativní, co si od něj bereš pro sebe, jak bys ho možná charakterizoval pro sebe?
0: Mně připadá úžasná jeho proměna. Mohli bychom říct fanatického, na vlastní prospěch, úspěch zaměřeného člověka, tvrdého politického bojovníka, zlého muže, sekerníka, tak se stal člověkem, který se stará o vězně, potřebné, chudé, o životní prostředí. A tuhle změnu s ním udělal evangelium Pána Ježíše Krista. Neuvěřitelné a úžasné.
1: Jarku, díky za rozhovor, díky za tvůj čas. Budu se těšit někdy příště, až nás vezmeš za další zajímavou postavou historie.
0: Také děkuju a přeju, aby Chuck Colson byl inspirací i pro všechny naše posluchače.
1: Hostem Broni Procházkové byl kazatel Jarek Pleva.

0: That's amazing, guys. Thank you all.
1: Letošní říjen připomíná 95. výročí narození Chucka Colsona. V reprízu tohoto dílu si můžete pustit také v neděli ve 22 hodin. Premiéra se na vás pak těší ve středu v 10 hodin.

Je za námi 14 hodin a ze čtvrtku 8. října a na Rádiu 7 jsme vstoupili do relativně živé hodinky, kterou vás bude provázet Aneta Lofítková. Za malou chvíli startují písničky na přání. Teď ještě nabídnu přehled pořadů pro dnešní odpolední vysílání. Jak moudře žít náš život? Tuto praktickou otázku si klade David Novák. Jestli budou i jeho odpovědi stejně praktické, můžete posoudit 15 minut po 15. hodině. Chudí i bohatí, v církvi by neměly být rozdíly. S Jakubovým listem budeme bojovat s předpojatostí v 15 hodin 45 minut. Proč právě Kristus a proč bych ho měl brát vážně? Co potřebuji k tomu, abych poznal, kým opravdu je a kdo mi to může zjevit? Nad těmito otázkami uvažuje Marek Šuba v dalším díle Základů. Poslouchejte ve 4 odpoledne. Jubilejní 20. ročník akce pořádané Ekumenickou radou církví a seminář Božího slova v Hořovicích budou v centru dění v rámci magazínu z Prahy v 16.30. Od 17 hodin se paluba kormidla promění v pohádkové mraveniště. Za malými pracovitými tvorečky se vydá námořnice Petra, se kterou nahlédneme do míst, kde má každý svůj úkol. V další části Bible Guide prorok Joel varuje před dnem Hospodinovým a vyzývá lidi k upřímnému návratu k Bohu. Více uslyšíte v 18 hodin. No a po písničce už jsou tady slíbené písničky na přání.

0: Jak už jsem naznačila, před námi je hodinka, ve které budeme hrát podle vás. Jsou tady písničky na přání a tady kontakty, jak se s námi můžete spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

První písničku na přání vybrala posluchačka Iva a píseň rájem posílá radce do Jilemnice, dědečkovi Mílovi do Vizovic a milence do Prahy. Také nám tady všem do rádia, za což moc děkujeme, a všem, kteří rádio poslouchají. Tak tady je.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Až do 15. hodiny probíhají na Rádiu 7 písničky na přání. Ozvat se nám můžete i vy, a to například na naši e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo pošlete SMSku na číslo 608 566 773.

Tak i toto byl a vlastně je takový odkaz, který nám i zpěvačka Lauren z téhle chvály nebo skrze tuhle chválu chtěla předat. Stále ještě probíhají písničky na přání až do 15. hodiny. Můžete se nám ještě ozvat, napsat nám například na náš e-mail studio@radio7.cz nebo mi můžete i zavolat na číslo 515 535 485.

Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Ještě zhruba 15 minut máte na to se nám ozvat a vybrat si písničku podle sebe a někomu třeba poslat. Vzhledem k tomu, že dnes mají svátek všechny věry, tak jim poputuje další písnička od Andreje Velebíra.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Dovolal se k nám taky Honza ze Švýcarska a přeje si zahrát písničku Praise od Elevation Worship. Posílá ji nám do rádia a taky všem posluchačům.

Tohle byla písnička Praise, o kterou si napsal posluchač Honza ze Švýcarska, a já ještě dodám, že tuhle písničku posílal také svému synovi Samuelovi. No a my jsme na konci dnešních písniček na přání. Další tady budou opět zítra po 14. hodině.

0: words to rescue me. You have my heart times infinity.
1: Odpoledne s Rádiem 7.
2: Je za námi 15. hodina a ve čtvrtek 8. října ladíte Křesťanské rádio 7. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. V modlitbě buďte vytrvalí, buďte v ní bdělí a vděční. To je známý biblický úsek z listu Koloským, kterým nás chci pozbudit i v tuhle chvíli, kdy je před námi čas ztišení, kdy se chceme modlit za místa, kde se válčí a kde teď právě modlitby nejvíc lidé potřebují. Tak vás zvu ke společné modlitbě. Drahý Pane Bože, učíš nás bdělosti a vytrvalosti v modlitbách. A tak občas tě, Pane, nevidíme, necítíme, neslyšíme, ale přitom jsi s námi vždy a všude. V každém zákoutí. A jsi to ty, kdo nad námi bdí a je s námi, ať už jsme uprostřed jakýchkoliv bojů. Tak věřím, že modlitba má sílu a moc a děkuji ti za to, že máme modlitbu, že díky ní můžeme být ve spojení s lidmi napříč celou zemí. A tak i v tuhle chvíli chci k tobě pozvednout všechny, kteří jsou uprostřed válek. Modlím se za to, aby vytrvali, aby i v téhle nelehké zkoušce cítili tvoji blízkost, tvoji vodící ruku, tvoji ochranu, to, že jsi s nimi. Některé války trvají už roky a moc bychom si přáli, aby skončily. A tak dokud tady budou, dokud tady jsou, tak tě prosím o sílu a pokoj pro všechny, kteří jsou uprostřed nich. Dej jim moudrost, sílu vytrvat a dej jim to vědomí a ujištění, že jsi s nimi, že se neopustil, ale že je držíš, že je podpíráš. A tak se modlím za to, je-li to tvá vůle, aby tyhle konflikty mohly skončit. Pozvedám k tobě i všechny naše bratry i sestry, kteří jsou pronásledováni pro tvé jméno. I je zahrň vytrvalostí, buď s nimi, dej jim pokoj, sílu vytrvat. Tak tě všechny svěřu do tvých rukou, pozvedám je k tobě i v tuhle chvíli, dotýkej se jich, dej jim ten pocit bezpečí a útěchy. Amen.

Milí přátelé, já bych se společně s vámi chtěl podívat na fenomén zábavy a nudy. Předpokládám, že vaším problémem není nuda, ale možná lepší pochopíte děti, které vychováváte, a možná pochopíte i některé lidi, s kterými se setkáváte. No a otázka zábavy si myslím, že je něco, s čím se všichni setkáváme. Zřejmě žádná doba neměla tolik možností bavit se. A zároveň nikdy tolik lidí nepociťovala nudu. To je zvláštní paradox, ne? Na jednu stranu je tolik možností se bavit a na druhou stranu se tolik hovoří o nudě. Všimněte si, že jedni z nejlépe honorovaných lidí na této planetě jsou baviči. Mám na mysli zpěváky, herce a sportovce. Prosím vás, rozumějte mi, absolutně nemám nic proti zpěvákům, hercům a sportovcům. Jenom je zajímavé, že zrovna tito lidé berou někdy horentní sumy a další lidé, kteří dělají skutečně užitečné věci, tak na ně někdy peníze nejsou. Mám na mysli třeba učitele, vědce a tak dále. Když se díváme na baviče, tak jsou to lidé, kteří můžou být morální, charakterní, na druhou stranu nevyrábí hodnoty, které by byly nutné k přežití lidstva. A zároveň většinou se nejedná o žádné nositele jakéhosi mravního poselství. Opět říkám, nejedná se o lidi nutně nemravné nebo pokleslé, jedná se o lidi především žádané. Proč? No protože naše společnost se chce bavit. A dokonce je ochotná si za to i zaplatit. Kdo si fenomén zábavy přirovnal k náboženství 21. století? Přečtěme si jeden citát. Obětní rituály jsou nahrazeny sportovními utkáními, při kterých nesoupeří nábožensky personifikované zlo a dobro, ale soupeří dva oddíly. Z nichž jeden je démonizován a druhý zboštěn. Zároveň ale vidíme, že zábava nepřichází proto, aby v člověku odstranila prázdnotu duše, naopak někdy prázdnotu vytváří. A tak paradoxně někdy mnozí současní lidé utrácí nejvíce peněz za prázdnotu duší. Já to ještě vysvětlím, nicméně položím jednu otázku, kterou takto formuloval náš známý ekonom Sedláček, který položil otázku, jak nasytit sytého. Pointa je v tom, že jako společnost netrpíme nedostatkem či hladem. Ale klademe si otázku, jak nasytit sytého. Jak obdarovat toho, kdo má všechno. Jak ošatit člověka, kterému přetéká šatník. Jak zabavit toho, kdo všechno viděl. Jak zabavit toho, kdo všechno zažil. Možná namítnete, že přeháním, že všechno ještě nemáte, že jste nebyli na cestě kolem světa, že vám šatník nepřetéká, že jste všechno neviděli a všechno nezažili. Určitě máte pravdu. Nicméně přesto asi budete souhlasit, že máte mnohem víc, než potřebujete. A že podobně jsou na tom i vaši přátelé a známí. Několikrát jsem slyšel povzdech rodičů, kteří mi říkali, já už nevím, co dát svému dítěti pod stromeček. Prostě se máme dobře a přesto nám něco chybí. A nejenom to, mnozí z nás dokonce pociťují určitou prázdnotu, nudu, úzkost, osamělost, stres a mnohé další negativní emoce. Proč? Přece život je na první pohled tak krásný. Přece máme 50 programů v televizi, můžeme se dívat na stovky stránek na webu. Je tolik možností, jak se rozptýlit. Proč tolik úzkosti, osamělosti, stresu? Jedna z nejčastěji opakovaných frází, kterou dnes slyším, zní nemám čas. Včera jsem volal jednomu kamarádovi s tím, že mi nezdvihl telefon a pak mi napsal SMSku, Davide, nemám čas. Mnozí z nás chronicky nestíhají. Náš život připomíná strunu od kytary nebo houslí, která se neustále natahuje a natahuje a natahuje, až jednou praskne. Když někdo řekne, mám čas, jsem spokojený, prožívám pokoj, pak vypadá, že skoro nepatří do tohoto světa, nebo že se fláká, jak může mít čas, to přece nejde. A tak zvyšujeme výkon, chceme více zažít, více vidět, více poznat, více stihnout, abychom nakonec konstatovali s knihou Kazatel, že oko se nenasytí viděním a ucho slyšením. V této souvislosti zmíním zkušenost s četbou autorů
takzvané filozofie existence nebo existencialismu. Stručně řečeno, v jejich spisech příliš optimismu nenajdete. Spíše se setkáte s pocity, jako je úzkost, opuštěnost, nesmyslnost a tak dále. Když pročítáte jejich díla, mám na mysli jména jako je Sartre, Camus a tak dále, tak potom byste spíše čekali, že je vytvořili lidé, kteří prožili Gulag, Osvětim, Terezín, druhou světovou válku nebo jiná pekla. Proč ale takto pesimistickou filozofii tvořili lidé, kteří se měli hmotně velmi dobře? Zřejmě proto, že buď oni sami, nebo společnost kolem nich prožívala jistou krizi. A byla to jiná krize než krize materiální. Prožívali krizi smyslu. Kdo si se v této souvislosti provokativně zeptal, k čemu je schopnost prodloužit lidský život, když mu neumíme dát smysl? Tak žijeme dneska 70-80 let, ale jako bychom si někdy nevěděli rady, co s životem. Vším tím, co jsem teďka popsal, jsem chtěl ukázat na důležitý fenomén, se kterým jako společnost bojujeme. Oním fenoménem je krize smyslu, kterou přebíjíme mnoha nejrůznějšími náhražkami. Když pozorně čteme Bibli, Boží slovo, potom je někdy až nápadně v uvozovkách neduchovní. Často se tam slaví svátky. Jeden den v týdnu mělo být volno, což již filozof Seneca vyčítal židům s tím, že prý promarní sedminu života. Celá jedna kniha Bible je věnována radosti z lásky a dokonce ze sexu. Ježíš proměňuje vodu ve víno a víno kvalitní, místo aby učinil opak, aby jim skřípl tipec a udělal z vína vodu. Ano, v písmu čteme o utrpení, ale zároveň o schopnosti žít a dokonce života moudře užívat. Jak to souvisí s tím, co jsem doposud řekl? Neprotiřečím si? Problém je někdy v tom, že nedokážeme rozpoznat, co je správné a co správné není. Jen málo která činnost je sama o sobě špatná. Špatné není chodit na fotbal, špatné není běhat, špatné není číst, špatné není v podstatě cokoliv, ale špatnou se činnost stane, když začne nahrazovat Pána Boha. Jak to poznám? Možná podle toho, jak reaguji, když se moje děti nedostanou na vysněnou školu. Když nejsem dostatečně oceněn. Jak reaguji na to, když mi něco nevyjde. Ukazatelem může být, zda v mém životě neexistuje nějaká závislost. Nebo možná, jestli dokážu odpočívat. Možná to poznám i podle toho, zda mám svobodu nezanedbatelnou část svého příjmu darovat na Boží dílo. Dalším ukazatelem může být i to, zda dokážu být sám, zda příliš často nepropadám pocitům nesmyslnosti a prázdnoty, zda mohu spolu s žalmistou vyznat, mně je v Boží přítomnosti dobře. To je možná dobrý text pro všechny workoholiky. Poslední otázkou by mohlo být, pro co vlastně v životě žiju? Zda neutíkám sám před sebou? Zda příliš často neprožívám ve svém životě pocit prázdnoty nebo nudy? Ano, vím, že na tyto věci se nesnadno odpovídá. O to více ale potřebuji nějakého blízkého člověka, který mi dokáže nastavit zrcadlo. I já sám někdy propadám určitým pocitům pesimismu, smutku, nesmyslnosti. A nebo naopak, přepracovanosti. Ano, přiznám se, že se mi někdy stává, že mě příliš naplňuje práce, služba, sport a mnoho dalších oblastí. A někdy si s tím úplně nevím rady. A tak se mi stalo v minulosti, že jsem prožil určitý zásadní zlom a to bylo, když jsem četl Augustína. Tento muž popisoval svoje obrácení a jeden z impulzů, na základě kterého se obrátil, byla tato otázka. Proč lidé, dle jeho slov lidé nevzdělaní, prožívají takovou radost z Boha a on se svojí vzdělaností je v koncích. Augustína to vedlo dál, až nakonec uvěřil. A já tady vůbec nechci hodnotit, kdo je vzdělaný a kdo není. V mém případě jsem si i vlivem Augustinovy zpovědi kladl otázku, proč já, v uvozovkách náboženský profesionál, jsem tedy kazatel, tak neprožívám větší radost z Bible. Proč prožívám větší radost, když mi vyjde nějaká kniha nebo z úspěšné akce, kterou jsem zorganizoval, než z Pána Boha? Proč lidé, kteří nejsou náboženskými profesionály, mnohokrát prožívají Boží blízkost a já nikoliv?
Několikrát jsem si navíc všiml, že když někdo v církevních kruzích, odkud jsem, což je církev bratrská, začal hovořit o boží lásce, moci, o prožívání Boha, byl podezříván z únikových emocí, charismatických manýrů a tak dále. Možná tito lidé nechtěně provokovali tím, že obnažovali to, co druhým, a třeba říci i mně, scházelo. Tyto a asi i další vlivy mě dost změnily. Dál se snažím využívat čas, dál usiluji o mnohé věci, dál s časem zápasím, nicméně si mnohokrát říkám, nikdy si z ničeho neudělej životní cíl. Proč? Protože řečeno s Augustínem, nepokojné je naše, tedy i moje srdce, dokud nespočine v tobě, myslí se v Pánu Bohu.

Zábava, nuda a smysl života, tak znělo téma dnešní biblické úvahy, o které uvažoval David Novák. Další zamyšlení tady bude zítra v 6 hodin 45 minut. Číst bude Martin Moldan, křesťan a starosti.

Celý svůj život budu zpívat Pánu, chválu tomu jedinému. S ním dokážu všechno, jestli mohu volat kameny, chci být ještě hlasitější. Z vrcholu hory budu volat o tvé slávě a moci. Ať svět nebo život přinese cokoliv, budu zpívat. Tak tohle byla chvála, která nám zanechává takový odkaz na rozhodnutí chválit Boha, a to za všech okolností. Text téhle písničky přímo oslavuje Boha za to, že je věrný, že je dobrý a plný milosti, a jeho autor se v ní ohlíží zpátky na svůj život a uvědomuje si, kolikrát ho Bůh podržel a vysvobodil z různých těžkostí. Tak si často říkám, kde bych byla, kdyby Boha nebylo, protože když se podívám zpětně na určité situace v mém životě, tak si říkám, jak je možné, že stále jsem tady a že stále i přes všechny ty moje chyby mě Bůh přijímá, podpírá, chrání a miluje. Protože lidi zklamou, můžou zklamat, i když jim věříme, ale Bůh nikdy, nikdy se nás nezřekne a ještě navíc pomůže, vysvobodí a přijme. Tak nás chci pozbudit k vděčnosti před Bohem, aby jsme mu děkovali a chválili ho neustále za všech okolností, protože je dobrý, milující a neskutečně trpělivý s námi se všemi a zaslouží si z naší strany úctu a projev vděčnosti.

Kromě toho, že dneska mají svátek všechny věry, tak se toho v minulosti 8. října odehrálo poměrně dost. Tak se pojďme podívat společně do kalendária. Roku 1990 vznikla Česká biblická společnost. Roku 1964 se narodila americká gospelová zpěvačka C.C. Winans, vlastním jménem Priscilla Winans Lye, držitelka mnoha cen Grammy. Z úmrtí zmíním několik jmen, například roku 1874 zemřel český básník, prozaik a publicista Vítězslav Hálek. Spolu s Janem Nerudou bývá označován za zakladatele moderní české poezie. Roku 1995 zemřel český spisovatel František Nepil, autor fejetonů a také řady scénářů a televizních pohádek plných laskavého a moudrého humoru. Vzpomeňme na Mátkou povídkové knihy Střevíce z Líčí, Dobré a ještě lepší Jitro či Malý atlas mého srdce.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

A s touhle písničkou jsme se dostali k 15. hodině 45. minutě, kdy na řadu přichází čtení z Bible. Luboš Veselý otevřel list Jakubův a jeho druhou kapitolu.

Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu, posaď se prosím sem, ale tomu chudákovi řeknete, někde si stoupni nebo si sedni na zem, co pak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři, co pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte. Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví písmo, miluj svého bližního jako sám sebe, dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl necizolož, řekl také nezabíjej. Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste. Ale nedáte jim, co potřebují k životu. K čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že Bůh je jeden. Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni a třesou se. Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je mrtvá? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění. Tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost. A byl označen za Božího přítele. Tak vidíte. Člověk je ospravedlňován díky skutkům a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutku ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

Z Bible pro 21. století četl druhou kapitolu listu Jakuba Luboš Veselý. I zítra v tomto čase list Jakubův znovu otevřeme.

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho čekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukášovo evangelium, 12. kapitola, 48. verš.

0: Ladíte Rádio 7, kterým vás i po 16. hodině provází Aneta Lofítková. Máme čtvrtek, 8. října, svátek má Věra a venku máme, teda alespoň tady v Brně, zhruba 20 stupňů. Tato hodinka nabídne za půl hodiny magazín, ale teď k vám posílám základy, které se budou zabývat otázkou, proč Kristus a ne někdo jiný.
1: Základy. Tento svět je plný nezodpovězených otázek. Každý obor, každé lidské odvětví má své otázky a lidé na ně hledají odpovědi. Stejně tak i víra v Boha má své otázky a my se snažíme spolu s vámi hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna z těchto otázek zní, proč Kristus a ne někdo jiný? Spokojným srdcem bych mohl odpovědět třeba toto. Nevím, proč Kristus a ne někdo jiný. Ale zpomalme trochu. Na co se vlastně ptáme? Co nás zajímá? Například, proč bych se o něho měl zajímat? Proč bych měl věřit tomu, co se o něm říká? Proč bych ho měl brát vážně? Nebo snad i respektovat to, o čem tady na zemi mluvil? Nebo ho snad dokonce uznat za svého Boha? Mám se před ním sklonit? Proč? Na tuhle otázku se dá podívat z mnoha úhlů pohledu a pokud nebudete chtít v upřímné pokoře poznat pravdu, vždy najdete mnoho argumentů, proč ne Ježíš Kristus. Když Ježíš před 2000 lety chodil po této zemi, tehdejší duchovní špičky ho striktně odmítali. Odmítali ho tak vehementně, že ho raději poslali na smrt, než aby si na tuto otázku odpověděli. Oni tu pokornou touhu po poznání pravdy ve svých srdcích neměli a proto řekli, tento Ježíš není Kristus. A tak to tu bude fungovat vždy, až do jeho návratu. V Matouši 5.8 můžeme číst, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Bůh se nedá vypočítat, ani jinak dokázat. Proto jsme nazváni věřícími. On sám tomu tak chtěl. On sám skryl svou tvář před tímto světem a dá se nalézt jen těm, kteří ho hledají s čistým a pokorným srdcem. Možná si teď říkáte, že jsem se uchýlil k jakýmsi náboženským frázím a pojmům proto, abych zamluvil srozumitelnou odpověď na otázku již dříve položenou. Pravda je ale to, že vám tu nepředkládám náboženské fráze, ale jedinou cestu k poznání a odpovědi právě na tuto otázku. Proč Kristus a ne někdo jiný? Asi byste čekali polemiku na téma, proč ne třeba Buddha nebo Krišna. Určitě bychom nalezli ještě další. Víte, Ježíš sám o sobě prohlásil, že je to on. A bylo mu to vyčítáno. Říkali mu, ty svědčíš sám o sobě a proto tvé svědectví není věrohodné. A v skutku bylo to odvážné tvrzení. Ale víte, co vám povím? Ježíš věděl, co říká a já mu to věřím. Proč? Nejen, že to už před 2000 lety dokázal svým zápasem v Getsemane, který dovršil smrtí na Golgotském kříži, ale hlavně to dokazuje denně v mém životě. Dokazuje to každodenní péčí o mě a moji rodinu, každodenní výchovou a napomínáním. Toho si obzvláště cením, jelikož tím dokazuje svou lásku ke mně. Když si připravuji tato slova, musím se přiznat, že se mi trochu rozmazává pohled na klávesnici počítače, jelikož se mi do očí hrnou slzy. On nás tolik miluje a to tušíme jen zlomek. Pro mne osobně otázka, proč Kristus a ne někdo jiný, dnes již ztratila smysl. Já vím, že Kristus a ne někdo jiný. Opět ale musím říci, že z kazatelny jsem se to nedozvěděl. Pouze vaše osobní zkušenost s ním samotným vás utvrdí v tom, že to nemůže být nikdo jiný. A není to těžké. Co k tomu potřebujete? Jak už jsem se zmínil před chvílí, potřebujete srdce, které bude ochotné pokorně přijmout vše, co mu bude zjeveno. A o tom nerozhoduje nikdo jiný, než každý z nás osobně. Pokud budou tyto podmínky naplněny, nic nebrání Bohu v tom, aby vám zjevil pravdu o svém synu. A věřte mi, že on touží potom to udělat. Tak, asi jste ode mne čekali mnoho teologických důkazů o jedinečnosti a prvenství Ježíše Krista. A opravdu, mohl jsem tento čas vyplnit proroctvími napsanými v Bibli moudrostí starého i nového zákona. Opomenul bych tím ale to nejdůležitější. Mám na mysli skutečnost, že pravdu o Božím synu může zjevit jen Bůh Otec. Toto si ponechal plně ve své moci. Ježíš se jednou zeptal svých učedníků, jak se můžeme dočíst v Matouši 16:13. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
0: Tohle bylo z dnešních základů všecko. Premiéra dalšího dílu se na vás těší v úterý v 9:30.

Ať mé srdce nezapomene, ať se mé srdce znovu vrátí k úžasu z krále, k blízkosti přítele. To jsou slova následující písně, jejíž refrén vyznává, jaký je Ježíš, že je krásný, úžasný, milosrdný a zázračný. Každý si můžeme přiřadit sám za sebe, jak Ježíše vnímáme my, jaký je a kým pro nás je a co pro mě osobně vlastně znamená. Pro mě Ježíš nesmírně soucitný a takový nedobytný hrad, úkryt, někdo, s kým se cítím v bezpečí. A sami si tady můžeme určit, co pro nás znamená, ale důležité je mít jistotu, že je mojím spasitelem. A tak bych si moc přála, aby každý, kdo teď poslouchá, nesl tento titul. Titul zachráněného člověka, který pozval Ježíše do svého srdce a tím se pro ně Ježíš stal nezbytnou součástí a prioritou.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ty jsi mýma očima, když nevidím, jsi hlasem, který skrze mne může mluvit, jsi mou silou, znělo v písni Needful Hands of kapely Jars of Clay. Nás čeká ještě jedna písnička a po ní už tady bude magazín.

0: Na Rádiu 7 právě začal říjnový magazín z Prahy. Dnes pro vás máme připraveny dva rozhovory. V tom prvním vás pozveme na 20. ročník modlitby za domov. Mluvit budeme o hostech přímo na 28. října, ale nabídneme i možnost uspořádat ve svém společenství lokální akci předcházející modlitbě za domov a povíme vám o letošní výtvarné soutěži. Ve druhém rozhovoru se dozvíte o kurzu Seminář Božího slova, kterého se můžete zúčastnit v církvi Církev živého Boha Archa Víry Hořovice v období od října do června. Přejeme příjemný poslech. Na státní svátek 28. října odpoledne připravuje Ekumenická rada církví České republiky takzvanou modlitbu za domov. Zpočátku 90-minutové přenosy, od roku 2020 už hodinové, si můžete přehrát na webu České televize. Na tento rok se přenos chystá také a nabízí se i možnost zúčastnit se této akce osobně. Jaké téma, hosty nebo doprovodný program můžete očekávat na letošním ročníku, se v následujícím rozhovoru dozvíme od Mariana Čopa, generálního sekretáře a tiskového mluvčího Ekumenické rady církví.
1: I letos připravujeme modlitbu za domov, je to už 20. ročník, jubilejní ročník a je to akce, která v církvích už poměrně dlouho rezonuje a doufám, že taky i ve společnosti, protože je vysílána i Českou televizí přímým přenosem.
0: Na kterém místě se letos uskuteční?
1: Už po několikáté budeme modlitbu za domov vysílat z kostela svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, je to vojenský kostel. A nějak jsme poslední čas našli tam útočiště v tomhletom kostele a přijde nám, že je to místo, které je dostupné a zároveň nacházíme tam vlastně taky takový duchovní domov, odkud můžeme vysílat.
0: Takže zdá se, že jste našli místo, kde jste zakotvili.
1: Tak určitě na nějakou dobu ano, i když musím říct, že v těch minulých ročnících jsme se snažili konání modlitby za domov posouvat na různé místa, protože domov je velice široký a chceme nabídnout třeba i tímhletím způsobem možnost poukázat, kde všude jsme a můžeme být doma.
0: Takže datum máme, začíná se v 15 hodin pro veřejnost, je potřeba, aby ta veřejnost, myslím, přišla dřív.
1: Jenom

0: Z technických důvodů kvůli přenosu České televize je potřeba přijít tak 15 minut dřív.
1: Takže ve 14.45 přijít. Co se bude dít od té 15. hodiny?
0: Od 15. hodiny začne slavnostní bohoslužba, kterou povedou předseda Ekumenické rady církvi Pavel Pokorný a předseda České biskupské konference Monsignor Josef Nuzík. Kázání nebo oslovení všech přítomných a diváků České televize má na starosti letos bratr biskup Wasserbauer, který nás osloví na téma Bůh s námi.
1: Kdo zajistí hudební doprovod?
0: Počas bohoslužby vždy máme hudební složku a letos to bude pěvecký sbor Ireny Šurmanové z Třince.
1: Během předchozích modliteb za domov tak byly promítány obrázky během toho přenosu. Chystají se i letos a jaké jsou podmínky pro to, aby ten obrázek se tam dostal?
0: V rámci modlitby za domov každý rok probíhá výtvarná soutěž pro děti, ale nejen děti. Prostě pro každého, kdo chce a má ten pocit, že je potřeba vyjádřit svůj vztah k domovu i takovým způsobem. Ta výtvarná soutěž probíhá vlastně už od teď na školách, ale jak jsem řekl, můžou se zapojit i farní sbory, církevní sbory, společenství, jednotlivé skupinky, které pracují s dětma nebo s mládeží a můžou nám poslat svůj výtvarný počin na adresu Ekumenické rady církvi Donská 370/5 Praha 10 a týden předem, před konáním samotné bohoslužby, bude vyhodnocení této soutěže a část z těch výtvarných díl, které dostaneme, budou zveřejněny a umístěny v kostele svatého Jana Nepomuckého v čase vysílání bohoslužby. A to znamená, že pan režisér zahrne promítání těchto výtvarných díl v rámci toho přenosu České televize.
1: Letošní téma bohoslužby je Bůh s námi. Má se to nějak zobrazit i v té soutěži?
0: Samozřejmě je to vítáno. Budeme moc rádi, když děti, mládež nebo i dospělí se zamyslí nad tím, co to pro ně znamená a že to nějakým způsobem stvární ve svém výtvarním díle. To téma jsme vybrali kvůli tomu, abychom zdůraznili, že člověk prožívá ve svém životě různé situace, stavy a můžou to být i situace, do kterých se dostane neočekávaně nebo nechtěně. A tehdy má člověk vždycky tendenci nějak myslet na to, že to, co se mu děje, není moc příjemné a jakoby zůstává sám. A chceme zdůraznit, že i tam je s námi Bůh i v těchto situacích. Nejen tehdy, kdy se cítíme dobře a jsme požehnaní a máme pocit, že všechno se daří, ale i v situacích, kde třeba člověk prožívá veliké trápení. Proto jsme letos pozvali k té bohoslužbě lidi, kteří slouží na místech, které vyžadují speciálně duchovní starostlivost. Třeba jsou to kaplani, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních nebo ve vězenství, v parlamentu České republiky a taky v armádě. A všude tam jsou lidé, kteří prožívají svoje životní příběhy a svědectví těch kaplanů nám má napovědět, že Pán Bůh je přítomen i na takových místech a je s námi skutečně ve všelijakých složitých situacích našeho života.
1: Takže kromě těch promluv a chval v podání toho pěveckého sboru, tak tam bude ještě možnost na sdílení tady s těmi bratry, kteří mají tuhle službu.
0: Počas bohoslužby je to spíš jejich svědectví o jejich službě v těch jednotlivých sekcích a oblastech, ale pak po bohoslužbě určitě bude možnost promluvit s nimi i osobně.
1: Ještě k té výtvarné soutěži. Jsou nějak stanovena kritéria, jaké výtvarné postupy lze použít, nebo jaký formát té práce, nebo případně práci se sochou, nebo s něčím, co se nedá promítnout na papír, je možné použít, a nebo je tohleto úplně volné?
0: Je to úplně volné, lze použít jakoukoliv techniku. Samozřejmě, když by to bylo 3D práce, tak tam je možná trošku problematičtější dostat to sem k nám, ale fantazii se meze nekladou. Když si autor vymyslí, že chce to nějakým zvláštním způsobem znázornit to téma, tak je to samozřejmě možné a budeme jen rádi za třeba možná něco, co doteď jsme neměli, protože většinou nám chodí výkresy, malby a podobné výtvarné dílka od dětí a mládeže. Ale samozřejmě mezi fantazií se nekladou.
1: Kdo bude hodnotit?
0: Hodnotit bude pan Ralf Mošt společně s kolektivem lidí, kteří pracují v komisi pro přípravu právě modlitby za domov.
1: Bude možné ta díla potom někdy po 28. říjnu někde vidět, že by tam byla nastálo nebo na dlouhou dobu umístěná jako výstavka?
0: Ano, chtěli bychom tyhle ty dílka nabídnout k tomu, aby je viděla širší možnost zájemců a budou umístěny v prostorách Církve bratrské v ulici Soukenické v Praze.
1: Když modlitba za domov před 20 lety začínala, tak ještě nebylo příliš mnoho doprovodných akcí. Teď už na vašich stránkách je výzva uspořádejte akci před modlitbou za domov. Nevím, jak stará je tahle tradice?
0: Ona ta tradice vlastně byla, myslím, že vždycky v každém ročníku nějak, ne vždycky zarezonovala ve společnosti a v církvích. A loni už jsme měli velmi pozitivní ohlasy od některých farních sborů a společenství, kde nám dali vědět, že taky organizují v rámci modlitby za domov společné setkání, modlitebné setkání nebo další akce, rozhovory, diskuse.
1: Takže v těch lokalitách nebo církevních společenstvích, kde lidé nebo vedoucí mají na srdci nějak se připojit, ale do Prahy jet nechtějí nebo nemohou, tak je možné zorganizovat nějaké setkání, které má modlitbě za domov předcházet třeba týden, dva týdny. Jaké jsou ty podmínky?
0: Je tam vlastně nabídka toho, že každý, kdo má zájem se připojit k téhleté akci modlitby za domov, může svoje podujetí zorganizovat mezi 14. až 28. říjnem a je to vlastně na tom místním společenství, jakou formu si zvolí, vybere a co by v rámci této akce chtěli zorganizovat. Pro nás by bylo prospěšné, kdybychom se pak dověděli, nebo i předem dověděli, že se tato akce koná a pak následně třeba nějaký zpětný pohled na to, jak to dopadlo a jaký to mělo ohlas. Tak to bychom byli rádi, kdyby jsme tyhle ty informace mohli dostat.
1: V minulých letech tak to byly akce typu modlitební setkání nebo beseda, diskuze, koncert. Co tam převažovalo?
0: Většinou to byly modlitebné setkání, ono se to vlastně odvíjí právě od samotného toho centrálního názvu modlitba za domov. Jak modlitba může být pestrá a různá, tak můžou být taky ty akce různé a pestré. K tomu taky vybízíme a samozřejmě neklademe taky meze toho, co ty místní společenství mají dělat, protože oni sami nejlépe vědí, kde, co a jak můžou zorganizovat. Takže proto je to úplně volné a proto nabízíme tu možnost připojit se podle potřeb místních společenství.
1: Když už tu akci pořádám nebo pořádáme, tak je možné nebo nutné použít nějaké místo nebo formát, jak vám to sdělit? Je něco předpřipraveno?
0: Ano, na webových stránkách Ekumenické rady církví máme jednak informace o tom, co všechno připravujeme my a zároveň je tam elektronický formulář, který je možné vyplnit a tímto formulářem nám sdělit ten zájem a záměr uspořádat nějakou akci i třeba pozvat. Můžete nám posílat taky svoje propagační materiály, abychom je zveřejnili prostřednictvím facebookové stránky Ekumenické rady církví a taky webové stránky Ekumenické rady církví.
1: A jaká je ta centrální stránka pro modlitbu za domov?
0: modlitbazadomov.cz.
1: O letošní modlitbě za domov, jejím doprovodném programu a výtvarné soutěži hovořil Marián Čop, generální sekretář a tiskový mluvčí Ekumenické rady církví.

0: Na Rádiu 7 posloucháte čtvrteční magazín, tentokrát z Prahy. Hořovice jsou po Berouně a Králově dvoře třetím nejlidnatějším městem v okrese Beroun. Nacházejí se poblíž dálnice D5, téměř přesně v půli cesty mezi Prahou a Plzní a podle rok staré statistiky zde žije přibližně 8100 obyvatel. Ze tří církví, které zde působí, je asi nejviditelnější církev živého boha Sbor Archa s pastory Kamilem a Marií Sukovskými. Čas od času se místní vedoucí domluví s jinými vedoucími a výsledkem pak může být podobná akce, jaká ve Sboru Archa Hořovice začne už za pár dní. V sobotu 24. října. Jedná se o 9-dílnou biblickou školu Seminář Božího slova s vyučujícími Danem a Dagmar Kolingerovými ze Sboru Archa víry v Příbrami. O další informace k této sérii jsme požádali jednoho z lektorů kurzu Víta Dana Kolingera.
1: Na konci října bychom se poprvé měli setkat v semináři Božího slova, což je vlastně taková forma biblické školy, která probíhá v sobotu jednou za měsíc. Je to několik hodin v takovém společenství, kde společně studujeme Bibli.
0: Jakým způsobem a v jaké struktuře budou ty jednotlivé soboty sestaveny?
1: Ten den rozdělujeme vždycky na dopoledne a odpoledne. Dopoledne začínáme v 9 hodin. Jsou takové dvě hlavní jakoby koleje vyučovací. Ta první je, že jdeme úplně od začátku Bible v knize Genesis, zabýváme se mnoha detaily a podrobnostmi. A ta druhá, to vyučuje moje žena, Dagmar Kolingerová, ta vyučuje krevní smlouvu, předmět krevní smlouvy. Zase hodně zeširoka, je tam prostor a čas na otázky, na odpovědi. Trochu je to takový jako interaktivní, takže se s manželkou střídáme.
0: Takže v rámci té jedné soboty tak se tahle ta témata budou vždycky nějak prolínat.
1: Ano, během toho roku většinou se dostaneme v Genesis do 22. kapitoly, která je určitým způsobem takovým vyvrcholením, a ten předmět krevní smlouvy se většinou víceméně probere během toho roku celý.
0: Takže to bude na 10 sobot během podzimu, zimy a jara?
1: Snažili jsme se většinou začít už v září, protože je to takový model, který opakujeme v různých sborech, na různých místech podle toho, kam jsme pozváni. Ale zrovna teda v letošním roce se to nepovedlo, protože září bylo příliš hektické, takže začínáme až v říjnu a těch setkání bude 9.
0: Kromě toho, že se bude postupovat zřejmě tím starým zákonem postupně po kapitolách nebo po tématech, tak jsou nějaká témata, která by byla nosná a která by přesahovala to pojetí od kapitoly ke kapitole nebo od verše k verši?
1: Určitě, protože věříme tomu, že nový zákon vlastně nám osvětluje starý zákon a zase naopak starý zákon osvětluje nový zákon a nelze od sebe oddělit a jakmile narazíme na nějaký základní biblický princip, tak nezůstáváme jenom ve starém zákoně, ale vlastně jdeme napříč celou Biblí a často právě v novém zákoně. Ale snažíme se postupovat opravdu verš po verši.
0: Pojďme to víc rozebrat.
1: Dobře, tak třeba jeden z takových biblických zákonů je zákon sedby a žně a ten vlastně se prolíná úplně celou Biblí od začátku až do konce a narazíme na něj už v prvních kapitolách knihy Bible a nejenom to, ale třeba systém oběti, jakým způsobem se trošku jako mění, ono samozřejmě novozákonní oběť je něco trochu jiného, ale ta podstata pořád tam zůstává, nebo téma krve třeba, nebo téma určitých postojů a podobně.
0: Bude tenhle výklad nějak denominačně ovlivněn, tedy různé církve dávají různé důrazy a jak to vlastně jste připravili vy?
1: Rozhodně tu historii, kterou člověk prošel a ten způsob, jakým Boží slovo studoval a tak dál, samozřejmě ho ovlivňovali autoři, kteří vidí věci trochu podobně. Takže samozřejmě, že nějakým způsobem se do toho promítá teologie naší církve. Ale na druhou stranu snažíme se to opravdu dělat naddenominačně. Není žádnou výjimkou, že do semináře Božího slova chodí křesťané, počínaje třeba katolickou církví, evangelickou a končí nějakými evangelikálními církvemi a celkem vždycky jsme byli ve shodě a nikdy jsme spolu neměli nějaký konflikt. Samozřejmě, že to vyžaduje možná ze strany některých takovou jako trochu toleranci. Nicméně všichni mě ubezpečovali, že to, co dostávají v semináři Božího slova, je pro ně natolik důležité a natolik zásadní, že i třeba drobné detaily, které vidí jinak, tak vlastně nejsou až tak důležité.
0: Z toho tak nějak vyplynulo, že vy dva manželé, že s tímhle seminářem jste už projeli hezkou řádku míst a že tahle ta témata učíte delší dobu.
1: Rozhodně je to tak a opravdu jsou to už desítky let. Měli jsme biblické školy v Roudnici nad Labem, v Jindřichově Hradci, v Teplicích, ve Frýdku Místku, v Příbrami, na mnoha místech. A nemusí to být záležitost třeba jenom jednoho roku, protože v případě, že místní autorita v té církvi usoudí, že je pro ní toto setkávání, tento model, že to je pro ten sbor přínosem, může trvat taková výuka nejen rok, ale třeba 2-3 roky podle potřeb toho místního sboru.
0: Čili, že se to roztáhne, těch 10 vyučování třeba, že je jednou za 3 měsíce, anebo že je to téma probrané nějak důkladněji nebo z více pohledů?
1: Zůstává ten model jednou za měsíc, ale dojdeme dál nejenom do poloviny knihy Genesis, ale projdeme třeba ještě i celou knihu Exodus a k tomu třeba přidáme nějaké části z knihy Daniel a podobně, nebo Izajáš. Takže pořád je co říci a věřím, že to na sebe tak jakoby navazuje pořád logicky. Ta jednotlivá témata se vlastně opakují pořád celou Biblí.
0: Před chvílí jsme mluvili o tom, že se těchto kurzů v minulosti zúčastnili lidé třeba i z katolické církve. Ta má úplně odlišnou teologii nežli církev živého Boha. Kteří lidé by se hlásit měli a kteří se tam už nenajdou? Kteří budou odcházet s pocitem, že tohle není pro ně ta domácí půda pro semináře?
1: To se opravdu dá těžko odhadnout, protože je pravda, že když nějaký bratr katolík přijde do toho semináře, tak už dopředu vlastně počítá s tím, že jde na protestantskou půdu a je jasné, že některá témata, která jsou důležitá pro katolíky, tam prostě nezazní. My v žádném případě nepostupujeme nějak arrogantně tím způsobem, že bychom řekli automaticky tohle to je špatně a tohle to je špatně. My se soustředíme na biblické principy, soustředíme se na Boží slovo a vlastně nějak nerozbíháme se do teologických témat těch jednotlivých církví, že ti to vidí tak a ti to vidí tak. To by se rozplynulo do takového bezbřehého usilování o nějaké hledání pravdy a tak dál. A to prostě musí mít někde hranice, jinak se zkrátka ty věci rozplyznou.
0: Jaké máte reakce nebo svědectví účastníků, kteří na tomhle semináři byli v uplynulých letech?
1: Velmi mě těší reakce pastorů a kazatelů, u nichž ve sboru seminář Božího slova probíhal a když říkají, že to zlepšilo atmosféru v jejich sboru, že to přineslo nové pohledy a takovou dobrou atmosféru, tak za to jsem opravdu nesmírně vděčný. Jeden náš absolvent, je to romský služebník, odešel do Irska tehdy v té vlně před pár lety, když hodně Romů odcházelo do Irska. A on tam také odešel, založil tam sbor a ten sbor velmi roste a je vidět takové požehnání na té jeho službě a dodneška komunikujeme spolu a dodneška on nějako ubezpečuje o tom, že ta biblická škola pro něj byla velmi důležitá. Tak to je třeba jedno ovoce, které můžeme vidět. A myslím si, že v neposlední řadě nejde jenom čistě o to učení, i když to je naprosto zásadní, ale jde i o vytváření vztahů a jde i o to obecenství. A myslím si, že je velmi příjemné, že vlastně vzniká obecenství i napříč některými církvemi a je to obecenství plné důvěry a takové vzájemnosti a z toho se také velmi těším a raduji.
0: Nejbližší cyklus jsme říkali, že začíná 24. října. Jak a kde se přihlásit, pokud se dopředu přihlašuje?
1: Může přijít člověk třeba až na poslední chvíli tam, ale samozřejmě je daleko lepší, abychom už byli do té doby v kontaktu, takže je možné nějakým způsobem se kontaktovat se mnou, anebo podle toho banneru, který obíhá na sociálních sítích, je tam jeden ze starších toho sboru v Hořovicích a je tam uvedený jeho telefon, také i můj, takže je ideální se nějakým způsobem přihlásit dopředu a domluvit se na všelakých praktických věcech, jak je to třeba s přestávkami, jak je to s obědem a podobné věci.
0: Je nějaké místo na internetu, nějaká webová stránka, kde o tomhle tématu, o těch seminářích se píše víc?
1: Pokud by někdo hledal nějaké informace a chtěl si to v klidu promyslet, doporučuji najít si webové stránky Církve živého Boha, který když si rozkliknete, tak každý jednotlivý sbor tam má nějaký odkaz a můžete kliknout na náš příbramský sbor a tam teda se dostanete k banneru. Případně můžete se podívat ke mně na Facebook, najdete mě snadno podle mého jména Vít Dan Kolinger, anebo taky Facebook naší církve.
0: A motivační slovo na závěr?
1: Všechno je a existuje díky Božímu slovu. Boží slovo je největší poklad, který máme. Boží slovo je život sám a zabývat se Božím slovem v téhleté době, kdy se na nás chrlí informace ze všech stran, upokojit svoje srdce a zaměřit se na Boží slovo a vlastně znovu prožívat ty věci, jako jsme třeba prožívali na začátku, když jsme se obrátili a prožívali jsme tu první lásku a tak dál. Je potřeba se stále znovu a znovu k Božímu slovu vracet. Je potřeba zajít na hlubinu, je potřeba vnímat z Božího slova opravdu jako jednak ty základní věci, ale potom i takové rozšířené pochopení každého jednotlivého principu, zaslíbení, prostě Božího slova. A na to je ideální náš seminář Božího slova. Zvu vás.
0: Víta Dana Kolingra ze sboru Archa víry Příbram. Doplním už jen informací, jak se dostat k telefonním číslům na pořadatele semináře Božího slova v Hořovicích. Plakát s termínem, adresou a kontakty najdete na facebookové stránce s názvem Církev živého Boha Hořovice. Říjnový magazín z Prahy končí. Chcete-li reagovat na pořad, který jste právě slyšeli, rádi se seznámíme s vašimi připomínkami, pokud nám je pošlete na adresu radio7@radio7.cz. A máte-li nějaké tipy na akce, které se připravují ve vašem okolí, případně je sami pořádáte, napište nám také. My informace o životě v církvích rádi předáme ostatním posluchačům. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Vilém Šedivý.

Tolik toho přinesl dnešní magazín z Prahy. Za chvilku je tady 17. hodina a s ní i kormidlo, na které zvou hlavně všechny děti. Moc vám všem děkuju za společný čas, věřím, že pokojný čas s Rádiem 7. Chci vám moc poděkovat i za vaši podporu, ať už modlitební, tak i tu finanční. Zkrátka děkuji, že vám rádio leží na srdci. Tak se s vámi rozloučím s přáním Božího požehnání, ať vás Pán Bůh vede po zbytek dnešního dne i při všem, čemu čelíte a co je před vámi. Brzy naslyšenou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Ahoj, teď začíná Kormidlo a to je pořad jen a jen pro vás. Ale ne, co to povídám, dospělí můžou přece taky poslouchat. A já, kormidelnice Petra, budu moc ráda, že nás bude na palubě tolik. Cože, na jaké palubě? No každý, kdo bude poslouchat s námi, se ocitne na palubě lodi, která pluje mořem pohádek, vyprávění, písniček a nápadů. A když si zavřete oči a nastražíte uši, třeba uslyšíte, jak nám to moře tady šumí.

0: tak mě napadá, co pořádně si pohrát a provětrat všechny hračky. No, ale teď mě ještě něco napadlo. Když už to tak budete provětrávat, ty hračky, tak co kdybyste si je zároveň taky uklidili? Pěkně vytřeli prach v poličkách, vyházeli starou plastelínu plnou drobků, knížkám narovnali oslí uši, panenkám vyprali šaty a všechna auta pořádně srovnali na poličce. Co? Co říkáte? No tak vidím, že se tváříte pěkně otráveně a že se vám do toho vůbec, ale vůbec nechce. Tak já vám něco prozradím. Já teda taky nerada uklízím a ze všeho nejmíň ráda umývám podlahu. No jo, ale kdybychom to nedělali, tak potom bychom měli doma za chvilku takovou špínu špiňucháckou, že by se tam nedalo vůbec bydlet. A tak dobře, já toho povídání o uklízení teda nechám a pustíme si dnešní pohádku, první dnešní pohádku, ale ještě se k tomu v průběhu kormidla vrátíme, protože dneska nás ve zvířecí školce čeká jedno zvířátko, které toho o práci dost ví. Věřte mi, ale nebudeme předbíhat. Je tady hliněný Adámek. Další část vyprávění o panáčkovi, který utekl z dílny sochaře, který ho vyrobil. Adámek se toulá světem a poznává zajímavé věci a lidi. V minulém díle se dostal do rodiny s dvěma malými dětmi. Tak poslouchejme, jak to bylo dál.
1: O hliněném Adámkovi. Rodina, v níž se ocitl Adámek, měla být na novém sídlišti. Dříve tam byla louka a středem louky protékal potůček, který se rozšiřoval do nevelkého rybníčku. Teď už z rybníčku zůstala jen zarostlá mokřina na okraji sídliště a v mokřině se zdržovaly žáby. Děti, ty žáby musíme zachránit, poněvadž za chvíli jejich rybníček docela vyschne, řekla dětem ve škole paní učitelka. Snažte se jich co nejvíce pochytat a přeneseme je do velikého rybníku za železniční tratí. Děti nadšeně souhlasili a hned odpoledne se některé vypravili na lov žab. Mezi nimi byl i chlapec z rodiny, kde pobýval hliněný Adámek. Lov nebyl snadný, jak si děti představovali. Žáby ve dne nekuňkali a tak dalo dost práce je objevit. Nakonec jich však děti přece jen několik chytili.
2: Podívej se, jaké má směšné břicho, ukazoval chlapec, když ulovili statného žabáka. Co kdybychom se mu do toho břicha podívali?
3: Chceš mu snad břicho rozpárat?
1: Pokárala ho jedna spolužačka.
2: Proč ne? Namítl jí chlapec. Nosím pořád sebou nůž.
1: A už vytahoval z kapsy starý zavírací nožík.
3: Ale to přece nemůžeš, namítala spolužačka. Vždyť bys tomu žabákovi způsobil strašnou bolest, nebo bys ho mohl docela zabít. Každého živého tvora bolí, když mu někdo ubližuje.
1: Snažila se hocha přesvědčit.
3: I tebe by to bolelo.
2: No tak dobře,
1: řekl chlapec a vrátil nožík zas do kapsy. Při večeři vyprávěl chlapec o tom, jak chtěl rozpárat žábě břicho a jak to nakonec neudělal. Adámek napjatě poslouchal.
4: To ses zachoval správně, pochválil hocha tatínek. Dnes mám z tebe radost. A pamatuj si, člověk i všichni ostatní tvorové mají život od Pána Boha a my nemáme právo život kazit a ničit ani druhým, ani sobě.
5: Pejsci, sloni, velryby, ptáci, žáby, žížaly, všichni, stejně jako my, život darem dostali.
1: Ve svém novém domově si Adámek oblíbil zvláště večery. Byla to doba, kdy se děti umyly a ležely už v postýlkách. Tehdy si k ním usedla maminka, pomodlila se s nimi a ještě jim pak vyprávěla nebo četla pohádku. Pokud zůstaly dveře mezi kuchyní a pokojem otevřené, slyšel pohádku i Adámek. Jednou vyprávěla maminka dětem tuhle pohádku. Žili byli kocourek a kočička a měli se moc rádi. Za čas se jim narodila tři koťátka. První bylo černé, druhé bílé a třetí trojbarevné. Kocourek a kočička měli co dělat, aby je uživili. Starali se ale o koťátka rádi. Byla to šťastná rodina.
4: Stalo se však, že se poblíž domu, kde žila kočičí rodina, začala objevovat mladá perská kočka. Měla žlutavé oči a kožíšek s dlouhou srstí. Kolem krku nosila hedvábnou mašli a drápky měla vždy pečlivě vyčištěné. Když se objevila v zahradě, zbíhali se ze všech stran mladí kocouři a naparovali se před ní a s obdivem mručeli do vousů. A perská kočka se kroutila a blýskala na ně očima. Jednoho dne se mezi kocoury objevil i tatínek od tří koťátek. A ku podivu, perská kočka začala právě na něho nejvíce házet očima a brzy mu popletla hlavu. Neuplynul ani týden a kočičí tatínek opustil svou rodinu a utekl s cizí kočkou. Domů se už nikdy nevrátil. Koťátka po tatínkovi dlouho teskněla a maminka byla moc smutná. Poněvadž to však byla statečná kočka, starala se o koťátka sama dál a vychovala z nich kočky, jak se patří.
3: To byla smutná pohádka,
4: prohlásila holčička, když maminka skončila.
2: Ale náš tatínek by určitě kvůli žádné fifleně od nás neodešel,
4: dodal chlapec. Lidé si mají být věrní, řekla maminka, a nemají si zahrávat s hříchem. Slovo hřích Adámek ještě nikdy předtím neslyšel, ale porozuměl, že je to něco nepěkného a umínil si, že on si s hříchem rozhodně zahrávat nebude. Nestačí si ruce umýt a mít čisté uši. Také špatné jednání špiní tělo, duši.

před písničkou a před pohádkou jsme si povídali o tom, kam se vydáme na prázdniny a nějak jsme se dostali až k uklízení. A víte, co přidává chuť do uklízení a vlastně do všeho, co děláme? Už jsme to slyšeli v písničce. Přece pochvala. Pochval a chválení není nikdy dost a potřebují ji malí i velcí. Tak vy, co se staráte o děti, tak vás chci povzbudit. Povzbudit ke chválení. A vy děti, vy se to taky můžete učit, pochválit třeba dobrý oběd. Tak a teď už se vydejme rovnou za Zuzkou do zvířecí školky, aby nám představila další zajímavé zvířátko. Jaké to bude? Hádejte. Kdo nám v létě chodí v noci na cukr? A kdo bydlí v lince nebo v kredenci? Kdo to je? Já vidím, že někteří zvedají nesmělé ruku. Vy chodíte v noci na cukr? Do cukřenky? A nebo ráno, když vaši ještě spí? Ale nebydlíte v kredenci, vidíte? Tak to nebudou děti. To budou mravenci.

0: Dobrý den, děti. Jsem ráda, že teď přišel ten správný čas, kdy vás mohu pozvat na další návštěvu do zvířecí školky. Tak se hezky zpříma postavte, rukou si přidržte čepici a pozor, už odlétáme. Přidržte si čepice a hop, už jsme ve zvířecí školce. Haló, je tu někdo? Děti, podívejte, tam vzadu už něco vidím. Je to nějaká velká hromada. Určitě tam bude schované nějaké zvířátko. Tak budeme blíže. Ale počkejte, moment, něco mě šimrá, lechtá, něco po mně leze. Teď mi to vlezlo pod tričko a hrozně to šimrá. Prosím tě, ať si kdokoliv tak vylez ven, prosím.
1: No jak myslíš, už lezu?
0: Jo, ahoj.
1: Ahoj, já jsem mravenec a jaké je tvoje ctěné jméno?
0: No, já jsem Zuzka a byla bych radši, kdyby si zvlezl na zem a přestal mě šimrat.
1: Pardon, už lezu.
0: Tak, ty bydlíš tady v té hromadě, mravenečku?
1: Ano, to je můj domov a moje obrovská rodina. Představují ti naše strážce, vojáky, stavitele, zásobovače, ošetřovatele, dvorní dámy a taky královnu.
0: Jejda, vás tedy je. To bych asi ani nespočítala. A jak jsi to říkal, vy máte královnu?
1: Ano, máme. Je moc důležitá a tak má kolem sebe i dvorní dámy, které ji střeží.
0: A vy někdy i bojujete, že máte strážníky a vojáky?
1: Každé mraveniště se musí hlídat před cizím nepřítelem. Strážci hlídají a když se třeba přiblíží cizí mravenec, dají zprávu vojákům a ti se postarají o to, aby se nedostal do mraveniště.
0: A co dělají ti zásobovači?
1: Ti zase hledají a dodávají potravu, abychom jí měli všude dost.
0: Hju, to je jako u nás lidi. Někteří pěstují obilí, jiní z něj udělají mouku a další v pekárně pečou dobré rohlíčky. A my si je můžeme potom obstarat a máme co jíst. Tak u vás je to taky podobně rozdělené. A víte, co kdo má dělat?
1: No ano, to každý ví, co má dělat a tak to dobře funguje.
0: A máte taky školky nebo školy?
1: No, už jsem říkal, že máme ošetřovatele a ti se starají o ty nejmenší. Dbají na to, aby měli všechno, co potřebují a byli v těch nejlepších komůrkách, kde je hezky teploučko. Těch ošetřovatelů je asi v našem mraveništi nejvíce.
0: To je hezké. U nás lidi se kromě rodičů starají o nejmenší třeba zdravotní sestřičky anebo učitelé.
1: Každý je v mraveništi moc důležitý, i když děláme různou práci. Pomáháme si a potřebujeme se a jsme dobří kamarádi, i když každý z nás umí něco jiného.
2: Někdo má rád honičky.

0: A jak vypadá to mraveniště uvnitř?
1: V zemi pod mraveništěm je hlavní komora a z té vedou chodbičky do dalších sousedních komůrek.
0: A z čeho je to vaše mraveniště vlastně postavené?
1: Z jehličí, z malých větviček, lístečků a suché trávy.
0: Promiň, ale jste tak malý, že i jehličí je přece větší než vy. A taková malá větvička nebo lísteček, unesete to?
1: No představ si, Bůh nám dal velkou sílu, i když jsme malí. Uneseme to všechno, co ke stavbě mraveniště potřebujeme. To zase promiň ty, to vy lidé, i když jste velcí ve srovnání s námi, tolik neunesete.
0: To je pravda. Já i když mám nést něco menšího, než jsem já, tak mě to dá zabrat a bolí mě ruce i nohy. To je, jako bych třeba já měla unést celý strom, který je větší než moje tělo. To vy jste opravdu silnější.
1: Děkuji. Jsem rád, že to zvládáme. Na tom záleží náš život, aby naše mraveniště bylo dobře postaveno, aby odolalo vodě i větru a mělo dost tepla ze sluníčka.
0: Poslouchej, a to jste si to velké mraveniště, které mi sahá až po kolena, postavili opravdu celé sami? Takhle bez strojů, bez bagrů a jeřábů?
1: Já vím, ty vaše domy se staví za pomocí těch vašich strojů, ale my to děláme opravdu sami. Nosíme to postupně a skládáme a opravujeme stěny, aby dobře držely.
0: To se pěkně nadřete. To musíte dobře pracovat.
1: To ano, každý musí pracovat. Každý má už od narození svůj úkol a ten musí plnit, na tom záleží životy nás všech. Vzájemně si pomáháme a sloužíme a každý dělá to, na co byl stvořen. Tu práci, kterou umí, tak poctivě celý den dělá.
0: To je o vás známé, že jste pilní. I v Biblii je to napsané, že lidé se od vás mají učit. Poslouchej, už jsi to někdy slyšel? Bůh lidem píše, jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
1: O, to je nám ctí, vy se máte od nás učit píly. No, počkej, ale kdo je to lenoch?
0: Ty to nevíš?
1: Promiň, ale nevím, to u nás nikoho takového nemáme.
0: No, to je dobře. Víš, lenoch je ten, kdo nedělá práci, kterou má a vymlouvá se na něco jiného a nejradši dělá jen to, co ho baví a co chce a ne, co je potřeba.
1: No to je hrůza. To potom se může něco stát. Kdyby třeba strážce byl lenoch, tak přijde nepřítel a může být zle. Nebo kdyby stavitelé neopravili zeď, tak by mohla po čase spadnout a zabít mravenečky. A bez práce zásobovačů bychom byli zanedlouho hladem? A co teprve ošetřovatelé, kdyby byli líní, tak nám umřou naše děti? To by byla hrůza, jak tak můžete žít?
0: No, to víš, to je hrozné. Když někdo z dětí nebo i dospělých je lenoch a nedělá svoji práci dobře, tak se opravdu může stát neštěstí. No, když si děti neuklidí hračky, může třeba omylem na ně někdo stoupnout a rozbit nejen hračku, ale i vlastní nohu. Nebo když někdo je líný udržovat čistotu, může snadněji onemocnět. A nebo když nechce pomoci někomu, kdo to potřebuje, ten druhý má potom moc práce a může být pak nervózní. A není už tolik veselo.
1: To ve vlastním mraveništi, tedy u vás v domě, tam vy bydlíte, že jo? To by se mělo pomáhat a pracovat, to je důležité.
0: To ano. Já znám rodiny, kde pracuje jenom tatínek a maminka. A ti jsou potom moc unavení. A už jim nezbude síla na legrace a úsměv pro děti a ty se diví, proč to tak je. Kdyby mamince a tatínkovi pomáhali a poslouchali je, bylo by doma více veselo.
1: No to je jasná věc. Ten, kdo je lenoch, ať se nediví. Takový lenoch ubližuje nejen druhým, ale nejvíce ubližuje vlastně sám sobě.

0: Zuzko, píše se ještě něco v Bibli o té práci?
1: To víš, že ano. A dokonce je tam napsáno, že máme dělat dobře práci nejen kvůli lidem, ale hlavně kvůli Pánu Bohu. Dáváme tím najevo, že ho máme rádi. Tak poslouchej. Cokoliv děláte, dělejte upřímně. Jakoby to nebylo lidem, ale Pánu.
0: Takže pozor, kdo pracuje, má si představit, že nepracuje jen pro lidi, ale jakoby to dělal Pánu Bohu? A to je něco. Vždyť dělat radost velikému a dobrému Bohu je to nejlepší.
1: Představ si to, mravenečku. Jakože mě maminka poprosí, abych jí přinesla pití.
0: No, já tomu rozumím. A když jí to doneseš, je to, jako bys to donesla samotnému Pánu Bohu.
1: No, to je něco. My jsme vlastně takoví dvořané největšímu a nejlepšímu králi. Pánu Bohu. To je radost sloužit na takovém dvoře. Vždyť u Boha je radost, láska, pokoj. On je dobrý, pro něho se dobře pracuje.
0: Ano, to ano.

0: Ale on sám Bůh taky pracuje, nebo jen sedí a nechá si sloužit?
1: No to víš, že pracuje. A nejvíc. Vždyť když všechno stvořil, to bylo něco. My stěží si sami něco vyrobíme. A on celou přírodu.
0: No jo, to nás a vás musel dobře vymyslet a udělat, aby to fungovalo. A udělal to náramně. Já jsem spokojený.
1: Já taky. Jenže my lidé jsme si mysleli, že bez něho to taky půjde. A tím, že Pána Boha neposloucháme a nevěříme mu, si naděláme spoustu potíží.
0: No jo, to potom bez Pána Boha to už není tak super.
1: Potom ho prosíme o pomoc a odpuštění.
0: A on je tak dobrý, že vás vyslýchá a pomáhá vám, že je to tak?
1: To ano. Ale víš ty, kolik je lidí na světě?
0: No moc. Já myslím, že je to mnohem víc než nás mravenců v tom mraveništi.
1: Ano, máš pravdu. A Bůh posílá slunce i déšť na všechny. A všechny nás zná a chce nám pomáhat.
0: To je práce s tolika lidmi.
1: To ano. On pracuje daleko víc a má složitější úkoly než my lidé a děti i mravenci dohromady.
0: A proč to vlastně Bůh dělá takovou dřinu?
1: V Biblii je napsané, že nás má rád a proto to dělá.
0: Je, to je krásné. Jen tak, že mu na vás záleží?
1: Je to moc hezké. Já bych mu chtěla být podobná.
0: To by bylo pěkné, kdyby si lidé pomáhali a pracovali dobře ne pro vlastní zisk, že toho sami budou mít nejvíce, ale pro druhé, že je mají rádi. A taky, že mají rádi třeba i Pána Boha.
1: Třeba nás poslouchají některé děti a budou teď více doma a ve školce poslouchat a pracovat.
0: Haló, děti, já vám přeji, ať se vám to daří. A jestli budete chtít, přijďte se někdy na mě podívat. Najdete mě třeba v lese a já vám ukážu, jak pořád pracuju a něco zháním a obstarávám, aby nám všem v mraveništi bylo dobře.
1: A odpočíváte taky někdy?
0: Ano, máme určitý čas na odpočinek, abychom zase nabrali sílu do další práce.
1: No, to je dobře. Odpočinout si, co je potřeba, a pak zase pracovat. I Bůh přece odpočíval. 6 dní tvořil celý svět, rostliny, zvířata a lidi, a 7. den odpočinul. Tak my taky máme přiměřeně odpočívat a pracovat.

0: Mravenečku, mravenečku, můžeš si s námi ještě povídat?
1: Už ne, už nemůžu, musím už jít pracovat.
0: Ale děkujeme, že jsi nám pomohl se od tebe učit být pilní.
1: Rádo se stalo, tak si to hned vyzkoušejte a pěkně pomáhejte a poslouchejte.
0: Tak děkujeme. Ono, poslouchat je vlastně velká práce. Tak ahoj.
1: Ahoj, hej.

0: Tak mravenci už nám usnuli, ale vy, děti, neusínejte. Naše kormidlo ještě není u konce. Pojďte poprosit spolu se mnou našeho nebeského tatínka. Ano, tak můžeme opravdu Pánu Bohu říkat. Pojďme ho poprosit, aby nám s tou pilností a poslušností pomohl. Ano? Třeba takhle. Můj nebeský tatínku, chci být pilná a poslušná jako mravenci. Prosím, pomoz mi, abych to dokázala. A kluci můžou zase takhle. Můj nebeský tatínku, chci být pilný a poslušný jako mravenci. Prosím tě, pomoz mi, abych to dokázal. Když chodíme v létě s dětmi na výlety do lesa a objevíme nějaké mraveniště, stoupneme si dostatečně daleko, aby nám nevlezli do kalhot a jen se díváme a díváme. Mravenci běhají po vydupaných cestičkách a ti velcí černí jsou krásní a vypadají jako chodící zrnka ostružin. A všimli jste si někdy, že jedna strana mraveniště je delší a méně prudká a ta druhá zase strmější? A víte proč? Tam, co svítí sluníčko, na jižní straně je ten mírnější kopeček, aby se všechny kukličky i mravenčí pokojíčky mohly hezky prohřívat. A ta druhá strana, ta je severní, ta, odkud fouká vítr, tak ta je prudší, aby lépe odolala zimě a větru. Je to dobře zařízeno, vidíte? Pán Bůh to tak mravence naučil a oni to tak dělají už od nepaměti. A zkoušeli jste se někdy vydat po mravenčích cestičkách? Znám jednu holčičku, jmenuje se Kateřina. A vy ji možná znáte taky z našeho večerního kanafásku. A my si teď spolu znovu pustíme pohádku, která se jmenuje Mravenčí cesta. Protože cesta, to je nitka, co od města k městu běží, lidi k sobě váže a přece ji nikdo do klubíčka smotat nedokáže. Mravenčí cesta. Kateřina měla trojí mravence. Vzteklé, zrzavé, kteří bydleli hned za plotem. Malé černé, kteří mluvili tak tiše, že si je musela dávat až k uchu, když jim chtěla rozumět. Těm nosila cukr. A pak ohromné černé lesní, kteří vypadali jako chodící zrnka ostružin. Ty měla nejraději. Tihle velcí mravenci měli po lese dlouhatánské cesty. Od dříví k dubu, od dubu k pasece, od paseky do modřínů, od modřínů k lesní školce, od školky ke krmelci a od krmelce Bůh ví kam. Kateřina byla zvědavá, kam ta cesta ještě vede. Chtěla to vypátrat. A tak si jednou chytila takového mladého mravence. Poslyš, kam vede ta vaše cesta?
1: To se nesmí říkat, řekl mravenec.
0: Kdo to řekl?
1: To se nesmí říkat, řekl zase mravenec.
0: A proč ne?
1: To se nesmí říkat.
0: Co pak ty na všecko jenom řekneš, že se to nesmí říkat? Divila se holčička. Mravenec sklopil oči. Řekneš taky někdy něco jiného?
1: To se nesmí říkat, zašeptal mravenec.
0: Kateřina pokrčila rameny a dala ho zase na trávu.
2: Však já si to najdu sama, myslela si.
0: Cesta bude asi dlouhá.
2: Musí se to říct mámě.
0: Kateřina velice dbala na svou maminku. Byla to ohleduplná holčička. Přiběhla domů. Maminka zrovna něco četla v kuchařské knize.
3: Mami, prosím tě, já bych šla do lesa.
4: Do večeře doma, řekla máma a četla dál.
0: Kateřina poskočila na jedné noze a byla ta tam. Mravenčí cesta začínala blízko dříví u ohromné kupy jehličí, která patřila mravencům.
2: Do té kupy dával táta nové parůžky, když je chtěl mít pěkně očištěné. Mravenci mu je obírali do běla. A vzhůru k dubu, na paseku, do modřínu, ke školce a už byla holčička u krmelce. Okolo krmelce bylo přítmí. Táta ho dal schválně postavit pod nejhustšími stromy, aby se tam zvěř nebála chodit. Tak a dál. Mravenčí cesta teď vedla do houštiny. Kateřina musela lézt po kolenou a jehličí se jí zapichovala do punčoch. To nevadí, řekla si, to se potom vyndá. Už byla daleko od domova. Jak je ta cestička pěkně vymetená. Škoda, že nejsem malá jako mravenec. To by se mi po ní šlapalo. Ale nebyla jako mravenec. Musela opatrně přeskakovat a zhýbat se a podlézat větve. Do mravenčí cesty se přitom nesmělo šlápnout. Vždyť jim to muselo dát strašnou práci, než ji těma svýma nožičkama vymetli a vydupali. Holčička už byla pěkně unavená. Natáhla se do mechu a trošku odpočívala. Což kdyby tak, myslela si, což kdyby tak chodil nějaký obr a hledal, kam vedou zase naše lidské silnice. Taky by se mu asi líbily. A jestli pak by mě tu viděl? A což kdyby byl ještě 100krát větší obr, proti kterému by ten první obr byl jako mravenec? A což kdyby byl ještě a ještě větší obr, a což kdyby nad ním byl ještě větší obr, tak snad ten by celou zeměkouli dal do kapsy u kabátu. A což kdyby ten obr se zeměkoulí v kapse byl jako nic proti ještě většímu obru? Kateřina spala a spala. A co ji probudilo? Lovka ji ťukla nosem do tváře. Holčička se posadila a objala pejska oběma rukama. Už se šeřilo. Mravenčí cestu už nebylo vidět. Honem, Lovko, honem čuchej cestu, ať jsme do večeře doma. Já jsem to slíbila mámě. Já najednou nevím, Lovko, jestli jsem strašně malá nebo strašně velká, ale to je jedno, teď jsem se totiž úplně ztratila. To je dobře, že jsi přišla. Tak prosím tě, dělej, ať jsme včas doma. A Lovka se činila. A když pak u večeře Kateřina vyprávěla, že hledala konec mravenčí cesty, řekl táta. Má děvenko, tam bys nedojela ani na koni.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti a já mám pro vás další hádanku. Pod mezí bydlí v trávě a na housle písničky hraje. Když nehraje, housle ladí, broučkového mají rádi. Kdo to je? Ano, správně, je to cvrček. Písmenko, které si v dnešních hýbankách pro pusinku procvičíme, najdete na začátku slova cvrček a úplně na konci slova mravenec. Tohle písmeno vypadá jako měsíček, když na obloze couvá, a taky třeba jako srp nebo kulatý rohlík. Je to písmenko C. A tak zdravím a mávám všem dětem, jejichž jméno začíná na písmenko C. No ne, zamávejte mi, já vám z paluby taky mávám. Mávám všem Cyrilům, Cecilkám a Celestínům, Ctiradům a Ctiborům. A jak řekneme písmenko C, tak zoubky malininko od sebe, odrazíme se od nich jazyčkem a už je tu C a můžeme říkat slova jako citron, celer a cibule, cestování, cukr, cirkus, cihla, cymbál anebo cvrček. A víte, že jsou takové jazyky, kde se některá slova napíšou s písmenkem C, ale to písmenko se pak přečte jako K? No a tak třeba jméno Klaudie se napíše jako Claudie. Je to tak třeba v angličtině a vy, co už se anglicky učíte, to určitě víte. Možná ale nevíte, že se s touhle výměnou dá zažít docela legrace. Schválně, až pojedete někde na dlouhou cestu nebo třeba budete čekat u doktora, si můžete zahrát hru, kdy vyměňujete ve slovech C a K. A uvidíte, co pak vznikne. Když vyměníte písmenka C a K třeba ve slově zacvičí, tak co pak vznikne? No správně, slovo zakvičí. A můžete pak třeba říct doma: o, tak se dneska moc těším na hodinu tělocviku, určitě si tam dneska pořádně zakvičím. Tak to jsem teda zvědavá, co vám na to řeknou. Ale konec rošťáren. A teď už mám pro vás říkanku hýbanku, kterou si procvičíme písmenko C. Co to cinká? Co to zvoní? Přijel cirkus, lvi a sloni. Dětem z celé ulice předcvičují opice. Jen Lucinku baculatou přitahuje plácek s vatou. Než principál zacinká, cukrová je nejen vata, ale taky Lucinka. Tak to byla říkanka o baculaté Lucince. A tak mě napadá, jestli máte kolem sebe taky někoho baculatějšího. Máte? A víte, co jsem slyšela? Že některé děti se baculatým kamarádům smějí. No věřili byste tomu? Ale některé děti za to opravdu nemůžou, že mají nějaké to kilo navíc. Jsou třeba nějak nemocní a berou léky, po kterých se přibírá na váze. Ale je pravda, že jsou i lidé, i děti, co mají tak moc rádi cukr a všechno sladké, že ho jí pořád a dokola a pak si za tu svou baculatost opravdu můžou tak trošku sami. A ještě navíc mají třeba zkažené zoubky. Tak vidíte, máme tady další slovo na C. Cukr. A taky víme, že se co? Nikomu takovému baculatému smát nebudeme. Víte, že ne? Jo, a víte taky, co pomáhá proti baculatosti? No přece cvičení, cvičení na C. Jízda na kole, plavání, běhání a skákání. Tak víte co? Nechte teď odpočinout ouška a pojďme se u písničky protáhnout.

0: budou z brusu nový, fajnový!
1: Tak co, protáhli jste se, moji milí námořníci? A co takhle teď něco slupnout? A víte, co pro nás dneska náš lodní kuchtík nachystal? Nachystal nám říkanku, ve které se ukrývá nejen spousta písmenek C, ale taky naše dnešní kuchařská rada. Teta Cilka v kaplici má u pece lavici. U lavice lednici, nad lednicí polici a na ní cedník, pánvice, táci, hrnce a poklice. Teta Lenka tetě Cilce dělá vejce na cibulce. Co nechali Alici? Umazanou pánvici. Tak co, už jste někdy zkoušeli dělat vejce na cibulce? To je jednoduché, rychlé a dobré. Tak se to naučíme. Budete potřebovat malou cibuli, kterou oloupete, dvě syrová vajíčka, která si rozklepnete do hrnečku, plátek másla, špetku soli a pažitku. No a samozřejmě pánvici a vařečku a taky ještě někoho, kdo dá pozor, abyste se nepopálili. Tak cibulku nakrájíte pěkně na drobno. Pozor, štípe trochu do očí, tak se nepolekejte. Na pánvičku potom dáte plátek másla, na to cibuličku. Samozřejmě pod tím musíte zapálit sporák. A za chviličku na to všechno vylijete z hrnku vajíčka. No a pak už jen mícháte a mícháte, trošku to osolíte, posypete pažitkou a je to hotové. A když si k tomu dáte ještě čerstvý chleba, to je pochoutka. A určitě po sobě nenecháme tu umazanou pánvici, tak jako se to stalo kuchařkám v naší říkance. A já už úplně slyším ty pochvaly, které si za takové vaření a uklízení zasloužíte. Víte, co si děti dneska vyrobíme? Teď mě napadl báječný nápad. Uděláme si mravenečka z korálků. Potřebujete na to velké a menší lesklé korálky, nějaký tenký drátek a můžeme začít. Nejprve tělíčko. Z velkých korálků uděláme hlavu a zadeček a z těch malých tělo. Pak připojíme drátek jako nožičky a navlečeme na ně ty nejmenší korálky, co najdeme. A kolem krku můžeme uvázat mašličku a máme rovnou fardu mravence. Zkusíte to? Takové navlékání korálek je na trénování pilnosti moc dobrá věc. A když vás to ještě k tomu bude bavit, tak to bude úplně super. Dneska se nám na palubě naší pohádkové lodi sešla spousta malých zvířátek, která normálně žijí spíš na louce, vidíte? Mravenci, broučci, luční koníci, cvrček. A některé z nich můžeme nejen vidět, ale dokonce i slyšet. Když třou křídly nebo nohama o sebe, vydává to zvuk. Doopravdy tihle broučci nehrají na žádné opravdické nástroje jako my lidé, ale stejně je to pěkná muzika. A co vy, děti? Máte doma nějaký hudební nástroj, na který se učíte hrát? Ano? A na co? Na klavír? Na flétnu? Na kytaru? Nebo na housle? A vy, co na něco hrajete, tak asi už víte, že kdo chce být dobrým hudebníkem, měl by pořádně a často... Co? No? No cvičit. Jo, jo. A jsme zase u toho. Zase u cvičení a u pilnosti. Jako ti mravenci. No já vím, je to někdy trochu otrava to cvičení, ale stojí to za to. Když to vybojujete a zvyknete si na to, půjde vám to čím dál líp a bude vás to těšit a bavit a ty okolo taky. A pak můžete dát dohromady třeba kapelu, nebo se stát hráčem v orchestru, anebo hrát ostatním jen tak pro radost. A i kdyby vás nikdo neposlouchal, víte, že někdo vás slyší vždycky? Ano, je to Pán Bůh. Představte si, že muzikou se dá Pán Bůh chválit. Málo co mu můžeme dát, ale když mu hrajeme a zpíváme a používáme tak dar, který do nás vložil, má z toho velkou radost. Opravdu.

Naše kormidlo, naše pohádková plavba je pro dnešek u konce. Dojeli jsme bezpečně do cíle a to je dobře, protože kormidlo nám přece pomáhá udržovat správný směr, abychom dojeli do cíle. A vy můžete posílat do kormidla svoje obrázky. A že nevíte, co máte malovat, no to vám hned řeknu. Ale vy už to určitě víte. Přece louku. Louku, na které by mohlo být mraveniště, mravenci, luční koníci a cvrček. Od mikrofonu se loučí a zase u příštího kormidla na palubě se těší vaše Petra. Ahoj.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Pěkný večer. Bylo 18 hodin, máme čtvrtek 8. října a od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a dalším programem bude provázet Daniel Zeman. Nejprve, jako obvykle, předáme slovu pastorovi Jiřímu Zdráhalovi, který je tu s dalším dílem svého krátkého biblického průvodce Bible Guide.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Joel, 2. kapitola. V této kapitole prorok předpovídá Hospodinův den, který je zhoubou od všemohoucího. Tento den přinese hlad a také nepřátelskou armádu, o té čteme. Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste. Všichni obyvatelé země ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den. Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem. Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky už nebude žádná podobná. Popis této armády je téměř nadpřirozený. Pálí vše před sebou i za sebou, pohybuje se v dokonalé formaci, létá nad pohořími, obnovuje rychle své řady a dokáže vniknout, kam chce. Čteme. Před nimi zžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi spustošená pustina. Uniknout není kam. Na pohled se podobají koním, řítí se vpřed jak ořivá leční, rachotí jako jízda z vozy, skáčou před horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby, směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Popis této až nelidsky děsivé armády možná pozornému čtenáři Bible připomene zvláštní armádu z knihy Zjevení. Jan viděl armádu podivných kobylek, o té čteme. Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měli vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měli pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Jestli se ale jedná o stejnou armádu, to nevíme. Předpovězený Hospodinův den bude také doba, kdy se slunce a měsíc zatmí. Před nimi země třese se, i samo nebe se musí chvět, slunce i měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Podobný popis Hospodinova dne nalezneme také ve 13. kapitole knihy Izajáš. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela spustošil a vyhladil z ní hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit. Slunce se zatmí už od svítání a měsíc nevydá svůj svit. A tak mluvil o událostech spojených s jeho druhým příchodem i Ježíš. Hned po soužení o něch dnů slunce zatmí se a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Joel ale píše, že svou připravenou armádu má také Bůh. Hospodin sám pak burácí v čele své armády. Jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, v skutku hrozný je Hospodinův den, kdo jej může snést? Lidé jsou pak tváří v tvář těmto pohromám Hospodinova dne vyzváni k pokání a obrácení se k Bohu. Proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým. s postem, pláčem a truchlením. Roztrhněte svá srdce a ne pláště své. Když to udělají, tak je zbaví nejen hladu, ale i nepřátelské armády. Hospodin svému lidu odpoví, hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti. Severní vojsko od vás vyženo. Když Izrael pozná svého Boha, tak se naplní Abrahamovo zaslíbení o Bohu a jeho lidu. O tom zde Joel píše. Můj lid už navěky nedojde potupy. A tehdy poznáte, že já jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem já, Hospodin a žádný jiný není. Můj lid už navěky nedojde potupy. Výrazy armáda, jaká už navěky nebude, a můj lid už navěky nedojde potupy, ukazují na to, že prorok zde mluví o posledních časech, které teprve přijdou. Pravděpodobně je to popis toho, co apoštol Pavel popsal jako spasení celého Izraele.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádio 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Po písničce si pak představíme další večerní pořady Rádia 7 pro čtvrtek 8. října.

Posloucháte Rádio 7, před námi je blok večerních pořadů pro čtvrtek 8. října. A jaké budou? O své zkušenosti s Božím působením skrze Ducha Svatého a o tom, jak Bůh jedná v životě Petra Plaňanského, pastora křesťanského společenství v Nymburku, uslyšíte ve druhém díle pořadu Dary z rukou mistra o 6:30. Nebude chybět úvodní zamyšlení Jiřiny Džiny Čunkové a anketa, ve které uslyšíte také Lucii, Štěpána a Lídu. Ve 7:45 to bude čas pro houpací křeslo. To je název dnešního večerního vyprávění pro děti. V Kanafásku potřetí otevřeme knížku Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. To spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou součástí našeho úspěchu. Jak vést dobře sám sebe, abych měl dost sil a prostoru vést druhé, o tom mluví Vojta Barot s Lucií Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých. Přidat se můžete ve 7:45. Bůh vytvořil Adamovi pomoc jemu rovnou a novému páru dal hned do začátku pravidla pro manželství. I do něj však brzy zasáhne nebezpečí, které v zahradě Eden číhá na vhodnou příležitost všechno zničit. Do příběhů knihy Genesis vás v pořadu Světem Bible pozve výklad teologa Johna Vernona McGeeho ve 20 hodin a 15 minut. Duchovní svět je stejně tak reálný jako ten viditelný kolem nás. Ne vždycky si ale uvědomujeme, co naše neopatrné jednání může způsobit a jaký přesah pak mají následky do toho světa fyzického. Nejen o okultismu, jakožto nauce o tom utajeném a skrytém, bude mluvit v pořadu Klíčové slovo Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a vedoucí odboru pro vzdělávání. Poslouchejte v 9 večer. Ve čtení na pokračování od 10:45 pak opět otevřeme knihu Manželů dolejších Plavčík Žán. Žán svou vírou v Boha ovlivnil celou posádku na lodi Jitřenka. A když se modlil v bouři a bouře rázem utichla, získal si ještě větší respekt. Bůh dál jednal s celou posádkou. Všichni se teď upínají ke zdárnému konci plavby. Evangelista Lukáš řadí události, které se staly před Ježíšovým narozením, chronologicky. Jednou z prvních zpráv, které od něj čteme, je narození Jana Křtitele a následně přidává Mariin chvalospěv. Oba texty budeme zkoumat hlouběji v pořadu Ke kořenům. Petr Vaďura si pozval Mireju Ryškovou, biblistku z Univerzity Karlovy v Praze. Přemýšlet s nimi můžete od 23 hodin.

Svátek dnes 8. října mají nositelky krásného, nadějného jména Věra. Toto jméno je slovanského původu a je možné, že je zkráceninou jména Věroslava. Věra znamená víra. O té jsme slyšeli v té předcházející písničce. A je považována za obdobu řeckého slova pistis. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. No a dnešek je také mezinárodním dnem boje proti popálení, tak pozor!

0: kalendárium.
1: Tak co se v historii stalo 8. října? Například roku 1990 vznikla Česká biblická společnost. V roce 1927 se narodil americký misionář a mučedník Jim Elliot. Jim studoval polytechniku a na škole se vyznačoval velmi dobrými řečnickými schopnostmi. Učitelé ho podporovali v tom, aby své umění rozvíjel a dále se mu věnoval. V roce 1945 nastoupil Jim Elliot studia na Wheaton College. Po prvním roce studia se mu dostala do rukou statistika, která mu změnila život. Na jednoho křesťanského pracovníka připadá v cizině 50 tisíc lidí, zatímco ve Spojených státech je to 500 lidí. To rozhodlo. Jim odjel do Mexika, aby se naučil španělsky. Zde pocítil volání k misii v Jižní Americe. Volba nakonec padla na Ekvádor a působení u indiánského kmene Huaorani. Spolu se svým přítelem Petem Flemingem se připravovali na práci mezi Indiány přímo v Ekvádoru. Přidali se také další přátelé s manželkami. Po prvních přátelských kontaktech s Indiány se misionáři rozhodli navštívit domorodce v jejich vesnici. Netušili ovšem, že jeden z Indiánů, se kterými byli v kontaktu už dříve, je ve vesnici pomlouvá. Když skupinka 5 misionářů dorazila na místo, byli zabiti jako nepřátelé. Jejich smrt vyvolala vlnu konverzí ke křesťanství mezi příslušníky indiánských kmenů v Ekvádoru. Jimova manželka s dcerou Valérií v Ekvádoru zůstala a dále působila misijně mezi Indiány. Dodnes si křesťané po celém světě připomínají Jimovo prohlášení: není to žádná oběť, když dáváme to, co nemůžeme zachovat, abychom získali to, co nemůžeme ztratit. Připomeňme také narození americké gospelové zpěvačky C.C. Winans vlastním jménem Priscilla Winans Love. Narodila se roku 1964 a je držitelkou mnoha cen Grammy. Roku 1874 umírá český básník, prozaik a publicista Vítězslav Hálek, který bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie. Slavný belgický písničkář Jacques Brel umírá roku 1978. A připomeňme si i českého spisovatele Františka Nepila a jeho úmrtí v roce 1995. František Nepil byl autorem řady fejetonů a scénářů a televizních pohádek plných laskavého a moudrého humoru. Namátkou můžeme vzpomenout například na povídkové knihy Střevíce z Líčí, Dobré a ještě lepší jitro či Malý atlas mého srdce.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
2: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Vítejte u poslechu pořadu Dary z rukou mistra, milí přátelé. Mnohokrát jsem přemýšlela, jestli bych mohla přežít některé těžké situace, kterými jsem procházela bez přítomnosti Ducha Svatého. On je opravdu tím největším darem církvi. Oslavuje Božího Syna, přimlouvá se, když to my neumíme, je velmi tichým společníkem, i když se ne vždy jeho společnosti všimneme. A zároveň umí být velice hlasitý, když se řídíme na cestí. Jedním z lidí, se kterými jsem se povídala a uslyšíte ho v druhé části pořadu, Petr, mi vyprávil o svém zážitku v Jeruzalémě. Nemá rád horko a v tu dobu, kdy stál u zdinářků, aby se modlil, bylo vedro opravdu veliké. Po chvíli v tom prašném, suchém místě pocítil, jako by se zvedl vánek. Otevřel oči a zjistil, že není jediný, kdo si tohoto zvláštního úkazu všiml. Ostatní lidé se začali jeden na druhého usmívat a tleskat. Všichni věděli, že to byl Duch Svatý. Toto občerstvení nebo vanutí, chcete-li, trvalo asi 4 minuty. Boží krátká navštívení jsou, myslím si, pro věřícího člověka neopakovatelná a nádherná. Jsou to chvíle, ve kterých nám proběhne tak. A tohle už chci prožívat každý den a Pane, už tě nepustím. Jenže my nežijeme prožíváním, ale vírou, že Bůh je s námi. V prvním listu Jana je napsáno, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Jeho přikázání známe. Vidíte, miluj Boha celým srdcem a miluj bližního svého jako sám sebe. S dary Ducha Svatého a s jejich používáním musíme mít toto stále na paměti. Jestliže sloužíme jakýmkoliv darem, který od Pána z jeho milosti máme, musíme milovat. Jak Pána, tak člověka, kterému tím darem sloužíme. Možná proto jsou někteří pohoršení, protože se setkali se zneužíváním darů, ale o tom někdy.

Příště. Když jsem 9 let dělala kadeřnici, pořád jsem pozorovala, jaké účesy ženy nosí, jak jsou ostříhané, jaká barva by jim slušela, jaký střih. A přiznám se, že celou tu dobu, co pracuju na pořadu Dary s rukou mistra, dělám to samé. Pozoruju, jak lidé slouží, ze zvědavosti nebo z touhy se něco chci od nich naučit, přiučit. A tak i když jsem byla v brněnské redakci, mi to nedalo, abych se některých mých kolegů nezeptala na jejich zkušenosti s božím působením. V kratičkých vstupech uslyšíte zrušné kanceláře Štěpána, Lídu a Lucii.

0: Lidu, v Efeským 4.8 je napsáno, že Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
1: Různí lidé různě chápou pojem dar evangelizace. Většinou máme představu, že to jsou ti kazatelé na těch velikých stadionech a já věřím, že mě Pán Bůh dal dar evangelizace a poznávám to podle toho, že je pro mě úplně strašně moc důležité být na místě, být u toho, kde se zvěstuje evangelium, být tím, kdo k lidem přichází a krom toho různého pěstování vztahů a blízkosti a nějaké pomoci, tak já mám takový ten vnitřní tlak na to lidem přímo říci a pozvat je, že i ty se můžeš stát Božím dítětem a konfrontovat, je to slovo zní agresivně, ale mně se mockrát osvědčilo, že můžu s lidmi mluvit, dokonce jim dát výzvu a když ještě nejsou připravení, tak řeknu fajn, jedeme dál v tom vztahu, v tom kontaktu, ale opakovaně jsou okamžiky, kdy řeknu celé evangelium, celou podstatu toho, co to znamená stát se Božím dítětem a pozvu někoho z těch mých blízkých. A také se to prý poznává podle nějaké efektivity. To já ti, Jiřinko, nepovím úplně statistiky, ale vím, že se Pán Bůh k těmhle rozhovorům přiznává a někdy to zjišťuji třeba zpětně. Když dovolíš, tak jednu úplně malou zkušenost, vzpomínku. Když jsme dělávali English campy pro mládežníky, tak tam jsem měla samozřejmě spoustu rozhovorů s mladými lidmi, protože to na to bylo nadizajnované. Ale před pár lety jsem dostala e-mail z naprosto neznámé adresy a ta paní mě psala, že dělala na kempu uklízečku nebo kuchařku, nějaký pomocný personál a že pro ní bylo zlomové, že jsem s ní seděla někde u potoka a říkala jsem jí o Bohu a o Ježíši Kristu a že ho následuje. Že ho našla nějakým způsobem a že chtěla, abych to věděla. Tak to byla ta chvíle, kdy mě Pán Bůh dovolil zahlédnout ovoce dokonce takového, řekla bych, mimovolného zvěstování. A zdá se mi, že tohle je ukazatel duchovních darů, že ty věci jdou tak přirozeně, že si toho ani nevšímáš. Já někdy mám takový vykřičník, když někdo strašně moc potřebuje říct, že má ten dar proroctví. A mnohem relevantnější a blíž tomu Božímu obrazu jsou lidé, kteří já najednou zjistím a oni zjišťují, že trousí proroctví, trousí něco od Pána Boha a přitom nad tím nepřemýšlejí. Jde to úplně z nich, úplně přirozeně, aniž by předtím musela být tará, velká fanfára předtím a tará, velká fanfára zatím.
0: Vzpomeneš si na úplně tvoje první oslovení člověka? Měla jsi strach?
1: Myslím, že ne.
0: Si, že musíš.
1: Ne, myslím, že ne. Tak ono to asi známe všichni a tam se asi láme ten pojem dar evangelizace nebo to obdarování a to přirozené. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk uvěří, tak většinou jsme naprosto horliví, je to přirozené a o strachu není možné mluvit. Ale je tu ten moment, kdy si zvykneme, párkrát dostaneme přes prsty, protože lidi jsou nepříjemní a agresivní. A někdy žel i v církvi nás přibrzdí a začnou nám říkat hlavně svět životem a nesmíme ty lidi tak moc konfrontovat a tak dále. A najednou z těch spousty různých důvodů se zarazíš a tam myslím, že nastupuje ten dar. Ale nedovedu si úplně přesně vybavit chvíli, kdybych váhala. Já to tak asi prostě nemám. Možná i to je ten projev toho daru, že mě to nepůsobí problémy. Mně to přijde totiž takové, že když mě lidé sdílejí ty svoje příběhy a klidně mluví o horoskopu nebo o meditaci nebo o józe, tak proč bych já se měla rozpakovat mluvit o tom, co mě život naplňuje?
0: Štěpane, máš nějakou zkušenost, takovou nějakou nadpřirozenou s Duchem Svatým?
2: Vzpomínám si na jednu zkušenost, když mi bylo asi 15 let, byli jsme na společném mládežnickém výjezdu a takhle při večerním shromáždění chválili jsme Boha hudbou a podobně, modlili jsme se, tak mi přišel, do té doby jsem to ještě nikdy nezažil, a přišel mi takový obraz. V Bibli se to popisuje jako vidění nebo nějaká vize. No a v té chvíli jsem viděl, jak kdyby celou tu naši místnost, kde jsme byli, tak prozářilo obrovské světlo. Já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, co to je, a dokonce mi k tomu přišel i výklad. A tehdy už vím, že to bylo působení Ducha Svatého v mém životě. A nebyla to jenom zkušenost, která by byla založena úplně na emocích, ale opravdu jsem cítil, že mě změnila vnitřně a provázela mě potom několik let ještě poté a pamatuju si až do dnešního dne.
0: Ježíš dal dary lidem, to znamená i tobě, nějaký dar, víš o nějakém daru, který ti dal?
2: Dar jazyku, ten jsem přijal, si pamatuju, když jsme se jednou na besíce na nedělní škole modlili, bylo mi asi 10 let a náš vedoucí přišel a vyjádřil touhu, že bychom se modlili za dar Ducha Svatého, dar jazyku. A opravdu všichni, co tam byli tehdy přítomni, tak tento dar přijali, takže tohle je dar, o kterém já vím, že ho mám a používám ho a modlím se.
0: Dar, kterým můžeš sloužit ve svém sboru nebo lidem, které máš okolo sebe?
2: Řekl bych možná dar služby. Rád dělám lidem radost, rád sloužím, rád se obětuju pro ostatní, tak možná to bych popsal jako jeden takový dar.
0: A jak může člověk začít?
2: Já myslím, že to není omezené úplně na církev nebo na nějakou instituci, na konkrétní situace, ale je to o těch všedních chvilkách, kterýma člověk prochází, protože i tehdy může Duch Svatý skrze člověka působit, když třeba jdeme po ulici a něco nám takzvaně trkne, něco nás trkne a přijde nám nějaká myšlenka nebo nám přijde touha za někým jít, promluvit si s ním nebo udělat nějaký skutek. Tak to si myslím, že všechno je jednání Ducha Svatého, že to není omezeno jenom na církev, na dar služby, na dar vize, dar jazyků a podobně, ale že to je v každodenních situacích, kdy člověk může očekávat na Ducha Svatého, že skrze něho bude jednat. A tam si myslím, že může začít úplně každý.
0: Lucie, Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
3: Myslím si, že mi dal dar služby, takové to ochotné srdce sloužit druhým lidem, vnímat jejich potřeby a snažit se je naplňovat.
0: Kdy jsi poprvé začala vnímat, že to je ten dar, kterým chceš a můžeš sloužit?
3: Já si myslím, že vlastně ještě o jednom jsem věděla dřív, protože vím, že jsem dostala dar mluvit a už od podstatě svého obrácení jsem věděla, že ho mám používat a mám několik chvil, kdy mě Pán Bůh zastavil a vyloženě mi ukázal, že tohle je to, co je moje místo a můj úkol, ke kterému mě volá. A úplně si pamatuju, když jsem jednou četla z Petrova listu takové to, kdo má dar mluvit, ať káže slovo Boží. A takhle je to v překladu, který používají katolíci při bohoslužbách. A úplně si pamatuju, že mě to tenkrát zasáhlo a že jsem věděla, že je to to, co se týká mě, že nemáme mlčet a že nemáme mlčet o tom, jaký je Bůh, kdo je, jak miluje člověka. A vím, že tím hlavně konkrétně povolali do práce v rádiu. A s tou službou to je taková vtipná historka, protože si pamatuju, když tady byl jednou v rádiu na návštěvě Petr Hůšť a nevím, chystala se mu snídaně nebo něco a on se tak na mě podíval a říkal, Lucie, ty máš dar služby. A mě to nikdy v životě nenapadlo, ale vlastně ve chvíli, kdy on to řekl, tak mě to dalo ohromnou svobodu. Do té doby někdy jsem měla takové chvíle, kdy jsem si říkala, tak já tady běhám a nikdo si toho nevšímá. Ale najednou mi došlo, že to je to, co mi Bůh do srdce dal a že můžu takhle být k dispozici lidem a že i kdyby si toho lidi nevšimli, tak o tom ví Bůh a že to stačí. A je pravda, že tohle, k téhleté chvíli se hodně často vracím, když jsou chvíle, kdy se cítím unaveně nebo tak, tak si říkám, ne, tohle je něco, co mi Bůh dal a je dobré, abych to dělala.
0: V rozhovoru, který uslyšíme, zní, že služba není tak oblíbená v církvi. Máš taky ten dojem?
3: Já třeba chodím do církve, do sboru, kde je naopak služba úplně na prvním místě. Někdy se bojím, že i nad Pánem Bohem, že nad láskou k němu, že právě proto, že je to něco, co je viditelné, tak bývá služba hodně zdůrazňovaná. A někdy se toho bojím, protože mi přijde, že pokud člověk nemiluje Boha celým srdcem, pokud ho nezná, pokud netouží, aby mu pro něj hořelo srdce, tak nemůže žádný dar používat, protože je všecko jenom nálepka a je všecko jenom moje snaha do něčeho se vpravit. A přijde mi, že s tou službou je to tak úplně, že pokud nebudu milovat Boha a on nebude ten důvod, proč to dělám, tak je to úplně jedno, že pokud nebudu brát z toho zdroje, který mám u něj, tak nemůžu nic, protože to bude jenom na oko, jenom jako, ale on je ten zdroj toho. A na druhou stranu je pravda, že tohle je věc, že služba je taková, která není vidět. Hodně jsem na to myslela, když jsem jednou vařila na kurzu Alfa, protože jsem si říkala, ty lidi, kteří tam sedí nahoře, my máme kuchyni v suterénu ve sboru, tak jsem si říkala, ti lidi, kteří sedí nahoře u těch stolů a povídají si s těmi návštěvníky, tak dělají něco, co je vidět. A já tady umyju nádobí a půjdu domů a to je všecko. Ale kdyby tam ta večeře nebyla, tak by to bylo taky poznat. A tohle je něco, co mi dává často sílu, že služba se týká hodně často těch věcí, které jsou nenápadné. Ale kdyby nebyly, tak hodně chybí. A víš co, spousta lidí vykládá příběh o Marii a Martě, jakože Marta byla ta špatná, Marie si vybrala dobrý úděl, ale Marta to udělala špatně ne proto, že sloužila, ale protože chtěla pohnout Ježíšem, aby nějak posunul Marii. Ona nedělala samo o sobě špatnou věc, protože tohle bylo potřeba. A Ježíš nebránil ženám, které ho podporovali. Ale tohle je to. Pořád znát ty kořeny toho, proč sloužím, co je tím důvodem, odkud beru sílu.

Dary z rukou mistra, pořad, který na Rádiu 7 posloucháte v premiéře každou středu v 11.15, má povzbudit vás, posluchači, kteří Pánu Ježíši a jeho církvi sloužíte, ale taky každého, kdo se teprve ke službě odhodlává. Chci vás povzbudit, není to tak těžké. Pane Bože, jestli je mezi posluchači i jeden, který by ti rád sloužil a neví, jak začít, prosím tě, pomoz mu. Ty jsi ten zdroj, ty jsi ta skála, ta, která zůstává na věky. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal Ducha Svatého, abychom tu na zemi nebyli opuštění, bezradní a bezmocní. Děkuji ti, že nám skrze svého ducha otvíráš oči i srdce při čtení písma. Děkuji ti, že právě díky němu můžeme sloužit lidem okolo nás.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. O Duchu svatém jsem si povídala i s Petrem Plaňanským, pastorem křesťanského společenství v Nymburku. Navštívil nás v našem novém domečku v Úvalně a byl to moc hezký čas. Strávený u oběda, na procházce, kde nám Petr nadšeně povídal o tom, které stromy, květy mají včeličky rády. Petr je totiž také vášnivý včelař. Od jeho návštěvy také vím, že heřmánek, který roste na loukce u lesa, není ten heřmánek, o kterém jsem si myslela, že heřmánek je. Tak, a teď už část rozhovoru. Petře, kdy poprvé ti bylo jasné, že bez Ducha svatého je život křesťana těžší?
1: Obávám se, že už si na to ani nevzpomenu. Jo? Přeci jenom věřím přes 30 let, ale nějak už ze začátku, když jsem četl Bibli, tak Pán Ježíš tam říká, že nám pošle nebo dá Ducha svatého jednak jako přímluvce, ale jednak slibuje příchod Ducha svatého jako toho, který nám připomene to, co nám všecko říkal. A nějak tak jsem vytušil, že je pro život nutný, protože kdo jiný než Duch svatý mi má připomínat to, co se nějak učím z písma.
0: Může křesťan obstát bez Ducha svatého?
1: Myslím si, že to úplně nepřísluší, abych to hodnotil, to si rozhodne Pán Bůh.
0: A jaká je především jeho úloha na zemi? Ty jsi něco zmínil, ale co ještě?
1: Určitě přímluvcem v tom smyslu, že je naším advokátem, určitě tím, kdo nám připomíná, určitě je to ten hlas tichý a jemný, který vevnitř v nás nějakým způsobem pracuje, říká nám, co je dobré, kterým směrem jít a co už nepřekročit. Je tím, kdo nám jaksi dává ty dobré myšlenky nebo to, kam zaměřit svou pozornost. Ale především já ho skutečně vnímám jako někoho, kdo přichází, aniž bych věděl, odkud vané, aniž bych ho nějak mohl ovládnout, protože je jaksi svébytný, vykoná to, co v mém životě vykonat má a pak stejně jako přišel nějakým způsobem odejde, ale přesto se mnou zůstává. Pomáhá mi překonávat určité věci, pomáhá mi porozumět věcem, pomáhá mi nějak vhlédnout do života těch druhých, ale zároveň vidět ve vlastním životě věci, které je potřeba dávat do pořádku. Možná je to mnohem komplexnější, ale takhle nějak vnímám jeho působení ve svém životě.
0: A jak poznáš, že to je on?
1: No, to je hodně těžká otázka, ale v podstatě mám taková dvě měřítka. Tím jedním měřítkem je, že je vždycky v souladu s Božím slovem. Duch Boží z principu přeci nemůže popírat to, co je dáno Bohem, protože to je Duch Boží, Duch svatý. A druhé měřítko je, jestli ten výsledek, ke kterému vede, je skutečně to, co říká Pán Bůh, mé smýšlení s vámi je smýšlení o dobru a o pokoji. Jestliže to působí rozvrat, jestliže to působí svár, tak tam se mi rozsvěcí červená kontrolka.
0: Vyučujete ve vašem sboru v Nymburku o duchovních darech?
1: Vyučujeme, ale ne tak, jak by si člověk představoval, že to je nějaký seminář, ale snažím se v rámci kázání nějakým způsobem zmínit, jak Duch Boží, třeba Duch svatý působí v těch věcech, jak ho můžeme vnímat v té konkrétní aplikaci. Snažím se vždycky ta kázání aplikovat na praktické věci v našem životě, ale není to soustavné, jak jsme se kdysi mnozí dostali k té knížce Reinharda Ulonsky Duchovní dary, tak tímto způsobem ne.
0: Které dary se ve vašem společenství nejvíce objevují a které bys rád viděl?
1: No, já bych rád viděl komplexně všechny a tak jako apoštol Pavel říká, že by rád viděl, aby všichni prorokovali, ale vlastně to není úplně účelem. Byl bych rád, kdyby ti, kteří jsou obdarovaní, a o některých to vím, se nebáli nějakým způsobem se nechat použít a ty dary používali ve svém životě. Kdyby našli tu odvahu. A jaké tam máme? Tak určitým způsobem je tam dar vyučování u několika lidí. Mohu si troufnout říct, že tam mám dvě sestry, které mají jedna vysloveně dar proroctví a výkladu proroctví a pak je tam druhá sestra, která má spíš takový vhled a prorocké modlitby. Jo? Tak když se modlí, tak někdy ta modlitba je velmi zvláštní, ale uvědomuji si, že se modlí s určitým zaměřením, které se později projeví v životě toho člověka nebo v nějaké situaci. A řada těch dalších, jako je vidět na těch lidech, že obdarování mají různá, jak říkám, bojí se je možná někdy využít. To, co jsme zažili, ale to byly mimořádné situace, to bylo zázračné uzdravení v několika případech. V několika případech to bylo na přímluvu toho společenství, že se uzdravili lidi, u kterých to nikdo ani nepředpokládal a nebyli součástí našeho společenství. Nějakým zázračným způsobem po těžké autonehodě, kde měli poškozený mozek třeba, tak se vrátili do normálního života. Tak tyhle prožitky tam máme, ale já to nějak vnímám tak, jako to dělal Ježíš, on nepotřeboval k těm věcem publicitu. Jo, šel, vykonal to, co měl, a já si myslím, že to je přesně to poslání těch lidí, kteří jsou napojeni na Ducha Svatého a na jeho jednání, nechat se použít, vykonat, co vykonat mám, a ostatní nechat Pánu Bohu. Jo, nepotřebujeme to nějak propagovat.
0: Některé dary jsou preferované, třeba ten dar proroctví nebo jazyky, ale jsou některé i takové opomíjené. Zmíním možná ty mocné činy. Proč se u nás v Česku tak jako nedějí? Je to nějaký boží záměr?
1: Mám k tomu dvě otázky, odpovím otázkami. Ta první otázka, skutečně to, co se k nám dostává ze zahraničí, je stoprocentní plnohodnotná pravda? To, co my jako slyšíme, že se někde událo, nevím. Přál bych se, aby to tak bylo, ale nejsem si úplně stoprocentně jist. Druhá věc, opravdu se u nás ty věci nedějí. Není to tak, že my některé věci jenom prostě přehlížíme, nebo není to podle naší představy, podle naší kategorizace, tudíž si to tam nezařadíme. Já nevím. Ale domnívám se, že někdy máme problém vidět úžasný, nebo přehlížet úžasné věci, které se dějou, a neoznačíme to tímto označením. A ty, které jsou opomíjené, no dneska je to třeba ten dar služby, jako být tu pro druhého v takových těch úplně obyčejných věcech. A když se podívám do té škály duchovních darů, tam jich je opravdu hodně. A podle mě se zbytečně preferujou, akcentují některé věci, jako je proroctví, jako je mluvení v jazyku. Oni jsou všecky důležité. A myslím si, že si nemůžeme vybírat jako na švédském stolu a vždycky máme přijímat to, co nám Pán Bůh nějakým způsobem buď nás obdaruje, anebo nám to dá jako vybavení pro tu konkrétní věc, kterou máme vykonat.
0: Ty jsi zmínil toho bratra Ulonska. Taky se ta knížka ke mně dostala, taky jsem ji četla. On tam říká, nebo dává tomu takové jako rozdělení, něco jsou projevy, něco jsou ty dary milosti. A to stejné říká apoštol Pavel. Máš to taky tak nějak rozdělené, nebo ty říkáš, že třeba služba je opomíjená, ale je to stejný projev třeba jako, já nevím, třeba to proroctví?
1: No svým způsobem ano, u člověka, který byl třeba do té doby, než uvěřil, schopen pouze přijímat, byl soběstředný, všecko směřuje ke mně, já jsem středem pozornosti. A což pak to není projev Ducha Svatého, když právě takovýhle člověk najednou vyjde z té soběstřednosti a zaměří se na druhý lidi. Podle mě to je jasný působení obdarování Duchem Svatým. Jo. Je to něco neobvyklého a něco, co jako voní a je to příjemný těm lidem okolo. A právě tohleto přitahuje ty druhý a řeknou si, s tím člověkem se stala zásadní změna, my to vidíme. Jo. Teď tohleto působí Duch Svatý, proměňuje naše životy tak, aby byly příjemný pro ty druhý lidi. Ale zároveň platí to, co říká apoštol Pavel, pro některý jsme vůní k životu a pro některý ne. Pro některý jsme vůní ke smrti, je to tak?
0: Setkala se ve svém životě s něčím, co tě ohledně duchovních darů úplně přesáhlo? Máš nějakou takovou zkušenost?
1: Sám jsem na sobě prožil uzdravení úplně nepochopitelným způsobem a sám jsem prožil, že jsem se s někým spojil v modlitbě za někoho a ty lidi, ať už prožili uzdravení skoro nevysvětlitelný, nebo na jednu změnu situace, nebo takový jako mocný zásah do jejich života, který byl v komplikované situaci a najednou se to jako úplně zvláštním způsobem který si nedokázejí představit ani oni, ani my, pokud jsme o té situaci mluvili, tak se skutečně ten život proměnil. A tam jsem si uvědomil, že stojím před něčím, kde můžu jenom mlčet a říct si, pane Bože, jsem ti vděčný za to, že takhle jednáš, protože já bych to líp nevymyslel. A vím, že jednáš ty, protože těm lidem to bylo k dobrýmu, bylo jim to k životu.

Mým hostem byl Petr Plaňanský. Milí posluchači, jestli vám tento pořad byl aspoň trošku inspirací, pak neváhejte a napište mi, co vás povzbudilo, nebo naopak trochu rozechvělo. A nebo možná máte nějakou otázku. Ráda se jí budu zabývat v některých z dalších pořadů Dary z rukou mistra. Tady je adresa studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Mějte se moc krásně a za týden naslyšenou. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

Pořad Dary s rukou mistra na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu ve 10:45 dopoledne a v noční repríze v pondělí o 14:30. Do dalšího vydání na úterní 11. hodinu a 15. minutu si pak Jiřina Džina Čunková pozvala biskupa apoštolské církve Martina Moldana. S relací Dary s rukou mistra jsme překlenuli 19. hodinu čtvrtku 8. října. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. A ve 19:45 tady bude čas pro houpací křeslo, což je název dnešního večerního vyprávění pro děti. V Kanafásku už po třetí otevřeme knížku Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. A ve 19:45 pak budou Vojta Barot s Lucí Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých, v pořadu 3D Talk mluvit o úspěchu, který sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. To spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou našeho úspěchu součástí. Přidat se můžete v 19:45.

Kanafásku na Rádiu 7 teď vítáme všechny holčičky a kluky. Děti, jaký máte ve svém pokojíčku nábytek? Postel, stůl, židli, skříň, poličku a máte tam i houpací křeslo? Za jedním výjimečným houpacím křeslem se vypravíme v dnešním vyprávění Dany Navrátilové. Čte Lída Matušková.

Houpací křeslo. Pan Moravec měl svou docela malou dílničku, kde trávil spoustu volného času. On totiž rád pracoval se dřevem. Jednou vyrobil vláček, pak zas houpacího koně, jindy kolébku pro miminko a nakonec to bylo křeslo. Jenže křeslo nikdy předtím nedělal a tak, když bylo hotové, stoupl si od něj kousek dál. Znalecky si ho prohlédl a brumlal si po dvousi. Ty se mi tedy zrovna moc nepovedlo. Prostě správné křeslo vypadá jinak. V křeslu to trochu zavrzalo, zapraskalo, jako by panu Moravcovi rozumělo. Pan Moravec ho pohladil a omluvně mu pověděl: neboj, nejsi výstavní kousek, jsi prostě jiné než ostatní, ale jsi báječné. Budeš prostě výjimečné. Zrovna šel kolem tatínek s Ludvou. Ludva trochu kulhal, od narození měl něco s nohou a měl kvůli tomu samé trápení a některé děti se mu dokonce posmívaly. Teď si Ludva začal stěžovat, že už ho bolí nohy a že už dál nemůže. Pan Moravec to uslyšel a protože byl velký dobrák, zavolal na Ludvu a ukázal mu křeslo. Tak si pojď odpočinout, posaď se tu. To nemusel říkat dvakrát. Ludva byl skokem v křesílku a už se houpal. Celý se do křesla zabořil a nadšeně volal na tatínka, že to je to nejlepší křeslo, jaké kdy viděl. Tatínek nechtěl urazit pana Moravce, tak neříkal nic. Najednou Ludva skoro skamenil překvapením. Jak se tak houpal? Jako by mu křesílko vrzalo do rytmu. Kup mě, kup mě, kup mě. Tati, mohli bychom to křesílko koupit? Tatínek se usmál. Už dlouho neviděl Ludvu tak nadšeného. Křesílko se mu proto zalíbilo taky, takže ujednáno, nakoupeno.

0: Doma si postavil Ludva křeslo do obýváku. Jenže vždycky, když někdo přišel na návštěvu, podíval se na to křesílko a hned ho chtěl vyzkoušet. Jakmile se trochu pohoupal, křesílko si začalo malinko vrzat. Ale nebylo to obyčejné vrzání. Ono si povídalo a věřte tomu nebo ne, Ludva mu rozuměl. Křesílko jakoby vědělo, na co člověk, který se houpe, zrovna myslí. Jednou přišel za Ludvou Jirka, to byl spolužák. Pohoupal se a Ludva hned věděl, že se trápí s matematikou. Za nic na světě by to nikomu neprozradil. To, co jde ostatním raz, dva, on ne a ne dostat do hlavy. A Ludva si vždycky myslel, jak je Jirka šikovný a docela mu záviděl. Ludva byl ale na matematiku nejlepší ve třídě, ani o tom nevěděl. A jak se tak Jirka houpal, Ludva ledabyle prohodil. Musím si ještě udělat úlohu z matematiky. Asi bych to udělal takhle. Jirka poslouchal a najednou mu to bylo mnohem jasnější. Honem se zvedl a pelášil domů, aby si to taky napsal. Škoda, že s Ludvou nemůžu víc kamarádit, pomyslel si. Kdybych měl aspoň jednoho kamaráda, pomyslel si skoro zároveň i Ludva. Jindy hopnul do křesílka kocour. Co? Křesílko se skoro smálo. Kocour myslel na to, jak by uloupil šunku, která byla na stole. Ludva hned vyskočil, šunku dal do ledničky a kocour se znechuceně odloudal pryč. Hned večer se zase stavila sousedka s Tereskou. Tereska se vždycky moc stydila. Ludva se jí zdál takový divný, no ostatně jako všem dětem, jak si alespoň Ludva myslel. Teď si Tereska sedla do křesílka, pohoupala se a zamyšleně se koukla na Ludvu. Křesílko si začalo pobroukávat to, nač zrovna Tereska myslela. Proč ten Ludva nečte Bibli? Má ji na dosah ruky a má v ní všechno, co by mu udělalo radost. Místo toho sedí pořád doma a je to takový mrzout, ufňukaný. Ludva málem vybouchl vzteky, ale ovládl se, aby neprozradil své tajemství, že všem v křesílku rozumí i to, co si myslí. Tereska se ale usmála. Tak, jak si pomyslela, že Ludva je fakt chytrý kluk, má prima nápady a taky má moc hezké oči. Ještě, že se zrovna koukala jinam, jinak by si všimla, jak se Ludva začervenal, protože takovou chválu vůbec nečekal. A co to říkala Tereska o té Bibli? Sotva odešla, Ludva ji vytáhl z poličky. Co tam je takového zvláštního, že bych to měl znát? A co taková usmrkaná holka může vědět o Bibli? Vždyť je to čtení pro babičky. Mudroval Ludva a listoval Biblií. Kapitoly přeskakoval, kroutil nad tím hlavou, když v tom mu padl zrak na slova. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6.33. Když přišla Tereska s maminkou za nějakou dobu znovu na návštěvu, sedla si do křesílka, pohoupala se a co to? Najednou se jí rozzářily oči. Podívala se přímo na Ludvu a vykřikla nadšeně. Ludvo, Ludvo, ty si čteš Bibli, to je paráda. Ludva se na ní překvapeně podíval. Jak to víš? Vyjelo mu z úst. Normálka, to je poprvé, co jsi mi řekl ahoj, když jsem přišla. A vůbec, jsi prostě úplně jiný. A oba se rozesmáli. Od té doby se spolu nasmáli a nazlobili každý den dost a dost. A nejen spolu, ale i s dalšími dětmi, protože Ludva zjistil, že každý má nějaké to své trápení, ale i své radosti a záleží na tom, čemu dovolí, aby ho ovládalo. Od té doby, co si čte Bibli, ví, že Bůh si ví rady se vším, tak proč se mračit, vždyť každý den je jako dárek, který nám dává sám Bůh.
1: Tak teď už víme, děti, že záleží jen na nás, jestli se našemu trápení podvolíme, nebo se rozhodneme hledat odvahu a radost. Všímavost k druhým, milé slovo a otevřené srdce dokáže divy, stejně jako u Ludvy a Teresky. Z knihy Dany Navrátilové četla Lída Matušková a na další vyprávění se můžete na Rádiu 7 těšit zase zítra večer ve 7:45 a tentokrát to bude o Kšiltovce.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. To spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou našeho úspěchu součástí. Jak vést dobře sám sebe, abych měl dost sil a prostoru vést druhé, o tom mluví Vojta Barot s Lucí Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých. Poslouchejte v pořadu 3D Talk na Rádiu 7 už za chvilku ve 7:45.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
2: Ahoj.
1: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
2: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražský studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam zubaté žáby, střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město zubatých žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
1: A vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
2: Přesně tak.
1: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
2: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květinka.
1: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
2: Já myslím, že já sama, protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat, proč si jít odpočinout? Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, ale teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout a zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení. A mě to přesně to, že vedu sama sebe do toho, kde vnímám, že mě Pán Bůh chce, že nějak si společně chystáme tu cestu, jak se tam dostat. A je to nějaký dodržování disciplín, nějaký time management, nějaký následování mojí osobní vize. Já říkám, že chci žít život tak, abych na něm měla nějaký grip, jako nějaký ownership vlastnictví, aby mi neproteklo jenom mezi prsty. A myslím si, že to je velká součást self-leadershipu, že člověk dojde do bodu, kdy si řekne, ty jo, ale já si ten život jako chci nějak korigovat, nechci, aby mě jenom tak jakoby propul mezi prsty a já vlastně se jenom svezl na té vlně. Chci být součástí svého vlastního života a tím, že jsem autor, miluju psaní, tak i takový to, jako chci psát svůj vlastní příběh spolu s Pánem Bohem, ale myslím si, že nemůžeme všechno házet jenom na Pána Boha, že my máme vlastní zodpovědnost za to, jak vedeme naše životy. Takže asi tak bych nějak zhrnula velmi obecně self-leadership.
1: Byla ve tvém životě nějaká chvíle, kdy jsi uvědomila, že pokud se nezměníš nebo nezměníš něco v sobě, tak nemůžeš dál zdravě vést to druhé?
2: Já jsem dva takové klíčové momenty. Ten první byl, když jsem byla ve svém, já tomu říkám, rebelském období, kdy já jsem se přestěhovala do Brna z toho Bruntálu a ten střed vlastně toho malého města a velkého města, kde v tom velkém městě člověk má 1000 možností, co může dělat, tak já jsem furt tvrdila, že jakože věřím a furt jsem věřila v Pána Boha, ale vlastně ten život tomu vůbec neodpovídal. Já jsem žila studentský život docela naplno a byla jsem zapojená ve spoustě projektů, byla jsem hodně busy, hodně zaneprázněná, to se tehdy docela nosilo. A myslím si, že pořád tu kulturu máme, že jako když je člověk zaneprázněný, tak to vlastně ukazuje na to, že je dobrý. Já jsem potom tam došla do momentu, kdy jsem si řekla, že pokud to s Bohem myslím vážně, tak něco potřebuji opravdu změnit, protože nedělám Pánu Bohu dobrou vizitku tím, jak se chovám a tvrdím, že jsem věřící, ale věděla jsem, že to je tak velká změna, kterou já sama nejsem schopná udělat, takže mě to dohnalo na kolena a fakt jsem Pánu Bohu plakala a říkala jsem, že potřebuji, aby do té situace vstoupil a aby mě z ní vytáhl. Pán Bůh přišel, změnil ty okolnosti a vlastně mě dohnal zpátky do církve, zpátky jako do jeho náruče a já jsem mohla nastoupit do toho procesu jako uzdravování a budování zdravých vztahů a pochopit, že následování Pána Boha za to fakt stojí a že on je to nejlepší rozhodnutí mého života, nehledě na to, jakou kariéru budu nebo nebudu dělat. Takže to byl první moment. A ten druhý moment přišel, že už jsem byla ve svojí nynější církvi v City House a byla jsem pozvaná do jedné služby, která byla pódiová a já jsem byla samozřejmě nadšená, ale měla jsem tu hodnotu posunutou mimo. A neviděla jsem to v té době a uviděl to můj pastor. A uviděl to můj pastor a přišel a z té služby mě vlastně odstavil. A já jsem si to teda trošku vzala osobně, ale když jsem se jakoby s tím poprala, s to nějakým jako egíčkem a tady tím, tak zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem opravdu nesloužila ze zdraví hodnoty a kdyby to neudělal, tak já se neuzdravím a pořád bych byla v nějaký službě, která je pódiová a sloužila bych jako pro nějaké svoje uznání, pro nějaké moje ego a ne z toho, že chci lidi přivádět k Pánu Bohu a že chci, aby Pán Bůh byl oslavený. Takže to byly dva takové klíčové momenty, kdy jeden jsem viděla sama a druhý uviděl nějaký vedoucí nade mnou a myslím si, že to bylo hrozně klíčový a myslím si, že to je jedna z nejklíčovějších rolí, co jako vedoucí máme. Že potřebujeme u lidí vidět, z jaký pozice slouží. Jestli slouží pro sebe, pro vlastní jméno, pro vlastní slávu, anebo slouží opravdu z lásky k lidem a z lásky k Pánu Bohu.
1: Jak může člověk poznat ten rozdíl mezi takovou vlastně zdravou ambicí, zdravou hodnotou a ambicí, která už pak začíná řídit tebe?
2: Já myslím, že ze začátku to jde docela těžko, hlavně v dnešní době v naší společnosti, kdyby ze všech stran slyšíš a makej na sobě a jdi si za svými sny a jdi za svým srdcem a naplánuj si ty cíle. Já si myslím, že mě strašně pomohlo mít jako klíčový lidi blízko sebe, kteří vidí do mýho života a vidí tu motivaci, vidí tu ambici a byli schopni to uvidět dřív než já. Protože my jako lidi si dokážeme spoustu věcí nalhávat, dokážeme si to ospravedlnit a říkat, no ale jako Bůh se přece na tom oslaví, ale vnitřně, když opravdu pustíme Pána Boha do našeho srdce, tak Duch Svatý je ten, který řekne, hele, ale tohle vůbec nebylo kvůli mně. Tohle jako je jenom o tobě a to je těžký, pokud nemáme ten prvotní jako impuls. A pro mě vždycky takový to nejzákladnější rozlišení je jednak pro koho to dělám. A potom ta druhá otázka, která je podle mě těžší, je, koho tím chci oslavit, na koho tím chci ukázat. A pokud je odpověď já, tak víš, že to blbý. A neříkám, že není správný dělat věci, které jako tobě dělají radost, ale myslím si, jak je v Bibli napsané, jako všechno, co děláte, dělejte tak, abyste oslavili Boha. A myslím si, že pokud ta odpověď naší ambice je, abych já byla víc vidět, abych já měla slavný jméno, tak jsme někde ujeli a jsme mimo. A v momentě, kdy je to jako, ale já chci lidem ukázat na Boha, já chci, aby Bůh tady tímhletím byl oslaven. A jasně, pokud jako je to něco, kde jsi vidět, tak tvoje jméno se tam taky dostane. Ale nemělo by to být ta prvotní motivace, proč to chceš dělat.
1: Když už poznáš ten rozdíl mezi tou zdravou ambicí a tou, která není úplně zdravá, může se stát, že i v té zdravé můžeš začít být úspěšná. Co s člověkem může udělat úspěch? A může to být někdy nebezpečnější než neúspěch?
2: Já si myslím, že úspěch nás může vést, pokud je špatně jako pojat do nezávislosti na Bohu. A to je to největší nebezpečí, protože a je to velké rozcestí, kdy se jako rozhodujeme, komu ten úspěch patří. A jsou lidi, kteří, když se jim daří, tak na Boha zapomenou. A když se mají špatně, tak jdou za Bohem. A jsou lidi, kteří to mají úplně naopak. Takže myslím si, že nějaká jako obecná rada, jak pracovat s úspěchem, jako neexistuje. Podle mě je důležité si uvědomit, jako kdy chodím za Bohem. Když je mi špatně, nebo když je mi dobře. Lidi, co to mají nastavený když je mě dobře a slavím úspěch, jdu za Bohem, tak to mají o něco jednodušší, protože to nebezpečí toho, že propadnou nějakému tomu úspěchu a strhne se to na ně, tak mají mnohem nižší, než lidi, co to mají naopak. Lidi, co mají nastavený to, že když se jim daří, tak na Boha zapomínají, můžou právě skrze úspěch dojít do toho rozcestí, že OK, ale já Boha nepotřebuji, já to zvládnu sám. Já jsem dost dobrý, já jsem dost šikovná a jde mi mluvení, umím mluvit jako s lidma, umím se jim věnovat, umím vést a vlastně zapomenou na Boha a dostanou se do té nezávislosti na Bohu. A myslím si, že to, když se dostanou do nezávislosti na Pánu Bohu, tak je největší nebezpečí úspěchu. Největší nebezpečí neúspěchu podle mě je to, že přestaneme věřit, že Bůh je dobrý. Obě ty cesty jsou náročné. S neúspěchem podle mě umíme lépe pracovat jako lidi, protože jsme na to víc zvyklí, víc jsme zvyklí dělat chyby a hlavně v Česku se úspěch strašně těžce odpouští ve společnosti. A neúspěch je takový to, co vás spojí jako tu komunitu. Jo, já jsem to taky zažil. Pojďme v tom hledat Pána Boha. S tím úspěchem je to, no kdo ví, co jsi udělal, že jsi tak úspěšný. Jo? Že je to takový, jako ta česká natura fakt úspěch moc nepřeje, ať už se bavíme jako o církvi nebo o normálním, jako sekulárním světě, tak pořád jako jsou takový divný otazníky kolem toho úspěchu a my umíme s tím moc jako těžší pracovat, mně přijde.
1: Když dáme úspěch stranou, ať jsi úspěšná nebo neúspěšná, když jsi sama s Bohem, v tvém osobním životě s Bohem, tak to vlastně nikdo nevidí. Jak vypadá tvůj osobní život s Bohem, když nejsi zrovna na pódiu, když nevedeš lidi, když tě nikdo nevidí?
2: Docela různě a hodně se to proměňovalo za ty roky. A čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že vyhledávám tichu, samotu a přírodu. Což já jsem jako, mně přijde, že jsem docela přišla jako z extroverta na introverta, co jsem si vzala svého introvertního muže. Ale já si myslím, že to je tím, že mě dal pocit bezpečí a že můžu být tím, kým jsem a já jsem objevila, že jsem introvert. A fakt, jako čím jsem starší, tím víc vnímám, jak hrozně moc potřebuju samotu a slyšet Boha jako sama. Bez toho davu, bez té církve, ale jenom sama si zažít Pána Boha. A byla jsem loni na Velikonoce v klášteře na 4 dny v tichu v samotě a bylo to nejlepší, co jsem podle mě za poslední roky udělala, protože já jsem fakt neměla žádný očekávání a Pán Bůh mluvil a jenom se mnou byl a je to skvělý a já prostě miluju s Bohem chodit na randíčka do kavárny v Brně, takže tady těch možností, kam jít na kafičko je spousta a miluju to, že můžu s Bohem být jen tak, že nepotřebuju mít jako žádnou agendu, nepotřebuju s ním řešit biznis, ale to je to, co já dělám v práci, to je to, co já dělám ve službě, ale potřebuju hrozně moc si jako držet ty malý momenty, ty normálnosti a ty dětský lidsky, která si jenom s Pánem Bohem zatancuje, nebo si zaspívá, nebo si přečte na nějakou knížku. Jakoby čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že mám momenty, kdy se mi fakt nechce číst Bible, a pak mám momenty, kdy jako skoro až fakt hladovím potom, aby mě Pán Bůh skrze Bible něco řekl a já se strašně těším na ten čas, kdy si otevřu tu Bible a něco si přečtu. A je to přesně to, jak Pán Bůh jako ve mně různě pracuje a zapíná různý jako spínače toho, jak mě stvořil. Ale můj nejoblíbenější moment nebo způsob, jak s Pánem Bohem jako trávit čas, tak je psaní. Já to neumím jako moc popsat. Jo? Já když píšu, tak jsem ve flow a hrozně to je takový stav, jako kdy zapomeneš na čas a nevnímáš okolí. A já miluju, když mě Pán Bůh jako skrze obrazy ukazuje věci o sobě a já to pak můžu napsat do knihy a předat to dalším lidem, aby si zažili Pána Boha jako trošku jinak. A to je asi můj nejoblíbenější jako moment, protože vím, že to je něco, co mám jenom já s Pánem Bohem. Nikdo mě to nemůže naučit, ale to je něco, co fakt jako mě učí jenom Pán Bůh a je to nejkrásnější, nejkreativnější a vlastně čas, u kterého já se neunavím. Protože mě to tak baví a je to něco, k čemu mě Pán Bůh stvořil. Věřím tomu a vnímám to od něj, takže já jsem toho neunavím. Mě to jako nabije energii. Myslím si, že jako tohle je ten nejkrásnější způsob, když člověk objeví to, jak ho Pán Bůh stvořil a jde s Pánem Bohem trávit čas přesně do toho jako obdarování, do toho, jak jej Bůh stvořil, protože to je Já říkám, to je srdce srdci. To je jako moje srdce promlouvá s Božím srdcem a jsme ve stejném tempu, jsme ve stejné frekvenci, protože je to to, kde se jako potkává to jeho stvoření s ním samotným.
1: S tímto se s vámi loučím. Já Vojta.
2: Hamlucka.

Druhá část povídání o self-leadershipu v pořadu 3D Talk na Rádiu 7 přijde na řadu v úterý o 8:30 dopoledne. Tento pořad, tedy 3D Talk, má i svůj stejnojmenný podcast na populárních podcastových platformách a také spolu s dalšími podcasty Rádia 7 ho najdete na webu podcast.radio7.cz. Je za námi 20. hodina čtvrtku 8. října. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Před námi je pořad Světem Bible, tedy zhruba za čtvrt hodinky. Bude v něm dnes řeč o tom, že Bůh vytvořil Adamovi pomoc jemu rovnou a tomuto novému páru dal hned od začátku pravidla pro manželství. I do toho však brzy zasáhne nebezpečí, které v zahradě Eden číhá na vhodnou příležitost všechno zničit. Do příběhu knihy Genesis nás v pořadu Světem Bible pozve výklad teologa Johna Vernona McGeeho v české interpretaci Pavla Opaleckého ve 20 hodin a 15 minut.

0: Skrytý význam lidských vztahů a duchovních zápasů objevíme v následujícím pořadu Světem Bible na Rádiu 7. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho ke 2. a 3. kapitole knihy Genesis nám představí pohled na boží architekturu manželství, na principy pevného pouta mezi mužem a ženou i na rafinované počátky prvního lidského pokušení, které navždy ovlivnilo dějiny našeho světa. V češtině nás pořadem provází Pavel Vopalecký.
1: I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Milí posluchači, to jsem vám právě připomněl text, kterým jsme se posledně loučili. Verš 18. a potom od 21. po 23. ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Bůh stvořil muže jako prvního a ženu po něm. Z toho také můžeme rozumět určité převaze mužovy aktivity v různých směrech. Žena je mu pomocí, je jeho odezvou. Nepovídejte mi, že žena musí milovat svého muže. Bůh nic takového neřekl. Říká však, že žena má svému muži odpovídat, má reagovat. Na jeho vyznání miluji tě má z její strany přirozeně zaznít také miluji tě. Říká-li mi někdo, moje žena je příliš chladná, pokračuje ve zřetelném výkladu náš starý učitel, pak takový muž prozrazuje, že ve skutečnosti on není tím správným manželem, jakým má být. Je-li muž správným manželem, pak bude i jeho žena správně reagovat. 24. verš ve 2. kapitole nám přináší další klíčovou myšlenku. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Obávám se, že toto je zase jedno z důležitých vyjádření písma, které se v nejednom manželství s neblahými důsledky porušuje. Mimochodem, citát tohoto prohlášení z Geneze se v písmu objevuje ještě dvakrát. Předpokládám, že jsou dostatečně rozšířené a známé některé dobré knížky manželů Trobišových a také ještě mnoha jiných autorů, které tento verš užitečně vysvětlují, takže tady nepůjdeme příliš do hloubky. Ale v tomto ustavujícím prohlášení o manželství, mohu-li tenhle verš takto charakterizovat, jsou tři důležité části, z nichž žádnou nelze pominout. Za prvé, muž opustí svého otce i matku. Buďme si jisti, že to neznamená opuštění rodičů v jejich stáří nebo v nějaké nouzi a tak podobně, protože vztah dětí k rodičům je upřesněn ještě mnoha dalšími biblickými texty. Když však jde o dospělého muže, který je zralý pro vytvoření vlastního manželství a vlastní rodiny, pak je nutné, aby to byla přerušena pupeční šňůra přímého vlivu jeho vlastních rodičů. To je prostě slovo písma. Za druhé, protikladem vyjádření, že muž opustí své rodiče, je vyjádření, že přilne ke své ženě. A srovnání těchto dvou slov nám možná lépe objasní, co to znamená opustit rodiče. Předtím ten muž setrvával v přilnutí ke svým rodičům, nyní však má přilnout ke své ženě. Pokud nenastane oddělení od rodičů, pak je vcelku zaručeno, že nedojde ke zdravému přilnutí k jeho vlastní ženě. To je jednoduchá rovnice, kterou ověřili a stále znovu, žel, ověřují desítky a stovky nových manželských párů. Pozitivní dopad ovšem ověřují ty, kde muž opustil své rodiče. Negativní ty, kde se tak nestalo. Podmínkou dobrého a požehnaného manželství je, aby muž přilnul ke své ženě. To podle mého soudu znamená, že jeho vlastní žena se mu stane bližší než jeho rodiče, nebo konec konců než kdokoliv jiný. Někteří k tomu opuštění rodičů doporučují oddálení alespoň na 100 kilometrů. Mohu vás však ubezpečit, že ani 100-kilometrová vzdálenost není ještě zárukou ukončení vlivu rodičů na jejich syna. Pokud své rodiče on sám vnitřně neopustil, pokud se jakožto vyzrálý muž neoddělil, aby činil vlastní, moudré a zodpovědné úsudky, pak bude vlivem svých rodičů vláčen, i kdyby byl na druhé straně zeměkoule, nebo třeba kdekoliv v kosmu. Na druhé straně, za jistých okolností je možné při vyzrálé moudrosti a za dodržování jasných pravidel hry pro obě strany, aby muž setrval třeba jen za 15-centimetrovou zdí a přitom, aby byl vnitřně od svých rodičů oddělen a v lásce cele přilnutý ke své vlastní ženě. Je možné, aby byl prostě přirozenou hlavou nově vzniklé rodiny, aniž by tu rodinu narušoval vliv jeho rodičů. V závorce ovšem dodávám, že praxe mnohonásobně potvrzuje, že tohle řešení, tedy s tou 15-centimetrovou zdí, je mimořádně náročné pro obě strany –

Rád bych se rozpovídal víc, rád bych se spolu s vámi taky víc rozpřemýšlel, ale dominantou našeho zájmu v těchto pořadech je biblický text a nikoli široké rozvíjení jednotlivých témat, o nichž je tu průběžně zmínka a která by nás možná chytila za srdce, protože je milujeme a protože jsme o nich v životě mnoho uvažovali. Takže ještě ten třetí bod z našeho verše 24. ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Třetí důležitá část toho biblického ustanovení manželství je kromě toho, že muž opustí svého otce i matku a že přilne ke své ženě, také vyjádření, že ti dva se stanou jedním tělem. Popravdě řečeno, dosud jsem se nesetkal s nikým, kdo by protestoval proti výkladu, že se v této větičce jedná prostě o boží ustanovení intimního života v manželství. Tomu zcela přirozeně odpovídá také následující, vlastně poslední verš 2. kapitoly. Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se. Myslím, že zde máme ten nejpůvabnější a nejvzácnější záznam o stvoření muže a ženy. Je tu pár skutečně Bohem spojený. Bůh všechny tyto věci stvořil a svěřil je lidem jako jeden z nádherných darů. A lidé mají být poslušní, aby ty krásné boží dary zůstaly krásnými a staly se také užitečnými. Bůh dal lidem manželství jako nádherné, celoživotní, obohacující spojení muže a ženy ve vzájemné pomoci a vzájemném doplňování, po všech stránkách a na všech úrovních. Ovšem, žel, manželství je také jedním z božích ustanovení, které se moderní lidé snaží odhodit. Pak chtějí ze spojení muže a ženy bez jakékoliv odpovědnosti urvat jen to, co se jim líbí. Žalmista píše, 2. žalm, 3. verš, zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Člověk se pokouší zbavit se Boha. Má pocit, že Bůh jej omezuje, když například ustanovil, že intimní život, čili sexuální spojení muže a ženy, patří výhradně do manželství a nikam jinam. Když Bůh ustanovil tento mimořádně jemný vztah mezi mužem a ženou, udělal tím něco jedinečně krásného –

Dostáváme se ke kapitole, kterou někteří považují za kritickou nebo dokonce za nejdůležitější v celé Biblii. Doktor Griggith Thomas ji nazval osou Bible. Máte-li o takovém náhledu pochybnost, čtěte první a druhou kapitolu Geneze, vynechte třetí a pokračujte až kapitolami 4 až 11. Zjistíte, že vynecháním vzniklo ohromné vakuum. Vznikl by tím nepřiměřený logický skok. Je zřejmé, že se tu něco velmi významného muselo stát. Například v první a druhé kapitole první knihy Mojžíšovi vidíme člověka prostě v ráji jako jedinečný předmět božího zájmu, boží lásky a stvořitelské péče. Všechno je dokonalost sama a mezi Bohem a člověkem je krásné obecenství. Ale v okamžiku, kdy se začteme do čtvrté kapitoly a jdeme dál až po jedenáctou, nacházíme na straně člověka žárlivost, hněv, lež, dokonce vraždu, zkaženost, vzpouru a z boží strany odpovídající soud. Ptáme se, odkud se to všechno vzalo, kde to začalo, kde má hřích svůj původ. Jsem přesvědčen, že skutečný původ hříchu není v první knize Mojžíšově ve třetí kapitole, ale co se člověka týče, je tu začátek. Dovolte, abych citoval jedno zajímavé vyjádření o této naší třetí kapitole, která je před námi. Vyjádření, jež poslouží jako nadpis anebo jako předběžná osnova celé této kapitoly. Kdybychom pátrali po pramenech mnoha božích pravd, dostaneme se až do třetí kapitoly Geneze. Tady začíná velké drama, odehrávající se na jevišti lidských dějin, které ještě ani po 6 tisících let není u konce.

vytáhnout Boží postoj vůči provinilému hříšníkovi. Zaznamenáme všeobecnou náchylnost lidské přirozenosti, totiž zakrývat vlastní morální hanbu prostředky, které si člověk vlastníma rukama vyrobil. Dostává se nám tu poučení o milostivém Božím zaopatření, jímž Bůh vychází vstříc naší největší potřebě v nouzi.

První verš třetí kapitoly nám odkrývá pozadí, na němž se odehrálo pokušení člověka. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě, zdališ jest, že vám Bůh řekl, nebudete jísti z každého stromu rajského. Tolik kralický překlad prvního verše, ještě podle ekumenického překladu. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? K tomuto biblickému textu nám doktor McGee odkrývá zajímavé skutečnosti. V první a druhé kapitole jsme viděli, že stvořený člověk, Adam i Eva, byl nevinný. Ale o těchto lidech není řečeno, že by byli spravedliví. Co je to spravedlnost? Spravedlnost je nevina uhájená ve zkoušce anebo v pokušení, podává definici náš McGee. Ze zkušenosti snad každý křesťan ví, že pokušení či zkouška nás buď upevní, anebo zničí. Jedno nebo druhé. Zahrada v Edenu, o které se tu zatím hovořilo jako o prostředí, kam byl zasazen člověk, nebyla uzavřeným skleníkem a člověk v něm nebyl nějakou skleníkovou rostlinkou. Člověk byl stvořen jako bytost svéprávná, bytost se svobodnou volbou a současně jako bytost zodpovědná. Jeho odpovědností bylo poslouchat Boží vládu a dělat Bohu čest, být mu poddán. Člověk se sám nestvořil, ale učinil ho Bůh. Nebylo to z nějaké libovůle, jestliže Bůh stanovil tu podmínku o stromu vědění dobrého a zlého. Byl to záměr dát člověku svobodu a současně s ní mu svěřit i velikou odpovědnost. V 17. verši 2. kapitoly Bůh řekl, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho jedl, propadneš smrti, anebo smrtí umřeš. Ten strom nebyl jediným stromem nesoucím ovoce k jídlu. Bylo by velice kruté, kdyby člověk k smrti hladověl a přitom by se nesměl najíst z jediného ovocného stromu v zahradě. O co by to bylo horší, kdyby mu navíc bylo řečeno, že zemře, jestli si přece vezme. To by byl hrozný despotický teror. Ale ovocných stromů bylo v zahradě bez počtu. Jeden lepší než druhý. Takže vůbec nebylo zapotřebí, aby se kdokoliv musel živit právě z tohoto stromu. Shledáváme tedy, že člověk se na scéně objevuje jako zodpovědná bytost, která má možnost volby. A nebyla to možnost volby mezi dvěma variantami, z nichž jedna by byla dobrá a druhá špatná. Nýbrž jeho volba byla příležitostí rozhodnout se mezi přemnoha dobrými možnostmi proti jedné jediné špatné.

Pokud mohu rozumět z biblických záznamů, had původně nebyl tvor plazivý. Jak jsme už vícekrát viděli, Boží slovo prostě vynechává řadu všelijakých informací, které by zajímaly naši zvědavost. Ale had byl prostě jedním z tvorů v ráji. A právě tento had se Satanovi jevil jako nejlépe použitelný. Satan se toho chopil. Není to snad přesně stejná metoda, jakou Satan používá i dnes? Apoštol Pavel napsal Korinským: a není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. 2. Korinským 11, verš 14. A kniha Zjevení nám o Satanovi prozrazuje snad víc než jiná místa písma. Cituji z 12. kapitoly verš 9. A veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Bytost zde popsaná nebyl plas podle našich dnešních představ. Boží slovo nám ho rozhodně takto nezobrazuje. A Zjevení 20, verš 2. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a Satana, a na tisíc let jej spoutal. Toto stvoření mělo úžasné schopnosti. V první Mojžíšově nemáme záznam o původu Satana. Spolu s řadou dalších vykladačů však mám za to, že jeho zrod nám prozrazují kapitoly 14. z Izajáše a z Ezechiele 28. Tam je popsán jeho původ zároveň s okolnostmi, za jakých se stal tím, čím je nyní. A jak ten příběh s hadem v naší třetí kapitole první knihy Mojžíšovi pokračuje? Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila: plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Tolik první tři verše ve třetí kapitole knihy Genesis. Při čtení těchto příběhů, zejména pokud aspoň trochu známe jejich pokračování, nás přirozeně mohou napadat mnohé otázky. Na některé nalezneme odpověď přímo v textu, na některé jinde v písmu, u některých můžeme vyslovit rozmanité úvahy, ale jsou taky otázky, které zůstanou zcela bez uspokojivé odpovědi. Náš učitel před nás staví očekávanou otázku. Proč se had přitočil k ženě a ne k muži? A nyní pokus o odpověď. Když Bůh stvořil Adama, řekl mu, že může jíst z každého stromu v zahradě s výjimkou toho jediného. Podle chronologie, kterou v textu můžeme vystopovat, je zjevné, že žena byla stvořena až potom, takže tuhle varovnou informaci měla až z druhé ruky, až od svého muže. Snad proto had přistoupil nejdřív k ženě. Mám-li být upřímný, jsem přesvědčen, že žena byla stvořena mnohem krásnější než muž. Celkově budila víc sympatií. Pravděpodobně byla k tomuto hadovu polemickému návrhu k rozhovoru o tomto tématu otevřenější, než by byl muž. Také si myslím, povídá náš učitel, že žena bývá přirozeně emotivnější a zvědavější než muž. I dnes vidíme, že mnohé kulty a různé izmy jsou zejména ve svých počátcích spojeny s výsadním postavením ženy, která až potom pro ně získává i muže. Satan, zde spodobněný jako tenhle zvláštní had, dobře věděl, co dělá. Všimněte si jeho počínání. Postupoval rafinovaně. Položil Evě otázku, která na jasné Boží slovo vrhla stín pochybnosti. Jakže
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Tahle otázka vyvolává pochybnost a podněcuje zvědavost přinejmenším v otázce, zda je ten zákaz opravdu takhle míněn. Ale o tom budeme přemýšlet zase až příště.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy, které můžete posílat na mail radio7@radio7.cz nebo na sociální sítě na profily radio7.cz. A děkujeme i za finanční podporu, kterou nám posíláte. Pokud byste se do ní chtěli nově zapojit, tak se podívejte na web radio7.cz, kde v sekci Zapoj se najdete všechny potřebné informace. Děkujeme. Dnešní díl biblického studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a pokračovat v něm budeme na Rádiu 7 zase zítra večer ve 8:45.

koho chodí a do klece mě znovu zvát. Zaryťte, dráte svými, chce ublížit mé duši. Hrdně má klíč od života.

Duchovní svět je stejně tak reálný jako ten viditelný kolem nás. Ne vždycky si ale uvědomujeme, co naše neopatrné jednání může způsobit a jaký přesah pak mají následky do světa fyzického. Nejen o okultismu, jakožto nauce o tom utajeném a skrytém, bude mluvit v pořadu Klíčové slovo Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a vedoucí odboru pro vzdělávání. Poslouchejte už za chvilku po 9. večerní na Rádiu 7. Ještě předtím tady mám písničku skupiny For King and Country, ve které se zpívá: modlím se, abys dokázal být laskavý i uprostřed boje, pokorný, i když budeš na vrcholu. Já budu po tvém boku uprostřed toho všeho.

0: Minula 21. hodina. Ve čtvrtek 8. října posloucháte Rádio 7. Dobrý poslech následujícího pořadu Klíčové slovo vám přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Že duchovní svět existuje, o tom asi netřeba už dnes nikoho přesvědčovat. Že má také různé tváře, jste možná někteří už zjistili. Právě o tom, jak se orientovat pro někoho ve spleti všech těchto vztahů, věmů, událostí a zkušeností, o tom se chci dnes povídat s Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve. Radku, moc tě vítám.
3: Dobré ráno, děkuju.
2: Klíčové slovo, to je důležitý termín, protože míří k podstatě věci. A tak já začnu hned na rovinu a do hloubky. Kde se zlo bere?
3: Tak opravdu jdeš na kořen věci, evidentně. Bylo by hezké asi si odpovědět na tuto otázku úplně jako přesvědčivě a bez nějakých otazníků, ale pokud bychom a měli bychom asi zůstávat na takovém tom biblickém poli, jestli se nemýlím, protože jsme křesťanské rádio a myslím si, že takový ten základní rámec je pro nás právě Boží slovo, tak podle mého názoru není úplně jednoduché odpovědět na tuto otázku. Co je zlo? Kde se bere zlo? Jsou teologové, kteří říkají, že zlo jako takové se ve své podstatě vlastně nedá definovat jako nějaká obecná entita, ale že zlo má spíš svoje jednotlivá vyjádření. A i ve Starém zákoně vidíme, že často se mluví o množství zla nebo o mnohých projevech zla, ale zlo jako takové definovat a říct si úplně odkud se vzalo, si myslím, že trošku přesahuje to, co nám písmo možná chce říct a chce naznačit. A samozřejmě víme, že zlo nějakým způsobem souvisí s duchovní říší, bez pochyby. Bible nám ukazuje, že v té duchovní sféře je nějaká pozitivní strana a nějaká strana zla. Doslova třeba ten šéf té strany zla se jmenuje, nebo se nazývá třeba v Novém zákoně ten zlý. To znamená, máme tu dvě strany. Na druhou stranu také musíme říct, že zlo nějakým způsobem souvisí i s naší lidskou přirozeností. Já třeba nepocházím z křesťanského prostředí, já jsem uvěřil, když mi bylo asi 20 let. A křesťanství odpovědělo na moji takovou hlubokou základní otázku, kterou jsem si kladl během svého života do té doby, než jsem vlastně poznal Boha, poznal křesťanství. Jak je možné, že se v lidech bere až někdy takové zlo? Já jsem tedy ještě vyrůstal v dobách minulých, dobách komunismu a často se nám promítaly takové ty snímky, ty si určitě jaký pamatuješ, třeba z Hirošimy, Nagasaki, z druhé světové války, to bylo téma tehdy, že? Protože to ještě toto období neodeznilo tolik z historie, takže já jsem si vždycky říkal, jak je možné, že se v člověku najde až tolik zla, které se projeví až takovým strašným způsobem. No a paradoxně, když jsem postupně přicházel ke křesťanství a vlastně četl jsem Bibli, tak ta jedna z odpovědí, kterou jsem si takhle vnitřně vlastně, která mi dala tu odpověď, byla právě realita hříchu v člověku. Realita převráceného srdce nebo převrácené přirozenosti.
2: Pokud jsme vás trochu překvapili, že jsme začali hned tím zlým z duchovní oblasti. Byl to trošku záměr, protože když se řekne Bůh, když se řekne křesťanství, tak mnoho lidí má představu, že se baví o dobru, o kráse, o štěstí, o prospěchu, o požehnání, ale duchovní svět je opravdu ten dobrý, ale i ten zlý. A mám za to, že někdy tuto stránku pomíjíme, protože chceme to dobré, chceme prožívat štěstí, radost, pokoj, sounáležitost s lidmi, chceme to dobré do života. Ale vlastně míjet to asi není úplně dobré, protože co vlastně hrozí, když míjíme tu tu opačnou stránku duchovního světa?
3: No ono hlavně, ta otázka zla a otázka bolesti nám často přináší otázku, pokud teda už se bavíme o třeba existenci dobrá, existenci boží, tak nám to vlastně nastuluje tu otázku, jak je možné, že když existuje dobrý Bůh, nebo jak si řekla, Bible nám představuje na mnoha stránkách Boha jako ten, toho, který je dobrý, který pomáhá, který uzdravuje, který vysvobozuje, který přináší požehnání, tak na druhou stranu právě ta otázka zla nám nastoluje takový ten otazníček, jak je tedy možné, když existuje dobrý Bůh, že tedy existuje zlo. No, vracím se k té otázce na začátku, kde se teda vzalo zlo, když je dobrý Bůh.
2: Byl dobrý, tak by se.
3: Ano, už Epikuros, starý řecký filozof, říká, bohové se nemohou starat o svět, protože kdyby se o něj starali, tak by nemohlo být tolik bolesti. A to ještě nebyl křesťan, že? A David Hume, taky známý filozof, říká, jestliže teda Bůh existuje, ale nechce předejít zlu, nebo nemůže předejít zlu, tak není asi všemocný, si nemůže předejít tomu zlu. A jestli mu nechce předejít, tak pravděpodobně asi, on to používá takové anglické slovo, které by se dalo přeložit, tak je zlovolný. Jo? Tak se prostě není tak dobrý, jak nám ho ta Bible představuje. A pak teda se ptá, pokud může Bůh předejít zlu a pokud chce, tak proč teda to zlo existuje? A to je otázka, která zní těmi dějinami a myslím si, že zní v srdci téměř každého jednoho z nás, ať už jsme ze strany těch, kteří věří v Boha nebo nevěří v Boha, protože samozřejmě pro nevěřící, pro lidi, kteří třeba nevěří v Boha, to může být argument proti jeho existenci, ale i pro nás věřící někdy se dostáváme do momentu, kdy si říkáme, tolik utrpení nebo takové až nesmyslné utrpení, kde v tom všem je Pán Bůh. Takže ve své podstatě ona ta otázka zlá, otázka těch zlých mocností a věcí se také dotýká té otázky boží existence.
2: No a když si člověk klade všechny tyhle ty otázky, tak jaká je odpověď? Jak to může dobrý Bůh dopouštět, nebo jak to, že to zlo vůbec existuje?
3: A jsme opět u toho, jestli na tuto otázku máme možnost dostat relevantní odpověď, pokud zůstáváme tedy na půdě třeba biblické výpovědi, biblického textu. Já asi patřím mezi ty, kteří se řadí do skupiny lidí nebo těch, kteří přemýšlí o Bibli, takže Bible na to úplnou odpověď nedává. Ona některé věci předkládá jako fakt, existenci zla nám předkládá jako fakt, ale úplně ji nevysvětluje. A já jsem zastáncem takových věcí nebo takového přístupu, že když Bible věci nevysvětluje, tak asi proto má nějaký důvod. Kdyby Pán Bůh nám to chtěl vysvětlit do detailu, kdo si říkal, že Bible nezačíná nějakými matematicko-fyzikálními vzorečky, jak vznikl svět. On tam je prostě nějaký ten popis, nějaká ta deskripce, která z toho matematicko-fyzikálního hlediska nám moc nepomůže. A kdyby to chtěl, tak by nám to dal tu odpověď. A i otázka zla a otázka toho, jak ve své podstatě může existovat zlo vedle vlastně existence dobrého Boha, tak dále, tak si myslím, že v Bibli není plně zodpovězena. A ani abych si teda netroufl na ní úplnou odpověď dát. Ale samozřejmě, můžeme se bavit o různých teoriích, které během staletí se vytvořily, nebo lidé si nějakým způsobem odpovídali na tuto otázku, ale nevím, jestli tady je na to ten prostor.
2: Mně vůbec přijde zajímavé, že Bible nedává nějaké odpovědi u poměrně tedy zásadní otázky pro mnoho lidí, kde se to zlo bere a proč je. Jak tomu rozumíš, že se Bible k něčemu takovému nevyjadřuje, podle tvého názoru? No, nepotřebujeme to?
3: Podle mého názoru jsou některé věci, které si Pán Bůh ponechal prostě pro sebe, je to součástí určitého tajemství. Myslím si, že otázka zla, utrpení je určité tajemství, do určité míry samozřejmě. A mně se třeba v tomto strašně líbí kniha Job. Já nevím, jestli posluchači mají rádi knihu Job, já třeba ano. Je takové velice zajímavé drama a my víme, že na počátku je tam ten popis toho, že před Hospodina na ten dvůr tam přicházejí ty různé že mocnosti nebo různí ti anděle a mezi ním přichází Satan, říká, a je to Bůh, který začíná a říká, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. No, není to Satan, který říká, ale i Pán Bůh je to, který říká, zdali pak si všiml toho mého služebníka Joba. No a Satan samozřejmě začíná tu komunikaci, no jenom kdybys mu to, a jenom kdyby si šáhl, a jenom kdyby si, a tak Pán Bůh do určité míry dopustí některé věci v životě Joba. My tam vidíme ten Jobův příběh, ten Jobův zápas. No ale když potom vlastně na konci má dojít k tomu rozuzlení, tak Pán Bůh mu vlastně neodpovídá, neříká, hele, přišel Satan ke mně a já jsem si říkal, já se s tebou pochlubím, jsi takový feš, šikovný, jo. Já se s tebou pochlubím. Ne, on mu to nevysvětluje, on mu tam dává, tuším, smrť 70, protože Job se pořád Boha na něco ptá, že? A Job mu potom odpovídá a dává mu, tuším, asi, já nevím, 70 otázek, říká, kde jsi byl, když jsem zakládal svět? Jo, kde jsi byl, když dokážeš mi odpovědět na... A teď najednou se vrací ke stvoření Pán Bůh úplně k jiným oblastem, než jsou oblasti utrpení a zla. A ve své podstatě nedává Jobovi žádnou odpověď. A přesto ten Job na konci říká, Hospodine, jako jenom jsem o tobě slýchával, ale teď tě znám. Po tom všem, co jsem s tebou prožil, teď tě znám. Myslím si, že kdyby nám Pán Bůh chtěl dát odpověď na otázku zla a utrpení, tak Job by byl ideální literaturou, kde by to mohl udělat. A přesto ani zde tu odpověď prostě Pán Bůh plně nedává. Je tam jenom takové to Jobovo uvědomění si té boží velikosti a té jeho reality Jobovi a jemu to stačí. A nevím, Katko, jak jsi na tom ty, ale mně připadá, že čím jsem starší, tím mě stačí méně odpovědí. Já když jsem byl mladý, tak jsem chtěl z Bible všecko vyzobat a všechny odpovědi získat, ale čím je člověk starší, tak se prostě smířuje s tím, že na některé věci tady na tomto světě odpověď úplně nenajdeme a učí se s tím nějakým způsobem žít. A to je můj příběh. Já se učím žít s tím, že mám možná méně odpovědí, než jsem čekal.
2: Je zajímavé, že když člověka, vlastně například do toho Joba, když ho přesáhne jakési vědomí boží svrchovanosti, tak ty naše otázky se opravdu rozplývají a ztrácí.
3: Ano, ano.
2: Tak to je téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa Apoštolské církve.

0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
2: Slyšeli jste kontakty, na které se dopíšete a dovoláte do pořadu Klíčové slovo, tedy pokud nás posloucháte v premiéře v sobotu po 8 hodině raní. S Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve, dnes mluvíme o té odvrácené straně duchovního světa, tedy o zlu, o tom, jaký vliv má na náš život a co s tím my jako lidé, kteří hledají Boha a jeho tvář. Radku, já jsem poměrně nedávno stála v Římě v Sixtinské kapli před Michelangelovou freskou posledního soudu a popisovala jsem to lidem kolem sebe, až jsme došli do té části, kdy tedy padají ti nebozí lidé do ohnivého jezera. Jak vlastně podle Bible vypadá peklo? Jak moc je reálné a proč v Bibli vlastně je něco tak strašného?
3: Pokračujeme v sérii zajímavých a těžkých otázek. A já bych asi navázal na to, o čem jsme mluvili před chvilkou. Stejně tak jako zlo není úplně přesně definováno v Bibli, tak i peklo má různá vyjádření v Bibli. Starý zákon spíš mluví o podsvětí. Že člověk, duše člověka se vstupuje do podsvětí a je tam spousta obrazů toho, jak to podsvětí vypadá a ty obrazy se často doplňují, ale často se zdá, že si i trošinku protiřečí. Jo, takže mít takový jako jednotný náhled na takovou výpověď starého zákona o tom podsvětí není úplně jednoduché a věci harmonizovat. A nový zákon teda mluví o konkrétně třeba o pekle nebo ten výraz Gehena se překládá jako peklo a my víme, nebo odborníci říkají, že vlastně souvisí s nějakým konkrétním místem, že v Palestíně souvisí s údolím syna Hinnomova, kde se v nějaké době dokonce konaly snad i lidské oběti a dětské oběti a tím pádem vlastně to získává takovou konotaci určitého odpadlictví, určitých věcí, které jsou opravdu jako zvrhlý a špatný. To znamená, tady ten obraz nám může trošinku pomoct tím, jak je tedy, dejme tomu, obrácený k tomu vizuálu, ale přesto zase, pokud chceme definovat, jak vypadá peklo, to nám úplně Bible jaksi ten plný obraz nedává. Má tam nějaké vyjádření, že tam je pláč a skřípění zubů. Předchozí generace se ptali, jak to bude s lidmi bez zubími. Když teda nemají zuby, tak dokonce kdo si dal takovou odpověď, že nějaké protézy se seženou a že mohou těmi zuby tedy skřípat. A myslím si, že zase to jsou symbolické obrazy. Je zajímavé, že se třeba vyskytují hodně v Matoušově evangeliu, v tom oddíle, kde se často mluví o tom, že pokud tě svádí oko, tak si ho vyrvi, pokud ruka, tak si ji utni. A pak je vždycky dopsáno, no, lepší, než kdyby si měl právě jako skončit jako v Gehenně, v pekle. Jo, to znamená, je zajímavé, jo, i vůbec, kde se o pekle mluví. Nicméně je to realita. Bible mluví o nějakém místě, kde bude nářek, kde bude pláč, kde bude nějaké utrpení. Často ta výpověď míří k tomu, že to místo, na kterém lidé budou trávit prostě nějaký svůj další osud, je až vlastně věčné. A my se s tím musíme zase nějak popasovat. Nejsme úplně možná kompetentní tomu to všecko vysvětlit, ale musíme se s tím popasovat, že ta výpověď tady je. Peklo existuje. Ježíš nám říká a naznačuje, že je určeno lidem, kteří v konečném důsledku neutvářejí svůj život podle Boží podoby a že to není místo příjemné a že to je místo konečné. Samozřejmě dá se ještě teologicky rozlišovat, jestli peklo a ohnivé jezero je to samé. Zdá se, že zjevení mluví o takzvané druhé smrti a mluví o nějakém ohnivém jezeře, které bylo původně připraveno pro právě ten temný duchovní svět. Ale to jsou všechno už takové teologické odbočky, které si myslím, že nejsou úplně podstatné pro naši diskuzi.
2: Ale myslím, že mnoho lidí by se tě v tuhle chvíli opravdu zeptalo, jestli Bůh je dobrý a na mnoha místech Bible čteme, že pro člověka chce to dobré, že pro něho vlastně obětoval svého syna. Proč to všechno dělal, když zároveň je tu tedy peklo? Bůh chce nebo zamýšlí pro lidi peklo?
3: Zase, to je otázka, která se line dějinami. Možná dřív ji lidé brali jako takovou větší a přirozenou součást té vlastně křesťanské teologie a postupně doba osvícenství a obzvlášť dnešní doba se ptá velice významně, jak je možné, že dobrý Bůh připravuje něco takového, jako je peklo. A opět bych asi zůstal u toho, že ne všechny věci dokážeme na tomto místě a v tuhle chvíli vysvětlit. Poznáváme jenom částečně. Můžeme jenom říct, že pokud věříme, že Bůh je dokonalý, Bůh je dobrý, Bůh je láska a tak dále, tak nějakým způsobem a nějaké opodstatnění i tady ta odvrácená strana vlastně toho dobrého prostě má. A už staletí se předkládají různé výklady na to, jak by to teda teoreticky mohlo být. Samozřejmě ten doslovný význam je, že peklo je tak, jak to tam čteme v té Bibli, že takhle to konkrétně je. Pak se mluví o nějakém metaforickém významu třeba toho pekla, jo, že sice ten popis je takto krutý, ale ve své podstatě Bible je na mnoha místech metaforická. Už jsme mluvili třeba o tom Matoušovi, asi si nikdo dneska nevypíchne oko a neutne svoji ruku. Je to bráno jako určitá nadsázka. To znamená, ten metaforický význam říká, že je v tom určitý kus nadsázky a jak to konkrétně bude vypadat třeba, to je další věc. Pak je zase jiný výklad, který říká, že nakonec vlastně takový univerzalistický výklad, že vlastně člověk tím utrpením se bude neustále očišťovat až do té dokonalosti a nakonec vlastně všichni budou spasení. Dokonce velký teolog Louis Berghoff řekl, že už kvůli Bohu doufáme, že peklo je nějakou formou očištění pro člověka. A že ve své podstatě vlastně tím očišťováním a nějakými těmi utrpeními, který projde, nakonec teda dojde k tomu, k té fázi spasení. A pak jsou další výklady, které říkají, že ve své podstatě vlastně člověk nebude trpět věčně, ale že přijde nějaký moment nějaké té anihilace a nebude existovat vůbec, jo? Že to utrpení bude dočasné. A my si můžeme vybrat, kam, do jaké skupiny třeba chceme patřit.
2: Co může jedinec udělat pro to, aby se ho tedy otázka jakéhokoliv božího soudu, teď myslím to odsouzení, ta účast na tady těch hrozných popisech, aby se ho to netýkalo?
3: Tak nejistější cesta, kterou nám Pán a Bible ukazuje, je přijmout Ježíše Krista jako spasitele, a jako toho, kdo nás právě vyvádí, když to stáhnu k tomu tématu zla, který nás vyvádí díky své smrti na kříži, nás vyvádí vlastně z toho područí zla, područí hříchu a odevzdá se plně Bohu. To je taková jednoduchá, relativně jednoduchá odpověď.
2: A když to člověk udělá, už se ho peklo netýká?
3: Tak musíme rozlišovat mezi nějakým jednorázovým aktem, to znamená, že takové uznání v našem životě proběhne a my odevzdáme svůj život Bohu a pak mezi tím, jak utváříme svůj život v této perspektivě. To znamená, jedna věc je rozhodnutí pro Boha, jedna věc je takové to duchovní prozření, kdy já vlastně uvidím tu duchovní realitu, uvidím, jak cenná je pro mě, jak cenný je Ježíš, jak cenná je jeho oběť. A druhá věc je, jak na tom stavím, na tomto prozření duchovním a na tomto vlastně jakoby vykročení do nového života a jak utvářím svůj život z té perspektivy věčnosti a v perspektivě, že Bůh existuje. Protože pokud přiznáme a pokud uznáme, že Bůh existuje, zároveň s tím také přiznáváme, uznáváme, že Bůh má nějaké standardy, má nějaká pravidla a my říkáme, když říkáme Bohu ano, tak říkáme ano i těm standardům, i těm pravidlům a vykračujeme s takým odhodláním, že se jimi budeme řídit, že?
2: Takže ani věřící člověk podle tebe nemá nic jistého?
3: V tomto směru, já jsem klasický arminián, řekl bych, že nemá, že ve své podstatě já rozumím Bibli v těch jejich pasážích, jakože s bázní a střesením uskutečňujte svoje spasení. Vnímám některé výzvy listu židům, že, které nás neustále vybízejí k tomu, abychom si dávali pozor. Dává nám jistě nějaké starozákonní obrazy, které říkají, že sice Izraelci všichni že vyšli na poušť z toho egyptského otroctví, ale spousta jich tam potom zůstala. To znamená, já rozumím Bibli tak, že jedna věc je přijmout Boha do svého života a druhá věc je ovšem utvářet ten svůj život podle těch Kristových hodnot, což samozřejmě nikdo nedokáže stoprocentně. Od toho je zase odpuštění, od toho je zase pokání z hříchu a tak dále, ale důležité je to nasměrování, kam jdu.
2: My si pustíme další písničku, během které nám můžete volat nebo psát a po ní se pustíme také do osobních, jako jakýchsi možných setkání či kontaktu právě s tím nepřátelským duchovním světem. Posloucháte Klíčové slovo, jehož hostem je Radek Smetana a slovem vás provází Kateřina Horecová.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
2: Jako téma dnešního pořadu, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, jsem dala název jedné staré české pohádky S čerty nejsou žerty. To proto, že v té české nátuře asi opravdu je někde zakořeněno to, že s tím zlým, personifikovaným do nějakého čertíka, vždycky dokážeme nějak vyjít, nějak ho přechytračit, nějak obelstít a vlastně se ukáže to dobré v nás a my tu situaci nějak zvládneme. Právě o tom si s tebou, Radku, teď chci povídat, o tom, jak moc zasahuje nebo může zasahovat zlo do našeho osobního života, přemýšlení a formovat naši duši, naše srdce. Ještě než se k tomu ale dostanu, tak přečtu jeden e-mail, který nám došel od Pavla. Dobrý den, právě poslouchám váš pořad a myslím, že je jednoznačné, že zlo pochází od člověka. Bůh dává lidem svobodnou vůli, takže si mohou vybrat, budou-li chtít a konat zlo či dobro. Volí-li člověk zlo, Bůh to dopouští z těchto důvodů, protože nám dal svobodnou vůli. Bůh chce jenom dobro a volí-li člověk zlo, je to pro něho samotného špatné, protože se od Boha oddaluje. Kdyby Bůh zajistil, že bude všechno správné a dobré, budeme my lidé pouhými loutkami, protože my sami často chceme to, co není dobré a co není správné, píše Pavel. Chceš na to nějak reagovat,
3: určitě,
2: doplnit?
3: Určitě, je to jedna z těch teorií zla, že souvisí se svobodnou vůlí a ona to určitě do určité míry může a myslím si, že je pravda, určitě to souvisí s naší svobodnou vůlí. To, co bych tomu jenom řekl, že to pravděpodobně není vysvětlení komplexní a kompletní, ale je to částečné vysvětlení a jak jsem řekl, těch teorií, jak vzniká zlo, kde se bere zlo, je hodně a myslím si, že není úplně předmětem tohoto programu je všecky probrat, je to spíš takový motivační program, který si myslím, že by měl diváky tak trošku pozbudit i v některých věcech a tam míříme asi.
2: Pojďme tady k té mojí původní otázce. Potkal ses ty někdy sám osobně třeba s nějakou oblastí toho duchovního zla? Máš s tím osobní zkušenost?
3: Mám s tím poměrně velké osobní zkušenosti, ale asi takovou základní zkušenost jsem měl, Katko, v okamžiku, kdy jsem vlastně přicházel k Bohu. Jak jsem řekl, já nepocházím z křesťanského prostředí. Vlastně takové svoje duchovní tápání a hledání já směřuju do nějakého toho 18. 19. roku mého života, kdy jsem nějak pocítil nespokojenost se svým životem. Bylo to ještě v době komunismu, tak já jsem byl vychováván v tom, že není Boha, neměl jsem kolem sebe křesťany, ale byl jsem na vojně a tam jsem měl dost času přemýšlet a bylo to v roce 89, kdy se přeci jenom už trošku otevíral ten svět i pro ty jiné názory, které proudily do České republiky po roce 80.

0: A tak já jsem na vojně tehdy hltal takovou tu novou duchovní literaturu, kde která mě překvapovala, co všecko vlastně, čemu všemu lidé věří, co všechno jsem ještě nevěděl, protože, jak říkám, byl jsem vychováván s tím v tom, že není Boha. A součástí tohoto procesu bylo, že když jsem vždycky z vojny přijížděl domů na opušťák, tak jsem kolem sebe měl partu přátel, se kterými jsme kdysi chodívali na diskotéky a do baru, jak to tak bývá. A tihle moji přátelé mě dali pozvání na večer, že ať přijdu do jednoho zařízení v mém rodném městě, v Mansdorfu, a že to bude zajímavé. A já jsem se pídil po tom, co by tam mělo být zajímavého, ale oni mi to nechtěli říct, tak jsem tam dorazil. A když jsme se tam sešli, tak jsem zjistil, že nás čeká spiritistická seance. Já jsem tomu nemohl uvěřit už z toho důvodu, že ti moji kamarádi, se kterými jsem pařil na těch diskotékách, byli absolutní ateisté a o ničem takovým jsme nikdy nemluvili. Nicméně tedy do té seance jsme se tedy nějak ponořili a já jsem si celou dobu myslel, že to na mě nahráli. Pořád jsem koukal, že myslel jsem si, že tím, že jsem na vojně, že to celé je vlastně jako nějaká hra, no ale postupem doby jsem zjistil, že to hra není. Opravdu při těchto seancích došlo prostě k kontaktu s tím duchovním světem, o kterém já jsem do té doby neměl ani ponětí. A byť jsme byli v tu dobu ještě tedy nevěřící, byli jsme někde na cestě nějakého hledání, protože jsme se poprvé, jako všichni, jako celá ta parta, setkávali s duchovním světem, tak ale měli jsme nepřekonatelný pocit, že se dotýkáme světa duchovního, který není dobrý, který je negativní. Nedokážu ti to vysvětlit, ale vždycky, my jsme třeba začínali někdy v 9 večer a když jsme se ve 4, v 5 ráno rozcházeli z těch seancí, tak jsme si vždycky řekli, my už to nechceme, my už to nebudeme dělat. A co myslíš, že jsem příště přijel na pušťák, co se dělo? Šli jsme do toho znovu. Byť jsme věděli, že se dotýkáme věcí, které jsou nedobré a zlé, tak ale nemohli jsme si pomoct a pořád, protože v rámci těch seancí jsme komunikovali s nějakým duchovním světem, který nám dával odpovědi v uvozovkách na nějaké naše otázky a my jsme postupem doby zjistili, že ty odpovědi jsou částečně možná pravdivé, ale částečně také ne a začali jsme odhalovat, že ten duchovní svět si s námi jaksi hraje, ale pro některé z nás vlastně to znamenalo, že se dostali až na hranici duševního vyčerpání nebo až na hranici prostě duševního zdraví. A díky bohu, že v té samé době, v tom roce 89-90, v tom mojem rodném městě Mansdorfu vznikalo také křesťanské společenství, které založil současný biskup naší církve Martin Moldan. A vlastně ti moji kamarádi, když v době, kdy já jsem byl na vojně, tak oni se dostali nějakým způsobem do kontaktu s tím křesťanským společenstvím a tam se jim dostalo i určité interpretace toho, co prožívají. Jo, a dostalo se jim i nabídky, že vedle toho negativního duchovního světa se tu nabízí i pozitivní duchovní svět, respektive dokonce nabízí se tu Bůh.
1: Bylo lehké se z toho vymanit?
0: Pro mě osobně musím teda říct, že ano, ve smyslu, že já už jsem, a myslím si, že ne sám, ale když jsme o tom diskutovali s těmi svými přáteli, tak my jsme si říkali, jako jestli tu je ta negativní duchovní síla nebo negativní duchovní svět, pravděpodobně by mohl být i nějaký ten pozitivní. Takže my už jsme trošku jako vevnitř byli nahlodaní a když potom tím přátelé se setkali s tou interpretací vlastně toho křesťanského společenství, tak my jsme úplně dychtili vlastně jít za tím pozitivním. My jsme tehdy ještě úplně se nepohybovali v kategorii Bůh, spíš špatný duchovní svět a dobrý. Jo? A potom vlastně nám byla představena ta idea vlastně Boha jako takového křesťanského Boha a ve své podstatě téměř všichni ti moji přátelé se obrátili a já jsem teda byl jeden z posledních, protože tím, jak jsem byl na vojně, tak jsem nestíhal ty jejich procesy, ale nakonec se mi to asi po 12, vyšel asi na 12 výzev ke spasení na různých akcích a nakonec jsem tedy svůj život odevzdal Bohu taky.
1: Tady to na chviličku přeruším. Nám došly dvě SMSky. Věra píše, srdečně zdravím a chci se zeptat, jak se úspěšně vyhýbat zlu a jak se nedat zmást, když se zlo vloudilo pod rouškou dobra?
0: Tak to je hodně obecná otázka a myslím si, že zase jsme tady u toho, u té definice zla. Máme zlo nějaké obecné, to znamená nějaké katastrofy a tak dále, a to asi nemyslí posluchačka, jo, kde, jak se vyhnout nějakému zemětřesení, tak se podívám na televizi a vyhnu se zemětřesení, ale pravděpodobně má na mysli to zlo, které je spojené s buď duchovním světem, anebo s hříchem člověku, a to jsou ty dvě oblasti. Jo. Samozřejmě vyhnout se zlu v rámci toho duchovního světa je prostě cesta je, že se tomu neotvírám, že se otvírám Bohu a že se otvírám tomu pozitivnímu duchovnímu světu, nikoli tomu negativnímu nebo tomu zlému. Teď jsme mluvili třeba o tom spiritismu, no tak Bible nám jasně říká, že pro křesťana, já mohu říct z mé osobní zkušenosti, že paradoxně já jsem přes spiritismus došel k té představě, že existuje duchovní svět a Bůh, ale nikdy bych to nikomu nedoporučil, nikdy neřeknu, tak jo, dej se na spiritismus, protože to byla moje individuální cesta. Nemyslím si, že to je cesta poznání Boha v nějakém obecném slova smyslu. Je to moje osobní zkušenost. A co se týká toho hříchu a zla v podobě hříchu, no tak jeho zdroj je v nás. Jo, zdroj hříchu je do určité míry v nás. Máme hříšnou porušenou přirozenost. A Matouš nám říká, že vlastně veškeré zlo vychází ze srdce. No a zde, už jsem to taky zmiňoval, zde je třeba prostě ten svůj život utvářet v té perspektivě Krista, v perspektivě prostě Božího slova a nějakým způsobem pracovat s tou svojí přirozeností, která má sklony k hříchu. No, můj oblíbený verš je, a nevím, jestli odpovídám přímo na ten dotaz posluchačky, nevím, kam přesně mířila tím zlem, ale můj oblíbený verš je verš apoštola Pavla, nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Máme nějaké sklony i jako křesťané, máme nějakou hříšnou přirozenost jako křesťané a pokud se chceme vyhnout zlu v podobě hříchu v našich životech, tak je to takto. Pokud se chceme vyhnout zlu v podobě hříchu třeba jiných lidí, tak to už je asi něco jiného, že protože to se tam nám Bible dává nápovědy, že máme i své cesty střežit před některými typy lidí.
1: Já myslím, že posluchačka Věra tady mířila k tomu, že není jednoduché vždycky rozeznat, co je zlo a co je dobro, protože ona píše, jak se nedat zmást, když se zlo vloudí pod rouškou dobra.
0: Mm-hmm. Zase, to je hodně nekonkrétní.
1: Tak asi nechtěla psát konkrétní situaci,
0: tomu
1: ale
0: rozumím,
1: principiálně.
0: Ale tady si právě myslím, že je důležitý ten kontext, jo, protože tady bychom mohli mluvit zase o spoustě oblastí.
1: No každopádně asi, když člověk rozpozná, že co se tvářilo dobře, je zlé, tak potom už s tím jedna tak, jak jsi říkal.
0: Ano.
1: Aneška píše, dobrý den, děkuji za váš pořad. Peklo, vrací se tedy k našemu předchozímu tématu, podle mě nestvořil Bůh, je to důsledek rozhodnutí člověka nebýt s Bohem. Peklo je místo, kde není Bůh, protože se dotyčný rozhodl, že s ním nechce být. Hezký den nám přeje Aneška.
0: Děkujeme.
1: A také píše Karel, milý dík za aktuální téma. Pán Ježíš říká, že peklo je především pro satana a pro jeho anděli. Matouš 25:41. Satan strhl lidi na svou stranu a jen pán Ježíš jedině vysvobodí. A opět verš Jan 8:36. Zdraví Karel.
0: Ano, to už jsme zmiňovali, když jsme zmiňovali ten verš zjevení, že ano, to je původní, spíš teda konkrétně toho ohnivého jezera, které je spojováno s tou druhou smrtí. Takže to ohnivé jezero bylo vlastně připraveno pro ďábla a jeho anděli.
1: Pojďme tady zpátky k našemu nakousnutému tématu před těmito reakcemi. Mířila jsem vlastně k oblastem, které se mohou tvářit zajímavě, ale za nimi je něco složitého nebo nebezpečného dokonce. Ty jsi tedy mluvil o spiritismu. Jsou nějaké další oblasti, kterým je dobré se opravdu vyhnout, protože za nimi dost pravděpodobně stojí něco zlého?
0: Myslíš v duchovním směru?
1: Duchovním směru, ano.
0: Tak určitě. Znovu říkám, když člověk neutváří svůj život podle těch vlastně jakoby křesťanských perspektiv, tak se samozřejmě otvírá určitým silám, které mohou ovládnout jeho život. Když člověk pravidelně lže, pravidelně krade, a apoštol Pavel říká, kdo krade, ať už nekrade více. Je to velice jednoduché, ale pokud se trváváme v některých věcech konkrétních ve svém životě, ze kterých se potom stane zlozvyk a potom třeba i závislost, tak to je taky prostor, jak může ten zlý ve své podstatě vlastně působit v našem životě, a vystavujeme se určitým i duchovním mocnostem, pokud prostě svůj život utváříme tak, jak bychom neměli.
1: Myslím, že taky apoštol Pavel říká, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Je to tak jednoduché se vzepřít?
0: No, souvisí to třeba s tou otázkou té jedné z posluchaček. Musíme rozeznat to zlo. Ona tam psala, někdy se dobro převléká, nebo zlo se převléká za zlo.
1: Za dobro.
0: Za dobro, tak je třeba to rozeznat, a není to vždycky tak jednoduché. Jsou někdy zápasy, a pan Ježíš nám říká, že některé třeba zápasy se vybojují jenom postem a modlitbou. A dlouhodobě třeba. Takže není vždycky jednoduchý zápas. Jednak teda se svým vlastním hříchem a se svojí vlastní přirozeností, protože se k tomu přidružují samozřejmě i další věci, jako můžou být třeba duševní poruchy a nemoci a tak dále. To znamená, jednoduché to určitě není. A stejně tak to nikdy není jednoduché se bránit duchovním vlivům, jak už třeba v životě vlastním nebo v životě třeba lidí, kteří jsou okolo nás.

0: Ještě pár minut zbývá pořadu Klíčové slovo. Jehož hostem je dnes Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, a ve kterém mluvíme o zlu, o duchovním světě, které má tu negativní tvář. Radku, ty jsi tady několikrát oddělil zlo jako takové a hřích. Zlo není hřích?
1: Tak teologové říkají, že veškerý hřích je zlo, ale veškeré zlo není hřích. Jo, a samozřejmě zase se pohybujeme v určitých umělých kategoriích, jo, kdy oddělujeme třeba takzvané přirozené zlo, to znamená, že někdy dojde ke katastrofě nebo k nehodě a tak dále. A to naplňuje tu podstatu zla jako něčeho nekompletního, něčeho rozbitého, něčeho prostě, co není, jako není komplexní. Ale hřích jako takové je součástí toho vlastně zla, které na světě můžeme vidět.
0: Bible říká, že hřích se týká úplně každého člověka. A tak co tady se zlem hříchu?
1: No, to je dobrá otázka, Katko. Co se zlem hříchu? Jak jsem říkal, Bible nám dává jasnou odpověď. Jednak tedy uznat, že člověk není dokonalý, že je hříšný, že má sklon k některým věcem a vydat svůj život Bohu. To je úplně ta nejbezpečnější cesta, jak s tím hříchem pracovat, ale o tom už jsme mluvili. A pak teda ten život utváře v té perspektivě toho vědomí, že Bůh existuje a že Bůh má nějaká pravidla. Nicméně chápu, že ani tak to není jednoduché. Už jsem tuším citoval ten můj oblíbený verš, že nemáme vyhovovat svým sklonům, abychom nepropadli vášním. A apoštol Pavel nám na několika místech říká, že v zásadě máme jakousi lidskou přirozenost, která byť je obnovená, byť přijala prostě tu boží milost a to boží odpuštění, tak ale stále má nějaké sklony a stále má prostě nějaké tendence a my na nich musíme systematicky pracovat. A těm tendencím se nemáme podávat, nemáme jim vyhovovat, protože pokud to budeme dlouhodobě dělat, tak svůj život ve své podstatě vlastně stahujeme zpátky k tomu, kde jsme třeba byli dřív.
0: Jakou roli v našem životě hraje to vědomí hříchu? Víš, někdo se na někoho škaredě podívá a už to vnímá hrozně ostře, to se vědomí ho obvinuje. A někdo dělá různé věci a pořád je tak nějak víceméně v pohodě. Jak je to? Co je tedy hřích?
1: To už je výrok, který se přisuzuje několika různým osobnostem, že někteří lidé mají čisté svědomí, protože mají krátkou paměť, že? Takže a určitě to souvisí, osobně se domnívám ze své pastorační praxe, tedy spíš než z teologie, že to dost souvisí s takovým vnitřním nastavením člověka. To znamená, někdo je takový hloubavější, nad věcmi mnohem víc přemýšlí a to svědomí třeba má nastavené, protože to bychom teď mohli otevřít otázku svědomí, což nechci, ale otázka svědomí je po mně taky zajímavá, široká, jak prakticky, tak teologicky, a někdo má to svědomí nastavené opravdu velice citlivě a proto třeba vnímá některé věci tak, jak říkáš, a pak jsou lidé, kteří třeba se s věcmi tolik nezabývají a třeba to svědomí mají jinak nastavené a některé proto pro obě skupiny bych doporučil, si dovolím tu Bibli, jo, protože tam máme poměrně minimálně třeba v tom Novém zákoně, tam máme poměrně jasné mantinely, jo, kde bychom ten svůj život měli držet a pro ty, kteří se rádi obvinují, nebo mají tu tendenci se obvinovat i třeba za sebe menší věci, tak bych doporučil ty pasáže vybrané, které mluví o odpuštění a které mluví o tom, že některé věci prostě v životě jsou a že s nimi musíme pracovat, ale nejsou prostě tak tragické, abychom, a těm zase z té druhé skupiny bych doporučil, aby si přečetli některé, třeba ten list Židům je zrovna zajímavý. Já nemám rád takové ty, ale oni existují, že jo? Oni existují takové ty výbory těch veršů, no, se vždycky vydávají třeba, já nevím, pokud chceš být bohatý, tak jako to, tyto verše, pokud chceš být zdravý, tak tyto verše. Takže nemám je moc rád, ty výběry, ale pro tyto případy bych je doporučil, jo? Že někdy to pomáhá.
0: Když se mluví o hříchu, tak se také mluví v Biblii o pokání. Mm-hmm. Co to je?
1: pokání je odvrácení se vlastně od těch vědomé odvrácení se.
0: Já jsem se špatně zeptal, jak vypadá takové pokání?
1: Mm-hmm. Tak určitě součástí pokání musí být nějaké uvědomění si vnitřní, opravdu toho, že to, co dělám, třeba, že není správné, minimálně není správné před Bohem. Tady zase musíme rozlišit, že některé věci, které jsou rámcově přijatelné ve společnosti, třeba nejsou přijatelné pro Boha a taky zase, ale naopak nikdy. Jo, takže pokud opravdu dojdeme, nebo takhle, předpokladem toho pokání je opravdu vnitřní uvědomění si, myslím, to je klíčové, vnitřní uvědomění si toho, že to, co dělám, není před Bohem správné, to je jedna ta součást a druhá součást je, že uvědomění nestačí. Musíme vykročit z těch věcí a musíme se pokusit minimálně je tedy dělat jinak. Ne vždycky to jde hned, ne vždycky se nám to podaří na poprvé, někdy je to cesta, někdy je to zápas, ale myslím si, že důležité je to nasměrování, že se k tomu nechci vracet.
0: Radku, náš pořad je u konce, ale měli bychom mu dát asi nějakou tečku. Je v této oblasti nějaké téma, které považuješ, nebo podtéma, které považuješ za důležité, nezmínili jsme ho, nebo chceš zhrnout to, o čem jsme dnes mluvili?
1: Tak on se to jmenovalo Čerty nejsou žerty, že? To je oblíbená pohádka naše česká. A osobně se domnívám, že si myslím, že v dnešní době oni ty pohádky jsou důležité, protože nějakým způsobem jakoby formují tu novou a mladou generaci. A já bych byl rád, kdyby nám pořád zůstalo takové jasné, že zlo je zlo a dobro je dobro, protože si myslím, že v dnešní době, a trošku navazím na tu posluchačku, i v těch pohádkách se nám to zlo trošku rozdrobuje a není úplně tak černobílé a je takové šedé a je takové barevné a ve své podstatě nakonec pořádně člověk neví, na které straně by měl stát. A já bych byl rád, kdybychom jako křesťané věděli, na které straně stát a co je zlo a co je dobro.
0: Říká Radek Smetana, host dnešního Klíčového slova. Moc ti děkuju, děkuju za návštěvu, ráda jsem tě po letech viděla a těším se na slyšenou někdy příště.
1: A já děkuju moc za pozvání a přeju Rádiu 7 ještě mnoho a mnoho úspěšných let a mnoho spokojených posluchačů.
0: Tolik Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a můj dnešní host. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přáním hezkého a klidného dne a samozřejmě těším se někdy příště naslyšenou u tohoto pořadu. Mějte se hezky.

O duchovních darech spolu budou mluvit v příštím vydání pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno Kateřina Hodecová a Josef Knoflíček. Teď už máme za sebou 22. hodinu čtvrtku 8. října. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A před námi je od čtvrt na 11 čtení na pokračování, ve kterém opět otevřeme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Žán svou vírou v Boha ovlivnil celou posádku na lodi Jitřenka. A když se modlil v bouři a rázem bouře utichla, získal si ještě větší respekt. Bůh dál jednal s celou posádkou. Všichni se teď upínají ke zdárnému konci plavby. A jak to dopadne, to se dozvíme od čtvrt na 11 od Pavla Hromádky.

V minulém dílu čtení na pokračování na Rádiu 7 z knihy Manželů dolejších Plavčík Žán jsme byli svědky vyslyšené modlitby. Uprostřed bouře se Plavčík Žán na lodi Jitřenka modlil a bouře utichla. Udivené posádce potom vysvětloval, co se stalo. To vzbudí nenávistnou reakci jednoho námořníka. Ukáže se, že muž je zapleten do okultních praktik. Nakonec si také Lord Gosnold uvědomí, že i on u sebe tajně nosí pohanský talisman od indiánského šamana. Nyní už ale ví, že to pro něj nic neznamená.

Strašně se těším na chvíli, až zase uvidíme zemi. Zasnil se Jean. Trávu, stromy. Už ani nevím, jak vypadají. Brzy se dočkáte. Ukázala Patricie prstem na několik bílých ptáků s černou hlavou a rudými zobáky, sedících na opršelých ránech. Rybáci, obyvatelé přímořských skalisek. De La Salle říká, že nás bouře zahnala někam k pobřeží Nového Skotska. Francouzi tomu místu říkají, tuším, Akádie. Podle toho, co jsem četla, je tenhle kus země divokým a opuštěným krajem, který pravidelně navštěvují pouze lovci tresek. Těm tolik nevadí, že se zde špatně hledá vhodné místo k přistání. No, momentálně si moc vybírat nemůžeme. Loď je prakticky neovladatelná a jediné, co na ní ještě jakž takž funguje, je kormidlo. Konečně, mně je úplně jedno, kam se s tímhle vrakem trefíme, hlavně když tam budete vy. Hejno rybáků zatřepetalo bělostnými křídly a vzneslo se lehce k modrému blankitu. Odlétají, sledoval Jean jejich vzdušnou pouť. Určitě se zase vrátí, nebo se přiletí podívat jiní. Odhodila si Patricie z čela pramen dlouhých vlasů. Ze zvědavosti, víte? Vysvětlovala. Ptáci a zvířata jsou vůbec strašně zvědavá stvoření. Jednou jsem ležela sama na pláži, když připlulo stádo lachtanů. Nejméně hodinu mě okukovali a nejodvážnější z nich se mě dokonce snažili ochutnat tím, že mě začali olizovat. To jste neměla strach? Vůbec ne. Lachtani jsou přece mírumilovná zvířata. Jste doopravdy zvláštní, usmíval se pobaveně mladík. Trochu rusalka, pak zase mořská víla. Jsem zvědav, čím mě ještě v budoucnu překvapíte. Když už jste začal s těmi zvláštnostmi, vážený pane hrabě, rozesmála se Patricie. Nemyslete si, že vy nedovedete člověka také leda s čím zaskočit? Neříkejte. Zrovna dnes ráno jsem o vás přemýšlela a hádejte, k čemu jsem došla. Hořím zvědavostí. Že nedovedu pochopit, jak můžete být ve skutečnosti někdo jiný než pouhý plavčík. Vůbec si vás neumím představit v sametovém kabátci, kalhotách s mašlemi a bílých punčochách ke kolenům. Pro mne zase není jednoduché představit si vás, jak sedíte s ušmudlanými tvářemi u indiánského ohně. Jak můžete vědět, že jsem měla ušmudlané tváře? Nasadila uražený výraz Patricie. Odhaduji to, zasmál se Jean. Bílí ptáci s černými hlavami zmizeli v dálce a jitřenka se pomalu, neochotně kolébala směrem, jímž odlétli. Máte nějakou představu o tom, co budete dělat, až přistaneme, Žáne? Jistě, ožením se s nejkrásnější ženou na světě. Mluvím naprosto vážně. A vy myslíte, že já snad ne? Podařilo se mi zachránit z hořícího zámku nějaké rodinné cennosti. Vrátil se k dívčině otázce Jean. Není toho sice mnoho, ale myslím, že na dům a kus země okolo to bude stačit. Počítám s tím, že se usadím. Zatím však, abych pravdu řekl, je pro mne život na novém kontinentu velkou neznámou a nedovedu si ho dost dobře představit. A vaše rozhodnutí týkající se pobytu na anglickém území se zatím nezměnilo? Víte, Žáne, z Puritány není vždy jednoduché pořízení. Představila si dívka vážné, přísné tváře se studenými pohledy. Jsou netolerantní a krom Indiánů nesnášejí i Francouze. Vlastně mezi sebe nedovedou přijmout nikoho, kdo se svým způsobem života od nich odlišuje. Snad to zvládnu vyjít s nimi v dobrém. Nezapomeňte, že jsem poloviční Francouzka, Žáne.
Pro mne by opravdu nebyl žádný problém žít třeba v Quebecu nebo Montrealu. Pokud tedy chcete zůstat v anglických koloniích, pouze s ohledem na mne. Mám dobré důvody k tomu, abych se mezi Francouzi příliš neukazoval. Jak myslíte, ale varovala jsem vás. Jsem vám vděčen za vaši starostlivost, ale nesmím zapomenout, že ve Francii mě hledá policie. Baron de Vernet mě na to důrazně upozornil a doporučil mi být několik let krajně opatrný. Pařížský prefekt de la Reny má prý své muže všude, Kanadu nevyjímaje. Měl jste snad s policií už nějaké potíže? Ne, pouze v La Rochelle, těsně předtím, než jsme vypluli. Tenkrát se to tam policajty jenom hemžilo a já měl v určitém okamžiku nepříjemný pocit, že mě jeden z nich poznal. Takový vytáhlý, šlachovitý chlapík, a celé dva dny jsem se pak klepal strachy, kdy zaťuká na dveře mého pokoje. Nová Francie je ale nepředstavitelně obrovské území, namítla Jeanovi Patricie. Upřímně řečeno, nemám chuť schovávat se někde za falešným jménem, jako to dělávají v Americe ti, kdo mají ke skrývání se skutečné důvody. Nejsem žádný dobrodruh. V Montreji, kde jsme s otcem zakládali sady a vinice, jsem rád chodil dlouhými řadami stromů, díval se, jak kvetou a plodí ovoce. Možná bych se o něco podobného pokusil i ve svém novém domově. Váš otec mi říkal, že v okolí Salemu je mimořádně úrodná půda. To není tak úplně špatný nápad, souhlasila dívka. Nehledě na to, že čerstvé ovoce by byl zcela jistě dobrý obchodní artikl. Sama bych v této chvíli dala za vybarvené šťavnaté jablko jmění. Takže se vám můj návrh líbí? Proč ne? Já bych zase strašně ráda vybudovala nemocnici, svěřila se Patricie. Cože? Nedovedete si představit, kolik ročně umírá v koloniích lidí. A žel ve většině případů naprosto zbytečně. Jak tomu mám rozumět? Zbytečně. Především chybí jakákoliv odborná péče. Pustila se zaujetím do vysvětlování dívka. Používané způsoby léčení jsou plné předsudků, pověr a šarlatánství. Už několikrát jsem prosila otce, aby s něčím podobným začal, ale nechtěl o tom ani slyšet. Proč? Je přesvědčen, že by to byla naprosto zbytečná investice, protože puritáni jsou tvrdohlaví, i co se týče otázky jejich zdraví. Prostě prý nestojí o žádné novoty. Jenomže já si myslím, že by si nakonec zvykli a po čase by takové zařízení jenom uvítali. U nás ve Francii se doktor také volá společně s farářem či pastorem a pod slovem nemocnice si lidé představují místo pro chudáky, kteří nemají kde umřít. Tohle je právě ten obrovský omyl, rozhorlila se Patricie. Moje nemocnice by měla dvojí význam. Lidé by se v ní jednak léčili a zároveň učili, jak důležité jsou v jejich životě některé návyky, například hygiena. Osadníci ji považují za naprosto zbytečnou a přitom jejich nemyté ruce jsou základem většiny chorob, na které umírají. A vy je to chcete naučit? Našemu podkonímu jsme tohle vtloukali do hlavy bez úspěchu celých 15 let, co u nás sloužil. Pochybujete, že bych to dokázala? Zvedla dívka bojovně bradu. Ale ne, kde pak? Až uvidíte na vlastní oči, jaká je situace. Konečně někdo s tím jednou začít musí, proč bych to tedy nemohla být zrovna já? Jistě, proč ne vy? Souhlasil Jean s laškovným úsměvem. Vy si teď o mně patrně myslíte, že jsem potrhlá Američanka s hlavou plnou bláznivých nápadů. Jenomže já pouze nevysedávala na pláži a nepočítala delfíny, jak by se mohlo zdát. Otec mi nechal dovážet z Evropy nejrůznější lékařské knihy,
A vzhledem k tomu, že netrpím onou nesmyslnou koloniální nadřazeností, naučila jsem se spoustu věcí od indiánů. Mimochodem, jejich způsoby léčení některých nemocí jsou na mimořádně vysoké úrovni. A kdyby přistěhovalci Rudochy tolik neopovrhovali, mohl se leckterý z nich dodnes prohánět živ a zdráv po lese. Na urozenou anglickou lady máte opravdu velice zvláštní názory. Neodpustil si mladík. Vadí vám to snad? Naprosto ne. Pouze bych vás označil za, myslíte, revoluční? Možná, i když ve Francii bychom spíš řekli pokrokovou a většina mužů by se přitom tvářila, jako když poliká hada. Vy sám se mezi takové muže počítáte, pane de Conti? Ale Patricie, mně se líbí vaše zapálení pro věc. Pokud vám vydrží, nepochybuji, že jednou dosáhnete svého. A pomůžete mi v tom alespoň trochu. Proč ne? Když vy mi budete na oplátku pomáhat s mými jablky? Z oblohy ozdobené několika nadýchanými mráčky se ozvaly drsné chraplavé skřeky. Jean zaklonil hlavu a zaclonil si oči proti slunci. Měla jste pravdu. Vrátili se. Ukázal na hejno ptáků snášející se na loď. Jsem moc šťastná, že se k ním vracím. Rybáků stále přibývalo, až obsypali ráhna jako drobné chomáčky bělostné vaty. Jsem šťastná, opakovala Patricie. Šťastná, protože se k ním vracím s vámi.

tuhle skleničku vezmeš slečně Gosnoldový, nařizoval Bertránovi Felipe. Je v ní rebarborová zavařenina, moc dobrá proti kurdějím. Je jediná, která vydržela, takže dávej prosím tě pozor, ať tu vzácnost nerozbiješ. Starý Bask něco nesrozumitelného zavrčel a bez velkého spěchu se chystal splnit svou každodenní povinnost, kterou převzal po Žánově odchodu z kuchyně, roznést jídlo do důstojnických kajut. Už jsem přemýšlel o tom, že zastřelím několik těch okřídlenců, co nám lítají nad hlavama, sděloval kuchař, zatímco Bertran chrastil nádobím. Jenomže ty potvory smrdějí rybinou až hanba, takže se při nejlepší vůli nedají jíst. Chtělo by to pár tresek nebo tuňáka. Dalo se čekat, že po té bouřce se nakazí všechno plesnivinou a to věčný solený vepřový už leze lidem krkem. Ke břehu není daleko a těch několik dnů už přežijem. Naložil si Bertran na tác hromádku cínových talířů. Na pořádnou rybu mi chybí návnad.

0: nechat tak leda zdát. Jsou sice takoví, kterým to nevadí.
1: Felipe si ovšem na čistotu potrpěl a proto se mu před očima vynořil bublající potůček plný průzračné vody. Potopí se do něho až po krk a pak si bude alespoň hodinu drhnout tělo jemňoučkým pískem. O čem přemýšlíš, tlustěchu? Nakoukla dovnitř Máriova hlava. Tvůj sladký úsměv sice ledacos napovídá, ale hádat bych se neodvážil.
0: Stejně by to bylo marný.
1: Vrátil se z říše snů kuchař.
0: Cítím vonět pevnou zemi.
1: Nejsi sám. Bikarat s De La Salem prorokujou dva na nejvejš tři dny. Já ale z toho zvlášť odvázanej nejsem.
0: Ty se netěšíš, že tahle plavba skončí?
1: Zaprvé nekončí, poučil kuchaře lodník. Protože jen co nám Angláni v Sejlemu pomůžou opravit loď, jedem dál. A za druhý, tobě zřejmě zatím nedošlo, že Conti zůstane na pevnině.
0: Co má být?
1: Divil se Felipe.
0: Ty bys na jeho místě udělal něco jinýho? Já mu náhodou slečnu Gosnoldovou ze srdce přeju. No pověz sám, viděl jsi někdy pěknější ženskou?
1: Viděl, zamumlal Mario neochotně. Tím ovšem nechci říct, že by to nebyla šťabajzna.
0: Poslechni, Mario, ty snad žárlíš. Z čeho mě to, prosím tě, podezříváš?
1: Bránil se lodník.
0: Já si jen říkám, co bude, až Žán zmizí.
2: Scházet mi bude taky, přiznal Felipe.
0: To teda jo, ale jinak dělá moc dobře. Jak myslíš, že se příkladně zařídím já, jestli tahle cesta dobře skončí? Abys věděl, najdu si pěkný místečko na pevný zemi.
1: Já taky, uzemnil kuchaře Mario. Řekl jsem Bikaratovi, že se mnou může počítat tak akorát do Quebecu. A slyšel jsem, že i Levasseur má zaječí úmysly.
0: Levasseur by mohl v jistým směru Žána nahradit, uvažoval Felipe. Naučil se číst a je to rozvážnej chlap, co má hlavu na pravým místě.
1: Snad, ale v každém případě, to hrabátko mi bude scházet. Kolikrát si říkám, že kdyby nepřišel na palubu a neměl odvahu bejt jinej než my, zůstala by mi dodnes jenom ta láhev rumu.
0: No jo, celý náš život se změnil.
1: Život je furt stejnej, abys věděl, opravil kuchaře Mario. To my jsme se změnili.
0: Podobně mluvil i poďobanej, než ho vzala vlna,
1: vzpomínal Felipe.
0: Stejně to byl správný chlap, i když měl v obličeji jak naklíčenou bramboru.
1: Pěknej prevít, usmál se Mario. Jednou večer za mnou přišel a z ničeho nic mi vrazil do ruky 15 luidorů. Vracím ti jich pro jistotu o něco víc, povídá a šklebí se na mě přitom od ucha k uchu. Protože když jsem ti je tahal z kapsy, zapomněl jsem si spočítat, kolik jich bylo.
0: Že mám ale citlivý nářadí, co?
1: Strčil by pod nos ty svoje dlouhý kostnatý prsty.
0: Sadím se, že jsi vůbec netušil, kdo a kdy ti je šlohnul.
1: Odpočítal jsem mu tehdy z těch 15 9, co mi právoplatně patřili, a poplácal ho po rameni. V době, kdy jsem ještě dělal řemeslo u zlodějského odborníka lampaře, by si u mě ani neškrt. A pak jsme se oba chechtali jak dva blázni, aniž bychom pořádně věděli čemu.
0: Mě zase předevčírem navštívil v kuchyni Bižu. Však víš, ten, co mu říkají kobylí hlava. Neřekl ani A, ani B, jen přede mě mlčky vyložil několik láhví rumu, který se mi ztráceli už od samého začátku plavby. Dokonce jsem jeden čas podezříval Bertrána, že s nima kšeftuje. Když teda Bižu viděl, že na něj dost nechápavě civím, pokrčil rameny a řekl, že ty další žel už vrátit nemůže, ale pokud na tom budu trvat, zaplatí je ze žoldu.
1: To je teda něco,

0: svědčil Mario. Umíš si představit, že bys někdy věřil podobnému vyprávění? Drsoni, který mají hlavy plný myšlenek o Bohu a chodějí poslouchat v době odpočinku předčítání z Bible. Všiml jsem si, že to zajímá i Flaubera. Jo, taky jsem koukal, že měl dveře do kořán a rozhodně nemyslím, že by jenom větral. Tak jsem zpátky. Vsunula se do místnosti hubená Bertránova postava s prázdným tácem v ruce. Rovnou ti řeknu, že si nikdo jídlo nějak extra nechválil, oznamoval. Jenom slečinka nechá pěkně děkovat za tu zavařeninu. A hrnul se na své oblíbené místo. Hele, staříku, houkl k němu Mario, řekni nám, co o tom všem soudíš ty. Já? A o čem? Nedělej, že nevíš.
1: Bask chvíli přeskakoval svým baziliščím pohledem z lodníka na kuchaře a nakonec se zašklebil.
0: Já jsem na takový věci už moc starý, mládenci.
1: Starý nebo mladý, na tom přece vůbec nezáleží. Jsou věci, které se týkají každýho.
0: Podle toho, jak se na to kdo dívá. Já jsem například neměl nikdy nic dočinění s Olonézem. Jako každý správný bask jsem miloval pouze moře a panenku Marii.
2: Co jsi jako tím chtěl říct?
1: Naježil se trochu Felipe.
0: Jenom to, že jsem se přece jenom rozhodl políčit na toho tuňáka, takže se potřebuju vyspat.
2: Takže ti všichni můžou vlíst na záda.
1: Bertrán souhlasně přikývl a za chvíli už oba muži slyšeli jeho pravidelné oddechování.

0: Zase plesnivý suchary, zuřil žres a mrštil talířem do kouta. Ten kuchyňský bachroň se zřejmě rozhod nás sprovodit ze světa dřív, než se k tomu rozhoupe bykarat. Jseš nenapravitelný vsteklón, Jerezy, ukousl ze svého přídělu klidně Cartier. A pamatuj si, že vsteklouni se většinou nedožijou příliš vysokýho věku. Kdybys tak držel hubu, loupl zdravým okem pozrskovi Jerez. Myslíš, že mě baví poslouchat od rána do večera ty tvoje slabomyslný výlevy? No dovol, urazil se Cartier. Nenadělám řečí víc než leklá ryba. A k tomu ještě na rozdíl od tebe přemýšlím. Jo tak, pán Cartier přemýšlí, vybuchl smích jeho společník v nouzi. Všechna čest přemýšlení ti jde teda náramně. Troubo, ono je totiž čemu se smát, víš? S tou holkou Gosnoldovic si to teda vymyslel jedna báseň. Je snad moje vina, že všechno nevyšlo tak, jak jsem to měl spočítaný, bránil se Cartier. Čí, když ne tvoje? Ty podělaný bouřky, abys věděl. Hlavně, že se máš na co vymluvit, nechat se udělat od takovýho kluka. Nezapomeň, že tam byl taky Flaubert, připomněl navstekaně Zrzek. No, plácnul ti pořádnou, přeměřil si výsměšně jednooký námořník obrovskou modřinu na Cartierově tváři. Víš co, nechme toho, Jerezy. Po boji je vždycky každý generál a hádání nás jenom oslabuje. To jo, už jsme tak slabí, že nám může pomoct leda zázrak, souhlasil podrážděně Jerez. Škoda, že my hříšníci s něčím podobným nemůžeme počítat. Souhlasí, takže si musíme pomoct bez něho. Že by byl opět na cestě nějaký další velkolepej plán? Ovšem, vemem roha. Votať? Nevíš, že při troše štěstí se dá utíct odevšad? Že jsi teda s něčím podobným nepřišel už dřív? Na to jsme byli chlapče moc daleko od pevniny. A čím dál od ní, tím větší riziko, že se k ní nikdy nedostanem. Jenomže teď už je slyšet třetí den křik ptáků, chápeš? Jak to chceš provést? Spozornil Jerez, když si všiml, že Cartier mluví docela vážně. Máme dvě možnosti. Světlíkem, nebo oddělat chlapa, co nám sem nosí večeři. V obojí je podle mě nesmysl. Nahoru nevylezem a jeho budou schánět. Možná. Jenže pořád je lepší něco zkusit a třeba přitom i zaklepat bačkorama, než sedět s rukama v klíně a čekat na smrt. No tak povídej. Stačí, když jeden z nás bude předstírat, že je v posledním tažení. Potom svinstvu, kterým nás krměj, se dá něco takového docela dobře předpokládat. Pokud se nám podaří přimět toho chlápka, aby sem strčil hlavu.
1: No, dejme tomu, že by to vyšlo.
0: Loď přece známe jako svý boty. Noční hlídku drží dva chlapy a jeden je u kormidla. Když budeme trpěliví a počkáme si na dobu těsně před svítáním.
1: Je to krkolomný a ke všemu, i kdyby nám to všechno vyšlo, jsme nahraný, protože se nám za nic na světě nepodaří spustit záchranný člun. Jednak je to práce pro pět chlapů a pak to nadělá spoustu kraválu.
0: Jestli jsi dobře všimnul, jsou na palubě takový tři malí plaváčky.
1: Šílíš? První trochu větší vlna nás otočí dnem nahoru.
0: Tak se nech přibít ke stěžni, já mizím. A neřekl jsem, že to nemůžem zkusit, couval Jerez. I když já mám prostě rád jistý věci. Řekni mi, co máš v životě doopravdy jistýho.
1: Zubatou, zasmál se Jerez. Tu má teda tutově jistou každej. Jedna věc by mi ovšem vadila. Kdyby se nám to proti všem předpokladům povedlo, neměl bych čas podříznout toho tesařskýho zmetka, který mě dluží voko.
0: Člověk nemůže mít všechno.
1: Já bych si příkladně taky rád schladil žáhu na tom plavčíkovi. Ale kdo ví, třeba život zinscenuje nějakou náhodu. Bejt tebou, kartiére, tak se Contimu vyhejbám na stonu. Dej na mě, že před tímhle klukem je třeba mít se na pozoru. Že by tě taky ovlivnili ty jeho svatý řečičky. A víš stejně dobře jako já, že u něho o nějaký řečičky nejde. O, ano, vytvořil se Zrzek. Zapomněl jsem na kouzlo osobnosti. No, ty tomu nebudeš rozumět, protože nevíš, co je to charakter. Ale já si tohle mládence svým způsobem vážím. Hele, nechceš náhodou zkusit činit pokání? Možná by tě vážený pan bejvalej plavčík pustil ven i bez toho, že bys musel někoho odkráglovat. Poslejš, kartiére, jestli se nám podaří dostat se ve zdraví ke břehu, pak se my dva rozejdeme, ty nalevo a já napravo, nebo úplně naopak, souhlasíš? Neříkám, že by mi to bylo proti srsti. Takže domluveno. Otočil se na bok Žerez a pak už mezi oběma kumpány zavládlo ticho, ve kterém čekali na blížící se večer a noc.

Řekl bych, že nám o něco zesílil vítr. Nasál nespokojeně nosem vzduch Bikarat a zvedl starostlivě oči k rudnoucímu kotouči slunce. Pokud se ten fukeř neuklidní, může kránu zvednout parádní vlny. Hlídka ve strážním koši prozatím žádné známky pevniny nezaznamenala a loď pluje velice pomalu. Bude jenom dobře, když nám vítr trochu pomůže. Také jsem dal příkaz, aby byla měřena každou půl hodinu hloubka. Informoval de la Salle, na něhož dnes vyšla první hlídka u kormidla. Kapitán se zahleděl do lanoví. Ty hadry, co tam chlapi rozvěsili, dejte raději na noc svinout, nařídil ještě. Nebylo by dobré, kdybychom moc zrychlili. Mám takový pocit, že se už do nás spustili pobřežní proudy. Kdyby něco, kavelíre, i hned mě vzbuďte. Nedělejte si starosti, kapitáne, a dobrou noc. Kapitán, který cítí břeh, si musí vždycky dělat starosti. A navíc tohle už není loď, ale vor, brumlal si Bikarat na odchodu. De la Salle na velitelském můstku osaměl. Za 4 hodiny jej vystřídá Mario. Zaposlouchal se do ticha, jestli neuslyší vzdálené dunění příboje, ale jeho sluch nezaznamenal nic neobvyklého.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudebním doprovodem opatřil Tomáš Najbrt. Pokračovat už předposlední 23. částí budeme na Rádiu 7 zítra 15:15.

Evangelista Lukáš řadí události, které se staly před Ježíšovým narozením, chronologicky. Jednou z prvních zpráv, které od něj čteme, je narození Jana Křtitele a následně přidává Mariin chvalospěv. Oba texty budeme zkoumat hlouběji v pořadu Ke kořenům. Petr Vaďura si pozval Mireju Ryškovou, biblistku z Univerzity Karlovy v Praze. Přemýšlet s nimi můžete na Rádiu 7 už za chvilku po 23. hodině.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Vstupujeme do poslední hodiny čtvrtku 8. října a také vysílání Rádia 7, kterým vás provází Daniel Zeman. Bylo 23 hodin a já už jen popřeju dobrý a užitečný poslech pořadu Ke kořenům.
2: Ke kořenům. Biblické výklady a studie.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 bude teď vaším průvodcem Petr Vaďura. Začíná pořad Ke kořenům. A právě tímto dnešním pořadem zahajujeme cyklus, který bude trvat až do prázdnin, ve kterém budu čerpat ze své rozsáhlé fonotéky nahrávek rozhovorů nad biblickými texty, které jsem pořídil v uplynulých mnoha letech s různými biblisty. Naším hostem teď po několik týdnů bude docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Mireja Ryšková, novozákonnice a autorka mnoha zajímavých publikací. Dnes si s Mirejou budeme povídat o první kapitole Lukášova evangelia. Nejprve to budou verše 26. až 38. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Mirej, ten závěrečný výrok andělův je velmi zajímavý. U Boha není nic nemožné, všechno je možné. A přesto ten příběh je takový zvláštní a nám se těžko věří tomu, co je tady napsáno. Jaké je vlastně jeho poselství? Proč Lukáš, autor evangelia, jej píše na začátek toho příběhu? Matouš, Marek nic takového nemají.
1: No, Matouš přeci jen má, sice ne takovýto příběh. U Matouše je zajímavé, že vlastně to poselství o narození Ježíše a o jeho významu je sdělováno Josefovi, zatímco v Lukášově evangeliu Marii. To znamená, v Lukášově evangeliu Maria hraje velmi důležitou samostatnou roli. Přesto, že hraje tu důležitou samostatnou roli, tak hlavní důraz nespočívá na Marii. A asi není důležité teď se bavit o tom, jak to bylo fyziologicky možné. Nýbrž jde o poselství toho textu, které můžeme chápat ve dvou rovinách. Jednak tedy to, oč šlo, tedy kdo je Ježíš. A zároveň to můžeme chápat ve velmi osobní rovině, co to znamená vůči našemu konkrétnímu životu, co se vlastně stane, když nás Bůh nějakým způsobem osloví. A jestli tedy také my jsme v té roli Marie. To první, pokud jde o Ježíše, Lukáš tím chce dát zcela jasně najevo, že Ježíš od samého počátku svého života je tím vyvoleným Božím synem, tím, který radikálně změní běh dějin. Nikoliv ve smyslu politickém nebo ve smyslu těch zákonů, které dějinami probíhají, nýbrž ve smyslu toho, co ty dějiny znamenají, jaký mají smysl. A tady se tedy říká, že Ježíš je tou postavou, která přináší pro člověka novou šanci, novou naději, novou jistotu, jistotu trvalé přítomnosti Boží v lidských dějinách.
0: No a to, do jaké míry oslovuje ten příběh nás jako jednotlivce, si nechme nakonec, protože tím bychom mohli možná uzavřít. Mirej, tady mě na tom textu vždycky zajímají ty reálie. Hodně se tady mluví o Davidovi, dvakrát je zmíněn, je to trůn Davidův, město Davidovo je Nazaret. Objevuje se zde anděl, to přece nejsou rekvizity v uvozovkách, které by byly tak úplně běžné.
1: To je pravda, také tenhle ten příběh má svým způsobem legendární podobu nebo rysy. O historicitě těch událostí je třeba mluvit v trošku jiném smyslu, než o tom, že teď prostě někam přiletěl ten anděl, tak jak to známe z těch renesančních nebo středověkých obrazů. Nýbrž, že Maria je tedy tou postavou, která je nějakým způsobem oslovená nebo která poznává svoji specifickou roli v dějinách spásy. Kdybychom to srovnávali s Matoušovým evangeliem, tak bychom řešili problém, jak to, že v Lukášovi Maria je v Nazaretě a pak putují do Betléma a v Matoušovi jsou v Betlémě a pak putují do Nazareta jako do zcela nové lokality. O to vlastně asi nejde. Je důležité, že s Ježíšovým životem, narozením a potom jeho dětstvím a dospělostí jsou spojená tato dvě města, Betlém a Nazaret. To je pevně zakotveno v tradici, to je historické. Ježíš je tedy ten, který je z Nazareta a Lukáš tedy zřejmě považoval za důležité tuto skutečnost od samého začátku Ježíšova života zdůraznit. Takže si nemusíme představovat toho anděla s těmi křídly a podobně, nýbrž nějaké zvláštní působení boží, které vedlo k tomu, že Maria pochopila, co je její životní úkol. Se možná soustředňujeme především na tu problematičnost těchto věcí. Možná by bylo důležité zamyslet se nad tím, co to pro tu Marii asi mohlo znamenat. Matoušovo evangelio velmi realisticky říká, že Josef se jí vlastně chtěl vzdát, že ji chtěl propustit, protože její stav byl napováženou. A to její rozhodnutí, tak jak nám ho nabízí Lukášovo evangelium, bylo rozhodnutí odvážné. Být v její situaci v tehdejší společnosti ženou, která ještě nebyla vlastně vdaná a měla čekat dítě a být akceptována manželem, sama tam říká, vždyť muže nepoznávám, tedy s žádným mužem ještě nespím. To bylo velmi obtížné. Kdo tomu mohl věřit?
0: Ona taky mohla zůstat už navždycky sama a v horším případě mohla být i nějakým způsobem trestaná za to.
1: Samozřejmě, kdyby se bylo prokázalo, že někde s nějakým mužem něco měla, tak jí hrozilo skutečně ukamenování. I to, že by byla zůstala sama, by bylo velmi obtížné, protože by pravděpodobně zůstala na krku svým rodičům a celý život by vlastně nesla to stigma toho, že má nemanželské dítě. To bylo opravdu rozhodnutí, ke kterému člověk potřebuje hodně síly. Skutečný krok víry do tmy a krok víry, které znamená totální spolehnutí se na to, že jde o boží věc.
0: U Marie je zajímavé, tak jak ji líčí Lukáš teď, že ona musela být jakoby zakotvená v té starozákonní tradici, že ji znala, že ji prožívala, že znala ta proroctví, znala zaslíbení, možná vnímala těžce také v soudobou situaci, ve které tenkrát se ta její země nacházela. A i zde vlastně my si čteme, že dostane trůn otce Davida, krále Davida. To znamená, jako kdyby tady ten text říkal, teď se tady naplní něco, v co ty vlastně doufáš.
1: Tak ta očekávání, mesiánská očekávání v prvním století našeho letopočtu, ta byla v Izraeli velká, což je spojeno tedy s tou politickou situací. A samozřejmě to odkazuje i na to, že David přestal být tou zcela realistickou postavou a stal se tou postavou ideálního krále, toho, kdo reprezentuje boží vůli. A v zásadě tak, jak víme i z žalmu Šalamounových, ten, kdo měl vysvobodit Izrael od jeho nepřátel a kdo měl přinést tu obnovu a změnu, to měl být tedy potomek Davidův nebo respektive král v linii Davidově. Možná ne pro všechny bylo naprosto důležité, aby to byl genealogicky potomek Davidův, ale ve smyslu příslušnosti k židovskému národu, tedy potomek Davidův nebo v jeho linii stojící, tedy člověk, panovník, který svůj národ vysvobodí z té situace, v níž se ocitl. A to z nejrůznějších stránek politické i náboženské, možná také mravní. A především šlo tedy o to, že má nastolit tu boží vládu, tedy teokracii v dějinách. To jsou tedy ta zaslíbení v tom našem úryvku, jsou ale vlastně posunuta do jiné roviny, nejde tedy o tu politickou vládu. Nýbrž jde skutečně o to navrácení národa, obecně tedy člověka potom do vztahu k Bohu.
0: A tak si ještě říkám, proč to vlastně ten Lukáš napsal? Možná, že tím chce těm svým čtenářům, snad byli to lidé, kteří nejsou původem Židé, chce jim možná říct, že to křesťanství přece nevyrostlo jenom tak z ničeho, ale že na něco navázalo, na něco starobylého, na něco důležitého.
1: To byla pro Lukáše velmi důležitá myšlenka, aby těm čtenářům dal najevo, že křesťanství nese tu židovskou tradici a že je to právě to křesťanství, které správně interpretuje židovskou tradici. Židovství v tehdejší době bylo velmi ambivalentně vnímáno tím pohanským světem. Na jedné straně existoval obdiv vůči hlubokosti té tradice, morálním kvalitám, obdiv i k monoteismu, tedy víře v jediného Boha, a tomu vysokému mravnímu ideálu, který nesla víra v Hospodina. Na druhé straně právě pro svou výlučnost byli Židé zrovna tak odmítáni, nenáviděni a pronásledováni. Protože všechno, co se nějakým způsobem vymyká, tak vyvolává napětí a vyvolává odpor.
0: Marie řekla zajímavé slovo, fiat. Co to znamená?
1: To slovo znamená staň se, nemá to s firmou Fiat nic společného, byť jsou na to dobré vtipy, ale znamená to skutečně staň se, budiš, nech to, co mi bylo zvěstováno, nech se naplní.
0: Já mám pořád teď, Mirio, před sebou, když si povídáme obraz Leonarda da Vinciho o zvěstování. Tam je ta Marie pokorná postava, která je připravená na to přijmout to andělské zvěstování, ale bylo to takové harmonické, jak je to vlastně s člověkem, když k němu přijde nějaké boží poselství, když přijde nějaký boží požadavek?
1: Samozřejmě ty obrazy jsou velmi, velmi krásné. Já mám třeba před očima obraz Fra Angelika, velmi idealizované. Člověk, který je zasažený božím poselstvím a božím slovem, se myslím, tak jak je to i v tom textu naznačeno, prostě napřed vyděsí. Z nejrůznějších důvodů, především proto, že se mu něco tak velkého vůbec může stát, za druhé proto, že si sám nedůvěřuje, jestli si to vlastně nevymyslel a jestli vůbec je to pravda a jestli to, co nějakým způsobem poznává a vnímá, jestli to není všechno nějaké falešné mámení, falešný přelud, falešná myšlenka, namyšlenost. V tomto smyslu lze tedy chápat tu Marii i to její pojetí jako pokorné služebnice. Nikoli v tom smyslu, že si o sobě vůbec nic nemyslela, že tedy neměla dostatečnou sebeúctu, tak jak se tomu někdy rozumělo. Nýbrž v tom smyslu, že si uvědomovala, tak jak si člověk musí uvědomovat ten obrovský rozdíl mezi sebou, jakožto člověkem a Bohem, který najednou přichází ke mně, člověku, bytí mu úplně odlišnému, a něco mi svěřuje. A když po mně Bůh něco chce, tak to většinou není malá věc a rozhodně to není věc, která bude snadná. Já jsem nikdy neslyšela o tom, že pokud někdo dostal nějaký úkol od Boha a pochopil to jako úkol od Boha, že by z toho měl nějakou pokojnou a dobrou živnost a existenci. To znamená, Marie stojí v situaci uvěřit tomu a za další nést důsledky toho, co jí je posléze řečeno.
0: Mě by zajímalo, a to se asi nedozvíme, jestli si ona uvědomila ty důsledky, jestli si byla vědoma vlastně toho dosahu svých slov.
1: Tak důsledky, aspoň ty první důsledky, samozřejmě byly jasné. Odpověď nemám muže, se kterým bych v této chvíli žila, tak jak bych mohla mít dítě. Z toho plyne, že věděla, jaké důsledky by taková situace mohla mít. Jistě nevěděla dopředu všechno to, co posléze následovalo, a jistě dopředu neměla představu o tom, jak Ježíš skončí. To by asi opravdu přesáhlo síly člověka tohle to všechno dopředu unést. Ale to, že to nebude jednoduché, to samozřejmě mohla z těch dějin Izraele a z dějin těch velkých žen, v jejich linii stojí, to si mohla domyslet.
0: Mirej, tady je v závěru řečeno, když Marie to nechápe a neví, jak se to stane, tak anděl říká, co je u člověka nemožné, je u Boha možné. Jak tomu výroku rozumět?
1: To, že u Boha je všechno možné, neznamená, že Pán Bůh může nemožné v tom smyslu, že může něco, co je protismyslné. To, co je u Boha vždycky možné, je dar života. A o ten vlastně jde. To, co lidé považují za nemožné, nějaký nový začátek situaci, která se jeví jako beznadějná, to je to, co Bůh může. A to tady činí, řekla bych, na dvou ženách odlišným způsobem, ale v každém případě to znamená nějaký radikální průlom. Na jedné straně je to ta Alžběta, která je tak stará, že z hlediska toho přirozeného řádu už dítě mít nemůže. Na druhé straně je to Marie, která je tak mladá a bez života s mužem, takže to dítě taky mít nemůže. Přičemž ty dvě věci jsou zase ještě odstupňované. Takže to je to, co Bůh činí jako nemožné, že daruje život tam, kde to vlastně z lidského hlediska je pro nás nepředstavitelné. Ale neznamená to, že likviduje úplně všechno a dělá nějaký kulatý čtverec nebo něco takového.
0: Marie zde vystupuje ještě jako postava, která musí být něčemu naučena. Anděl tady říká různé důkazy, mluví o Alžbětě. Vyvíjí se nějak postava Marie v průběhu evangelií?
1: Postava Marie, aspoň tak, jak evangelia čteme, se samozřejmě vyvíjí. V Lukášově evangeliu stojí to její rozhodnutí, to přijetí Boží vůle. Pak vidíme obraz Marie, která možná vláčena příbuznými, najednou si není jistá nebo najednou se bojí o Ježíše a přichází, aby mu jaksi vyložila, že takhle to dál nepůjde, že vyvolává spěch lidu a že je to nebezpečné. Dokonce se říká o Markově evangeliu jako v tom nejstarším, že si mysleli jeho příbuzní, že se pomátl. To jenom naznačuje to, že ani jí jako člověku nebylo od počátku zcela jasné, co je tím Božím záměrem a řízením. Nicméně, tak jak víme ze všech evangelií, na konci stojí Maria u kříže, na konci tedy doprovází svého syna. Co je pozoruhodné, vlastně žádné evangelium nevypráví o tom, že je svědkem zmrtvých stání. I když musíme očekávat, že ona jistě na tom měla nějakým způsobem podíl, jestliže měla podíl na všech těch základních událostech Ježíšova života. Takže ta její postava jistě prodělala vývoj víry v Ježíše jako Božího syna a samozřejmě vývoj víry i v to, co je tou Boží vůlí a pochopení toho, že to, co se jeví jako prohra, nakonec je Božím vítězstvím. K tomu člověk musí dozrát a domnívám se, že z lidského hlediska k tomu dozrával sám Ježíš.
0: Proč Lukáš, autor evangelia, tento text píše na začátek toho příběhu? Je v něm nějaké jiné poselství také, hlubší, než jenom to informovat čtenáře, jak to tedy bylo, abychom věděli, jak to začalo?
1: Z Lukášova evangelia máme tu idylku. Nicméně ten příběh, který nám chce říct, kým je Ježíš od samého počátku, nás vyzývá ještě k jedné věci. A to můžeme vzít jako identifikaci s tou Marijinou postavou. Ježíš jako konkrétní člověk se narodil před 2000 lety, ale Ježíš jako slovo, které Bůh vyslovuje do tohoto světa, se v určitém slova smyslu může rodit v každém z nás. Ostatně to je myšlenka už církevních otců. Záleží na nás, nakolik jsme schopni zůstat vůči tomuto Božímu slovu otevřeni. A to je, řekla bych, to další poselství tohoto textu. Když jako Maria zůstane člověk otevřený vůči Božímu slovu, pak je tím, kdo může toho Ježíše do tohoto světa jako Boží slovo skutečně zrodit. Znamená to, že vezme jako Maria ty důsledky a to se nám tak často nechce.

0: V pořadu ke kořenům si dnes povídáme s docentkou Mirjou Ryškovou o první kapitole Lukášova evangelia. Před námi je teď nahrávka, ve které jsme si s Mirjou Ryškovou povídali o Marijině chvalospěvu, zvaném Magnifikat. A uslyšíme tedy verše 46. až 55. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Text, který jsme právě slyšeli, patří k jedněm z těch nejznámějších biblických textů. Asi každý z nás se s ním už někdy setkal minimálně v hudebním provedení, kdy byl zhudebněn od Bacha přes další skladatele. A části toho chvalospěvu se také objevují v různých modlitbách, liturgických textech a podobně. Možná bychom měli nejprve říci, kde se tady vůbec ten chvalospěv bere.
1: Ten Marijin chvalospěv nalézáme v Lukášově evangeliu hned na začátku, vlastně v těch prvních dvou kapitolách, ve kterých Lukášovo evangelium hovoří o dětství Ježíšově. A Marijin chvalospěv je chvalospěv, který Maria vyslovuje, když navštívila Alžbětu, tedy svou příbuznou podle Lukášova evangelia, která očekává narození svého syna Jana, tedy známého jako Jan Křtitel.
0: Ten chvalospěv je takový ne-novozákonní. Když se pořádně na něj podíváme, tak vidíme, že se tam odkazuje na spoustu věcí, které jsou známé ze Starého zákona a celý je hodně výrazně židovský. Je to nějaký záměr toho pisatele nebo je to prostě historický doklad toho, že Maria byla židovka?
1: Záměr v tom jistě je, ale na druhou stranu nelze vyloučit to, že Maria byla židovka. Vždyť i Alžběta, i Maria jsou dvě židovské ženy a tak je pochopitelné, že jim do úst, tedy Marii, ale předtím Alžbětě, jsou vložena slova, která známe ze Starého zákona. Tenhle ten chvalospěv je ve skutečnosti vlastně literárně vzato žalmem. A on nás odkazuje ještě na jeden starozákonní chvalospěv, to je chvalospěv Chanin, který vlastně, když to vezmeme, se velmi dobře hodí i na tu Alžbětu, protože Chana tam velebí Boha za to, že jí prokázal milosrdenství, že jako neplodná mohla vlastně svou pohanu smít a že porodila tedy syna. A zrovna tak tedy Alžběta je neplodná, porodila syna. Maria sice není neplodná, ale je panou, tedy ženou, která ještě nežije s nějakým mužem a vlastně také očekává narození dítěte. To znamená, velebí se tady obrovský zázrak, obrovský počátek něčeho naprosto nového. A tou formou, která byla těmto dvěma ženám vlastní a která byla vlastní asi autorovi Lukášova evangelia ze znalosti písma. Tak to je jedna věc. A druhá věc, že samozřejmě není náhodné, že ten chvalospěv je tady, on jednak předchází nebo vytváří jakousi protiváhu k tomu chvalospěvu na narození Jana Křtitele, to na prvním místě, a na druhém ukazuje, jaké je boží jednání s lidmi v krátkosti něco z dějin spásy. A o to přece jde.
0: Když čteme starozákonní žalmy, tak jejich autorem je v převážné většině muž, alespoň se tak domníváme. Chvalospěv, jehož autorkou je žena, to je v písmu velice ojedinělé. Jsou tam chvalospěvy, Debořina píseň, Chana a tak dále, ale je to menšina proti těm 150 žalmům. Vy jako žena Vnímáte v tom textu nějaké ženské rozměry? Něco, co vám koresponduje s tím, jak vy prožíváte třeba skutečnost spásy?
1: To je aspekt, ze kterého jsem se nad tím textem vlastně ještě nezamýšlela, ale ta otázka je hrozně zajímavá. Samozřejmě, když člověk přečte hned ten začátek, duše má velebí pána a můj duch jása v Bohu mém spasiteli, no tak to je vyznání, které, když říká žena, tak je to o něčem trošku jiném, než když ho říká muž. Maria patří k obrovským postavám i vlastně starozákonních dějin, nebo tedy té židovské tradice, jako žena, která měla odvahu říct Bohu své ano, tak jako ty velké ženy starého zákona před ní. Ano, k událostem, o nichž vlastně nemohla dopředu tak jednoduše tušit, k čemu povedou. A Maria tady velebí Boha, což je nádherné, za to, že jí jako ženy, jako někoho, kdo nehrál tak velkou roli v židovské společnosti, se Bůh ujal. Podobně jako ta Chana, tady vlastně máme doklad toho, že i v židovské společnosti žena mohla hrát významnou roli, že to není jen o té patriarchální společnosti. A ona tady velebí Boha za to, že jí vyzdvihl jí nepatrnou, aby na ní naplnil dějiny spásy. To je rozměr, který vlastně si málo uvědomuje. Ale pak ho chválí za jeho jednání s lidmi. A z toho se můžeme vlastně hrozně radovat, protože Maria tady zpívá chvalospěv na to, že u Boha věci jsou jinak. Že naštěstí pro Boha neplatí tak úplně ten lidský řád, kde ten velký, mocný, bohatý vždycky zvítězí a má to zajištěné, zatímco ten malý, chudý, pokorný, ten vlastně vždycky přijde zkrátka. A Maria říká, že ty věci jsou právě naopak.
0: Já bych se ale stejně ještě chtěl vrátit k Marii a k tomu počátku chvalospěvu, protože jsou tam dva motivy, které mě docela zajímají. Jednak, co to znamená, když Maria tady říká, že duch jásá v Bohu mém spasiteli. Co to slovo spasitel, jaký bychom tady mohli nalézt význam tohoto pojmu?
1: Spasitel, to je tedy někdo, kdo zachraňuje. Nám to slovo spása zní už tak neznámě. My to sice používáme v tom, je má spása, nebo tak jako je to součástí našeho jazyka, ale co to znamená skutečně v tom náboženském slova smyslu spasitel, nám uniká. Tedy Bůh zachraňuje člověka, a Maria to tedy vztahuje na sebe, a ta záchrana je vlastně v něčem podivuhodném. Ona říká, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Je to tedy záchrana, tady ale vlastně si můžeme klást otázku, z čeho Bůh Marii zachraňuje. Ale je to záchrana nejenom z té situace ponížení, ale záchrana vůbec z toho stavu, ve kterém se lidstvo nalézá. A ten stav, ve kterém se lidstvo nalézá, ten známe do dneška velmi dobře. Je naprosto jasné, že člověk, obecně řečeno, tedy lidé, potřebují záchranu. Potřebují totiž otevřít prostor, ve kterém platí trochu jiné zákony než v té běžné naší ekonomické a pragmatické realitě. Takže Maria tady v zastoupení celého lidstva jako žena velebí Boha, že do té situace malosti, poníženosti, bezvýznamnosti Bůh vstoupil, aby právě tuto situaci učinil situací, která proměňuje vztahy v lidském světě nebo ve světě vůbec, tedy v celém kosmu. Nejde tedy jenom o ten náš svět, ale jde o svět jako takový.
0: A pak je tady druhá věc, která mě zajímá, a zvláště když já nejsem katolík, takže ten rozměr mi vlastně úplně chybí. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci, ten, který je mocný. Co to znamená, že mne budou blahoslavit všechna pokolení?
1: Všechna pokolení mohou děkovat za Marii, za to, že ona

0: k ženě, která ze svého nízkého místa, ze své bezvýznamnosti nese podíl na té záchraně každého člověka. A myslím si, že bez ohledu na to, jestli někdo je katolík nebo není katolík, takže v Marii musí vidět významnou postavu našich novozákonních dějin, protože zůstává pro všechny křesťany matkou Ježíšovou bez ohledu na to, co si o těch dalších věcech myslíme dál. Tak si myslím, že stejně tak evangeličtí křesťané jako katolíci, jako pravoslavní a jiní mají důvod blahoslavit Marii, mají důvod se k ní vracet jako k matce Ježíšovi, ale samozřejmě také jako k životnímu vzoru. V tom si myslím, že ta katolická tradice je pravdivá a že nám může nabídnout něco, co je nosné.
1: My čteme Marijin chvalospěv a ještě jsme si vůbec neřekli nic o tom jménu. A možná, že teď, když se budeme zabývat tou druhou částí, kde je řeč o těch chudých a slabých a ponížených, tak by proto byl prostor. Co vlastně znamená to jméno Marie, Mara?
0: To její jméno znamená hořký. Je to zvláštní, my bychom to vlastně s tím nespojovali, ale vzhledem k té starozákonní tradici je to důležité. Maria je tedy opakem té hořkosti, zahořklosti člověka na Boha.
1: Už jsme si řekli, že Marie tady mluví jako zástupce těch ponížených, těch chudých. Tady je řečeno o Hospodinu, že je svaté jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Tak jednak by stálo možná za to říci, co to znamená, to milosrdenství, a především, co to znamená, že se ho bojí.
0: Tak milosrdenství Boží znamená přízeň Boží, tedy to, že Bůh přijímá člověka, přijímá celé lidské pokolení, a to v průběhu celých dějin, tady se říká od pokolení do pokolení, nejde tedy o nějaký jednorázový příklon Boha k člověku. Nýbrž Bůh daruje člověku svoji milost, svoje zalíbení, svoji přízeň. A tu daruje trvale v dějinách. Bůh zůstává tedy člověku věrný k těm, kdo se ho bojí. Bát se Boha, to není něco negativního. Bůh tady nevystupuje a Maria ho nevelebí jako někoho, který stojí nad námi a hrozí nám, abychom se ho museli bát. Nýbrž tady jde o jakousi posvátnou úctu. A ta posvátná úcta, to je rozměr náboženského života, který je velmi důležitý. Na jedné straně neustále zdůrazňujeme, a zejména pak v osobě Ježíše Krista, je to zřetelné, že Bůh je člověku velmi blízko. A hovoříme o tom, že je pro člověka přítelem a že je mu tak blízko jako nikdo jiný, že ho miluje. A možná se trochu zapomíná na ten rozměr, že Bůh není pro člověka jen tak kamarád nebo někdo, kdo je tak jaksi hej počkej. Nýbrž, že Bohu náleží skutečně ona posvátná úcta. Boha totiž nelze vypočítat, nelze si ho přečíst, nelze mu tak jednoduše rozumět jako komukoliv jinému. A člověk vůči Bohu musí stát i v postoji té úcty, toho vědomí, že Bůh je někdo jiný, než koho si tedy mohu představit, že každá moje představa naráží na to, že Bůh ji přesahuje. Bát se Boha tedy znamená vyznávat, že mě přesahuje, mít skutečnou úctu. Když mám k někomu úctu, když mám úctu k nějakému člověku, jehož si velmi vážím, tak se vlastně bojím nebo nechci takového člověka zarmoutit, nechci udělat nic, co by v jeho očích nebylo správné. A tak člověk, který se bojí Boha, má takovou úctu k Bohu, že touží jednat tak, jak on si přeje. Člověk, který touží jednat správně, tak jak Bůh si přeje, to znamená především mít skutečně rád, mít lásku, mít pozitivní postoj k celému Božímu stvoření, tak na takového člověka Bůh s láskou shlíží, a to je tedy to

0: o milosrdenství, které mu daruje.
1: Bůh tady není představen jako nějaký anonymní princip, jako někdo, kdo je neosobní, ale naopak je zde představen jako jednající. Dokonce je tady trošku antropomorfizován, prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. To jsou všecko ty známé projevy božího jednání, které jsou tak trošku nečekané a přitom určitě mnohými přijímané s velkými sympatiemi, protože právě těm lidem, kteří jsou ti hladoví a opuštění a ponížení, tak tady konečně světla nějaká naděje.
0: Ono vlastně boží jméno, tak jak je v knize Exodus prezentováno, znamená, že Bůh je přítomný, že je tady pro člověka. To boží jméno, Hospodin, abychom nevyslovovali to posvátné jméno boží, je ten, který je pro člověka přítomný, ten, který je jednající ve prospěch člověka. A jak jedná, to vyjadřuje ten chvalospěv. A není vůbec náhodou, že je to zrovna Lukášovo evangelium, které odkazuje na, bychom dneska řekli, prosociální boží jednání, tedy jednání Boha ve prospěch těch, kteří jsou v tomto světě znevýhodněni. Člověk nemá leckdy příliš mnoho trpělivosti, aby jaksi čekal na toto boží jednání a zdá se mu, že Bůh pro tyto lidi nic nedělá. Ale otázka je, jak má Bůh, který samozřejmě není tak jednoduše z našeho světa, jak má sám jednat. Možná, že tohleto je také výzva právě pro ty, kteří se Boha bojí, aby skrze ně jednal tak, jak je tady popsáno. Aby totiž člověk a Bůh skrze člověka nastoloval tu obrácenou spravedlnost na tomto světě.
1: No tady je vlastně jakýsi prorocký rozměr, že jo? Protože Maria vlastně chválí Boha za to, že ji povýšil a že skrze ní chce dát něco světu, člověku a skrze toho, kterého chce Bůh dát, tak se budou dít právě tyto skutečnosti. A navíc tam je ještě ten závěr, který se týká Izraele. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Čili jako kdyby se zde uzavírá ještě další kapitola lidských dějin, ta kapitola, která se týkala vyvoleného božího národa.
0: Je jistě příznačné, že se tady odkazuje na začátek těch dějin vyvolení, tedy na Abraháma a na Izraele, tedy na ty základní vlastně praotce. To zaslíbení Abrahamovi, to je zaslíbení, které je velmi široké. Zaslíbení, které se týká nejenom Izraele, ale které se týká vlastně všech národů, neboť skrze Abraháma dojdou požehnání všechny národy. A potom je tady ten Izrael, který je tu jmenován jako služebník. Je dobře si uvědomit, že role židovského národa, Izraele, tedy toho starověkého Izraele, je role služebníka, který má zprostředkovávat milost pro ostatní svět. Ono to vyvolení, to není žádné vyznamenání jen tak, nýbrž to je vyvolení ke službě. To je potřeba vědět, když Bůh někoho vyvolí, tak je to samozřejmě veliká nezasloužená milost, veliká důvěra Boha k někomu, koho vyvolil, ale zároveň je to také veliký úkol. A protože služebníci bývají nevěrní a starozákonní dějiny nám ukazují, jak mnohokrát byl Izrael ve službě Bohu nevěrný, tak proto se Bůh znovu a znovu musí ujímat svého služebníka Izraele právě v jeho služebné funkci. A Maria jako jedna z příslušnic tohoto židovského národa, stejně tak jako její syn, to je vlastně výraz toho, jak se Bůh ujímá svého služebníka Izraele skrze ty, kteří k němu patří, a vysvobozuje nebo naplňuje tu úlohu služebníka pro všechny národy.
2: Milí posluchači, pořad ke kořenům s docentkou Mirejou Liškovou skončil. Připravil jej pro vás a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura. Naslyšenou.

K dalšímu setkání nad Biblií, Božím slovem, vás na Rádiu 7 v pořadu Ke kořenům zveme zase v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

Den čtvrtek 8. října se chýlí ke konci a s ním i moje provázení vysíláním Rádia 7. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Daniel Zeman.

0: nemají na nic čas.
1: V životě se zabývají hloupostmi.

Nevěřím. Tak pokuste se nebýt tak moc upjatí. A zastavit se jenom na pár chvil. Váš život není jenom pouhé prokletí. Nejste člověk, co tu zbyl. Když každý najde

život plný radosti. Za to se můj Bože pomodlím.

Předsíl kanočního vysílání ohlásila půlnoc, vy ladíte Rádio 7. Ať už se snažíte usnout, řídíte, nebo jste si nás pustili k práci, jsme rádi, že jste si nás i dnes vybrali za společnost. Začíná pátek 9. října a od mikrofonu vás u toho nočního vysílání Rádia 7 vítá Kateřina Fridrichová. No a než nás čeká další hudba, která je tu pro vás připravená, a než uslyšíme první pořad, který nás čeká, tak si poslechněme dnešní přehled pořadů. Bůh vytvořil Adamovi pomoc jemu rovnou a novému páru dal hned od začátku pravidla pro manželství. I do něj však brzy zasáhne nebezpečí, které v zahradě Eden číhá na vhodnou příležitost všechno zničit. Do příběhu knihy Genesis vás v pořadu Světem Bible pozve výklad teologa Johna Vernona McGeeho ve čtvrt na jednu. Do určitého věku nám nedělá problém se nechat vést. Chytneme se za ruku táty nebo mámy a věříme, že jsme v bezpečí. S přibývajícím věkem a zkušenostmi narůstá problém nechat se někým vést. Chceme si život řídit sami. Nová realita potom vypadá různě. Lenka Malinová si o tom bude povídat od 13:00 s dalším hostem fortepiana Lubomírem Bednárkem, který je nyní pastor ve výslužbě. V další části Bible Guide prorok Joel varuje před dnem hospodinovým a vyzývá lidi k upřímnému návratu k Bohu. Více uslyšíte po 14:00. Milan a Tom Michalkovi se v pořadu No Filter opět setkávají nad desaterem. O zábradlí, vazalských smlouvách i odpočinku bude řeč od 14:30. Ve čtení na pokračování od 15:45 opět otevřeme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Žán svou víru v Boha ovlivnil celou posádku na lodi Jitřenka. A když se modlil v bouři a rázem bouře utichla, získal si ještě větší respekt. Bůh dál jednal s celou posádkou. Všichni se teď upínají ke zdárnému konci plavby. Týmu amerického prezidenta přes aféru Watergate a vězení až do týmu úplně jiného krále. V pořadu Řeka života nás Jarek Pleva provede životem i myšlením amerického právníka, politika a zakladatele vězeňského společenství a významného křesťanského představitele Chucka Colsona. Poslouchejte od 14:00. Mnozí z nás si kolem své víry postavili složité systémy názorů a pravidel, za které se dnes možná spíše stydíme a nepouštíme do nich návštěvy. Co když je ale právě tento pocit trapnosti a chaosu začátkem něčeho hlubšího? To je pozvánka k poslechu páté části série Lepší pochyby, kterou naladíte v pořadu podcastu Překročit hranice po 5:00. Už od začátku o mě Bůh stál a věděl, že mu jednoho dne budu patřit, zaznívá v životním příběhu Anny Mikleové. Protože byla odloženým dítětem, nalezla přijetí a laskavost u svých adoptivních rodičů. Jak pociťovala maminčiny modlitby, když se život v dospělosti nevyvíjel právě podle jejich představ, a co nakonec v Bohu našla, tak to poslouchejte v relaci Stopy od 5:30.

Kapela Timothy a Marian Lipovský dospívali v nočním vysílání Rádia 7. Píseň se jmenovala God So Exalted, tedy Bůh tak vyvýšený. A k tomu nočnímu vysílání se rozhodně hodí nějaký ten sonet. Sonety se totiž jmenuje píseň Simi Magušinové, která zazní hned teď. No a po ní je tu další díl pořadu Světem Bible. Tentokrát se vydáváme zpátky na začátek, tedy do knihy Genesis.

0: Skrytý význam lidských vztahů a duchovních zápasů objevíme v následujícím pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho k 2. a 3. kapitole knihy Genesis nám představí pohled a boží architekturu manželství. Na principy pevného pouta mezi mužem a ženou i na rafinované počátky prvního lidského pokušení, které navždy ovlivnilo dějiny našeho světa. Četbou provází Pavel Vopalecký.
1: I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Milí posluchači, to jsem vám právě připomněl text, kterým jsme se posledně loučili. Verš 18. a potom od 21. po 23. ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Bůh stvořil muže jako prvního a ženu po něm. Z toho také můžeme rozumět určité převaze mužovy aktivity v různých směrech. Žena je mu pomocí, je jeho odezvou. Nepovídejte mi, že žena musí milovat svého muže. Bůh nic takového neřekl. Říká však, že žena má svému muži odpovídat, má reagovat. Na jeho vyznání miluji tě má z její strany přirozeně zaznít také miluji tě. Říká-li mi někdo, moje žena je příliš chladná, pokračuje ve zřetelném výkladu náš starý učitel, pak takový muž prozrazuje, že ve skutečnosti on není tím správným manželem, jakým má být. Je-li muž správným manželem, pak bude i jeho žena správně reagovat. 24. verš ve 2. kapitole nám přináší další klíčovou myšlenku. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Obávám se, že toto je zase jedno z důležitých vyjádření písma, které se v nejednom manželství s neblahými důsledky porušuje. Mimochodem, citát tohoto prohlášení z Geneze se v písmu objevuje ještě 2x. Předpokládám, že jsou dostatečně rozšířené a známé některé dobré knížky manželů Trobišových a také ještě mnoha jiných autorů, které tento verš užitečně vysvětlují, takže tady nepůjdeme příliš do hloubky. Ale v tomto ustavujícím prohlášení o manželství, mohli tenhle verš takto charakterizovat, jsou 3 důležité části, z nichž žádnou nelze pominout. Za prvé, muž opustí svého otce i matku. Buďme si jisti, že to neznamená opuštění rodičů v jejich stáří nebo v nějaké nouzi a tak podobně, protože vztah dětí k rodičům je upřesněn ještě mnoha dalšími biblickými texty. Když však jde o dospělého muže, který je zralý pro vytvoření vlastního manželství a vlastní rodiny, pak je nutné, aby to byla přerušena pupeční šňůra přímého vlivu jeho vlastních rodičů. To je prostě slovo písma. Za druhé, protikladem vyjádření, že muž opustí své rodiče, je vyjádření, že přilne ke své ženě. A srovnání těchto 2 slov nám možná lépe objasní, co to znamená opustit rodiče. Předtím ten muž setrvával v přilnutí ke svým rodičům, nyní však má přilnout ke své ženě. Pokud nenastane oddělení od rodičů, pak je vcelku zaručeno, že nedojde ke zdravému přilnutí k jeho vlastní ženě. To je jednoduchá rovnice, kterou ověřili a stále znovu, žel, ověřují desítky a stovky nových manželských párů. Pozitivní dopad ovšem ověřují ty, kde muž opustil své rodiče. Negativní ty, kde se tak nestalo. Podmínkou dobrého a požehnaného manželství je, aby muž přilnul ke své ženě. To podle mého soudu znamená, že jeho vlastní žena se mu stane bližší než jeho rodiče, nebo konec konců než kdokoliv jiný. Někteří k tomu opuštění rodičů doporučují oddálení alespoň na 100 kilometrů. Mohu vás však ubezpečit, že ani 100-kilometrová vzdálenost není ještě zárukou ukončení vlivu rodičů na jejich syna. Pokud své rodiče on sám vnitřně neopustil, pokud se jakožto vyzrálý muž neoddělil, aby činil vlastní, moudré a zodpovědné úsudky, pak bude vlivem svých rodičů vláčen, i kdyby byl na druhé straně zeměkoule, nebo třeba kdekoliv v kosmu. Na druhé straně, za jistých okolností je možné při vyzrálé moudrosti a za dodržování jasných pravidel hry pro obě strany, aby muž setrval třeba jen za 15-centimetrovou zdí a přitom, aby byl vnitřně od svých rodičů oddělen a v lásce cele přilnutý ke své vlastní ženě. Je možné, aby byl prostě přirozenou hlavou nově vzniklé rodiny, aniž by tu rodinu narušoval vliv jeho rodičů. V závorce ovšem dodávám, že praxe mnohonásobně potvrzuje, že tohle řešení, tedy s tou 15-centimetrovou zdí, je mimořádně náročné pro obě strany –

Rád bych se rozpovídal víc, rád bych se spolu s vámi taky víc rozpřemýšlel, ale dominantou našeho zájmu v těchto pořadech je biblický text a nikoli široké rozvíjení jednotlivých témat, o nichž je tu průběžně zmínka a která by nás možná chytila za srdce, protože je milujeme a protože jsme o nich v životě mnoho uvažovali. Takže ještě ten třetí bod z našeho verše 24. ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Třetí důležitá část toho biblického ustanovení manželství je kromě toho, že muž opustí svého otce i matku a že přilne ke své ženě, také vyjádření, že ti dva se stanou jedním tělem. Popravdě řečeno, dosud jsem se nesetkal s nikým, kdo by protestoval proti výkladu, že se v této větičce jedná prostě o boží ustanovení intimního života v manželství. Tomu zcela přirozeně odpovídá také následující, vlastně poslední verš 2. kapitoly. Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se. Myslím, že zde máme ten nejpůvabnější a nejvzácnější záznam o stvoření muže a ženy. Je tu pár skutečně Bohem spojený. Bůh všechny tyto věci stvořil a svěřil je lidem jako jeden z nádherných darů. A lidé mají být poslušní, aby ty krásné boží dary zůstaly krásnými a staly se také užitečnými. Bůh dal lidem manželství jako nádherné, celoživotní, obohacující spojení muže a ženy ve vzájemné pomoci a vzájemném doplňování. Po všech stránkách a na všech úrovních. Ovšem, žel, manželství je také jedním z božích ustanovení, které se moderní lidé snaží odhodit. Pak chtějí ze spojení muže a ženy bez jakékoliv odpovědnosti urvat jen to, co se jim líbí. Žalmista píše, 2. žalm, 3. verš, zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Člověk se pokouší zbavit se Boha. Má pocit, že Bůh jej omezuje, když například ustanovil, že intimní život, čili sexuální spojení muže a ženy, patří výhradně do manželství a nikam jinam. Když Bůh ustanovil tento mimořádně jemný vztah mezi mužem a ženou, udělal tím něco jedinečně krásného –

Dostáváme se ke kapitole, kterou někteří považují za kritickou nebo dokonce za nejdůležitější v celé Bibli. Doktor Griggith Thomas ji nazval osou Bible. Máte-li o takovém náhledu pochybnost, čtěte první a druhou kapitolu Geneze, vynechte třetí a pokračujte až kapitolami 4 až 11. Zjistíte, že vynecháním vzniklo ohromné vakuum. Vznikl by tím nepřiměřený logický skok. Je zřejmé, že se tu něco velmi významného muselo stát. Například v první a druhé kapitole první knihy Mojžíšovy vidíme člověka prostě v ráji jako jedinečný předmět božího zájmu, boží lásky a stvořitelské péče. Všechno je dokonalost sama a mezi Bohem a člověkem je krásné obecenství. Ale v okamžiku, kdy se začteme do čtvrté kapitoly a jdeme dál až po jedenáctou, nacházíme na straně člověka žárlivost, hněv, lež, dokonce vraždu, zkaženost, vzpouru a z boží strany odpovídající soud. Ptáme se, odkud se to všechno vzalo, kde to začalo, kde má hřích svůj původ. Jsem přesvědčen, že skutečný původ hříchu není v první knize Mojžíšově ve třetí kapitole, ale co se člověka týče, je tu začátek. Dovolte, abych citoval jedno zajímavé vyjádření o této naší třetí kapitole, která je před námi. Vyjádření, jež poslouží jako nadpis anebo jako předběžná osnova celé této kapitoly. Kdybychom pátrali po pramenech mnoha božích pravd, dostaneme se až do třetí kapitoly Geneze. Tady začíná velké drama, odehrávající se na jevišti lidských dějin, které ještě ani po 6000 let není u konce. Zde nacházíme božské vysvětlení přítomného stavu úpadku a devastace lidského rodu. Zde se dovídáme o nenápadných a jemných nástrojích lsti našeho nepřítele, ďábla. Můžeme si všimnout úplné bezmocnosti člověka kráčet cestou spravedlnosti, pokud mu není poskytnuta boží milost. Objevujeme duchovní projevy hříchu, totiž snahu člověka utéci od Boha. A můžeme také postřehnout boží postoj vůči provinilému hříšníkovi. Zaznamenáme všeobecnou náchylnost lidské přirozenosti, totiž zakrývat vlastní morální hanbu prostředky, které si člověk vlastníma rukama vyrobil. Dostává se nám tu poučení o milostivém božím zaopatření, jímž Bůh vychází vstříc naší největší potřebě v nouzi.

První verš třetí kapitoly nám odkrývá pozadí, na němž se odehrálo pokušení člověka. Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě, zdališ jest, že vám Bůh řekl, nebudete jísti z každého stromu rajského. Tolik kralický překlad prvního verše, ještě podle ekumenického překladu. Nejchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? K tomuto biblickému textu nám doktor McGee odkrývá zajímavé skutečnosti. V první a druhé kapitole jsme viděli, že stvořený člověk, Adam i Eva, byl nevinný. Ale o těchto lidech není řečeno, že by byli spravedliví. Co je to spravedlnost? Spravedlnost je nevina uhájená ve zkoušce anebo v pokušení, podává definici náš McGee. Ze zkušenosti snad každý křesťan ví, že pokušení či zkouška nás buď upevní, anebo zničí. Jedno nebo druhé. Zahrada v Edenu, o které se tu zatím hovořilo jako o prostředí, kam byl zasazen člověk, nebyla uzavřeným skleníkem a člověk v něm nebyl

svobodu a současně s ní mu svěřit i velikou odpovědnost. V 17. verši 2. kapitoly Bůh řekl: ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho jedl, propadneš smrti, anebo smrtí umřeš. Ten strom nebyl jediným stromem nesoucím ovoce k jídlu. Bylo by velice kruté, kdyby člověk k smrti hladověl a přitom by se nesměl najíst z jediného ovocného stromu v zahradě. O co by to bylo horší, kdyby mu navíc bylo řečeno, že zemře, jestli si přece vezme. To by byl hrozný despotický teror. Ale ovocných stromů bylo v zahradě bez počtu. Jeden lepší než druhý. Takže vůbec nebylo zapotřebí, aby se kdokoliv musel živit právě z tohoto stromu. Shledáváme tedy, že člověk se na scéně objevuje jako zodpovědná bytost, která má možnost volby. A nebyla to možnost volby mezi dvěma variantami, z nichž jedna by byla dobrá a druhá špatná. Nýbrž jeho volba byla příležitostí rozhodnout se mezi přemnoha dobrými možnostmi proti jedné jediné špatné.

Pokud mohu rozumět z biblických záznamů, had původně nebyl tvor plazivý. Jak jsme už vícekrát viděli, Boží slovo prostě vynechává řadu všelijakých informací, které by zajímaly naši zvědavost. Ale had byl prostě jedním z tvorů v ráji. A právě tento had se Satanovi jevil jako nejlépe použitelný. Satan se toho chopil. Není to snad přesně stejná metoda, jakou Satan používá i dnes? Apoštol Pavel napsal Korinským: a není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. 2. Korinským 11, verš 14. A kniha Zjevení nám o Satanovi prozrazuje snad víc než jiná místa písma. Cituji z 12. kapitoly, verš 9. A veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Bytost zde popsaná nebyl plas podle našich dnešních představ. Boží slovo nám ho rozhodně takto nezobrazuje. A Zjevení 20, verš 2. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a Satana, a na tisíc let jej spoutal. Toto stvoření mělo úžasné schopnosti. V první Mojžíšově nemáme záznam o původu Satana. Spolu s řadou dalších vykladačů však mám za to, že jeho zrod nám prozrazují kapitoly 14. z Izajáše a z Ezechiele 28. Tam je popsán jeho původ zároveň s okolnostmi, za jakých se stal tím, čím je nyní. A jak ten příběh s hadem v naší 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi pokračuje? Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila: plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Tolik první tři verše ve 3. kapitole knihy Genesis. Při čtení těchto příběhů, zejména pokud aspoň trochu známe jejich pokračování, nás přirozeně mohou napadat mnohé otázky. Na některé nalezneme odpověď přímo v textu, na některé jinde v písmu,

0: U některých můžeme vyslovit rozmanité úvahy, ale jsou taky otázky, které zůstanou zcela bez uspokojivé odpovědi. Náš učitel před nás staví očekávanou otázku. Proč se had přitočil k ženě a ne k muži? A nyní pokus o odpověď. Když Bůh stvořil Adama, řekl mu, že může jíst z každého stromu v zahradě s výjimkou toho jediného. Podle chronologie, kterou v textu můžeme vystopovat, je zjevné, že žena byla stvořena až potom, takže tuhle varovnou informaci měla až z druhé ruky, až od svého muže. Snad proto had přistoupil nejdřív k ženě. Mám-li být upřímný, jsem přesvědčen, že žena byla stvořena mnohem krásnější než muž. Celkově budila víc sympatií. Pravděpodobně byla k tomuto hadovu polemickému návrhu k rozhovoru o tomto tématu otevřenější, než by byl muž. Také si myslím, povídá náš učitel, že žena bývá přirozeně emotivnější a zvědavější než muž. I dnes vidíme, že mnohé kulty a různé izmy jsou zejména ve svých počátcích spojeny s výsadním postavením ženy, která až potom pro ně získává i muže. Satan, zde spodobněný jako tenhle zvláštní had, dobře věděl, co dělá. Všimněte si jeho počínání. Postupoval rafinovaně. Položil Evě otázku, která na jasné boží slovo vrhla stín pochybnosti. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Tahle otázka vyvolává pochybnost a podněcuje zvědavost přinejmenším v otázce, zda je ten zákaz opravdu takhle míněn. Ale o tom budeme přemýšlet zase až příště.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. A pokračovat budeme zase dnes ve 20 hodin a 15 minut.

To byla píseň Hymn of Surrender od Matta Redmana, která dozněla v nočním vysílání Rádia 7 krátce před jednou hodinou.

0: Hodinu po půlnoci posloucháte noční vysílání Rádia 7. Ladíte nás v pátek 9. října a od mikrofonu vám společnost tu dnešní noc dělá Kateřina Fridrichová, ta vás zve k poslechu nejen celé noci, ale také následující hodiny, kdy si do pořadu Fortepiano Lenka Malinová v premiéře pozvala Lubomíra Bednárka jako hosta a teď vám přinášíme tento rozhovor v repríze.
1: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.

0: Na Rádiu 7 začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Říká o svém životě, že nemá koníčky, ale velkého koně. Kdysi tomu tak ale nebylo, protože se dostal do okamžiku, kdy byl jeho život v troskách. Hostem dnešního pořadu je emeritní pastor Lubomír Bednárek, kterého vítám. Vítej, Luboši.
1: Děkuju.
0: Odkud jsi přijel, řekni.
1: Já jsem přijel z takové malé vesnice, která se jmenuje Kozmice. A je to vlastně součást Hlučínska.
0: Hlučínska. Tak tam se odvíjel celý tvůj život, tady v tom prostoru?
1: Ne. Já jsem původně i moje žena z Ostravy. A tam jsme vlastně přišli založit sbor.
0: Tak k tomu se určitě také dostaneme v tom našem dnešním povídání. Do tohoto pořadu jsou zváni lidé, kteří vyprávějí ten svůj příběh, protože každý člověk je originál a každý má ten svůj příběh, který pán Bůh nějak do toho jeho, nechci říkat osudu, ale který mu vložil zkrátka, protože každý žijeme svůj originální život a i když tady možná neusedají lidé zvučných jmén, o kterých se můžeme dočítat v nějakých sdělovacích prostředcích, tak každý jeden je před Pánem Bohem vzácný a každý má co říct. Takže já jsem ráda, že si přijal tohle pozvání. Když mluvíš o svém životě, tak jako u každého člověka v něm bylo několik etap. A já budu ráda, když si je trošku spolu projdeme. Dnes tu sedíš jako ten, kdo se hrdě hlásí k víře v Boha, ale vždycky tomu tak nebylo. Jak dlouho jsi křesťan?
1: Tak křesťanem skutečně podle toho, kdy jsem vydal ten svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to bylo minulý měsíc nebo konec srpna 40 let zrovna. Jsem slavil 40 let, takže...
0: Tak 40 doba. Let, kdybychom se na to podívali biblicky, je významné číslo, že? Tak možná, že i ve tvém životě něco významného bude v tomto období. Takže 40 let už je dlouhá doba, za tu dobu si toho už hodně zjistil a prošel a prožil. Ale tvůj život předtím, než se tak stalo, neprobíhal úplně hladce.
1: No, to je pravda, to byl jeden velký karambol, i když jsem měl takové harmonické dětství, se dá říct. Měl jsem skvělé rodiče, milující rodiče, kteří mi dali hodně do života, ale velký problém přišel, když se rozvedli, když mi bylo 14 let. Takže v tom okamžiku, kdy jsem potřeboval je jako nějakou oporu, tak se rozvedli a já, byť jsem byl už celkem teenager, tak si říkám, mi se rozpadl svět. A nikdo nevěděl, že jsem brečel pod polštářem a říkám si, co se mnou bude, co bude s nima. A naše rodina byla ateistická, takže slovo Bible, Bůh, Ježíš, církev, to jsem v podstatě neznal, neslyšel. A mi se zhroutil ten svět. Jo. Já jsem to prožíval velice těžce a od té doby to šlo se mnou z kopce.
0: Dolu z kopce, nešlo to do kopce, ale z kopce.
1: Z kopce, takže jsem inklinoval vlastně už v 15. k alkoholu, často jsem byl venku, zůstal jsem sám s mamkou doma, otec bydlel jinde, i když jsem tam byl, věnoval se nám, tak už to nebylo ono, jo, už to zázemí nebylo takové to pevné a já hledal lásku, pravdu, proč jsem tady, jo, co se mnou bude, existenciální nějaké otázky jsem si kladl. A nebylo to jednoduché, no, v tom období.
0: Já si myslím, že v takovém věku toho dospívání, ale i v dětském věku, že to vždycky zamává s tím mladým člověkem, když něco takového se stane v té rodině, že ztratí tu jistotu, tu pevnou půdu pod nohama, že?
1: No, tak u mě to platilo dvojnásob, jo, přesně jak říkáš. Jsem ztratil všecko. Dostal jsem se vlastně do křížku se zákonem, vlivem alkoholu, nějakých násilností. A pak vlastně, když mi bylo 18, tak jsem skončil dokonce na záchytce. A pak mi hrozilo i vězení, ale skončil jsem s podmínkou za výtržnictví a napadení veřejného činitele. Takže jsem si užil takové bouřlivé období, které utnula vojna, jo, 2 léta.
0: Vojna trošku pomáhala v té době mladým mužům se srovnat mnohdy, že?
1: Tak je to pravda, mě srovnala trochu na jedné straně, ale na druhé straně ve mně byl pořád ten zahořklý mladík a někdo, kdo hledal takovou revoltu a začal jsem rebelovat. A i když jsem vojnu dokončil, tak tam jsem potkal člověka, který třeba si četl Bibli, ale to mě nějak tak nezaujalo ještě tehdy. Ale mluvil tam druhý člověk o Bohu a tak jsem začal přemýšlet. Jsem si říkal, to je zajímavé, že z toho něco může vzejít. A po vojně, když jsem se vrátil, tak jsem začal hledat vlastně nějakou víru v Boha. Ale nebyla to křesťanská víra, byl to spíš nějaký hinduismus, kdy jsem byl ochoten jet přes celou republiku pro Bhagavad Gita a zabýval jsem se zen buddhismem, praktikoval jsem bhakti jogu, raja jogu, studoval jsem umění klidu mysli od doktora Tomáše a myslel jsem si, že tam nějak uklidním tu svoji duši, protože předtím jsem v podstatě hodně pil alkohol a i po vojně taky ještě jsem spadl do toho a ochutnal jsem taky pervitin, kdy se v té době už začal vyrábět a byl jsem totálně závislý na alkoholu a ten můj život prostě byl troska. No, moje vztahy taky s dívkami skončily díky mně v troskách taky.
0: To mluvíme ještě o době před revolucí, že?
1: Ano, ano. To byl rok někdy 82 až 84, se dá říct. A pak vlastně je vlivem nějakého náboženství si říkám, musím přestat, tak vlastní vůli jsem přestal pít. A to ještě mi v tom jakoby Ježíš nepomohl, ale co mi to přineslo ještě více pýchy a takové opovržení vůči lidem, přestože jsem chtěl milovat lidi, že bhakti yoga učila miluj lidi, ale chyběla mi ta vnitřní proměna. To moje srdce bylo takové škarohlícké a tím, že jsem se povyšoval na druhé, že nemusím pít, tak jsem si ještě k tomu všemu přidal pýchu a takové opovržení a někdy stačilo málo a měl jsem takovou zlobu na lidi.
0: Takže jsi zdržel ten život ve svých rukou, myslel jsi si, jak to všechno zvládáš, že?
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: To byla tak ta doba. Pojďme se ještě chviličku zastavit tady u těch východních náboženství, protože ona to není legrace úplně, se do toho ponořit, dostává se člověk úplně do jiného duchovního světa. Ano. Tak a potom je někdy těžká cesta z toho ven. Jak jsi to měl ty?
1: No, přesně jak říkáš, žil jsem v takovém Matrixu, myslel jsem si, že žiju v pohodě a tak jsem se dopoval doslova. Mi se zdá, že to bylo ještě horší než alkohol a drogy. I když já jsem ty drogy nebral dlouho a nespadl jsem úplně do závislosti, tam jsem se polekal spíš toho, že to funguje, tak jsem zůstal u alkoholu a když jsem přestal pít, tak mi paradoxně pomohlo to, že jsem praktikoval nejenom hatha jogu, karma jogu, bhakti jogu, že jsem cvičil, ale dostal jsem se do takového jiného vědomí a zjistil jsem, že mi to nepomáhá v praktickém životě, že vevnitř pořád zůstává ten zraněný, osamělý, nešťastný kluk, který ztratil ty rodiče jako celek, tu rodinu a nedokázal jsem si taky poradit s vlastním životem a to mě vedlo až jakoby do takové deprese. Jo? A do melancholických stavů bez naděje, protože jsem si říkal, tak já chci milovat a vlastně nemiluju. Jo? Není odkud brát. Takže to jsem si tak říkal a nechtěl jsem si nic nalhávat. Tak začalo takové období smutku a ztrácel jsem naději. Pak jsem se potkal s některými křesťany a oni mi dali Bibli. A moc nemluvili, bylo to u metodistů v Ostravě. A já jsem si vzal Bibli a řekl jsem si, no proč ne, jedna z dalších filozofií, protože jsem měl rád Hegla, Schopenhauera a Kanta. S jedním kamarádem jsme vlastně probírali Dostojevského, jsem si přečet, jsem měl rád Tolstého. A to jsem ještě zapomněl říct, že jsme hráli v undergroundových kapelách.
0: Ještě ke všemu.
1: Ke všemu, takže to se tak úplně znásobilo potom, ta temnota. A jezdil jsem za Ivanem Jirousem třeba do Staré říše, ještě potom do Prostředního Vidří. A že jsem měl ty kontakty tady v Brně s některými signátáři charty. Takže jsem se začal pohybovat v tom disentu a ten život začal být pestrý, hrál jsem na saxofon, ale pořád vevnitř jsem neměl to naplnění, ten pevný bod. A v tom období jsem začal číst Bibli, jako jednu z filozofií. Jo. A když jsem ji četl, tak mnohým věcem jsem nerozuměl. Některé místa byly pro mě těžké, ale mnoha místa mi dali odpověď na mé otázky života. A tak jsem začal číst, ač jako nevěřící křesťan, jsem ji začal číst denně, možná 5-6 hodin. A někdy jsem se přistihl, že to je přesně ono, co jsem hledal.
0: To je zajímavé, že Bible je tak zvláštní kniha, že mluví do lidského srdce. Že?
1: Já se mě ptáš, jo? Nebo, ne? Jo, určitě. Jako ke mně promluvila hodně a jsem nesmírně vděčný za každého křesťana, který byť jenom podá třeba někomu Bibli, protože nikdy nevíme, co může způsobit. Je to totiž živé slovo. Je to slovo nebeského Otce, Stvořitele. Je to živé slovo. Není to slovo nějakého člověka, nějakou Konfucia nebo Laoce, Čangce a nějakých mistrů, lidí, ale je to slovo samotného Boha. A to tak proměnilo můj život, že jsem se jednou přistihl, že klečím na kolenou. A říkal jsem si, protože pro mě bylo těžké věřit ve věčný život, tak jsem říkal, no to je hodně přitažené za vlasy, tomu nevěřím, jo. Nějak a ve vzkříšení, to byly pro mě takové abstraktní pojmy, ale pak jsem si říkal, no já to vyzkouším teda. Jsem si říkal, já toho Boha vyzkouším. Jestli teda ten Pán Bůh vzkřísil z mrtvých toho Ježíše, tak musí žít. A jestli žije, tak prostě se to musí nějak projevit k mému životu. Protože mrtvý člověk, jsem si říkal, leží v hrobě, že nic mi nedá, nic mi nevezme, nijak mě neohrozí. A tak si říkám, já to vyzkouším. A myslel jsem si, že při modlitbě se musí klečet. No tak jsem si klekl u postele a říkal jsem Bohu, Bože, jestli to tak je, tak mi dej ten nový život, o kterém je psáno. Protože měl jsem rád knihu Kazatel, to mi byla blízko, protože jsem znal taky od Komenského Labirint světa, Ráj srdce, takže to mi bylo blízké. A přímo jsem zabrusil do Nového zákona, ten by byl velmi blízký. A říkám, Pane Ježíši, jestli si ta cesta, pravda i život, jestli dáváš ten nový život, tak mi to dokáž nebo ukáž. Já potřebuju, protože jsem byl v depresi, byl jsem v takových stavech melancholické nádeje, nic mě nebavilo. A paradoxně, jako by se nic nestalo, ale prožil jsem takové teplo. Prožil jsem pokoj ve svém srdci poprvé v životě a jako by mi něco říkalo, já jsem ještě nevěděl, kdo to je, že celá Bible je pravda. Takže takové ujištění, které jsem vnímal, že nebylo ze mě, a já jsem vstanul od té postele a vnímal jsem, že jsem úplně jiný člověk. Že jsem jiný člověk, že jsem našel to, co jsem celý život v podstatě hledal.
0: A jak to potom vypadalo dál ve tvém životě, si povíme po písničce.
1: Dobře.

0: Ježíš. Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem již emeritní pastor Lubomír Bednárek, což ovšem neznamená, že by přestal být činný. O tom se dozvíme také v následujícím povídání. Před písničkou si nám trošku řekl o tom svém životě, o tom svém hledání a jenom to dokládá to, že Pán Bůh nás stvořil s tou touhou po něm samotném, s takovou tou touhou mít s ním vztah. No a protože to člověk dost často neví, že je to Pán Bůh, kterého by měl hledat, tak hledá různými způsoby. A to byl také ten tvůj případ, že si hledal různě možně ve východních náboženstvích, ve filozofiích, všude možně, až potom k tobě začala mluvit Bible a to tě přivedlo až na kolena. Tam jsme skončili před písničkou, že tvůj život se začal nějakým způsobem proměňovat.
1: Tak přesně, no, ten můj příběh byl strastí plný, že jsem byl takový hledač a možná, že ještě by bylo co hledat, jo, ale ten čas je krátký a od té doby, kdy jsem měl v rukách Bibli a kdy mě nesmírně uspokojovala a kdy jsem tam vnímal ty odpovědi na své otázky, i když jsem mnohým slovům nerozuměl, tak pak mě to vedlo k hledání podobných lidí. To je přirozené, že?
0: Ano.
1: Tak to bylo i předtím. A tudíž si říkám, navštívím nějaké sbory, církve. A tak jsem si říkal, no proč ne, tak navštívil jsem různé sbory a všude bylo něco zajímavého. A měl jsem jednoho kamaráda, taky z undergroundu, ten trošku byl věřící, ale jenom trošku. A tak jsem mu říkal ten svůj příběh, jo. A on mě tak poslouchá a říká, no já vím o jedních křesťanech, oni jsou takový zvláštní. A vzal mě a jeli jsme tehdy v roce 1986, to bylo, jeli jsme do Hlučína a tam sloužil, to byla stanice, a tam sloužil Karel Pala. A jsem tam jezdil ještě Rudek Bubík a bylo tam prostě pár babiček, už všichni měli kolem 80 let a pak tam byla jenom jedna mladá rodina s třemi dětmi, pak čekali čtvrté a když mě uviděli, tak mě přijali s láskou. Já když jsem překročil práh té místnosti, tak jsem vnímal lásku. Jakou vnímal jsem, tak tady jsem doma. Přitom tam nebylo nic zvláštního. Bylo tam staré harmonium, kdy se ještě hrálo na harmoniu a z těch středověkých písní se zpívalo. Jiné století. A já takový rocker, jo, ještě polátané kalhoty, trošku zarostlejší a oni mě přijali s láskou. A Karel Pala mě objal a nikdy nezapomenu na to přivítání. Jsem si říkal, ti lidi ani neví, kdo k ním přišel snad. A nebylo to hrané, protože to bylo stále v jejich srdcích. A byla to taková letniční skupinka, malá, kde jsem pocítil, že jsem doma. A byl jsem nesmírně vděčný za ně, a oni taky za mě, jo. A tam jsem poprvé dostal takové základy, výklad toho, co vlastně Bible je, co koná, co je to spasení vlastně.
0: Tam se dozvěděl trošku, o co jde.
1: Tam jsem se dozvěděl úplně, co se mi stalo. A že ten Pán Bůh je skutečně živý, že je reálný, že proměňuje životy. A taky mi pomohli taky v tom se nějak očistit od těch nauk východních, které v podstatě mi nepřinesly nic dobrého a jenom zvětšili to moje ego a modlili se za mě. modlili se taky za mou budoucí ženu, protože v té době už v mém životě figurovala má budoucí žena, která nebyla věřící, a my jsme teprve začali spolu chodit. Takže to bylo období, kdy to pro mě bylo velice bouřlivé, ale v tom dobrém slova smyslu. A poprvé v životě jsem našel takový domov a touhu po Biblii a vydal jsem ten svůj život Pánu Ježíši Kristu se vším všudy. A pochopil jsem, co je odpuštění. Odpustil jsem taky svým rodičům, jak mě nechali na pospas. A odpustil jsem mnoha lidem, kteří mě podrazili, ale to nejcennější, že jsem odpustil sám sobě, protože nejhorší zklamání je sám ze sebe. A to se mi stalo, že před tím obrácením vlastně jsem byl zklamaný ze sebe, že snad už neumím ani žít, neumím si poradit, neumím nic z toho, co jsem chtěl. A hledal jsem pravdu, lásku, svobodu. Už jako hippie jsem hledal svobodu a nenašel jsem ji. A to všechno jsem našel v osobě Pána Ježíše Krista. To bylo pro mě velice cenné. Si říkám, no bylo to pro mě předtím hodně těžké, když Ježíš řekl, já jsem ta pravda. Si říkám, ten člověk je hodně odvážný.
0: Jak to může tak říct?
1: Jak ne? To tak může říct? To je buď nějaký podvodník nebo snílek a nebo má pravdu. To píše vlastně Josh McDowell v té své knížce Víc než tesař, ale to jsem v té době nevěděl. A pak jsem, když si mi četl, tak si říkám, to je přesně ono, co jsem prožil. A když jsem to tak nějak vnitřně zkoumal a viděl jsem lidi, kteří opravdově milují Pána Ježíše, to bylo ještě v době totality, kteří tajně křtí, tajně dělají věci. A to mi bylo blízké, že, z undergroundu, protože my jsme vydávali George Orwella román 84, který vyšel v roku 83 tajně. A na tom jsem se podílel a to mi dodávalo odvahu, ale v tom křesťanském světě jsem vnímal, že tam šlo úplně o něco jiného, že už nešlo o tu rebelii. Najednou jsem se přistihl, že se modlím za Husáka, jo, kterého jsem samozřejmě nenáviděl, protože jsem byl v opačném...
0: To byl prezident, abychom to osvětlili, ano, to byl kdo prezident. By nevěděl třeba. Už ano, možná já, někdo neví.
1: Už no. Možná někdo neví, už jsem taková historie chodící a najednou člověk vnímal, že může milovat i opravdu nepřátel. A byl jsem tak vyučován, byl jsem tak veden, jsem za to nesmírně vděčný rodině Tkáčovým, kteří potom byli našimi svědky na svatbě. Ale bylo cenné to, že Boží slovo fungovalo. A když jsem slyšel kázat Rudka Bubíka, ke kterému jsme potom jezdili, taky to bylo tajné, ty shromáždění, kdy tam, nevím, jak se to povedlo, ze Švédska bratr Rune jezdil. A jsem si říkal, to je fajné, jsem v undergroundu, ale v tom křesťanském, v tom dobrém, konečně jsem našel ten smysl života a taky jsem našel tu pravdu. A tou pravdou je Ježíš Kristus. Tak dneska říkám, když se mě někdo zeptá, co je pravda, tak říkám Ježíš. Když se to otočí. Takže ten můj život vlastně takto začal tou generálkou pokání, což bylo někdy na podzim v roce 1986, což je před 40 lety.
0: Ty máš vlastně výročí.
1: Já mám výročí, akorát si den nepamatuju a moje žena říká, že nemám používat čísla, tak se to teda držím.
0: Ale ten letopočet si pamatuješ.
1: Letopočet byl.
0: Protože je to významná část tvého života nebo okamžik ve tvém životě, že se stalo něco velmi významného. Tak to jsem ani netušila, že máš výročí a že na výročí tady můžeš vydat svědectví o tom, co Pán Ježíš udělal ve tvém životě.
1: No, udělal jako úžasné věci a potom o rok později, v červnu, jsme měli svatbu a dneska dneska už máme 4 děti a 5 vnoučat, 6 čekáme a máme úžasný život s rodinou. Pro mě velkou oporou manželka, kterou tímto zdravím, slíbila, že se bude modlit a poslouchat. A skutečně jsme spolu těch 39 let a něco. A máme úžasný vztah s celou rodinou, za což jsem Bohu nesmírně vděčný a taky zdravím Ivu Kovářovou, která bude už za chvíli 90 let a která je věrná posluchačka Rádia 7, na rozdíl ode mě, který furt někde lítá a která se za mě přimlouvá. Takže...
0: Tak to byl takový exkurs do tvého osobního života. Jsem ráda, že tady zaznělo to, že na začátku jsi musel trošku vyčistit ten svůj život. A je to důležité, protože to, do čeho člověk se nějak ponoří během svého života, tak ho ovlivňuje dál. A zatímco to hledání v těch východních náboženstvích ti přineslo takové úplně nemoc dobré stavy, depresivní a beznadějné, tak to, že jsi přijal Pána Ježíše Krista, přineslo úplně jiný rozměr do tvého života, ale to neznamená, že to zmizelo, to, čím se předtím zabýval. Možná je to důležité na tomto místě i říct, že někdy si my lidé zahráváme s těmito věcmi, které jsou docela nebezpečné.
1: Tak je to tak, akorát člověk to neví většinou, ano. Že? Hlavně když hledá, tak se chytá, tonoucí se stébla chytá, jak se říká. A já jsem to všechno profiltroval a skutečně to nepřináší vůbec nic dobrého. A mohu posluchačům říct s čistým svědomím, že z toho vysvobození taky je. Akorát člověk se musí vydat 100% úplně Pánu Ježíši a je velkou pomocí, když má kolem lidi, kteří mu opravdu pomohou a kteří se za něho modlí a musí ty věci opustit. Pro mě

že se mi to dotklo a taky jsem vnímal už ten Boží hlas, že Pán Bůh ke mně začal mluvit i mimo slovo, že jsem tak slyšel, jo. Slyšel takové ty pokyny. Nebylo to hodně, ale už při tom, když jsem si klekl, tak dodneska slyším, celá Bible je pravda a měl jsem ten hřejivý pokoj a to se nedá nahrát, to nebylo země.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: A na Rádiu 7 posloucháte právě teď pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Lubomírem Bednárkem za mikrofonem. A bude tomu tak ještě nějakou dobu. My si dneska povídáme o tvém životě, Luboši, tak jak to bývá zvykem v tomto pořadu. Ty jsi vyzkoušel všechno možné, měl jsi velmi bouřlivý život a pak jsi se dostal do bodu, kdy jsi dostal novou náplň pro ten svůj život. A nazvala jsem to naše povídání Nechat se vést a myslím si, že to charakterizuje vlastně ten tvůj život, že z toho období, kdy se snažil sám držet ten svůj život a nějak si ho vést, nějakým způsobem bojovat za něco, proti něčemu, tak se dostal do fáze, kdy se vzdal. Bylo to těžké vzdát se a nechat opravdu Pána Boha řídit ten tvůj život?
2: No, z začátku jsem si myslel, že ne, ale v těch drobných niancích jsem zjistil, že to tak snadné úplně není, že Pán Bůh má taky nějaké nároky na ten můj život. Pokud mu ho vydáme, tak vlastně říkáme, že on je ten vlastník, jako Pán je vlastník, že?
1: A to se dobře řekne, ale
2: dobře
1: ale
2: se to řekne.
1: V konečném důsledku to není snadné.
2: Tak, přesně tak. Já jsem si uvědomil, že když zpívám On je Pán, tak se vším všudy, že? A když čteme Bibli, že přijde ten sluha, tak pořád je tam ten Pán. On nemůže si říct, mám hotovo, jako když přijdeme ze zaměstnání a můžeme si dělat, co chceme, tak to právě tak vůbec nefunguje, ale máme Pána na plný úvazek a 24 hodin denně. A tím, že člověk chodil na nějaké biblické základy, na skupinku, kdy my jsme opravdu měli takovou velkou úctu k Božímu slovu a brali jsme ho velice vážně, tak dostal takové ty základy, až si říkám, že dneska už to tak nevidím, že by někdo s takovou vervou se pustil a nechal na sebe působit Boží slovo. Ale právě to Boží slovo způsobilo, že člověk byl informován, věděl, co Pán Bůh chce, co nechce, co se mu nelíbí. Tak to mě proměňovalo a já jsem si říkal, no, Pán Bůh je skvělý, stojí za to mu vydat ten svůj život. Bylo to pro mě jednoduché v tom, že tím, že jsem poznal těch pánů předtím hodně a všichni mě zklamali a už jsem věděl, že to je poslední štace. Kdyby mě Pán Bůh zklamal, tak už nemám vůbec nic. Ale tím, že Pán Bůh víme, že zklamat nemůže, že to jeho DNA je láska a zájem o člověka, proto obětoval svého syna a když toto člověk pochopí vlastně proč jsme tady a proč Bůh poslal svého syna, tak pochopí to evangelium, pochopí tu radostnou zprávu vlastně pro člověka a pro mě už je 40 let tou dobrou zprávou a nedokážu si představit na vteřinu, že bych z té zprávy dobré odešel, protože vím, z čeho jsem přišel. Tak je to pro mne snadné, ale určitě není jednoduché nechat se vést Bohem do věcí, které nám nejsou vždycky příjemné. Protože máme představu, to bych chtěl tak, já bych to chtěl tak. Někdy člověk má představu, no chtěl bych jít na misi do Afriky, nechci tam, chci tam, chci sloužit tím darem, ale nechci tím. Ale pokud se opravdu podvolíme a vydáme Bohu jeho slovu a taky tím, že jsem byl krátce na to, když jsem se obrátil pokřtěný Duchem Svatým, jak jsem byl veden a prožil jsem skutečně to naplnění a jinou dimenzi, ale už to byla dimenze od Boha, nebyla to dimenze od člověka a byla to vnitřní síla, která mě vedla formovala a ukazovala vlastně ten směr, taky slyšet, jak slyšet Boží hlas a jak se jim nechat vést.
1: Ty jsi hledal a slovy známé pohádky, bych se zeptala, našli moji rádcové, našli, našel jsi. Hledáš pořád ještě něco?
2: Tak ten pevný bod určitě, to už určitě ne. Člověk nemůže žít v nějaké sugestci 40 let a vím, kde je to bezpečné místo, ten bezpečný přístav, ale možná to zní jako zvláštně takový paradox, až když jsem předal službu a teď jsem emeritním pastorem a říkal jsem si, no, co budu dělat, jo. Zjistil jsem, že Pán Bůh má hodně práce ještě. A já jsem nesmírně vděčný, že právě to hledání jeho vůle mi pomohlo v tom, že se mohu nechat dál vést. A přivedlo mě to na místa, které mě i moji manželku činí šťastnými a smysluplnými, kdy na modlitbě mi Pán Bůh řekl, no tak já říkám, Bože, co chceš, že po mně? A Pán Bůh mi říkal, no jdi do Bohumína. A říkám, do Bohumína, tam se mi nechce zrovna. Jo. Neměl jsem to v úmyslu. A tak říkám, tak jsem jel do Bohumína a říkám to tomu místnímu pastorovi. A on říká, to je úžasné. My jsme tu měli přednedávnem nějakého proroka a ten se modlil a říkal, že na obzoru nějaká velká loď. Jo. A oni se modlili za někoho, aby jim tak nějak pomohl sformovat nějak ten sbor. A já předtím říkám, Pane Bože, já už nechci zakládat sbor. Jo. Přiznám se ti, Bože, tak bych tak chtěl tak pomoct někomu založit sbor těma svýma radama. A nebo pomoct někomu ve sboru, nějakému mladému pastorovi. A jak je psáno, že Pán Bůh naplňuje touhy a přání lidského srdce, tak to se mi stalo. A stalo se to opravdu tak skvěle, že nyní jsem už starším sboru v Bohumíně a prožíváme tam nádherné chvíle a vnímám smysluplně to, do čeho mě Bůh vede a že mohu být nějak potřebný. Nebo
1: díky Bohu za to. Takže hledání je dobré. V každém věku, v každé životní etapě je dobré, když hledáme. Že? Jenom je důležité, kde hledáme a co hledáme.
2: A co hledáme? Jako určitě my si nepotřebujeme něco vymýšlet, že jako já už tak nějak posledních 5 let prožívám ten verš, že Pán Bůh připravil ty své skutky v Kristu Ježíši, abychom v nich chodili. Nebo abychom je činili, jo? To je jedno slovo stejné. A tak prostě pro mě to je takové jednoduché, že ráno vstanu a říkám, Otče, já se tak modlím, jo, tak jednoduše vlastně. Otče, co jsi mi připravil dneska za skutek v Kristu Ježíši, abych ho učinil? A budete se divit, Pán Bůh připravuje nové věci, nádherné věci a vedl mě k člověku, který by si možná vzal život. Říkám prostě, Bože, co chceš? A na modlitbě jsem prožil, jdi tam a tam. Si říkám, tak to čtu o tom jenom v Biblii, že Pavel s Korneliem, že? A přitom jsem v té ulici nikdy nebyl, na maloměstu. A zrovna měl přijet evangelista Per, tak si říkám, vezmu letáček a půjdu tam. A ukázal mi tu ulici. A já jsem tam šel a už jsem chtěl dát hned na druhý den a chci dát letáček do schránky a tam byl venku ten majitel a říká, co to máte? A říkám, no pojďte se, mám takové pozvání na takovou a takovou akci. A on říká, no pojďte dál. A tam v té oblasti nesou lidé otevření někoho
1: že
2: pozvat.
1: Že by zvali někoho
2: že by zvali ani přes plot na tož domů. My jsme se spolu bavili hodinu a čtvrt, on mě pozval domů. A byl hltal. A hned první den přišel na evangelizaci s evangelistou Hildgardem Pérem a šel na výzvu a přijal pána. A ještě ten večer tam vyprávěl někomu jinému a já jsem to zaslech a on říkal, no kdyby Luboš ten den nepřišel, tak já už bych tu nebyl. Člověk, který byl zajištěný, opravoval dům a měl v podstatě všechno, auta, finance, skvělé manželství do teďka, tak by tu nebyl. Prožíval hrozné těžké vnitřní trápení a on, ač ateista, se nikdy nemodlil, tak ten večer, kdy ke mně pán Bůh promluvil den předem, než jsem tam šel, tak se začal modlit a říkal, Bože, prosím, pošli mi někoho. Až mě jíma bázeň, když to o tom mluvím, že Bůh takové věci sděluje, jo, a sděluje proto, aby zachránil člověka. A já se tam objevím na druhý den, tak věřím právě v ty skutky a já jsem tam přišel, on byl spasen, pak jsem ho pokřtil ten samý rok a máme pěkné společenství, mám skupinku teď s ním. A já si říkám, co by se stalo, kdybych neslyšel Boha? A nebo kdybych ho slyšel a neposlechl bych ho? Tak vlastně moje zkušenost byla potom, že jsem spíš činil pokání a říkám, Bože, tolik příležitostí dáváš a já tě chci slyšet. Chci chodit podle toho, jak ty chceš, protože lidé potřebují slyšet, potřebují být dotčení Boží moci a potřebují být zachráněni. Takže takových bylo více.
1: Takových příběhů bys mohl vyprávět určitě. Více. Nám už se čas pomalu chýlí k závěru, ale já jsem ráda za tenhle příběh, protože může být povzbuzením pro všechny z nás, kteří chceme. Hledáme tu Boží vůli a chceme slyšet Pána Boha a chceme dělat to, co On připravil do těch našich životů. Mám poslední otázku. Je nějaké poselství, které máš jako to nejdůležitější?
2: To je taková těžká, opravdu nejtěžší na závěr. Jako jeden bratr říkal, že poznal dlouholetý starší bratr, pastor, říkal, že v životě poznal dvě důležité věci. Že Pán Bůh je a ta druhá, že já to nejsem. Takže abychom spoléhali skutečně na živého, mocného Boha, který miluje člověka a abychom se nechali vést, že to skutečně funguje. A když se necháme vést, tak on přijde do životu mnoha lidí, kteří čekají na slovo pozbuzení, na slovo pravdy, na slovo lásky. U něho je úplně všechno, takže chtěl bych pozbudit posluchače, aby dál poslouchali Radio 7, protože se dozví stále čerstvé dobré zprávy, ne ty zprávy, které nejsou dobré, které jsou jenom klamavou reklamou, ale které přináší život. Tak to přeji posluchačům, rádiu a nechme se vést, protože on nás vede dobře.
1: Hostem dnešního pořadu Fortepiano byl Lubomír Bednárek, toho času emeritní pastor, ale ještě kdo ví, kam ho Pán Bůh všude povede. Děkuji ti, že jsi byl ochotný přijet sem k nám do studia.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová a za týden tady budeme mít další hosty. Počkejte si a poslouchejte.

Poslední píseň zdozněla v pořadu Fortepiano, posloucháte noční vysílání Rádia 7. Pokud byste si pořad chtěli poslechnout v premiéře, můžete v pondělí od 10 hodin. Dopoledne hosty Lenky Malinové budou Pavel a Radka Kostolomlačtí.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Jsou 2 hodiny po půlnoci, posloucháte noční vysílání Rádia 7. Je 9. října, je pátek a u mikrofonu je Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu následující hodiny a začneme hned a zostra. Je tu další díl pořadu Bible Guide s Jiřím Zdráhalem, no a potom od 2:30 nás čekají Tom Michalko, Milan Michalko a pořad No Filter.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Joel, 2. kapitola. V této kapitole prorok předpovídá Hospodinův den, který je zhoubou od Všemohoucího. Tento den přinese hlad a také nepřátelskou armádu. O té čteme. Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste. Všichni obyvatelé země, ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den. Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem. Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky už nebude žádná podobná. Popis této armády je téměř nadpřirozený. Pálí vše před sebou i za sebou, pohybuje se v dokonalé formaci, létá nad pohořími, obnovuje rychle své řady a dokáže vniknout, kam chce. Čteme. Před nimi zžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi spustošená pustina. Uniknout není kam. Na pohled se podobají koním, řítí se vpřed jak ořivá leční. Rachotí jako jízda z vozy, skáčou před horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy, ve tváři blednou zděšením. Řítí se vpřed jako vojáci, jako hrdinové útočí na hradby, směru se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Popis této až nelidsky děsivé armády možná pozornému čtenáři Bible připomene zvláštní armádu z knihy Zjevení. Jan viděl armádu podivných kobylek. O té čteme. Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měli vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měli pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Jestli se ale jedná o stejnou armádu, to nevíme. Předpovězený Hospodinův den bude také doba, kdy se slunce a měsíc zatmí. Před nimi země třese se, i samo nebe se musí chvět, slunce i měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Podobný popis Hospodinova dne nalezneme také ve 13. kapitole knihy Izajáš. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby